choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

máš tuc ty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

mě se ztratilo. Stojím na kraji města jménem Babylon, ničemu nerozumím, vůbec nic nechápu a nemám žádný plán. V cizím městě samé cizí ulice, cizí písmena a cizí krasavice, v taxíku po mně chtějí divné bankovky, velké jak cirkusový stan. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova. Před světem na útěku, ubran novověku, novověku. Trhaní lačně chodí kolem plných stolů, brčkama dopíjejí nedopitou Coca-Colu. Po hlavní ulici, v šaškovské čepici, kráčí apoštol Jan. Pasáži chtěl jsem projít do jiného dvoru, ale panáček ukazuje červená na semaforu. Nejprve jede všechno, co je hnědé, a potom veliký šéf. Ten chlapík, co mě kopl, řekl sorry a pak šel, ale ono to stejně bolí, jako kdyby chtěl. A to, co kape z mého rozbitého kolena, je moje, ne jeho krev. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova. Před světem na útěku, ubran novověku, novověku. Vozíkem pojedu sám mezi regály, koupím si všechny věci, které na mě čekaly. Barvy olejovky, potápiče do sodovky, struhadlo na mrkev.

Marilyn. A k tomu všemu ještě v saténové košili, ve vlasech rudé květy, vrazím na toalety a řeknu, tady jsem. A bude ticho, budou se divit, všichni ti kovbojové rádi, že jsou ještě živi, a ani kapka vína neukápne na podlahu, na kachlíkovou zem.

nemá, mě se ztratilo. Jako ptáče, které vypadlo z hnízda, mávnu křídly a uletím všem. Mávnu křídly a uletím všem.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, zdravím vás všechny, kdo posloucháte Český rozhlas, ať je to kterákoliv rozhlasová stanice, pořad Rozhlas jede za vámi, je po prázdninové pauze opět s vámi, vyjíždíme po 25. Jsme v muzeu RAF generála Emila Bočka a takhle vás zdraví Ivančice. Děkujeme za vlídné přijetí. Milí posluchači, když se řeknou Ivančice, Vladimír Menšík se vám vybaví asi určitě, ale po tom dnešním vysílání se toho o vančácích, říká se vám pořád vančáci, jste vančáci, sympatičtí vančáci, během té hodinky se toho o vás dozvíme mnohem víc, protože jsme v tak netradičních prostorách, já jsem řekl, muzeum RAF generála Emila Bočka, zajďte se sem podívat, vy, kdo jste právě teď na příjmu Českého rozhlasu, anebo si během toho našeho povídání najděte na internet, tam si to zadáte. Hravě najdete a podíváte se, v jakých nádherných prostorách my právě teď jsme a odkud vysíláme. Moc děkujeme, že tady smíme být dneska. No a já už vás nebudu napínat. Vy, naši pravidelní posluchači a diváci, víte, že vždycky přivezeme nějakého známého zpěváka nebo zpěvačku a také někoho z kolegů rozhlasáků. Dámy a pánové, přichází opravdová legenda českého a československého rozhlasu, člen síně slávy Českého rozhlasu a muž, který vlastně k vám na Moravu taky tak trochu patří, protože se nenarodil přímo v Ivančicích, ale v Ivanovicích. On to vysvětlí. Dámy a pánové, pan Jan Rosák. Honzo, krásný dobrý den. Vítej tady v Ivančicích. Podívejte se, legenda přibíhá.
2: Dobré odpoledne. Mám radost, že jsem tady mezi vámi. Velice často dostávám otázku, ty jsi se taky narodil v Ivančicích, viď? Já říkám ne. Bohužel tam se narodil někdo úplně slavnější než já. Já jsem se narodil jenom v Ivanovicích na Hané, ale i na to jsem pyšnej samozřejmě, že jsem Moravák a Hanák. Ty jsi říkal, že jsme tady v muzeu Emila Bočka a já bych chtěl, protože jsem měl tu příležitost se seznámit se dvěma osobnostmi, které k němu hodně patří. Takže bych tady rád přivítal, no možná i vaším jménem, zetě a vnuka Emila Bočka. Dobrý večer. Kde pak jste? Támhle.
1: Pánové, je nám velkou ctí.
2: Já měl takovou radost, když jsem si procházel tím muzeem. Viděl jsi ho celý už?
1: Celý ne ještě, samozřejmě. Ještě mě toho hodně čeká, ale je to nádhera. No.
2: Honza Dašovský už mi to ukázal, taky se hezky chlubil, ale to je důležitý. Chlubit se člověk má, když je čím, samozřejmě. A ono je čím. Já miluju letadla. Mám doma 40 letadílek, hlavně miluju ty dvoublošníky, ale mám taky Spitfirey. A tady jsem viděl strašně moc věcí, co se těch Spitfireů a těch pilotů a těch letadílek týká. Já to miloval už od dětství, kdy jsem četl úpadkovou literaturu jako pilota Biglese a podobně. Takže já jsem opravdu vychovaný těma krásnýma letadlama a pilotama.
1: Tak to si tady na správném místě. Já jsem ještě měl popsat, viděli jste, jak legenda přiběhla, popí něco málo vody, to je místní Ivančická.
2: Tohle jo?
1: Vážně? No jistě, no to jsme nevezli z Prahy, prosím tě.
2: A ten citron je taky vypěstovaný v Ivančicích?
1: Samozřejmě. No, samozřejmě, že jo, no jistě.
2: Promiň, ale já mám takový pocit, možná, že jsem se seknul, ale já měl pocit, že se tady narodil taky Alfons Mucha. A mimochodem, a taky Ivančice jsou slavný pěstováním šparglu, neboli chřestu. Vidíš to, co já všecko vím o Ivančicích?
1: No,
2: já jsem se učil totiž doma, víš?
1: Michal bude mít radost, protože si pečlivě připravoval soutěžní otázky na dnešní pořad a v tuto chvíli si je může přepracovat, že? Ale to nevadí, zase si ukázal na začátku.
2: No měli jsme to říct.
1: No, ne, to je v pořádku, to je v pořádku.
2: Já nevím, co bych ještě prozradil z těchto otázky.
1: Já prozradím, prosím vás, téhle legendě, můžu to říct?
2: No.
1: Bude příští rok 80. To není legrace, to je, rozumíte tomu, to je.
2: Mimochodem, to už mi říkal Petr Novotný, nikdy si neber jako hosta moderátora. Ukecá tě, překecá tě. To je prostě připomínka. Ale my budeme slavit doma 130. protože s manželkou ještě dohromady 50 zítra. Ne, zítra, příští rok teda. Ne, zítra. Takže slavíme 130.
1: Pro mě je to totiž strašně zajímavá situace, protože když bychom se bavili o dětství, já už jsem to Honzovi několikrát řekl, jako normální chlapci si hráli na popeláře, nebo já nevím, na Indiány, na Vinetu a tak podobně. Já jsem si jako dítě hrál na rosáka. Fakt. Já jsem rozesadil plyšáky, dělal jsem jim videostop, týral jsem rodiče tím, že každou neděli odpoledne měli zábavný pořad. Já jsem vždycky koukal, jak to děláš, a pak jsem to dělal taky a snil jsem o tom, že tě jednou malý chlapec Alešek z Chodova, že tě někdy uvidím živý.
2: A nezanechalo to na tobě stopy?
1: Zanechalo. Podívej, jak jsem dopad.
2: No, právě.
1: No jistě, fakt, no, ale jo.
2: Ale jo, tak to je dobře, to mám radost, že teda si dopadl takhle chlapče dobře.
1: Ano. No jistě, ale víš, jak je strašný jako před tebou moderovat? To je legenda, která jako není u nás větší moderátorská hvězda než si ty.
2: Ne, to přeháníš to.
1: No to opravdu, ne, to je opravdu pravda.
2: Přeháníš to, ale já si myslím, že já už se dneska učím i o těch mladších. Opravdu, protože takovou vyřídilku, jako máš ty nebo Ondra Sokol, a tak já vám to závidím, protože ten věk pochopitelně jaksi na mě zanechává stopy hlavně v jménech. Já si, Karle, někdy opravdu nemůžu vzpomenout na jméno toho, kdo sedí přede mnou.
1: Kdy je na tom blbě, myslíš, že jsem Karel Čáslavský? Z toho videostopu úplně vymýšlel.
2: Takže
1: ano.
2: Já už jsem na tom tak špatně skoro jako jeden rozhlasový moderátor, se jmenoval Pepa Podaný, u toho jsem já byl kdysi jako student a člen divadelního souboru VIA, jako host mikroforu, a on měl před sebou napsaný to jméno, Josef Podaný. Já jsem si říkal, proč tam má svoje jméno. Pak mě říkal, chlapče, kdyby si někdy dělal v rozhlase, tam můžeš zapomenout dokonce, jak se sám jmenuješ. Měl pravdu.
1: Škoda, ještě, že mi nevidíš tady do té mé přípravy. Mám tam i své jméno. Ale pokud se učíš od mladších, Honzíku, dneska máš výjimečnou šanci, sleduj, jak to my mladý děláme.
2: Budu ti koukat do not, ano.
1: Dámy a pánové, ještě mám to jméno napsané. Počkejte, ještě se zeptám, jak se ta zpěvačka, teda zeptám, kouknu, jmenuje. Pamatuju si to. Jsem šel daleko, musím být blíž, abych se tam kouknul. Už mám tvoji nemoc. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že v tom 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi bude naším hostem a zaspívá vám Ilona Čáková. Ilonko, krásný dobrý den. Vítej tady v nádherném muzeu. No a než se posadíš, že bychom dali, Honza ti galantně nabízí sesličku, jsme tady na takových barových židličkách, že by si dala rovnou první písničku. Co nám zaspíváš?
3: No tak já myslím, že bych měla zaspívat hlavně písně, které vaši posluchači znají, a jedna z těch písní je Zavři oči, když se červenám. A samozřejmě pak, když ji znáte, máte ji rádi, tak si ji klidně se mnou zabékejte. Yeah. Já budu šťastná.
1: Yeah. Ty budou békat, zavři oči, když se červenám. Jednoduchý návod já ti dám. To nejhorší máte za sebou, teď už uslyšíte originál.
3: Člověče, ale ty bys to mohl vzít klidně za mě.
1: Podívej, já si to
2: taky. To ne.
3: No. A nebo klidně duet.
1: Já ti budu dělat kahovcovou, gerlovou, víš, takový ty šubidubiny vzadu. Jako, no.
3: Dobře, anebo můžeš aspoň leštit.

0: náma.
1: Milí posluchači, dámy a pánové, Ilona Čáková a sbor Vančáků a Vančaček.
0: Děkuji, dámy a pánové.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
1: Ilonko, prosím tebe, první otázka, ta je na snadě. Ivančice, byla jsi tu někdy, jsi tady poprvé, kam jsme tě vyvezli s rozhlasem?
3: Ano, mám to vlastně, jsem skoro přes kopec. Přijela jsem z Brnéčka za vámi, velmi ráda. Já jsem se tady už tak domestikovala na té Moravě, že když přijedu do toho práglu nebo kapitlu, jo, do toho štatlu tam, jak se říká v Brně, tak si dělám legraci v konverzaci s mými přáteli a používám takové ty brněnské výrazy a hantec a oni čumí jako jitrničky.
4: Prajzli, co nám říkáte.
3: Prajzli. A mě to strašně baví. A většinou se mě dotážou, takže už seš vlastně jako načáchla, už si to chytla. A já říkám, nechytla, to je pouze recese.
4: Ale já, když jsem se přistěhoval z Moravy do Prahy, tak Pražáci říkali, hele, podívejte, nějaký volbej Moravák, jo. A pak jsem se vrátil a jezdil jsem za babičkou do Ivanovic a tam říkali kluci asi, ty jsi jeli takový blbý Pražák už, ty by, opravdu. Jsi brzo odrodil, teda ti řeknu. My to máme těžký hrozně.
1: K důležitému tématu, proč jsme vlastně i tady, a to je rozhlas. A začnu u Honzy, tam asi i historicky to bude mnohem hlubší vzpomínka. Honzo, já jsem o tom mluvil a teď teda bez legrace, že jsi rozhlasovou legendou. Vzpomeneš si, a teď mě teda zajímá přímo jako den, měsíc, rok, kdy jsi fakt poprvé prošel tou historickou vrátnicí ve Vinohradské 12, aspoň rok.
4: Prosím tě, ale už mi přestaň říkat legenda, protože si představuju něco vytesaného do kamene.
1: Ale to jako, ty skoro jsi.
4: Jo, no tak díky, díky. Taky si někdy připadám úplně kamenej, ale já jsem prošel poprvé asi tehdy, když jsem přišel do toho mikrofora, to bylo někdy v 60. letech, to se nepočítá. Opravdu vážně a seriózně jsem vstoupil do rozhlasové budovy tím hlavním vchodem ve Vinohradské 12 1. března roku 1971. A tam čekal na mě pan Štrál, což byl takový trezér rozhlasových hlasatelů. Ten nás učil potom, jako správně mluvit a cizí jména a podobně. A ten se mnou něco natočil na magnetofon a říká, no, my se vám ozveme. Tohleto, my se vám ozveme, je strašná věta, kterou slýcháváš takhle občas na castingu, že jo? No, my se vám ozveme. Tak já jsem na to zapomněl, jsem si říkal, se mi asi nevozvu. Oni se ozvali a už jsem tam 55 let. No.
1: To je fascinující. Ilonko, já jsem tady mluvil před chvílí o tom, že jako malej jsem si hrál na Rosáka, že jsem chtěl být ten moderátor a hrál jsem si na to doma. Než se dostaneme k tomu rádiu, zpěvačky to taky mývaly. Teď jsem zjistil, že zpěvačky se dělí na švihadlové, kvrdlačkové a tak podobně, co měli jako místo mikrofonu. Některá zpívala do švihadla, některá do vařečky a tak různě. Ty jsi byla švihadlová, kvrdlačková nebo jsi měla něco jiného v Chebu? Hrávala jsi na zpěvačku?
3: Hrávala.
1: Že jo, já to úplně
3: byla
1: vidím.
3: Byla bych divná, kdybych si nehrála na zpěvačku. Já jsem chtěla zpívat od malinka, to je pravda. A teď jsi mě zarazil, já přemýšlím, co jsem držela v té ruce jako mikrofon.
1: No.

0: rafinovaný.
1: Ovšem, to je sofistikovaný vynález. Ilonko, a co rozhlas? Vzpomeneš si na svoje dětství, mládí, pubertu, jakou tam hrál roli? Ať už to byl třeba ten československý rozhlas, někdo vzpomíná na Hajaju, někdo na Pozor zákruta, někdo na Hry, někdo už potom třeba na začátek privátních stanic. Co rádio?
2: Já jsem ho vlastně byla nucena poslouchat, když to tak řeknu natvrdo, každé ráno vlastně kvůli vstávání do školy, protože rodiče odešli do práce, a já jsem měla ten tikající budík tenkrát a v podstatě mě každé to ráno vyprovázelo rádio do školy. No a já nevím, co se tam tenkrát vysílalo, asi nějaké písně, stav zprávy.
1: Vody, stav vody na českých tocích,
2: zákruta,
1: ano.
2: Zákruta, myslím, ne, určitě.
3: Je, pak to bylo v jednu hodinu.
2: To bylo až v jednu, tak
1: nevíš,
2: ne.
1: Nevíš, kdy stávala dívka do školy.
3: Když do školy, tak to bylo tadadadán, milí ranní cvičenci, vítáme vás.
2: Asi jo. No a mezi tím jsem si dělala asi svačinu a snídaní a chystala jsem se, balila jsem si učivo, takže bohužel neuspokojím
1: zcela. Ale bylo tam to rádio, bylo tam to rádio. Tohle je důležité, že to s tím má člověk spojený, že to rádio tam hrálo,
2: a samozřejmě stanice. Na prázdninách u babičky v Chebu vždycky hrálo rádio, takže vím, že se tam vysílaly ty různé povídky a patřilo to k tomu, mělo to svoji skvělou atmosféru.
1: No a teď si představ, že někde na příjmu Českého rozhlasu je právě teď nějaká malá holčička, která si hraje na Ilonu Čákovou a ty jí teď zaspíváš a ona pak řekne, já jsem jí slyšela v rádiu, v tom pořadu, rozhlas jede za vámi, moderoval to pan Cibulka, pan Rosák, že jo, tam taky ještě byl, dej mu pámbu.
4: A cože?
1: Ne, to je malá holčička, která na to bude za 40 let vzpomínat, rozumíš tomu?
3: Teď si tu malou holčičku vyděsil k smrti.
1: Ne, to... Tím jsem chtěl neotřele uvést další píseň, kterou nám dneska zaspíváš a to bude další ohromný velký hit z tvého repertoáru. Amsterdam, můžem o něj poprosit?
2: Ano.
1: Milí posluchači, milé malé holčičky, vezměte si do ruky kvrdlačky, švihadla, kastroly, pokud jste movitější domácnosti. Rozhlas přijel za vámi, sestričkem Rosákem, Ilona Čáková vám zaspívá a další hosté se za malou chvíli ještě chystají.

0: Děkuji.
1: My děkujeme. Ilona Čáková na vlnách Českého rozhlasu.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, 25. díl pořadu Rozhlas jede za vámi dnes z muzea RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. A já jsem rád, že i dnes je tady společně s námi generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý den, pane generální. Vítejte. René Zavoral usedá vedle Honzy Rosáka, Ilonky Čákové. Mikrofon je před vámi a je tady opět má smrtící otázka, protože z těch 24 měst jich byla celá řada, kde náš pan generální nikdy v životě nebyl. Co Ivančice?
3: Tak po 25. v Ivančicích jsem nikdy nebyl. My opravdu už trošku žertujeme, že jsme si tu show udělali proto, aby já se projel po českých zemích a trošku si udělal takovýhle výlety. Není to tak, ale v Ivančicích jsem opravdu prvně. Krásný večer vám všem. Děkuju, že jste dorazili v takto hojném počtu. A já mám na srdci jednu věc. Já opravdu chci poděkovat tady panu Dašovskému za to přijetí v těchto nádherných prostorách. Já jsem o tomto domě slyšel, neuměl jsem si to úplně představit a jsem opravdu nadšený. Je to nádherné, krásné místo, takže panu Dašovskému děkuji a je vidět, že je srdcař každopádně. Stejně jako rozhlasáci, to tak taky platí. Dneska už tady padlo několikrát.
1: Pane generální řediteli, jak se má Český rozhlas? My máme díky tomuhle pořadu jednou měsíčně šanci zeptat se na cokoliv přímo generálního ředitele. Budete mít šanci ptát se za malou chvíli na cokoliv i vy, ale jak to vypadá teď aktuálně?
3: Tak já řeknu, že Český rozhlas se má skvěle. Skvěle se má proto, protože má opravdu, řekl bych, rekordní poslechovost, kterou kdy v životě měl. Stanice Radiožurnál je pořád tou nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v českém éteru. Ekonomicky si vedeme dobře, hospodaříme vyrovnaně několik let za sebou a troufám si říct, že děláme krásné, nádherné věci, včetně různých projektů a že opravdu rozhlas, a teď budu trošku ješitný, je v tuto chvíli ve formě, ve které nikdy nebyl, či ve skvělé. A když u nás něco hezky funguje a všemu se daří, když třeba i ta platební morálka vás, kteří platíte velmi poctivě rozhlasové poplatky, a my jsme vám za to nesmírně vděční, tak když tato platební morálka ještě jedna z nejlepších vůbec v Evropě, kdy se opravdu tyto věci vlastně ukazují v i západu evropským zemím, že jsme v tomto duchu, v tom středním a východním prostoru evropském na špici, tak je třeba vždycky, aby přišel nějaký politik a měl pocit, že je třeba toto rozbít. A to je ta situace, ve které teďka jsme. A vy víte, že my velmi hlasitě bojujeme proti té změně financování, nechceme být financováni ze státního rozpočtu z jednoho prostého důvodu. Máme pořád za to, že opravdu to, že vy nám platíte a my pro vás vysíláme, pro vás vyrábíme, takže ta přímá vazba mezi posluchačem, poplatníkem a přijímačem je ta nejlepší možná. A navíc máme pořád pocit, že opravdu ta politická kultura u nás je tak trošku vždycky vachrlatá, nejsme úplně na té špici jako ve Skandinávii a tak dále. Tudíž ta snaha potom ovládat to médium, snažit se někde zatlačit, trošku ho přiškrtit a podobně skrze peníze, skrze státní rozpočet, této snahy, která evidentně je patrná z vládní koalice, tak té my se opravdu obáváme a bojíme. Takže my proti tomu horujeme, uvidíme, jak se ty věci budou dařit. My budeme určitě dělat všechno pro to, abychom to zvrátili. Pořád máme za to, že nemá smysl rušit něco, co opravdu skvěle funguje. A vám všem, kteří opravdu poctivě platíte a kteří máte rádi rozhlas a myslíte, že opravdu jsme, a my se o to snažíme, vaším partnerem, průvodcem, tak za to nesmírně děkujeme, velmi si to vážíme a my se budeme snažit prostě trošku zlobit tu vládu v tomto duchu, aby opravdu ty věci, které fungují, prostě neměnila.
1: Děkuji za ta slova, děkuji i za vaši podporu. Honza se chopil mikrofonu, chtěl jsem se tě právě zeptat.
4: Já to musím říct, já bych nikdy netušil dřív, že někdy veřejně do rozhlasu řeknu, že velice fandím svému generálnímu řediteli.
1: No a vy víte, že pokaždé máte šanci ptát se i vy, samozřejmě našich hostů, i generálního ředitele. Ptám se, jestli je někdo odvážný, kdo by rád vznesl dotaz. Pozor, pan starosta se hlásí.
5: Dobrý večer. Dotaz na pana ředitele. Když jsem slyšel ty vaše slova, které jsou nicméně pravda, jak dlouho si myslíte, že tato pravdivá slova budete ještě dlouho ředitelem?
3: mám ještě mandát asi rok a asi 2-3 měsíce plus minus. Já bych měl v lednu 20. ledna 2028 ukončit můj druhý 6letý mandát, či 12 let završit v rámci vedení Českého rozhlasu, co bude pak neumím vůbec předjímat. A já pevně doufám a přeji si a vždycky říkám dálí Pán Bůh a Rada Českého rozhlasu, že ten rok a ty 2-3 měsíce ještě dokončím. A já pořád věřím, že žijeme v zemi, kde si ten názor říct můžu i takto do éteru a dovolit a pevně doufám, že za to nebudu ostrakizován, že ten mandát budu moci dokončit.
1: Děkujeme za otázku, samozřejmě i za odpověď. To bylo slovo do pranice. Mikrofon může putovat dál, stačí se přihlásit. Je někde ruka nahoře, nestyďte se a zeptejte se. Ano, tamhle je hrdá ruka nahoře. Dobrý večer, vítejte na vlnách Českého
0: rozhlasu. Dobrý večer, já jsem z Brna. Mě by zajímalo, proč bylo zrušeno country v 9 hodin večer ve všední dny. Je to škoda teda. A taková zajímavost, 11. ledna by měl 80 let Michal Tučný. Připravujete nějakou oslavu nebo nějaký hold, dík a prostě tak. Děkuji.
3: Děkuji za váš dotaz. My jsme přesunuli celé to noční vysílání do jednoho bloku, respektive všechny ty regionální stanice mají stejné společné noční vysílání, což je dáno hodně samozřejmě nějakými úspornými opatřeními v té minulosti. A tento pořad hod neobstál při té, řekněme, inventuře, které pořady tam necháme, které naopak nově vytvoříme a podobně. Čili mrzí mě to. Nicméně country určitě v našem vysílání slyšíte. Nevím, jak moc a silně v Brně, myslím, že něco málo určitě ano. No a Michala Tučného my určitě nezapomeneme 11. ledna, ať to budou regionální stanice, ať to bude dvojka Českého rozhlasu, tak já myslím, že na tohoto velikána určitě nezapomeneme a uděláme krásné hezké vysílání ten den. Děkuji za ten námět.
1: Děkujeme velmi. Ano, tady je ruka nahoře.
6: Dobrý večer. Já jsem chtěla moc poděkovat za návrat pořadu s Jiřím Andrlem. Mám ho moc ráda a těším se na to. Děkuju.
3: Děkuju, že jste připomněla mistra Andrleho, protože on oslavil své devadesátiny, takže opravdu obrovská také persona, tak je dobře, že jste to připomněl. Děkuju za to.
1: Pane generální, zeptám se na to, a možná jste se to taky dočetli, že vy jste podepsali jakési memorandum hasiči, policisté, záchranáři s rozhlasem. Co to znamená?
3: Český rozhlas i Česká televize v době jakýkoliv povodní, mimořádných, krizových situací opravdu jsou těmi médií, na které se občané obracejí, protože ví, že ty informace jsou ověřené, objektivní a skutečně věrohodné, nejsou to žádné, jak dneska se říká fake news a dezinformace a podobně, že lidé si hodně od nás slibují silnou roli právě v těch krizových situacích. My jsme nelenili a byť léta samozřejmě logicky s hasiči, s policisty, s záchrannou službou spolupracujeme, tak jsme si přece jen řekli, že to chce povýšit na nějakou úroveň, opravdu ten projekt vyšpičkovat, tak abychom byli schopni kdykoliv, nejpozději od jakékoliv mimořádné události do 13 minut skutečně jednak tu informaci dostat do vysílání, aby byla opravdu ověřená, věrohodná a do 40 minut, pakliže si to žádá situace, spustit opravdu mimořádné vysílání ne na stanici Radiožurnál, ale případně i na jiných dotčených stanicích. A řada našich reportérů je vyškolená v oblasti první pomoci, jak zvládat ty krizové situace. Pořídili jsme našim reportérům v terénu speciální takové boxy, takové casey, kde jsou potraviny na 24 hodin. Jsou tam speciální baterie, jsou tam léky, tam turniket, mimochodem na zastavení krvácení a tak dále. Čili naši reportéři jsou vybaveni touto krabicí do svých automobilů, aby byli schopni 24 hodin denně vydržet v těchto kritických situacích a přinášet permanentně našim spoluobčanům informace. No a to všechno samozřejmě je v úzké kooperaci se záchrannou službou, s hasičským záchranným sborem, s policií a tak dále. A jsem velmi rád, že se nám to podaří, že se nám to daří. Mám skvělého kolegu Martina Pařízka, který to vede celý tento projekt s panem ředitelem zpravodajstvím Ondřejem Suchanem. A my jsme právě opravdu to tak trošku slavnostně letos podepsali, takhle odstartovali, ale jsme na začátku, my se pořád vlastně v tom chceme zlepšovat a opravdu pro nás je základem, aby vy, když se cokoliv stane, tak jste věděli, že se můžete obrátit na Český rozhlas.
1: Děkujeme velmi. Teď se stane něco, Ilonko, co bude pro tebe naprosto skostné, protože pro zpěváka je to vždycky úžasný zážitek, protože tento pořad Rozhlas jede za vámi je vysílán na všech 14 regionálních stanicích najednou. To znamená, že ty teď budeš zpívat v jednu chvíli na 14 stanicích. Milí posluchači, pokud jedete v autě a řeknete si, já nechci slyšet Čákovou, přeladím, je to zbytečné? Bude všude. stejně jako tenhle ten dnešní pořad. A bude to Tornéro.
7: Děkuji.
1: My děkujeme.

0: Děkuji moc krát, dámy a pánové, vážení posluchači.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
2: Ilona Čáková živě na vlnách Českého rozhlasu. V 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, který dnes natáčíme v Ivančicích, a já přináším hned několik dobrých zpráv. Ta první, vy když jste přicházeli, tak jste samozřejmě platili vstupné, ale já bych vám rád řekl, že tahle ta parta, tahle kavalerie rozhlasová přijela zcela zdarma pro vás, takže ty penízky, které jsme tady v muzeu vybrali, necháváme v muzeu.
3: Aleši, můžu to vniknout maličko?
2: Samozřejmě.
3: Ještě. Pan Dašovský mi to vnuknul. Víte, že z toho vstupného poputuje na nemocnici tady v Ivančicích.
2: No tak to je nádhera.
3: Vím, že mezi námi sedí paní ředitelka Jitka Hálová.
2: Paní ředitelko, no to je nádhera, to jsem vůbec netušil. Co vy na to?
4: Perfektně, já mám hroznou radost. Já děkuji všem, že jste nám naplnili kasičku, která je veřejnou sbírkou na naše pacienty LDN. Děkuji.
2: Děkujeme velmi. Druhá dobrá zpráva. Vy vidíte, že tady na jevišti jsou společně s námi dvě DAP rádia. A my si je neodvezeme zpátky do Prahy, ale obě vám tady necháme. Ale to už není na nás. Blíží se Vánoce a proto mi dovolte, abych pozval našeho rozhlasového Ježíška i s maskotem našeho pořadu. Přicházejí Michal Jagelka a Vipet Tobiáš.
5: Krásný dobrý večer, milí milovníci Českého rozhlasu. To je slovutná společnost, to je nádherné. Samé legendy. A protože vy jste dnes přispěli na dobrou věc, tak my bychom vám to chtěli malinko vrátit a oplatit. Tato dvě rádia získají dva z vás dnes večer, kteří se zúčastní naší tradiční klasické soutěže, která je tu už po 25. Já budu potřebovat dva dobrovolníky z vás, dámy a pánové. A to nejlépe jednu dámu a jednoho pána. Tamhle pán se hlásí, co miluje country. Pojďte za náma, dobrý večer. S kým máme tu čest?
6: Dobrý večer, já jsem... Teda Honza.
5: Z Brna, víme, z ano, Brna, ano, máte rád country. A Honza tedy.
6: No, Honza.
5: Tak, chlapa bychom měli a teď nějakou dámu. Co vy? Že jo?
7: Určitě, protože já už si představuju, jak doma řeknu, co se tady stalo, a mi řeknou, no to se dalo čekat.
5: Výborně, tak pojďte za náma. Mám z vás radost, potles pro vás. S kým máme tu čest? Já jsem Michal, kdo vy?
7: Tereza.
1: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
5: Důležitá věc. Kdo se první přihlásí, první odpovídá. Pokud to bude správně, získáváte bod. Pokud špatně, dáme šanci soupeři. Pět jednoduchých otázek. Nebojte se toho nic. Tak, Ivančice se krom vína proslavili jednou zeleninou. Ona zelenina má ve městě dokonce své vlastní slavnosti a Ivančice byly i dvorními dodavateli této komodity do kuchyně císaře Františka Josefa I. Co pak to je? Věděli byste? Tereska se hlásí?
7: Byl to chřest.
5: Byl to křest? No, byl to křest. Vidíte, já vám ani nestihl nabídnout kedlubny nebo okurky, Teresko. Výborně. A takhle to bude celý jednoduchý a rychlý. Je to 1-0. Tak, otázka číslo 2. Jsme v muzeu, které nese jméno válečného hrdiny Emila Bočka. Ten se dožil úctyhodného věku. Stihl oslavit své za A 80. narozeniny, za B 90. narozeniny, anebo stihl za C oslavit z té narozeniny? Honza se hlásí?
6: 95.
5: Honzo, vy filuto. Říkám 80, 90 nebo 100, takže 95 tam není. Mně se to líbí, váš přístup, ale Honzo, musíme tedy ctít pravidla, takže Teresko, typla byste si 80, 90 nebo 100?
7: Jelikož nevím, tak mezi 90.
5: 90. Přátelé, neudělíme bod. Emil Boček se narodil 25. února 1923, zemřel 25. března 2023 a bylo mu tedy rovných 100 let a jeden měsíc. My vás zdravíme, pane Bočku, tam někam nahoru, do toho nebe, našeho slovutného, slavného hrdinu. Opravdu jste narozeniny, nicméně bod neudělujeme. A je to 1-0 pro Teresku. Tak, a je tu otázka číslo 3 a ta se mi moc líbí. Teď totiž půjdeme k našim hostům. Začneme Janem Rosákem. Ten často žertuje, že si vzal svou manželku Jiřinku kvůli penězům. Co zatím ale mohlo být konkrétně? Co byste řekli? Tak za A, Jiřina byla jedinou dědičkou továrny na cihly? Nebo za B, snoubenci chtěli stihnout novomanželskou půjčku? A nebo za C, šlo o sázku s kamarády? Teď jsem na vás vydají. Honza se hlásil první, Honzo?
6: Já bych řekl ta sázka.
5: Vy myslíte sázka s kamarády?
8: Já se o svou ženu nikdy nesázím, člověče.
5: Takže Honzo, to byla odpověď, zda je to správně nebo ne. Teresko, zbývají dvě možnosti, zkusíte to?
7: Protože já jsem taky zhané jako pan Rosák, takže bych řekla, že za B, že ta novomanželská půjčka.
8: O, samozřejmě. I když já jsem se narodil vedle cihelny, tak to i ta první by nebyla možná špatná.
5: No, je to skutečně tak. Novomanželská půjčka se totiž tehdy poskytovala jen do 30 let a oni jednoduše potřebovali prachy, tak se vzali. Honzo, bylo to tak?
8: Úplně přesně. Děkuji ti, Michale. Úplně přesně.
5: No tak my vám tleskáme, Teresko, 2-0. Jak jednoduchá soutěž. Tak, otázka čtvrtá se bude týkat Ilony, pochopitelně. Zpěvačka Ilona Čáková začínala s hudbou už jako malá holčička. Učila se hrát na kytaru, ale ve školním orchestru v Klášterci nad Ohří hrála na zcela jiný nástroj. Věděli byste na který? Za A to mohly být bicí, za B fagot, anebo jí za C svěřili pouze triangle. Honza se hlásí velmi opatrně.
6: Já už se teda bojím.
5: Nebojte se, Honzo. Jste dobrý.
6: Řekl bych fagot.
5: Fagot, B.
8: Hergot, fagot.
5: Hergot, fagot. Honzo, já bych vám to tak přál dneska, nějaký ten bodík. Ale fagot to není. Dovedete si představit tamhle tu křehkou dívenku jako malou holčičku s fagotem. Teresko, zkusíte to? Bicí a triangle, tak podívejte se na paní Čákovou, co to mohlo být.
7: Tak já bych nepodceňovala zase ženy za bicími, takže... Ale bych zkusila ten triangle, letě sranda.
5: Ilonko, prosím tě, jak to bylo? Na co jsi hrála? Byl to fagot, triangle nebo bicí?
9: Prosím tě, nebyly to úplně bicí. Nebyla to taková ta klasická souprava, jo? Byly to takový 3-4 tympány. Ale patří
5: no,
9: to...
5: No nestýď se za to, byly to bicí.
9: Normálně ano, jsem tam ano. Mlátila do takových tympánů, no.
5: Takže bicí.
9: Takže bubny, no. Za A. Bubny. Ano, za A.
5: Ano,
9: za A,
5: no,
9: za
5: triangle, A. To bych nepodceňoval paní Čákovou,
9: ale
5: s tím fagotem si...
9: Ale ten jsem teda taky ale hrála.
5: Jo? Svěřili ti ho.
9: Ale hergot na fagot, ne.
5: Děkujeme, Ilongo. Každopádně tedy neudělujeme bod. Takže jestli se nemýlím, tak je to stále 2-0 pro Teresku. Dáme si pátou otázku. Ta se bude týkat asi nejslavnějšího rodáka z Ivančic, tedy Vladimíra Menšíka. Ten měl tak trochu netradiční zálibu, kterou na něj prozradila jeho maminka. Tušili byste, co Laďa Menšík rád dělal jako dítě? Za A si mohl hrát na sirotka a chodil tajně žebrat? Nebo za B sám se pokoušel vyrábět pálenku a tu potom prodával? A nebo za C, kradl mamince švadleně zbytky látek a šil si panenky. Tak co byste řekli?
6: No,
5: Honza se hlásí, tak Honzo.
6: Můžu. Aha. Já jsem si stačil přečíst, že pan Menšík, což mě zamrzelo, jak si hodně to pil.
5: Počkejte, to nás zajímá.
6: Pil.
5: Jo, pil.
6: Pil.
5: Tak to není tak hrozný.
6: Proto bych dal Bčko, opatrně.
5: Ale vy na to jdete, Honzo, dobře. Ta úvaha je velmi správná a odpověď je to špatná. Tak Teresko, zkusíte to?
7: Je to byl takový fiškus, takže já bych typla to Ačko.
5: Ačko, to znamená, předstíral, že je sirotek a žebral, ano, po Ivančicích. Přátelé, rozhlas je kouzelný v tom, a už to tady zaznělo, že disponuje velkým rozhlasovým archivem, kde jsou neuvěřitelné skvosty. My si teď poslechneme maminku, pana Vladimíra Menšíka, a ta nám na svého synáčka prozradí, jak to bylo, a vlastně nám tím prozradí i správnou odpověď.
10: Manžel si koupil auto a měl z něho velkou radost. No a myslel si, že i jako každý chlapec rád vidí auto, že to bude i Vladíček rád. Jenomže jeho vůbec auto nezajímalo. Ten, když byl trošku větší, tak si šil panenky, loutky a hrával loutkový divadlo. Já jsem byla švadlina, tak jsem mývala dost ostříšku takový, tak on to vždycky pozbíral, sedl si pod stůl a sám si ušil panenku a večer zavolal děti a hrál jim loutkový divadlo. Vymýšlel si takový nesmysly, ale děti se bavili. No a když už potom už byl zase větší, no tak manžel pořád chtěl, aby se podíval aspoň do garáže, jaký to auto máme. Tak jako by jiné dítě to chtělo vidět, že? A on vždycky říkal, tatínku, neboť mě tam, mě to nebaví. Tati to mrzelo, a tak když ho tam nemohl dostat, tak mu řekl, já ti dám 5 korunu a můžeš se jít podívat. No tak za tu 5 korunu šel, taťka otevřel bránu, on se podíval a říkal, no je pěkný. A šel za 5 korunu a odešel.
5: Tak tolik paní Menšíková. Teresko, Honzo, ani jedna z těch odpovědí nebyla správná, i když tedy jako šli jste na to dobře. Takže já si myslím, že je to 2-0. Přátelé, byli jste úžasní, my vám tleskáme. No a Honza s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala právě teď přebírá to menší DAP rádio. A my poprosíme o fanfáru. Protože zvítězila Tereska, která právě teď drží nad hlavou to velké DAP rádio, které jí předal generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jemu děkuji a děkuji samozřejmě i vám. No vidíte, nic to nebylo. Hraje to hezky a můžete si na tom pouštět všechny stanice Českého rozhlasu, včetně tedy té místní slavné brněnské.
2: Děkujeme, dámy a pánové, pan Michal Jagelka, náš novis, a rovnou tady zůstaň s námi. Máme vítězku. Tradiční závěrečná otázka pro naše hosty, když se rozejdeme. Ilonko, co chystáš, kde budeš k vidění, kde budeš ke slyšení? Teď je ta správná chvíle v našem pořadu pozvat nejenom hosty, Vančáky, ale samozřejmě i posluchače Českého rozhlasu.
9: Já budu velmi stručná, říká se tomu sociální sítě. Tam se všechno, pakliže budete mít zájem si přijít poslechnout můj koncert s kapelou Tornero Band nebo mě samostatně, můžete si to vyhledat na sociálních sítích. Já si to všechno nepamatuji z hlavy. Každopádně vás ráda uvidím. Já doufám, že se budete mít dobře, ve zdraví a v radosti, brzy na viděnou a naslyšenou hlavně. Děkuji.
2: Děkujeme moc, Ilona Čáková.
9: Děkuji za pozvání.
11: Já to mám jednoduchý. My se uslyšíme ve Šťastné cestě. Třeba můžete i zavolat, protože my jsme kontaktní pořad. Já mám hrozně rád právě takové ty pořady, kam se někdo dovolá a má hezké otázky. Třeba jedna taková paní zavolala do rozhlasu, do pořadu Dobrá zpráva. Říká, dobrý den, prosím vás pěkně, volám teď správně do pořadu Dobrá zpráva. Ano, voláte přesně tak. A co byste potřebovala? No já bych ráda věděla, jestli je mě slyšet všude, po celé republice. Jo? No ano, teď je vás slyšet úplně všude, úplně všude v celé republice. Prosím vás, je mě slyšet i v Ivančicích? No jasně, i v Ivančicích vás slyšet, tak to je dobře. Láďo, prosím tě, nekupuj to máslo, koupila jsem mu ve slevě v Brně. Nashledanou.
2: Honza Rosák. Ano, je nás slyšet všude. No a budeme se těšit opět za měsíc, 26. výjezd, a tentokrát město, které navštívíme, bude Lipník nad Bečvou. Budou tam společně s námi kolegové z regionu Alex Minářová a Patrik Rozehnal a zpívat bude Radim Šváb. Mrkněte se na rozhlas.cz a tam se dozvíte veškeré další podrobnosti. Dovolte mi, abych sem k nám na jeviště pozval kompletní tým naší roučou Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořák, Markéta Šteflová, loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Jan Rosák, Ilona Čáková, Michal Jagelka, od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka a za měsíc z Lipníka nad Bečvou naslyšenou a můžeme poprosit o závěrečnou písničku. Velmi děkujeme. Ilona Čáková na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
9: My budeme tady takhle společně tančit s děvčaty. Že jo?

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Cibulka. Dobrý den, ahoj, víte.
2: Hezký dobrý den, zdravím vás všechny na přímo Českého rozhlasu, tebe zvlášť.
1: Děkuji.
2: Chtěl se na něco zeptat ještě?
1: Ne, chtěl jsem dát verš.
2: Jo, je, dej.
1: Dám verš, je jednoduchý, je... Jak se to říká? Přiléhavý. Naše hodinka společná, zábava výtečná.
2: To jsi napsal sám? Mm-hmm. Milí posluchači, to bylo to nejhorší, co jste mohli slyšet. Teď už se bude kvalita jen zvyšovat. Všichni známe,

0: 10 deka, 20 deka, jeden rohlík, jedna veka, všechno máme. I Aleše Cibulku dokonce ve studiu, tak Aleši, jak se máš, co děláš?
1: Mám se krásně, hekticky, podzimně, ledva skončily prázdniny a člověk se vrátil z chaloupky, tak to tak rychle začalo ten fofr. Hodně cestování, ale sama hezká, příjemná práce, sama hezká, příjemná setkání.
0: Použil si krásné slovo ledva. Měli bychom to mladší generaci vysvětlit možná?
1: Ne, ale já, když řeknu ledva, tak si připadám hned o něco inteligentněji a víš, jako když tam hodíš nějaký ten přechodník, i když je to blbý, to je jedno, tak někdo si třeba řekne, hele, to je chytrej kluk, řekl ledva.
0: Má načteno. Dobrá, tak rozhlas jede, to jsme zaznamenali, budeme vysílat také záznam ze zábavného večera s panem Rosákem, Silonou Čákovou.
1: Ano, ano, to byly Ivančice, to bylo nádherně.
0: No. A co jste tam vyváděli, to co vždycky?
1: To co vždycky, ale mě fascinovalo to muzeum RAF, které je věnováno letcům druhé světové války, nádherný prostor, bývalá továrna, které místní mecenáš úžasný dal dohromady a vždycky, když přijedeme na nějaké místo, které je jiné než třeba kulturní dům, kino, divadlo, tak je to zážitek a já teda musím říct, že většinou, když se řekne Ivančice, tak se vybaví samozřejmě Vladimír Menšík, ale vybaví se nově těm, co si poslechnou, i Alfons Mucha. A dokonce díky rozhlasovému archivu si ho poslechneme. No a potom muzeum RAF a vůbec letci RAF, co mají co společného s Ivančicemi a tak podobně. No Honza Rosák byl taky nadšený, když to tam viděl.
0: Naši posluchači to nakonec uslyší, budeme zvát i v této hodině, máme anonci, takže dobře poslouchejte, ať vám nic zajímavého neuteče. A teď mi neutečeš, teď mi rovnou vybereš, tedy nám i posluchačům, prvního účinkujícího
1: a
0: z archivu.
1: Mě zaujalo povídání o studiu herectví. To by mě zajímalo, jak to měl Miroslav Donutil. Tak tím bych možná dneska startoval, může bejt. Jo, výborně. Tak ledva
2: tím pro mě slastně končila střední škola, ale během té střední školy my už jsme se začali pasivně i aktivně kontaktovat s divadlem. Pasivně, protože jsme chodili, jak jistě víte, na výstavišti bylo takové divadlo, do divadla Julia Fučíka. To bylo divadlo pro mládež a mládež tam chodila povinně. My jsme tam chodili opravdu neradi a to divadlo nás bavilo jenom tehdy, když s námi ve tmě spolupracovali naše spolužačky, jinak nám to bylo celkem ukradený a v těch chvílích jsme stříleli po hercích fazole a hrách a boby, no prostě jaká luštěnina zrovna byla po ruce. Na bocích jeviště toho divadla svítili dva neskutečné nápisy. Skutečně tam byly, pokud jste tam chodili, tak si to pamatujete, tam bylo napsáno nerušte herce, pořád to takhle blikalo. To mělo svoje opodstatnění, že jo, pač my jsme skutečně rušili, že jo. Já jsem tam zažil situaci, kdy jsem poprvé v praxi viděl scizovací Brechtův efekt. Tam byla herečka, která hrála stařenku, já, když dovolíte, vám to předvedu.
3: Takhle chodil a potom jeviště prostě dělala takovou tu rozklepanou stařenku a najednou dostala zásah prostě tou fazolí někam sem, jo. Ono řekla, děcka, tak ale teď už mě to přestává opravdu bavit. Já vám to fakt říkám na rovinu, ještě jednou někdo vystřelí a já nebudu hrát, opravdu. Nebudu. A už to říkám naposledy, opravdu. Já jsem tě dobře viděla. A zase se vlomila do té postavy. Takhle.
2: To jsem si uvědomil, že to divadlo je obrovská legrace vlastně tenkrát, ale copak to, ale tam tenkrát přišlo k takové situaci, že ten náš ředitel cítil povinnost nás napomenout a přišel o přestávce na jeviště a řekl všem, jestli se okamžitě nepřizná ten, který herečku, dejme tomu Kratochvílovou, střelil fazolí do čela, tak celá škola dostane dvojku, trojku schování. Dostal pochopitelně zásah taky, že jo, jenomže on neznal ten divadelní prostor na rozdíl od těch herců, takže on udělal 4 kroky dopředu a tam bylo orchestřiště potaženo jemným tylem. On nakročil na to orchestřiště a zahřměl do něho. A ještě dneska vidím, jak ta ručička takhle z toho orchestřiště hrozí, jo. No tak na tohle divadlo vzpomínám velmi rád. To byla taková pasivní konfrontace s divadlem. Aktivní, to bylo to divadlo, o kterém jsem mluvil, když jsem šel na ty přijímačky. To divadlo se jmenovalo Debakl. Mělo patřičný název, protože my jsme si byli vědomí jistého riskování při experimentování, které jsme v tomto divadle prováděli. A kdyby to náhodou nedopadlo, tak máme takovej název, tak co se divíte, že jo? No ale já jsem skončil střední školu, přešel jsem na Janáčkovu akademii muzických umění a musím říct, že znovu jsem se začal potkávat s fantastickými fantastickými pedagogy. Například jeden z vynikajících pedagogů byl Antonín Julina. To byl vynikající jazzový kytarista, skvělý kytarista, koncertní kytarista, jezdil po celém světě a my mu tam drnkali. Ten z nás musel šílet. A my jsme to nevěděli, že to je takovejhle gigant, že jo. My tam byli dokonce spolužáci, kterým jsme vždycky takhle nastavili C-dur akord. Verili jsme jim ho tam takhle, jo. Oni s tím vešli a začali zpívat. Lidé o ní říkají, že je v lásce nestála, ale ona potají jediného v srdci. Krásná bláva, krásná bláva. Diana, na shledanou, pane profesore.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Miroslav Donutil o studiu herectví, naťuknul to. Aleši, ty jsi taky studoval toto řemeslo?
1: No jistě ano, já jsem studoval.
0: Prozradíš něco?
1: Já jsem to herectví studovat jako čistokrevně nechtěl. Já jsem chtěl studovat moderování, ale tenkrát i u nás na vyšší odborné škole herecké a moderátorské to šlo ruku v ruce. Takže to herectví tam muselo být. Mí třídní profesoři byli Olda Wiesner a Veronika Žilková. A teď jsem zrovna nedávno vzpomínal na to, že oni vlastně vzali nás do ročníku 30 a kantoři si rozebírali do tří tříd. V jednom ročníku třeba byl Standa Zindulka s Lenkou Skopalovou třídní, vždycky to byla takováhle dvojice a oni si vybírali z té třicítky lidí tak, aby v každé té třídě byly různé typy, jemná dívka, drsná dívka, milovník a tak podobně. A my jsme vlastně předvedli na jevišti divadla, co jsme dělali u přijímaček a oni si nás rozebírali. A mě si ten Olda s Veronikou vzali jako prvního. A já jsem celá ta léta žil v přesvědčení a byl jsem si tím jistý, že uviděli ten briskní talent, tak po mě okamžitě šahli, aby si mě nevzal nikdo jiný. Po letech, když už jsme dostudovali na jednom večírku, mi Veronika prozradila, že to bylo naopak. Ale že viděli ve mně takové pole neorané, opravdu jako neotesánka, kluka z Karlových Varů, který přišel v takový tý bílý košili se zlatým řetízkem, který jsem si koupil někde u Vietnamců a měl jsem bílý černý mokasín
0: prostě
1: na nohou.
0: Intelektuální vzezření na první pohled.
1: Vzal jsem si to nejlepší, co jsem ve Varech v obchoďáku sehnal. A oni, když mě viděli, tak se v nich probudil ten higginsovský takový put a řekli si, tak jestli z tohohle chlapce z venkova něco uděláme, tak to bude jako stvrzení naší pedagogické činnosti geniální, tak proto po mně šahli jako po prvním, že si řekli, hele, z tohohle kluka, jestli něco uděláme, tak to jsme dobrý.
0: No tak udělali.
1: No tak podívali.
0: Jinak by si to s námi nebyl.
1: Vždyť to je pravda, jako to je pravda. No, to je fakt. No,
0: Žilková sem nechodí ani Wiesner, takže...
1: Podívej se, když žák přeroste své učitele a dostane se na rozdíl od nich do humoriády.
0: Tak přátelé, vraťme se do archivu, máme tady úžasnou nabídku, Velká Esa, Miroslav Donutil, anebo Jiřina Bohdalová, jako učitelka Lídlová.
1: No tak to bych ani nedával hlasovat, dej Anešku Lídlešku, ne. To je nejúžasnější, dej Anešku Lídlešku.
0: Musíme to udělat podle pravidel.
1: Výborně, ale já budu zvedat telefony a prosím vás všichni, co zavoláte, řekněte Anešku Lídlešku. Omlouvám se panu Donutilovi, ne. Ale Aneška Lídlová.
0: Nebojte se nic.
1: Zachránili tonoucího spolužáka.
0: No jasně.
1: Ve Strážnici.
0: A Drážďany tam byly.
1: Drážďany, taky. No jo.
0: Teď ti to můžeš říkat místo paní Jiřiny.
1: Ne, Bohdal,
0: to by si nedovolil. Dobrá, humor mezera A, humor mezera B, to jsou SMS buď Miroslav Donutil nebo Jiřina Bohdalová. Hlasujte na 90 011 04 SMS-kami anebo zavolejte na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.

0: Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je páteční humoriáda Aleš Cibulka a Pavel Kučera vás zdraví. Pojďte si zahlasovat, jestli chcete pana Donutila nebo paní Bohdalovou. Tak co vy na to? Dobrý den.
2: Dobrý den, milí pánové.
3: Dobrý den.
2: A Aleš by vůbec mě nemusel přesvědčovat, protože já jsem pro paní Bohdalovou. Navíc je to moje jmenovkyně.
3: Tak to je úžasný, Jiřinko, zdravíme a děkujeme, ano.
1: Mějte se.
2: Rádo se stalo.
3: Mějte se krásně, díky.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobré, hezké páteční odpoledne.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, Aleši. Zdravím pana Pavla.
1: Dobrý den.
4: A srdečně zdravím i vás, pane Aleši.
3: Děkuji, děkuji.
4: Poslouchám na všech stanicích, kde se vyskytujete. A chtěla bych takovou poznámku, jenom že jste se vaším rodičům povedl. Tím pádem je zdravím.
3: Výborně, já si to píšu a vyřídím, ledva to bude možné. Víš, co to ledva udělalo?
1: Já bych si ledva zapsal hlas.
4: Děkuju. A mějte se hezky víkend, přeju vám oběma a dála bych tu Lidlovou.
3: Ano, jistě, no samozřejmě.
1: Děkujeme.
3: Ano. Děkujeme a děkuju za ta slova.
1: Tak jo, a jdeme dál. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
5: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás, Pavle, zdraví. A pana Cibulku taky.
3: Zdravíme.
5: Protože v českém jazyku jsem nikdy nevynikal. Šlo by slovo liva nahradit sotva, no, nebo jenom?
3: Ano, já myslím, že obojím.
1: Sotva
3: obojím,
1: určitě.
3: Přesně, sotva určitě. Mm-hmm.
1: Takže děkuju ledva vás. Jste to řekl, už to víme, že ano. To může být sotva. A kam s vaším hlasem?
5: A já dám na návrh panu Cibulkovi.
1: No že jo, Jiřina má protekci.
3: No
1: dobře.
3: Jistě, ano.
1: Tak děkujeme. Děkujeme pěkně.
3: Učitelka Lidlova.
1: Naslyšenou.
3: No a budeme telefonovat tak dlouho, než zvítězí Anežka Lidlova. Kolik je to teďka už, jako
1: počkej,
3: kdo vítězí?
1: Já myslím, že jsi herec, moderátor, že jsi režisér, to si mi neřekl.
3: Ne, to jsem, ale amatérský.
1: Aha, tak dobrý den.
6: Dobrý den. U telefonu Milan ze Soběsuk.
3: No. Dobrý den.
6: A chtěli bych taky tu Lidlovou, abych udělal panu Cibulkovi radost. Jo? Mm-hmm. No a když tak, jestli můžu poprosit, ať pan Cibulka zastupíná za nějakého svého oblíbeného prvorepublikového herce. Děkuju moc, mějte se hezky, naschledanou.
3: Určitě, to si píšu.
1: Děkujeme.
3: A sotva bude troška času, tak můžu.
1: Ano. A nechceš rovnou?
3: Rovnou?
1: No, rovnou.
3: To bych bylo hodně, ale krásné vzpomínky jsou tak třeba Oldřich Nový, anebo počkej, já bych... Oldřich Nový krásný, já si vzpomínám, že když se Zity Kabátové ptali na jedné besedě, jestli někdy měla něco s Oldřichem Novým, Zita nádherně vyprávěla takové velmi necudné historky, ale cudně, krásně, byla to přece jenom dáma, které táhlo na stovku a někdo se jí ptal na té besedě, jestli někdy něco měla s Oldřichem Novým a ona říkala, milé dámy, to nešlo. On měl svoji manželku Alici a ta s ním všude jezdila na natáčení, na zkoušky do divadla, na premiéry, všude s ním
1: proč
3: jezdila,
1: asi?
3: Ano, všude s ním jezdila, ta ho hlídala, ale neuhlídala. Decentní dáma to byla, takže kratinká vzpomínka.
1: Děkujeme
3: taková,
1: pěkně, pojďme dál. Máme tu výsledek hlasování, sečetl jsem.
3: Ano, počítej správně.
1: Je to Jiřina.
3: Je to Jiřina.
1: Je to Jiřina Bohdalová, takže učitelka Lidlová nám něco řekne.
7: No tak mluvte.
8: Jmenuji se Anežka Lidlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž zvítězili ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strážnice. Letos vybudujeme nové hřiště. V tom nám velice vychází vstříc náš městský národní výbor, jmenovitě jeho předseda, soudruh Mlčoch Antonín.
7: To je celý.
8: To je bezváno.
7: Takže rozsvítíme a pojedeme. A mladenci, hoďte sebou, až musíme ještě stihnout tu volbu svačinářky v Drožďárnách, jo? Dělej, čas letí, hele, podívej se, čas letí. Soudružko Lidlová, prosím vás, budete mluvit až...

0: až vám ukážu.
1: Ano, jako rukou.
0: Rukou, rukou. Takhle, jo?
1: Jmenuji se Aneška.
0: Moment. Já vám ukazuju, jak vám ukážu. Pozor. Kamera.
2: Jede.
0: Klapka.
3: Učitelka poprvé.
1: Jmenuji se Aneška Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž vyhráli soutěž ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strachnice...
0: Stop, Soluško Lidová, je to bezvadný, ale je to trošku strojený, víte, takový jako škrobený, bych řekl. Tak my říkáme štrenk, víte. To by to chtělo přirozenost, bezprostřednost, víte, jako když si povídáte s diváky.
1: Nebo jako se žáky, že?
0: No, spíš diváky, spíš diváky. Tak pozor na to, bezprostředně, jo, pojedeme. Kamera.
2: Jede.
0: Klapka.
3: Učitelka po druhé.
1: Jmenuji se Aneška. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolu. Byli vyznamenáni.
0: Co se děje? Co je, Pepo?
2: Paní učitelce se děsně, ale děsně leskne nos.
0: No tak přepudrovat, jo, a honem.
4: Už jo, zasnu, jo.
0: Nezasínej, jdeme dál. No, nos je dobrý, Pepo.
2: Jo, dobrý.
0: Tak pozor, pozor. Kamera.
2: Kamera jede.
0: Klapka.
3: Učitelka po třetí.
1: Jmenuji se Lídleška Aneška. Aneška Lídlová učí.
0: Přeřeknout se může každej, že jo? To...
4: Ale že jo, to zasvíjí.
0: Nezasvíjí, vy tě jdeme tam, že to dá.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
6: Nezasínáme, jedeme dál. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem anebo slovenský Silvestr 1965. Tak to je výběr. Mhm. Pro posluchače.
7: No, humor to není mezera. Výběr, dopustíme si Anešku Lídlešku, rozumíš tomu? To je jako, tady demokracie neexistuje, omlouvám se slovenskému Silvestru, ale mimochodem, když jsme si s Jiřinou Bohdalovou o téhleté scénce povídali, protože ta je opravdu jedna z nejslavnějších, tak se mi svěřila s tím, že to byla taky jedna z nejsložitějších, protože ono to vypadalo, že tak jako pláca a páté přes deváté, že to motá, jak se jí chce. Ne, to byl přesně daný scénář a vtipné je to právě v tom, že tam doklapávají všechny ty věci, které jakoby tam mají být. Jak měli. Tak to jsem jako jenom, když něco vím, tak to povím.
6: Co nevím, nepovím. No, takže, ale vím, že humor mezera A a humor mezera B jsou SMS, které pošlete na 90 011 04, Ačko Jiřina Bohdalová, Bčko slovenský Silvestr, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje. Aleš Cibulka, náš dnešní host, je host činorodý. Kromě akce Rozhlas jede, určitě má v plánu další věci. Na co se můžeme těšit?
2: No, je toho hodně. Je tady podzim, takže na světě vlastně už je 19. Cibulkův kalendář pro pamětníky. Už po 19. Mě můžete mít na nočním stolku, na ledničce nebo na pracovním
1: stolku. Kde pořád čerpáš inspiraci pro ty kalendáře?
2: Já mám vždycky hrůzu na konci každého roku, že už mě nic nenapadne, ale poslední roky je to tak, že jsou to vlastně vzpomínky těch kolegů, kamarádů, kteří ještě pamatují tu zlatou éru, a tentokrát Carmen Majerová a Petr Kostka a jejich vzpomínky na hvězdy pamětnických filmů. No a současně s tím vlastně vychází i třetí díl trilogie, tentokrát Věčné tváře českého filmu, a nádherná fotografická knížka, která je doplněná právě vzpomínkami, takže to jsou takové novinky. No a potom jezdím po vlastech českých i s jinými pořady, s Michalem jezdíme s pořadem Tři chlapy nejen v chalupě. Jezdíme my dva a náš vypet Tobiáš, tam vyprávíme historky. Kromě toho s pořadem sejdeme se na Cibulce, po vlastech českých, vždycky kdo si koho objedná, tam ho přivezu. Teď jsme byli třeba v pondělí v Ostravě a tam jsem vyrazil s Janou Švandovou a s Andreou Čunderlíkovou, nesmrtelnou seriálovou Inou. Největší šok pro všechny diváky, a na tom jsme se shodli, ale Andrejka je nesmírně, hezky řečeno, ukecaná dáma. Všechny vždycky překvapí, že Ina mluví.
1: Ano, to jsem chtěl říct.
2: Že Ina jako mluví.
1: Protože ty pětiminutové záběry na její přemýšlení a nic.
2: Ano, ale ona vyprávěla krásně, že pan režisér vždycky říkal, ona vždycky říkala, já jsem tam byla jak kráva, teď jsem koukala na toho Blažeje, on se mě zeptal, jestli ho miluju. Odpověděla jsem za strašně dlouho, pan režisér to zastavil, říká, výborně, Andrejko, a teď ještě dvakrát tak dlouho. Dvakrát tak dlouho. A ona říkala, jako, že to byla pro ní velká muka, jakože už tenkrát byla velká štěbetelka, velká jako mluvící, ale její text, její role z těch 20 dílů se vešel na A4. Být krásná. Ano, ale chlapi na to tenkrát samozřejmě letěli. Kdo by nechtěl mít doma Inu?
1: Neupovídanou manželku.
2: Ano, ale dokonce jedna z dám, tadyhle na té besedě se jí i ptala, kdyby se měla jako žena rozhodnout mezi Blažejem a mezi tím, co hrál Jaromír Hanzlík, tak to byla zajímavá otázka, která padla z pléna. Řekla, že by chtěla toho nevěrného Blažeje, jako tedy Andrea Čunderlíková.
1: No, jenomže život to všechno zamotal, takže Libuška měla svého Josefa doma.
2: Ano, a pozor, Andrea Čunderlíková příští týden slaví zlatou svatbu se svým manželem. 50 let je s ní, ten se s ní seznámil a vzal si ji v době, kdy ještě nebyla Ina. A pak byla hned v jiném stavu.
1: Ina je jiná.
2: Už. Ina je jiná. Tak to tak, jen tak drby
1: kdo
2: za
1: kdo tomu ještě rozumí a ví, kdo je kdo, tak může s námi pokračovat. V tuto chvíli hlasujte Jiřina Bohdalová anebo slovenský Silvestr. Co si vyberete, kterou zábavu pro pátek? Dobré odpoledne. Haló, haló.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Tady ze Štětí. Zdravím pana Cibulku.
2: Zdravíme, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás, pane Cibulka. Bylo to krásný v Dubí.
2: Je, výborně. No tak to je úžasný, ano, vy jste krajan, tak to je paráda.
3: Ano, ano, a já jsem ten, co po vás chtěl tu uzenou kýtu.
2: Ano.
1: Ty jsi měl uzenou kýtu?
2: V tombole, prosím tě. To, já nejezdím s masem po poutích. Ano, vím samozřejmě.
1: A cukrovou vatu nemáš?
2: Ne. No všecko tam je samozřejmě, tak i langoše.
3: Tak,
1: no, Pepo.
3: Tak jedničku za...
2: Ano.
1: Háčko, Jiřinu, děkujeme krásně.
2: Děkujeme, mějte se krásně a těšíme se v Dubé.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne.
2: Dobrý
4: je
2: den.
4: Robert Holomouce.
2: Dobrý den.
4: Můžu hlasovat, tak bych hlasoval po ten Silvestr. Paní Bogdala je sympatiačka, ale teďka už jsme uslyšeli tak, aby to byla rovnováha.
1: Děkujeme pěkně, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je tu?
5: Haló, haló.
2: Dobrý den.
5: Krásná Plzeň.
2: A, zdravíme.
5: Já vás zdravím. Oba dva, Pavle i vás, Alešku. Viděli
2: děkuju.
5: Viděli jsme se na besedě.
2: Ano, Vy. Ano.
5: Jo? Červený šatek.
2: No, jistě.
1: Ty jsi měl červené šaty?
2: Jo, červený šaty a kejtu v podpadí, prosím tě.
1: Tak to si někdy zajdu na ten tobogán.
5: Neodcházejte od rozděleného díla.
2: Ano.
1: Takže Jiřina.
2: Děkujeme, mějte se krásně.
5: Krásný víkend.
2: Taky.
1: Děkujeme. Děkujeme krásně. Tak, já myslím, že můžeme sečíst hlasy i tyto pro ilustraci, které jsme slyšeli, a vítěze už máme.
2: Ano.
1: O Drážďanech to bude,
2: je,
1: a nejen
2: dojde,
1: o nich.
2: Dojdem Lídlešku, děkuje.
6: Kamera jede! Klapka.
7: Učitelka po čtvrté.
8: Jmenuji se Aneška Lídlová již 14 let.
6: Já jsem vám nemávnul, já jsem vám jsme se domluvili, že vám ukážu, ne? No tak. A úsměv trošku a bezprostředně, přirozeně, jo? Kamera.
9: Kamera jede.
6: Kapka.
7: Učitelka po páté.
8: Jmenuji se Aneška. Již 9 let učím na zdejší 14 let. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího předsedu Mlčoka Hamzovina s naším tanečním kroužkem. Vybudujeme hřiště ve Strážnici. Náš...
6: Vy jste mi tam zapomněla ty Drážďany.
9: Mně dochází materiál.
6: Se vejdejte to cancourek, prosím tě.
9: No jen to, já to zasílej.
6: Hej, kde zasílej? Ten maniak s tím zasíláním porád. Když se soudružka soustředí, nezapomene na ty Drážďany, taky máme za minutu doraženou. Jo, prosím vás, soudružko Lídlová, ty myslí, nehraj si tady, čas letí, člověče. Prosím vás, neříkejte mi Mlčocha Antonína, jo?
8: Ale on se tak jmenuje.
6: No on se tak jmenuje, on se jmenuje Antonín Mlčok, ne? Jde o tu jeho přirozenost. No tak. Kamera.
9: Kamera jede.
6: Klapka.
7: Učitelka po šesté.
8: Jmenuji se Antonín Mlčok a učím ve sběru léčivých inspektorů na tonoucím hřišti. Letos vybudujeme taneční kroužek Národního výboru Drážďané. To nám velice vychází vstříc zdejší 9letá strážnice Lídlová.
6: Stop!
9: Pro mě dobrý!
6: Berem!
0: Humoriáda.
10: Život je šatna v kabaretu,

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje v tuto chvíli výběrem našeho hosta Aleše Cibulky. Co to bude?
2: Ano, já se tady probírám těmi ukázkami a tady mě zaujalo, ano, Šesmervědou s Cibulkou, podíváme se do cirkusu, protože povídky Šimka a Grossmana, troufnu si říct, docela mám naposlouchané, ale návštěvu cirkusu si teda nevybavím. Já mám normálně mezeru ve vzdělání, čili návštěva cirkusu Šimek a Grossmana.
1: Je to tady, prosil. Ano.
3: Naše rodina patřila již po několik generací ke smetánce města. Táta uměl číst, máma psát a snad proto se dali dohromady, aby rodili vzdělance. Přivedli nás na svět 7 a pečlivě dbali, abychom od malička nevynechali jediný kulturní podnik. Nás děti proto mrzelo, že jsme dosud, ač nejstarší z nás se měl za týden ženit, neviděli cirkus. Nesnad, že by do města nikdy nezavítal, ale náhoda tomu chtěla, že plakáty viděl vždy jen otec sám bez maminky a styděl se požádat kolem jdoucí, aby mu zapsali, kdy a kde se pořad koná. Až se na nás usmálo štěstí. Maminka dostala v práci za odměnu vstupenky pro celou rodinu a tatínek nám doma přečetl, že jsou právě do cirkusu a pojízdného zvěřince, a to na příští neděli. Radost nás dětí neznala mezí. Také na rodičích bylo vidět, že jsou s dárkem ROH na výsost spokojeni. Snad jen prvorozený bratr Čenda nezdílel naši radost, neboť si uvědomil, že návštěva cirkusu koliduje s termínem jeho svatby. Když nám to připomenul, všichni jsme zesmutněli a hleděli na tatínka, který jako hlava rodiny měl rozhodnout. Otec to postavil politicky. Svatba musí ustoupit, řekl po chvilce, neboť návštěva cirkusu je věcí kolektivu a navíc za ní stojí odbory. Koncem týdne vyrostl na kraji města plátěný stan. V klecích, které mimochodem nevypadaly nejpevněji, se tísněla zvířata a snědí chlapci v baringotkách dodali našemu městu cizokrajný ráz. Také noční život nabyl na zajímavosti. Půdky v hospodách byly na denním pořádku a lékárník Turma si kvůli krasojestkyni Agnes rozemlel do pribináčka krabičku algen. To přispělo k tomu, že od cirkusová představení byl mimořádný zájem a za lístek se dávalo pod rukou prý i celé sele. Proto si jen málo která rodina mohla dovolit navštívit cirkus v plném počtu. Obyčejně program schlédl jen jeden vyvolený šťastlivec a ještě v noci pak ostatním předváděl, co ve stanu viděl. Smůlu měli u Bártu, kde jako vyslance určil los silně krátkozrakého strýce Síbu, a doma se pak museli spokojit pouze s představením zvuků a melodií cirkusové kapely. Ještě hůře dopadli Fulínovi, i když zprvu jim bylo hej a vzbuzovali závist. K návštěvě představení vybrali bez losování otce, nadaného vypravěče a artistu amatéra, jehož v mládí proslavil trik zvaný chobotnice. Občan Fulín, totiž sedě na polštářku, dovedl rozkmitat naráz všechny své údy do tak závratných vibrací, že skutečně připomínal mořskou obludu a nikdo nebyl z to spočítat, kolik má ten člověk vlastně končetin. Fulínovi si tedy mohli být jisti, že jejich delegát nejen představení věrně popíše, ale leckeré to číslo i precizně napodobí. Šli ve své píše tak daleko, že dokonce v okolí svého bydliště prodávali vstupenky na cirkusové show z druhé ruky, které se mělo konat u nich v bytě. Akce jim však nevyšla a s hanbou vraceli vstupné. Uskutečnili sice slibované představení svého otce, ale během něho vyšlo najevo, že Fulín nejenže v cirkusu hned na začátku zhorka usnul a nic si nepamatoval, ale navíc mu přepadla ve spánku do manéže ruka a lev mu ji ukousl, na což přišel až doma, když chtěl situaci zachraňovat trikem z mládí, to jest chobotnicí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím návštěva cirkusu s Miloslavem Šimkem. Aleši, cirkus, říká ti to něco? Měl jsi to rád nebo máš to rád? Zvířátka nebo artisti? Chtěl jsi být cirkusák?
2: Jako dítě jsem cirkus miloval. Potom samozřejmě, jak člověk dál proniknul do toho a slyšel ty různé zvěsti o tom, jak se cepují ta zvířátka a tak podobně, tak už jsem to nemusel. Ale co mně se moc líbí, je ten takzvaný nový cirkus, to znamená ten bez zvířátek. Nepotřebuju vidět panáčkujícího slona ani žirafu, jak žongluje, ale to, co dokážou ti mladí, tak to je fascinující a byl jsem několikrát na Hagiboru, kde vlastně během zimy vystupují ti nejlepší artisté v cyklu Cirkus, Cirkus a to teda vidět, co ti mladí dokážou, tak to je fascinující. Takže v tomhle ohledu se mi cirkus líbí, ale vrátím se k tomu Šestmedvědu s cibulkou, což je čistě cirkusový film. Jako dítě mě otázka, kterou jsem slyšela asi pětkrát denně, kde mám šest medvědů, dokázala i rozplakat. Já byl týraný dítě v tomhle ohledu. To se ptal pořád někdo.
1: A už náplast už byla, ne? Životní už to přešlo, ne?
2: Všechno, já nevím, zkus se na to zeptat.
1: Vidíš, jinak,
2: no. Zkus se na to zeptat ptát. A uvidím, jak budu reagovat.
1: Ale kuchařka Cibulková byla bezvadná.
2: Ta byla výborná, ta byla výborná. A co je zajímavé, potom jsem po letech mluvil s Lubomírem Lipským a tak jsem říkal, tak konečně se setkává pravej Cibulka s klaunem a on mi říkal, nebudete tomu věřit, ale já jsem nikdy žádného opravdového Cibulku neviděl. Takže já jsem byl první Cibulka, kterýho tato paní Cibulková, pan Lipský viděl.
1: Tak to je nádhera. No. Tak přátelé, popojedeme dál. Návštěva cirkusu může pokračovat, anebo si dáme fotografování mobilem s Markem Ebenem. Co by nám na to řekl? Fotíš se rád?
2: Já prakticky nedělám nic jiného. Já hned, jak to
1: já si myslím, že ty jdeš ulicí a přiskakují lidé a prosím vás, selfiečko, Alešku. Ne, tak to není.
2: Je pravda, že jednou, když jsme byli na jednom koncertě s Michalem, tak se mě zeptala jedna paní a říká, můžu vás poprosit o fotografii? Tak jsem si začal sundávat bundu, jako abych tam nebyl v té bundě a ona mi vrazila do ruky mobil a objala manžela, ona chtěla vyfotit s tím manželem a to jsem tam opravdu stál velmi zahamben.
1: Prosím vás, když už potkáte Aleše Cibulku, tak se fuďte s ním. Jo, no, teď Michal David. Samozřejmě, ano.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak, tady máme už finální výsledek. Miloslav Šimek nebo Marek Eben, byl závěrečný souboj. A my už víme.
2: Ano.
1: Máme sečteno, že je to...
2: No.
1: Pane Eben.
2: A fotografování mobilním telefonem. To mě zajímá, jestli Marek se fotí nebo fotí.
3: Dneska nikdo nechce podpis, dneska chtějí se všichni fotit. A chtějí se fotit celé rodiny. A chtějí se fotit zvlášť. Takže nejdřív se fotíte s dětmi, pak se fotíte s rodiči. Teď z kraje to vypadá, že to půjde hladce, pokud to fotí ten člověk, kterému patří ten mobil. Ale pak se vlastník toho mobilu přesune na druhou stranu a ten, co ho veme, vůbec netuší, jak se ta věc obsluhuje a neumí to. Takže vy tam stojíte jako panák a ten vedle vás se už taky tváří, ale marně. Ten zápasí s mobilem, řekne, mně to nejde. Tak ten zase vás opustí, jde zpátky k mobilu, vysvětluje mu to, vrátí se zpátky, tváříte se. A pak, což vůbec nechápu, to je přežitek z dob, kdy se fotilo na film, že mě řeknou, pro jistotu ještě jednou. Jaký pro jistotu ještě jednou, když to vidí na tom mobilu, jak to je vyfocené? No.
1: Tak pro jistotu ještě jednou se vyfotíme s Alešem za chvíli tady v Humoriádě. Tak máme dofoceno, máme dovysíláno. Mm-hmm. Aleši, co tě čeká dnes aktuálně? Na co se těšíš?
2: Dnes aktuálně? No, jdeme večer po velmi dlouhé době do divadla na Filipa Raimonta se dívat. Ano, na Klec bláznů.
1: No výborně.
2: To je místo, kde on naprosto exceluje a už nás mnohokrát zval a my jsme konečně našli volný termín, takže jsem rád, že se přijdeme podívat do divadla. No a zítra já se moc těším, protože to bude tobogán věnovaný Honzovi Nedvědovi a osmdesátinám, takže já ve studiu 1 dopoledne už tam přijdu tady brzy ráno, abych rozdělal oheň, připravil špekáčky a dáme si stánky na kameni kámen, kohouta a budou tam Nedvědovky, takže zítra osmdesátiny Honzy Nedvěda v toboganu.
1: Tak to jsou pozvánky Aleše Cibulky, vidím, že jeho zábava pokračuje, Humoriádou to začalo a směle dále.
2: Podívej se, já pokračuju dál, protože hele, je kolem nás tolik lidí s blbou náladou, že proč si jí kazit?
1: Veselý víkend všem přejeme, loučí se i Pavel Kučera, naslyšenou.
2: Mějte se krásně, hezký víkend.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Zvyšování daní se nevyhneme, řekla v České televizi ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Třinec hledá firmu na rekonstrukci Havlíčkovy a Staroměstské ulice. Velká část obchodů dnes na svatého Václava zůstane zavřená. V regionu Severní Moravy a Slezska dnes bude slunečno s teplotami do 23 stupňů Celsia. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá a hezké pondělní ráno přeje Lenka Blažejová. Kvůli zlepšení stavu státních financí připravuje ministerstvo zvýšení některých daní. V nedělní debatě České televize to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
2: Já si myslím, že se zvýšení některých daní nevyhneme. To říkám otevřeně. Především to budou daně, o kterých mluvím. To znamená spotřební, máme rafinerskou, chystám některé další.
0: Ministerstvo také zvažuje zdanění investičních bytů a některých návykových látek. V úvahu přichází i zavedení některých sektorových daní. Kombinací zvýšení příjmů a snížení výdajů by se podle ministryně Schillerové mohlo v rozpočtu ušetřit 20 miliard korun. Třinec chystá rekonstrukci Staroměstské a Havlíčkovy ulice. Město teď bude vybírat zhotovitele. Firma má zajistit opravy obou ulic v délce zhruba 280 metrů za předpokládanou cenu necelých 21 milionů korun. Pokračuje mluvčí magistrátu Stanislav Češlar.
3: Stavební práce budou zahrnovat obnovu asfaltového povrchu vozovek, kompletní rekonstrukci chodníků a vjezdů, úpravu křižovatek, modernizaci veřejného osvětlení a realizaci nových sadových úprav. Stavební firmy budou podávat nabídky do 8. října 2026.
0: Charita Česká republika otevře na přelomu září a října dveře svých sociálních služeb po celé zemi. V rámci Dne Charity pořádá dny otevřených dveří, výstavy, benefiční koncerty i programy pro rodiny s dětmi. Lidé tak mohou nahlédnout do fungování domovů a stacionářů a potkat se s pracovníky i dobrovolníky, kde zájemci najdou podrobný program akcí pro svůj konkrétní region, říká mluvčí Charity České republiky Jan Oulík.
4: To na našich stránkách www.charita.cz, kde máme takový přehled akcí uspořádaný podle krajů. Takže každý posluchač si může vlastně sám najít, která akce by se mu líbila nebo která je v okolí jeho bydliště.
0: Ve větších obchodech v Česku dnes nenakoupíme. Prodejny nad 200 metrů čtverečních na Den české státnosti zůstanou zavřené. Nařizuje to zákon o prodejní době v maloobchodě. Výjimku mají například obchody na nádražích nebo letištích. Otevřené budou taky lékárny a čerpací stanice.
1: Počasí.
0: Dnes bude na celé Severní Moravě a ve Slezsku hezky, jasno nebo skoro jasno, ráno výjimečně mlhy, nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách 14 až 18 stupňů Celsia a vítr bude mírný jižní s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ranní provoz je zatím klidný, plynulý, bez hlášených dopravních nehod. V případě komplikací volejte linku Zelené vlny na bezplatném non-stop telefonním čísle 800 553
1: 553. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přátelé, máme tady sváteční ráno, je totiž pondělí 28. září. Dnes si připomínáme Den české státnosti a startujeme také další v pořadí už 40. týden roku 2026. O dnešní program od 5. do 9. se budou starat Lenka Blažová, Petr Soukup. Přejeme vám vše dobré a začínáme se skupinou Katapult.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pondělí 28. září, státní svátek. Připomínáme si Den české státnosti. Svátek mají dneska Václav a Venuše. Tady je Petr Jungmann. První sjezd českých socialistických dělníků, takzvaný Svatováslavský sjezd, se konal v Praze před 150 lety v roce 1876. Rozehnala ho policie. Dostihové závodiště ve Velké Chuchli své brány otevřelo poprvé před 120 lety v roce 1906. Zoologická zahrada v Troji se poprvé Pražanům otevřela před 95 lety v roce 1931. Zakladatelem a prvním ředitelem byl český ornitolog Jiří Janda. Stanné právo vyhlásil před 85 lety v roce 1941 zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich. Den po svém nástupu do Prahy.
3: Vyhlašuji na ochranu zájmu říše s účinností od 28. září 1941 na území protektorátu Čechy a Morava civilní stav výjimečný.
2: Před 35 lety, to je v roce 1991, nabyl účinnosti zákon o zřízení Univerzity Jihočeské v Českých Budějovicích, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Slezské univerzity v Opavě, Ostravské univerzity v Ostravě a Západočeské univerzity v Plzni. Před 10 lety výzkum česko-polské expedice potvrdil, že hranická propast na Přerovsku je s hloubkou 404 metry nejhlubší zatopenou jeskyní na světě. Později bylo potvrzeno, že hloubka propasti je dokonce 519,5 metru, z toho 450 metrů obsahuje mokrá část. Před 95 lety se ve Zlíně narodil populární český herec 60. a 70. let.
4: Paní Soutlova s dcerou Drobienou.
2: Jan Libíček dožil se jen 42. A já přeju hezký sváteční den.

0: stupňů. Frenštát pod Radoštěm teď hlásí o stupeň vyšší teplotu. No a jaké bude pondělí s datem 28. září? Bude to hezký den, většinou jasný anebo skoro jasný, jen po ránu se místy mohou tvořit v některých oblastech mlhy. Nejvyšší teploty přes den až 23 stupňů, na horách naměříte do 18.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zpívala nám Lucie Vondráčková, je přesně 5:21. Čemu se v našem vysílání budeme věnovat dál? Z ruiny bývalého ženského kláštera Domov pro nevidomé. Přesně před 30 lety otevřela opavská charita Dům svatého Cyrila a Metoděje a dala novou šanci prvním klientům. Vznikla tak výjimečná sociální služba, která se snaží vrátit lidi s těžkým zdravotním handicapem do běžného života. Dnes odpoledne to charita oslaví a kdo přijde, může si vyzkoušet oblíbené technické vychytávky.
1: Ten kousíček doprava.

0: zvuk spojený s terčem, laserový zvukově naváděný paprsek a pistole v ruce. Střílet se dá i po slepu.
1: A už někdo trefil střed?
2: 10-9 asi bude nejvyšší číslo. No.
0: Kdo dnes přijde, může si to vyzkoušet. Nevidomý Ondřej je na střelnici jako doma.
3: Já chodím na zvukovou střelbu.
1: Baví vás to střílet na terč?
3: Jo, a já jsem byl i z normální zbraně střílet tady v Opavě, jak máte střelnici.
0: A další oblíbená hra tady v domě svatého Cyrila a Metoděje je v opavské části Vlaštovičky. Hádání, co je v sáčku a jak to voní. A nebo vaření v hrnci, který zase mluví.
4: Nyní bude pára uvolněna. Prosím, odstupte od hrnce.
0: Neviditelná realita bude připravená i pro návštěvníky výroční oslavy, prozrazuje vedoucí charitního domu Zuzana Janků.
5: Umožňuje vyzkoušet si třeba nalít si vodu poslepu, vyzkouší si různé poslechové hry, můžou si vyzkoušet jízdu na dvojkole, zahrát si showdown, popřípadě šupec.
0: Býval tady klášter dominikánek, v roce 1950 ho ale museli násilně opustit a z budovy zbyla schátralá ruina. Potom ji převzala opavská charita. Zajistila rekonstrukci a službu pro těžce zrakově handicapované rozšířila postupně i na lehké mentální postižení. Kromě střechy nad hlavou a samostatné domácnosti tady klienti najdou i práci v dílnách. Z Opavy Martin Knitl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: Krátké zprávy a s nimi Lenka Blažejová.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Minimálně 240 nových lůžek v domovech pro seniory musí v příštích letech přibýt v Ostravě. Vyplývá to ze schváleného komunitního plánu sociálních služeb. Ten počítá také s tím, že se musí rozšířit počet pracovníků terénních služeb přinejmenším o 50 lidí. Údaje vycházejí z demografické analýzy, která předpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel v seniorském věku. Třinec chystá rekonstrukci Staroměstské a Havlíčkovy ulice. Město teď bude vybírat konkrétního zhotovitele. Firma má zajistit opravy obou ulic v délce zhruba 300 metrů za předpokládanou cenu necelých 21 milionů korun. Odry nechali opravit vjezd na sportovní stadion. Byl léta ve špatném stavu. Problémy měli řidiči hlavně v dešti. Stavbaři proto odstranili starý asfaltový povrch, ten nahradili dlažbou, která vsakuje vodu. Ptačí svět, zachycený různými výtvarnými technikami, ukazuje výstava v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Nese název Ledňáčci, sovice a jiní boží tvorové. Výstava tam bude otevřená do 27. listopadu. České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové a vybojovali v týmové soutěži 12. titul. Finálový triumf nad Ukrajinou 2-0 završila na tvrdém povrchu v Šenčenu v Číně Linda Nosková, která porazila Ukrajinku Svitolinovou 6-3 a 7-6. Počasí v regionu dnes bude příjemné, čekáme slunečné počasí a teploty od 19 do 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na obchvatu Příbora na silnici 1/58 probíhá teď aktuálně vyšetřování dopravní nehody. Osobní auto tam srazilo srnu. Dejte na to velký pozor.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Pár podrobností k dnešnímu dopolednímu programu ode mě uslyšíte už za chvíli.

0: počasí.
1: Programu Českého rozhlasu Ostrava. Teď budeme mluvit o počasí. Zatelefonovali jsme meteorologům Petr Drobek na lince. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme mluvit nejprve o aktuální situaci na severní Moravě a ve Slezsku.
2: Tak obloha je jasná, teploty nám klesly na nějakých 9 až 5 stupňů, chladně je v údolí, Rýmařov má 2,2 stupně a i přízemní mráz. Naopak na horách je o něco teplejc, na Lise máme 9 stupňů, 7 stupňů je na Šeráku a vítr je slabý proměnlivý nebo bezvětří, na Hřebené hory mírný jižní vítr.
1: Je tady pondělí 28. září, jak bude v průběhu celého dne?
2: Tak nadále bude většinou jasno. Ráno se teďkom ještě mohou ojediněle vytvořit mlhy, ale brzy se případně budou rozpouštět. Teploty odpoledne vystoupí na 19 až 23 stupňů, na horách na 14 až 18 a k tomu povolené slabý proměnlivý nebo jižní vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik dnešek. Jaké počasí pak následně můžeme čekat v noci a zítra?
2: Žádnou výraznou změnu nečekejme, v noci bude nadále jasno, k ránu se ojediněle vytvoří mlhy a teploty opět klesnou na 9 až 5 stupňů, při slabším větru a v údolí může teplota klesnout až ke 3 stupňům a ojediněle se mohou vyskytnout i přízemní mrazíky. Foukat bude jenom slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu, no a zítra během nebude jasno. Odpolední teploty od 19 do 23 stupňů, na horách kolem 16 a vítr slabý proměnlivý, v průběhu dne se přechodně může rozfoukat jihovýchodní až východní vítr, ale rychlost jenom do 4 metrů za sekundu.
1: Informace o počasí nabídl Petr Drobek, díky za to a pěkný sváteční den.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
3: Šikmý kostel, románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama, Leon trpí oprávněným pocitem zmaru, Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem, Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením, Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna, Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Please Forgive Me, nahrávka od Briana Adamse, teď je zněla éterem Českého rozhlasu Ostrava, 5 hodin 52 minut. My každé pondělí po 13. hodině nabízíme pořad osobnosti Česka a dnes je pondělí, proto opět tuto hodinku po 13. hodině uslyšíte. Oscar Hess, moderátor tohoto pořadu, zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly a jeho dnešním hostem bude známý chirurg Tomáš Šebek. My teď pro vás máme malou zvukovou ochutnávku.
1: Vy tam píšete v té knížce, že jste se narodil do rodiny násilníka a alkoholičky. Jak vy osobně jste se s takovým zázemím popral tenkrát?
2: Našel jsem si alternativní svět. Já jsem dodnes Indián, je to v té knížce, ale samozřejmě víc jsem toho Indiána prožíval v dětství nebo před prahem dospělosti, ale hodnoty jako svoboda, určitě ta ochota kdykoliv se postavit proti proudu, tisíckrát hlavou narazit do zdi, což je možná až třeba nějaká známka punku nebo něco, to mi tam vlastně zůstalo a tenhle ten snový svět do určité míry mi hodně pomáhal projít tím dětstvím prostě trošku jinak.
0: Připomenu, že pořad osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes pár minut po 13. hodině. Hostem Oscara Hesse bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Šest hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Od čtvrtku začnou platit vládní opatření na regulaci cen pohonných hmot. Havířov získá novou vysokorychlostní optickou síť pro připojení k internetu. Hokejisté Vítkovic v extralize porazili Mladou Boleslav. Dnes bude na celé severní Moravě a ve Slezsku slunečno s teplotami od 19 do 23 stupňů Celsia. Jsou tady aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová. Hezké sváteční ráno. Tento týden začne znovu platit regulace cen pohonných hmot. Minulý týden o tom rozhodla vláda. Od 1. října budou zastropované marže obchodníků na 2 korunách a 50 haléřích na litr. Sníží se spotřební daň na naftu a ministerstvo financí bude každý všední den určovat maximální přípustné ceny. Jde o stejná opatření, která platila na jaře.
5: Kabinet také schválil mimořádnou sektorovou daň pro rafinerie. Platit má letos a příští rok. Ministrně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to obhajuje vysokými výnosy rafinérií.
6: Sektor, který profituje z globálního nárůstu rafinérských marží, které jsou podle nezávislých mezinárodních organizací na rekordních úrovních.
5: Podle šéfa opoziční ODS Martina Kupky může mít daň opačný efekt.
7: Může přinést další problémy, nejen právního charakteru. Ta rafinérie si to bude kompenzovat na zvýšených cenách.
5: Výnos daně by podle kabinetu mohl vykompenzovat ostatní opatření. Josefína Báčová, Český rozhlas.
4: Podle šéfa opoziční ODS Martina Kupky může mít daň opačný efekt. V havířovských částech Dolní Suchá a Šumbark vznikne nová optická síť. Lidem zajistí rychlejší připojení k internetu. Telekomunikační společnost získala na výstavbu vysokorychlostní sítě dotaci Ministerstva průmyslu a obchodu, aby pokryla tzv. Bílá místa, tedy lokality v Havířově, kde takové připojení chybí. Kostel Panny Marie v Rýmařově má z poloviny novou fasádu, opravila ji ostravsko-opavská diecéze. Kromě samotné fasády jsou nově oplechované taky některé římsy. Okna dostala nová barevná skla. Biskupství je nechalo přivést z Ameriky, říká diecézní technik Michal Neugebauer.
8: Nově je tady hlavně dešťová kanalizace. Dříve ty dešťové vody tekly normálně na zem kolem kaple a ničily nám omítky. Tak jsme ve spolupráci s městem vybudovali novou dešťovou kanalizaci. Dešťové vody jsou svedené do retenční nádrže a z ní se to pomalu vlastně přepadem vsakuje do dvou velkých sakovacích objektů, kde ta voda se pomaličku rozlévá do podloží.
0: Sport.
4: Vítkovičtí hokejisté získali první body v nové sezóně. V 5. kole Tipsport Extraligy doma vyhráli 6-2 nad Mladou Boleslaví. Dvěma asistencemi přispěl k vítězství obránce Tomáš Pavelka.
9: Skvělý pocit tohle, už dohrávat za takovou stavu a vidět kolem sebe kluky, jak se konečně smějou, když končí zápas a to samé v hledišti. Takže paráda, užili jsme si to. Za stavu 4-2 po té druhé třetině si myslím, že rozhodla nějaká ta trpělivost. Pak jsme vlastně krájeli ten čas v té třetí třetině a jsme tam vyprodukovali nějaké šance z toho našeho systému, takže asi to byl klíč.
0: Počasí.
4: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno anebo skoro jasno, ráno výjimečně mlhy. Nejvyšší teploty od 19 do 23 stupňů, na horách 14 až 18 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, proměnlivý nebo jižní a bude mít rychlost do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé, během dne pak budou dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: A ještě varování z Bruntálu, konkrétně ulice Na Svahu je uzavřená, s omezením tam musí řidiči počítat do 30. října.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Lenka Blažová, Petr Soukup, přejeme všem hezké sváteční ráno. Je pondělí s datem 28. září a v kalendáři je napsáno jméno Václav, což je křestní jméno slovanského původu a dá se vyložit jako víceslavný anebo ten nejslavnější. Vaškové, přejeme vám krásný svátek. Petr Rezek teď bude zpívat právě pro vás.

jezdit v Porsche. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: obyčejnou ženu.
1: Až v pátém kole se podařilo hokejistům Vítkovic poprvé bodovat v novém ročníku Tipsport Extraligy. Doma porazili Mladou Boleslav. Více povíme krátce před 6:30.
2: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u Raní Rostličky. Ke cvičení potřebujeme dvě pedláhve. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla na šířku ramen, ruce pokrčené u ramen drží pedláhve. S výdechem jdeme vpřed do výpadu do pokrčených kolen a zároveň vytlačíme obě ruce nad hlavu. S nádechem jdeme zpět a vystřídáme nohy. Celý pohyb opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem!
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Mrkneme na počasí v regionu. V tuto chvíli je všude jasno a také chladno. V Karviné teplota vzduchu 6 stupňů Celsia. Tepleji je na Lysehoře v Beskydech, už teď tam naměříte 9 stupňů. No a prognóza na dnešní sváteční den, ta vypadá dobře, čeká nás hezký a typicky podzimní den. Bude svítit slunce, nebude pršet, teploty

0: Vítkovičtí hokejisté v pátém kole Tipsport Extraligy doma vyhráli 6-2 nad Mladou Boleslaví a slaví premiérovou výhru v sezóně. Ostravané sice zůstávají poslední, ale konečně se dočkali bodů do tabulky. A francouzský trenér Jorik Trey byl spokojený s výsledkem i s výkonem.
1: Je to pro nás první velké vítězství v sezóně. Jsem šťastný za hráče, byli velmi dobře nastavení. V první třetině měla Boleslav hodně velkých šancí, ale musím vyzdvihnout klíčové zákroky brankáře a důležité bloky bránících hráčů v našem oslabení. Celkově jsme zápas zvládli dobře.
2: Skvělý pocit tohle, už dohrávat za takovou stavu a vidět kolem sebe kluky, jak se konečně smějou, když končí zápas, a to samé v hledišti. Takže paráda, užili jsme si to.
1: Navazuje vítkovický obránce Tomáš Pavelka na slova trenéra Jorika Treje. Ostravané měli utkání od začátku pod kontrolou. Poprvé skórovali už ve čtvrté minutě. Trenér Mladé Boleslavy Petr Haken byl se vstupem do utkání velmi nespokojený.
3: My jsme nechtěli brzy inkasovat branku a bohužel jsme udělali úplně obrovskou chybu, že pustíme z útoční bule soupeře skoro 5-2. Tam už se začalo víc projevovat to, že si domácí ten zápas chtěli víc, my bohužel jsme nehráli.

0: hráli to, co chceme, a mrzí mě to vůči všem, protože takhle nechceme, aby se Boleslav prezentovala.
1: Vítkovičtí hokejisté dokázali svůj náskok soustavně navyšovat a od druhé poloviny zápasu hosty takřka k ničemu nepustili.
2: Za stavu 4-2 po té druhé třetině si myslím, že rozhodla nějaká ta trpělivost. Pak jsme vlastně krájeli ten čas v té třetí třetině a jsme tam vyprodukovali nějaké šance z toho našeho systému, takže asi to byl klíč.
1: Pochvaluje si týmový výkon Tomáš Pavelka. Vítkovičtí bek přispěl k vítězství dvěma asistencemi a s celkovými 5 kanadskými body za 4 zápasy je v úvodu sezony nejproduktivnějším hráčem ostravského týmu.
2: Pěkně se to poslouchá, ale za ty sezony prostě člověk dojde k tomu, že to vlastně ve výsledku potom nic neznamená. Je to příjemné, samozřejmě to nebudu říkat, ale my si tady v kabině jdeme za něčím jiným.
1: Další zápas čeká Vítkovice v úterý proti Olomouci. Z Ostravy Lukáš Kaleta, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: U zprávařského mikrofonu Lenka Blažejová.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Na silnici první třídy číslo 56 se bude od 5. října opravovat průtah Zábřehem částí Dolního Benešova na Opavsku. Téměř za 18 milionů korun tam silničáři vymění asfalt. Oprava potrvá zhruba měsíc a jezdit se tam bude pouze kyvadlově. Garáže zdražují ve všech velkých městech v České republice. V některých případech jejich ceny v září meziročně vzrostly o více než 60%. Nejdražší jsou v Brně, kde se garáže prodávají za 900 tisíc korun. Nejlevnější jsou naopak v Ostravě, kde stojí zhruba 300 tisíc korun. Zítra začne týden knihoven. 30. ročník celostátní kampaně připomíná význam čtení a představuje knihovny nejenom jako místa, kde si lidé půjčují knihy, ale také jako prostory pro vzdělávání, setkávání a trávení volného času. Do akce se zapojí zhruba 400 knihoven po celé České republice. Karvinská farnost opraví barokní sochu svatého Jana Nepomuckého. Pískovcová plastika stojí v Pivovarské ulici u kostela Povýšení svatého kříže a je kulturní památkou. Na restaurování získá farnost více než 400 tisíc korun z dotace Ministerstva kultury. S jejím vyřízením pomůže radnice. Česko a Itálie mají podepsat dohodu o hlubší spolupráci v ekonomice, obraně i bezpečnosti. Do Prahy kvůli tomu zítra přiletí italská předsedkyně vlády Giorgia Meloniová. Počasí na severní Moravě a ve Slezsku dnes bude slunečné a teploty příjemné od 19 do 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Varování ze silnice D48 na 64. kilometru ve směru na Český Těšín pokračují opravy. Omezený provoz tam bude do dnešních 18 hodin, tak na to dejte pozor.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: I dnes dopoledne po 9. hodině se budeme trochu toulat napříč naším regionem. Kam nás vysílání zavede, to vám povím po písních Anika a Marcely Holanové. Pěkné ráno.

Velbloudy, ovečky nebo oslíky z Kružberku můžete vidět a pohladit si na mnoha hradních slavnostech nebo adventních trzích. Když ale zrovna nepracují, tak se spokojeně pasou ve svých výbězích. V malé a veřejnosti přístupné zoo v Kružberku s rodinou se o všechna zvířata stará Veronika Pašková. A je to místo, kam vás dnes mezi 9. a 10. hodinou dopoledne zavedeme v magazínu Křížem krajem. Průvodkyní nám bude naše redaktorka Romana Kubicová. Budeme rádi, když v této době budete poslouchat. Teďka Plamejwood a hned poté telefonát s meteorology. Pěkné ráno.

0: počasí.
1: V programu Českého rozhlasu Ostrava teď budeme mluvit o počasí. Zatelefonovali jsme meteorologům Petr Drobek na lince. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme mluvit nejprve o aktuální situaci na severní Moravě a ve Slezsku.
2: Tak obloha je jasná, teploty nám klesly na nějakých 9 až 5 stupňů, chladně je v údolí, Rýmařov má 2,2 stupně a i přízemní mráz. A naopak na horách je o něco teplejc, na Lise máme 9 stupňů, 7 stupňů je na Šeráku a vítr je slabý proměnlivý nebo bezvětří, na Hřebené hory mírný jižní vítr.
1: Je tady pondělí 28. září, jak bude v průběhu celého dne?
2: Tak nadále bude většinou jasno. Ráno se teď ještě mohou ojediněle vytvořit mlhy, ale brzy se případně budou rozpouštět. Teploty odpoledne vystoupí na 19 až 23 stupňů, na horách na 14 až 18 a k tomu povolené slabý proměnlivý nebo jižní vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik dnešek. Jaké počasí pak následně můžeme čekat v noci a zítra?
2: Žádnou výraznou změnu nečekejme, v noci bude nadále jasno, k ránu se ojediněle vytvoří mlhy a teploty opět klesnou na 9 až 5 stupňů při slabším větru a v údolí může teplota klesnout až ke 3 stupňům a ojediněle se mohou vyskytnout i přízemní mrazíky. Foukat bude jenom slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu, no a zítra během nebude jasno. Odpolední teploty od 19 do 23 stupňů, na horách kolem 16 a vítr slabý proměnlivý, v průběhu dne se přechodně může rozfoukat jihovýchodní až východní vítr, ale rychlost jenom do 4 metrů za sekundu.
1: Informace o počasí nabídl Petr Drobek, díky za to a pěkný sváteční den.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
3: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
4: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
3: Chystáme oslavu plnou legrace.
4: To se mi líbí.
3: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
4: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
3: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
4: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
3: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

ať se na hucovský šípě najmou tak. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocovský šífy najmout dá. Jo, ten, kdo má na bradě mlík,

dostat, ať se na hucom zvýší, vynajmout dát. Jo, kdo chce zhrdnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám,

0: Zbýval nám Vaby Daněk, 6 hodin 52 minut, mrkneme na akce, které dnes můžete navštívit. V Bartošovicích na Novojičínsku slavit budou zemědělci. Akce Zemědělství v Poodří začíná v 10 dopoledne na návsi a lidé se tam mohou seznámit se zemědělskou technikou a tradičními řemesly, anebo také ochutnat regionální výrobky. Součástí je i vyhlášení vítězů soutěže o nejlepší chleba. V Opavě si můžete prohlédnout dominikánský klášter spolu s kostelem svatého Václava. Zájemce provede Petra Kaniová z Národního památkového ústavu a ve svém výkladu se zaměří na stavební historii těchto budov. Lidé nahlédnou i do míst, kam se běžný návštěvník nepodívá. Prohlídka začne v někdejším refektáři o 15:30 odpoledne. A v Ostravě jihu pokračují svatováclavské pivní slavnosti. A areál se otevře ve 12 hodin a hudební část programu zahrnuje například vystoupení kapely Desmod. Návštěvníci uvidí i ohňovou show.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Policejní a hasičské odbory chtějí přidat do platů 10%. U Hlučínského jezera přibudou další atrakce a odpočinková místa. Dny otevřených dveří i tradiční jarmark nabízí dnešní sváteční den v Ostravě. Dnes bude slunečno s teplotami kolem 22 stupňů. Začínají zprávy s Lenkou Blažejovou. Hezké ráno. Odbory nesouhlasí s ohlášeným zvýšením platů policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby o 2600 až 2900 korun a s rozdělením přidání do tarifu a odměn. Požadují zvýšení základu výdělku od ledna o 10%. Na svém webu to uvedla Odborová unie bezpečnostních složek. V úterý chce o tom jednat s vedením ministerstva vnitra. Hlučínské jezero na Opavsku bude mít nové vybavení pro návštěvníky. Organizace Sport a kultura Hlučín využije zisk ze vstupného v letní sezóně. Díky vyšší návštěvnosti vydělala nad rámec rozpočtu 4 miliony korun.
3: Kolem jezera přibudou další zastíněná odpočinková místa, cykloboxy a cyklostojany. V plánu je rekonstrukce víceúčelového hřiště a taky nové herní atrakce pro děti. Chystá se už i prodej permanentek na další sezónu v příštím roce. Martin Knitl, Český rozhlas.
1: Den české státnosti dnes oslaví také lidé v Ostravě. Den otevřených dveří pořádá magistrát i krajský úřad. Přívozem projede svatý Václav na koni na tradičním jarmarku. Pokračují také svatováclavské pivní slavnosti v městské části Jih. Akce má i charitativní rozměr, dodává mluvčí Ostravy Jihu David Věžník.
4: Součástí bude také charitativní čepování. Letos vybíráme peníze pro Radovana a Týnku, což jsou 9letá dvojčátka, která trpí spinální svalovou atrofií a budeme jim vybírat peníze například na novou dodávku nebo na pečovatelské služby.
1: 8 milionů korun na první 3 roky můžou získat vědci, kteří zamíří na Karlovu univerzitu v Praze. Nabízí to nový program, který má do Česka přivést zkušené vědecké osobnosti ze zahraničí. Vědci se můžou přihlašovat do 9. listopadu. Nabídka má konkurovat podmínkám, jaké špičkoví vědci najdou na prestižních univerzitách v zahraničí, říká mluvčí univerzity Karlovy Michal Lagronová.
5: Vedle nabídky finančního ohodnocení chceme pro zkušené vědecké osobnosti díky programu vytvořit také zázemí, aby mohli zahájit výzkum, pomoci jim s relokací jejich rodin a možnost vybudovat výzkumný tým.
1: Počasí. Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo skoro jasno, ráno výjimečně mlhy. Nejvyšší teploty od 19 do 23 stupňů, na horách 14 až 18. Vítr bude slabý, proměnlivý nebo jižní a bude mít rychlost do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky mírně nepříznivé, během dne pak budou dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Ostravě počítejte s uzavírkou části ulice Martinovská ve směru do Martinova. Uzavřený je úsek od křižovatky s ulicemi 1. Československého armádního sboru a Hejrovského. Uzavírka tam platí do dnešní půlnoci.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Čtyři minuty po sedmé vás od moderátorského mikrofonu a Českého rozhlasu Ostrava pěkně zdraví a hezký sváteční den přeje Petr Soukup. V nejbližších 30 minutách vám v našem programu nabídneme další pokračování naší řidičské abecedy, čili osvěžíme si dopravní předpisy. Stane se tak 10 minut před půl osmou, ale ještě předtím budeme s Arturem Kubicou pěstovat jablka, protože právě to je téma dnešní rubriky, která se jmenuje Dvakrát měř, jednou řeš. No a z muziky Hana Zagorová, Petr Novák nebo třeba Roy Orbison.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Hníjí vám občas jablíčka už na stromech? No tak stane se. A máte hnilobu na více stromech? Tak to už by mohl být velký problém, ale jenom na první pohled. Záleží totiž na tom, jestli je rok suchý nebo vlhký. Když je hodně deštivo, pak je více hníjících plodů. Ovšem hniloba plodů může být klasická monilióza, což je častá houbová choroba, která napadá zrající plody a způsobuje jejich hnědnutí a hnilobu. Původcem je houba z rodu lízenka, tedy monilinia. Hnití plodů zabráníte postřikem proti houbovitým onemocněním a také kontrolou jablíček, tedy probírkou plodů na stromech. Pokud rostou příliš blízko sebe, ty plody jsou na sebe namačkané, tak je jasné, že si hnilobu začnou předávat. Houbovitost se bude rozvíjet a to není dobré, musíte je probrat. Navíc je účinné prořezávat koruny stromů, aby tam lépe proudil vzduch, vítr a nedrželo se vlhko. A co je důležité, musíte právě v tomto období důsledně odstraňovat spadané listí a hníjící plody, to aby se choroba nedržela v blízkosti stromů ve velkém měřítku. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Den bude hezký a slunečný, aktuální situace je následující na severní Moravě a ve Slezsku. Všude svítí slunce, ale teploty ještě příliš vysoko, tedy nejsou v Třinci, teď naměříte necelých 9 stupňů Celsia. V Opavě je mnohem chladněji, ještě tam není ani 5 stupňů. Prognóza na pondělí říká, že sváteční den bude opravdu hezký a slunečný, jen po ránu místy můžete počítat s mlhami. Teploty vystoupí až ke 23 stupňům, na horách pak naměříte mezi 14 a 18 stupně.
2: Naším pondělním hostem bude horoleskyně Alžběta Roth. Teprve druhá Češka, která zdolala himalájskou 8000ovku Manáslu. Jak se na svůj výstup dívá s ročním odstupem? Co všechno jí hora stále učí a o čem sní? O tom povypráví Kateřině Huberové.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: užívat svět.
1: Tak to je výzva od Olgy Lounové. 7 hodin a 20 minut posloucháte Český rozhlas Ostrava. Teď si s námi můžete osvěžit pravidla silničního provozu. Celý tento měsíc nabízíme vždy jednu situaci z provozu, situaci, ve kterých se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jak velký odstup bychom si měli držet za autem před námi. Slovo dostává Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
2: Řidičská abeceda.
3: Možná to znáte, jedete za někým, kdo si drží svoje tempo a vy přemýšlíte, jak daleko za ním vlastně máte být, aby byla jízda bezpečná a zároveň plynulá. Odstup je jedna z nejdůležitějších věcí na silnici, ale často se řídí spíš pocitem než pravidly. Takže jednoduchá otázka zní, jak velký odstup mám držet za autem přede mnou. Odpověď nám vysvětlí plukovník Jan Straka.
4: Já jako řidič bych si měl nechávat od toho vozidla bezpečnou vzdálenost, abych byl schopen zastavit vozidlo v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení toho vozidla, které jede přede mnou.
3: Co to ale znamená v praxi?
4: Na silnicích pro motorová vozidla nebo na dálnicích si můžu pomoct takzvaným pravidlem 2 vteřin. Vezmu si nějakou překážku, sloup, značku. Měl bych být tak daleko při té své rychlosti, abych tím stejným místem projel za 2 vteřiny od toho vozidla přede mnou.
3: U nás v redakci Zelené vlny se často setkáváme s pohledem na vozidla, kde se tyto rozestupy tak úplně neplní. Jaké jsou vaše zkušenosti ze silnic?
4: Praxe je taková, že se to spíše nedodržuje. Řidiči spoléhají na to, že budou schopni zastavit. Nicméně v poměrně velkém procentu případů se jim to nepodaří.
3: Je to číslo 2 sekund jiné, pokud jsou zhoršené podmínky pro jízdu?
4: Ty 2 vteřiny by měly pokrýt úplně všechno. Já jako řidič bych měl přizpůsobit svoji rychlost povětrnostním podmínkám, stavu komunikace, svým schopnostem a záleží na mě, jestli já jsem schopen to vozidlo ovládat tak, abych byl schopen zastavit.
2: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: No a zítra v našem seriálu budeme mluvit o záchranářské uličce.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Stopy případu vraždy vedou k vysoce postaveným policistům. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Může poctivost vyhrát nad bezohlednou mocí? Čestný soudce se utká s mocným průmyslníkem v premiérovém filmu Jménem italského lidu. A ČT Art uvede u příležitosti mimořádného životního jubilea Jiřího Suchého jednu z nejúspěšnějších her divadla Semafor – Kytice. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Co je nového, to uslyšíte od Lenky Blažiové.
2: Je 7:30.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Opavská charita dnes slaví 30 let domu svatého Cyrila a Metoděje v městské části Vlaštovičky. V roce 96 otevřela v bývalém ženském klášteře domov pro zrakově postižené a nevidomé. Vznikla tam unikátní sociální služba, která klientům pomáhá se zapojením do běžného života. Domov dnes nabídne veřejnosti speciální program od 15 hodin. Zastupitelé v Rožnově pod Radhoštěm schválili novou koncepci bydlení. Developeři kvůli ní budou muset kvůli novým domům vybudovat taky parkování, chodníky a zeleň. Město navíc příští rok vypíše dotaci pro bytová družstva. Radnice v Jiříkově na Bruntálsku opraví kapli Františka Xaverského z 18. století. Památka se má proměnit v galerii a kulturní centrum. Obec už má hotovou studii využití a začíná pracovat na projektové dokumentaci. Přesně před 95 lety se poprvé otevřela pražská zoo. Návštěvníci se dnes symbolicky přenesou do 30. let minulého století. Zahradou projedou historická vozidla, dorazí kameloti s dobovými novinami a zahraje swingová kapela. Připravená jsou i speciální komentovaná krmení zvířat, která patřila k prvním obyvatelům pražské zoo, například lvů, vlků nebo slonů. Hokejisté Vítkovic dosáhli poprvé v sezóně na body. Po třech porážkách porazili v utkání 5. extraligového kola Mladou Boleslav 6-2. Středočechy zdolali před svými diváky poprvé od prosince 2023. Od té doby s nimi na svém ledě pětkrát prohráli. Počasí s datem 28. září bude slunečné, čekáme skoro jasno a teploty 19 až 23 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Aktuálně dejte velký pozor v Olomoucké ulici v Opavě ve směru na Slavkov. U odbočky na Otice se projíždí jen kyvadlově. Omezení tam bude do 21. října. Staví se tam napojení na jižní obchvat Opavy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Těžba černého uhlí v Ostravě v minulosti poškodila i koryta řek, nejvíce pak Lučino ve Slezské Ostravě. Téma pro reportáž nabídneme i za chvíli. Pěkné ráno.

0: bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Zarostlá a zanesená řeka Lučina v Ostravě bude zase zdravá a přístupná pro lidi. Povodí Odry na to ve spolupráci s městem získalo peníze od státu, určené na nápravu důlních škod. Lučinu ve Slezské Ostravě totiž nejvíc poškodily poklesy terénu způsobené těžbou černého uhlí.
2: Přírodní říčka z Beskyd ve své ostravské části zažila těžká desetiletí. Kvůli těžbě uhlí terén poklesl, v jednom místě dokonce zmizel celý jez. Povodí Odry podle ředitele Miroslava Janověka připravilo plán, jak to napravit.
3: Tím, že byla zatížena důlní činnost, tak my jí zdáváme vlastně znovu její život, tvar a uvádíme ji k tomu, aby fungovala opět 100%. Vyčistí se koryto, zpřístupní se váhy, bermy. Tím samozřejmě, jak se to koryto zvětší, tak bude i průtočnější.
2: Z programu na nápravu důlních škod to zaplatí ministerstvo průmyslu. Další část obnovy se bude týkat břehů.
4: Jsou zarostlé a těžko přístupné. V polovině příštího roku je město chce začít proměňovat tak, aby se kolem vody dalo pohodlně procházet.
2: Říká mluvčí ostravského magistrátu Gabriela Pokorná. V plánu je vybudovat kolem řeky chodníky od soutoku s Ostravicí kolem Slezsko-Ostravského hradu až na Hranečník. Podle Pokorné chce město břehy taky zabydlet tak, aby se tam výletníci chtěli zdržet co nejdéle.
4: Taky pobytové galerie, sedací schody k vodě či herní prvky pro děti.
2: Obě části velké akce už mají stavební povolení i schválené peníze od státu. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Zavolali jsme ostravským meteorologům Marie Glofánková na lince. Pěkné sváteční ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět něco málo k aktuálnímu počasí.
2: Aktuálně je všude jasno, teploty se pohybují v poměrně širokém rozpětí, nejčastěji mezi 3 až 7 stupni Celsia a vítr fouká aktuálně slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Víme tedy, jak je teď, jaký bude celý sváteční den?
2: Dnes bude po celý den jasno, teploty se vyšplhají na 19 až 23 stupňů Celsia, na horách na 14 až 18 stupňů Celsia a vítr bude foukat slabý, proměnlivý nebo jižní do 4 metrů za sekundu.
1: Od dnešku máme jasno, jaké počasí máme čekat v noci na úterý a co zítra?
2: Noc bude jasná, k ránu se výjimečně někde v nějakých uzonkých údolí kolem vodních toků a ploch můžou vytvořit mlhy. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 9 až 5 stupni Celsia. Při uklidnění větru mohou klesnout až na hodnoty kolem 3 stupňů Celsia a objeví se přízemní mrazíky. Vítr bude foukat jenom slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu. I zítra bude slunečno, ráno ojediněle s přetrvávajícími mlhami. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni Celsia, na horách mezi 14 až 18 stupni Celsia a vítr bude i nadále slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy informace o počasí, ještě než se s vámi rozloučím, jak to vypadá s tlakem a s vlhkostí vzduchu?
2: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře je 1027 hektopaskalů, relativní vlhkost je většinou mezi 80 až 97%.
1: Tolik Marie Glofánková, děkujeme za info, hezký den.
2: Hezký den a naslyšenou.
3: Barka prožívá okamžiky štěstí. Rodina se konečně sešla u jednoho stolu. Chybí těhotná Halka, ale taky Leon s Beatou. Kde jsou a co plánují, ví jen Barčina sestra Žovka.
4: Nám se přihlásili do služby 2 šikovní pomocníci. Psala si o nich v dopise, nadnese Barka. Nebýt jich, možná bys ani za námi nepřijela. Taková šťastná náhoda. No, ona to nebyla tak docela náhoda. On je to totiž Leon s Beatou.
3: Karen Lednická, Šikmý kostel, část 3. Premiéra 6. dílu s Alenou Sasínovou Polarčik a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Pavel Krištof, máme před 8 a ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava pár tipů pro ty, kteří neví, jak naložit s volným časem. Nenechejte si ujít letošní svatováclavskou jízdu. Historická vozidla se už začínají sjíždět do parku u zámku Kunín, poté pojedou přes Bílovec a Albrechtičky do Nového Jičína, kde si veterány můžete od 2 odpoledne prohlédnout na Masarykově náměstí. Oslava svátku národního patrona nebude chybět ani ve Štramberku. Svatováclavská hororová pouť začíná v 8:30 mší v kostele na náměstí, pak se účastníci vydají nahoru Kotouč a od 11:15 je na programu posezení a občerstvení v Národním sadu. Na historickou akci můžete vyrazit na hrad Sovinec na Bruntásku. Koná se tam akce s názvem Přízrak z temné věže. Celodenní program zahrnuje šermířské pověsti, dobové tance i rytířská vystoupení. No a pokud rádi zahradničíte, běžte se podívat na zahrádkářskou výstavu Podzim na zahradě v Kravaří na Opavsku. Najdete ji v tamním farním sále a kromě výpěstků tam vystavují i květinové aranžmá. Výstava je přístupná od 9 do 17 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Vláda bude znovu regulovat ceny benzínu a nafty. Opatření začnou platit ve čtvrtek. Soud bude zítra pokračovat v projednávání případu muže obžalovaného ze zapálení baru u autobusového nádraží ve Zlíně. Vítkovičtí hokejisté v extralize zdolali Mladou Boleslav a dnes bude slunečno, teploty do 23 stupňů. Hezké ráno vám přeje u zpráv Lenka Blažejová. Vláda se od čtvrtka vrací k regulaci cen pohonných hmot. Kvůli stále rostoucím cenám budou marže obchodníků zastropované na částce 2 koruny 50 haléřů za litr a sníží se také spotřební daň na naftu. Ministerstvo financí bude každý pracovní den určovat nejvyšší přípustnou cenu benzínu i nafty. Vláda dále rozhodla o zavedení sektorové daně na rafinérie. Ta bude platit v letošním a příštím roce. O opatřeních rozhodla vláda minulý týden. Zatím budou podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO platit do konce října.
4: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
2: Podle opozice plošná opatření pomáhají i lidem, kteří to nepotřebují, a to na úkor státního rozpočtu. Zdanění rafinérií navíc podle nich může vést k vyšším cenám paliva. Zlínská pobočka Krajského soudu v Brně bude zítra pokračovat v hlavním líčení s 30-letým Danielem Kratochvílem, který je obžalován z loňského zapálení baru u autobusového nádraží ve Zlíně. Soud čekají další výpovědi svědků. Podle obžaloby muž loni v lednu přinesl do podniku téměř 9 litrů benzínu a kanistr zapálil poblíž skladu, ve kterém byl barman. Ten utrpěl popáleniny hlavy, krku a rukou. Kratochvíl tvrdí, že si událost kvůli kombinaci léků a drog nepamatuje. Státní zástupce pro něj žádá 22 let ve vězení. Víceúčelové hřiště v Odrách bude nově hlídat bezpečnostní kamera. Radnice na její nákup vyčlenila 185 tisíc korun. Podle mluvčí města Lucie Kaspříkové se v místě dlouhodobě potýkali s vandalismem a právě nová kamera má výtržníky odradit.
5: Na hřišti bohužel opakovaně někdo vyvrací, vylamuje obrubníky ve svahu, stále častěji se tam objevují odpadky, plastové nápoje, obaly a další věci. A to i na tribuně a dokonce i pod mřížemi, pod sedadly.
3: Sport.
2: Hokejisté Vítkovic se dočkali prvních bodů v novém ročníku. V pátém kole Tipsport Extraligy doma vyhráli 6-2 nad Mladou Boleslaví. Zápas hodnotí vítkovický trenér Jorik Trej.
6: Je to pro nás první velké vítězství v sezóně. Jsem šťastný za hráče, byli velmi dobře nastavení. V první třetině měla Boleslav hodně velkých šancí, ale musím vyzdvihnout klíčové zákroky brankáře a důležité bloky bránících hráčů v našem oslabení. Celkově jsme zápas zvládli dobře.
3: Počasí.
2: Dnes bude v celém Moravskoslezském kraji jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách 14 až 18 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý nebo jižní a bude mít rychlost do 4 metrů za sekundu. Rostlové podmínky jsou mírně nepříznivé, během dne budou dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: U přehrady Olešná se staví nový most, je tam uzavřená ulice Bahno Rovňa a to až do konce června příštího roku.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Nejbližších 30 minut v našem vysílání přinese informaci o tom, že charitní dům svatého Cyrila a Metoděje v Opavě slaví 30 let. Řekneme vám více krátce před půl devátou. Ještě předtím Martin Písařík nabídne svou rubriku, co v učebnicích nebylo. V tom 86. pokračování se zaměří na vzduch. Ještě předtím muzika. Jana Gledecký a Věra Špinárová. Pěkný den i poslech.

0: Vypadá jako větší rodinný dům na kraji města. Bydlí tam ale nevědomí a lidé s těžkým zrakovým omezením. Opavská charita dnes slaví 30 let domu svatého Cyrila a Metoděje. Více informací k tématu v reportáži už za 10 minut.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že vzduch obsahuje tolik vodních par, že by stačily zatopit celou země kouly? V atmosféře země je neustále přítomné takové množství vodní páry, že kdyby všechna v jednom okamžiku skondenzovala a rovnoměrně se rozprostřela po povrchu planety, vytvořila by tenkou vrstvu vody o výšce zhruba několika centimetrů. Okamžitá zásoba atmosférické vody se neustále mění podle teploty, proudění vzduchu a intenzity výparu z oceánů, jezer i pevniny. Teplejší vzduch dokáže pojmout více vodní páry a proto se většina této zásoby nachází v nižších vrstvách atmosféry a v oblastech s vyšší teplotou, zejména v tropech. V chladnějších podmínkách je množství vodní páry výrazně menší. Vodní pára soustavně koluje v rámci hydrologického cyklu, odpařuje se z povrchu, kondenzuje v oblacích a vrací se zpět ve formě srážek. Právě tento nepřetržitý oběh je klíčový pro vznik počasí i rozložení srážek na Zemi. I když je množství vodní páry v atmosféře relativně malé ve srovnání s oceány, jeho dynamika má zásadní vliv na klima a každodenní počasí.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Je před námi hezký sváteční den. Nejprve ale pohled do regionu, jak to aktuálně s počasím vypadá. Všude je slunečno, co se teplo týče. Ve Frýdku Místku teď naměříte 8,5 stupně Celsia. Mnohem tepleji je na Bruntálsku, konkrétně město Olbrechtice teď hlásí 14 stupňů na teploměru. No a prognóza na dnešek, ta říká, že bude hezky, většinou slunečno, jen po ránu místy mlhy. Teploty příjemné až 23 stupňů. V nížinách na horách naměříte do 18.
2: V naší čtvrteční rozhlasové lékárně bude řeč o podzimních virózách, tedy o akutních virových onemocněních dýchacích cest, které se projevují horečkou, únavou, bolestí svalů i hlavy a kašlem. Dá se jim účinně předcházet, jak spolehlivé je očkování a

0: Kapela Divoký byl a Český rozhlas Ostrava 8 hodin 21 minut. Z ruiny bývalého ženského kláštera Domov pro nevidomé přesně před 30 lety otevřela opavská charita Dům svatého Cyrila a Metoděje a dala novou šanci prvním klientům. Vznikla tak výjimečná sociální služba, která se snaží vrátit lidi s těžkým zdravotním handicapem do běžného života. Dnes odpoledne to charita oslaví a kdo přijde, může si vyzkoušet oblíbené technické vychytávky.
1: Ten kousíček doprava.
2: Notebook spojený s terčem, laserový zvukově naváděný paprsek a pistole v ruce. Střílet se dá i po slepu.
3: A už někdo trefil střed?
1: 10-9 asi bude nejvyšší číslo. No.
2: Kdo dnes přijde, může si to vyzkoušet. Nevidomý Ondřej je na střelnici jako doma.
4: Já chodím na zvukovou střelbu.
3: Baví vás to střílet na terč?
4: Jo, a já jsem byl i z normální zbraně střílet tady v Opavě, jak máte střelnici.
2: A další oblíbená hra tady v domě svatého Cyrila a Metoděje je v opavské části Vlaštovičky. Hádání, co je v sáčku a jak to voní. A nebo vaření v hrnci, který zase mluví.
5: Nyní bude pára uvolněna. Prosím, odstupte od hrnce.
2: Neviditelná realita bude připravená i pro návštěvníky výroční oslavy, prozrazuje vedoucí charitního domu Zuzana Janků.
6: Umožňuje vyzkoušet si třeba nalít si vodu po slepu, vyzkouší si různé poslechové hry, můžou si vyzkoušet jízdu na dvojkole, zahrát si showdown, popřípadě šupec.
2: Býval tady klášter dominikánek, v roce 1950 ho ale museli násilně opustit a z budovy zbyla schátralá ruina. Potom ji převzala opavská charita. Zajistila rekonstrukci a službu pro těžce zrakově handicapované rozšířila postupně i na lehké mentální postižení. Kromě střechy nad hlavou a samostatné

0: týden s Tescomou.
1: Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma, česká značka s nápady.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Minimálně 240 nových lůžek v domovech pro seniory musí v příštích letech přibýt v Ostravě. Vyplývá to ze schváleného komunitního plánu sociálních služeb. Ten počítá také s tím, že se musí rozšířit počet pracovníků terénních služeb přinejmenším o 50 lidí. Údaje vycházejí z demografické analýzy, která předpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel v seniorském věku na Ostravsku. Třinec chystá rekonstrukci Staroměstské a také Havlíčkovy ulice. Město teď bude vybírat z hotovy. Firma má zajistit opravy obou ulic v délce zhruba 300 metrů za cenu necelých 21 milionů korun. Odry na Novojičínsku nechali opravit vjezd na tamní sportovní stadion. Byl léta ve špatném stavu. Problémy měli řidiči hlavně v dešti. Stavbaři proto odstranili starý asfaltový povrch a ten nahradili dlažbou, která vsakuje vodu. Ptačí svět, zachycený různými výtvarnými technikami, ukazuje nová výstava v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Nese název Ledňáčci, sovice a jiní boží tvorové. Výstava tam bude otevřená do 27. listopadu. Cyklista Matias Vacek si při pádu v silničním závodě mistrovství světa v Montrealu zlomil nos. Zranění ho může připravit o start na evropském šampionátu v Lublani. Počasí na severní Moravě dnes bude slunečné, čekáme skoro jasno. S teplotami do 23 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: A v ulici Frýdanská ve Frýdku Místku dejte pozor na aktuální nehodu dvou osobních aut. Policie už na místě nehodu vyšetřuje.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zasoutěžte si o balíček pro správného houbaře právě teď. Volejte do studia na číslo 596 11 22 66. Tak honem, ať nepropásnete houbařskou sezónu. Přesně tak, přátelé, v tuto chvíli je možnost si u nás ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava vyhrát houbařskou výbavu. Klidně volejte 596 11 22 66. Já se zeptám, kdo je na lince. Dobrý den.
1: Co tady říkají?
0: Haló, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: S kým pak hovořím?
1: Bořek Havířov.
0: Bořku, vy jste se dovolal jako první do naší soutěže, ve které můžete vyhrát takový balíček pro správného houbaře. V tom balíčku je nůž, atlas hub, síťovka, pláštěnka a také rolnička do lesa, kdybyste nahoru potkal medvěda. Tak prý zazvoníte a on se lekne. Tak nevím, můžete to vyzkoušet, ale radši bych vám to nepřál. Tak připraven?
1: Ano.
0: Mám pro vás otázku, pokud si vyberete správnou odpověď, výhra je vaše. Já se ptám, pokud v noci narazíte v lese ne na medvěda, ale na pařezník obecný, budete překvapeni, co je na této houbě specifického. Víte to, anebo chcete možnosti?
1: Radši možnost, nevím.
0: Tak poslouchejte, buď to pařezník obecný v noci lehce svítí, nebo v noci vydává zvláštní vůni, anebo v noci mění barvu. Co myslíte?
1: No já si to nevím a já to zkusím za A.
0: Zkoušíte Ačko a dobře jste udělal. Já to tedy nemůžu říct z vlastní zkušenosti, ale prý opravdu v noci lehce svítí. Tak já vám gratuluji, Bořku, výhra je vaše.
1: Děkuji.
0: Neutečte mi od telefonu, poznamenám si adresu, ať víme, kam to všechno doručit. A samozřejmě popřeju krásný sváteční den, naslyšenou.
1: Taky nápodobně.
0: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.

0: počasí.
1: Dnešní sváteční den bude v Moravskoslezském regionu hezký a slunečný. I teď po ránu všude svítí slunce. Co se týče teplot, ty jsou různé. V Třinci teď naměříte 10 stupňů Celsia, v Opavě necelých 8 stupňů. Prognóza na dnešek říká, že bude opravdu hezky, slunečno, bez deště, jen po ránu v některých lokalitách mohou být mlhy. Teploty až 23 stupňů v nížinách. Pokud vyrazíte na hory, tak na hřebenech ve vyšších polohách počítejte s teplotou okolo 16 stupňů.
2: Hlásí se hudební cyklus Zpěvem k srdci. V říjnové edici uvítám orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš s primášem Dominikem Orságem. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska, Slovenska i Ukrajiny se k orchestru přidají i zajímaví solisté a skvělý dívčí sbor. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci Doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 27. října v 19 hodin 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ostravský magistrát dnes nabízí den otevřených dveří. Co bude jeho součástí, to vám poví Lenka Blažejová ve zprávách za 7 minut. Pak už si vysílání je převezme kolega Vítek Goršanov, což znamená, že se loučí Petr Soukup. Hezký sváteční den.
1: Zasmějte se s námi. To se potkají dvě kamarádky a ta jedna se ptá té druhé. Bereš antikoncepci? A ta druhá říká, ne, neberu, já beru pravidelně antidepresiva. A ta první povídá, no a jak, funguje to? A ta druhá kamarádka si tak poskočí vesele a říká, jasně, že to funguje, mám už 5 děcek a je mi to úplně jedno. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Den otevřených dveří ostravského magistrátu nabídne výlet do středověku. Lidé si dnes nenakoupí ve větších obchodech ani supermarketech. Na den české státnosti platí zákaz prodeje. Na Jesenicku začíná tradiční svatováclavské setkání. Bude slunečno, teploty do 23 stupňů. Jsou tady aktuální zprávy s Lenkou Blažejovou. Hezké sváteční dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Na Prokešově náměstí v Ostravě se dnes lidé vrátí v čase do dob přemyslovců. Magistrát pořádá den otevřených dveří. Před novou radnicí se tak objeví rytíři, pážata, alchymisté nebo kejklíři. Dobovou atmosféru doplní středověká hudba a módní přehlídka historických kostýmů. Součástí programu jsou tradičně i komentované prohlídky radnice, dodává mluvčí města Petr Havránek.
2: Mezi velice zajímavá místa patří ku příkladu sál zastupitelstva města, síň rady města nebo třeba pracovna pana primátora, která je vlastně téměř v originálním stavu ze 30. let. Návštěvníky budeme po radnici provázet především my, pracovníci odboru kancelář primátora v historických středověkých kostýmech.
0: Obchody nad 200 metrů čtverečních plochy musí dnes zůstat zavřené. Prodej na den české státnosti jim zakazuje zákon. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy si zákazníci na omezení otvírací doby nezvykli ani po 10 letech. Existuje navíc řada výjimek, pokračuje Prouza.
3: Můžou mít otevřeno obchody, které jsou na nádražích nebo na letišti a samozřejmě všechny ty malé obchůdky, které jsou třeba součástí benzínových pump. Ale třeba v nákupních centrech to znamená, že budou mít zavření úplně všichni, protože nákupním centru se nevyplatí fungovat, když je půlka obchodu otevřená a půlka zavřená.
0: Podle Prouzy obchodníci s potravinami přijdou kvůli omezení o jednotky procent z tržby. Dodává, že například prodejny nábytku ale tratí víc, protože zákazníci odloží nákupy třeba na další prodloužený víkend až za několik měsíců. Senát dnes u příležitosti Dne české státnosti tradičně rozdá stříbrné pamětní medaile. Předseda horní komory Miloš Vystrčil z ODS jich letos má udělit 14. Ocenění každoročně získávají například vědci, umělci, sportovci nebo další veřejně činné osobnosti. Loni mezi nimi byli například válečný reportér Vojtěch Boháč, herec a režisér Jiří Mádl nebo kněz Ladislav Herián. Dopoledním pietním aktem na hřbitově v Bílé vodě na Jesenicku dnes v 10 hodin začne tradiční svatováclavské setkání. Letos má téma technologie v paměťových institucích, pokračuje historik muzea Matěj Matela.
4: Proběhne pietní akt v Bílé vodě u příležitosti tedy výročí internování řádových sester komunistickým režimem na toto místo. Večer pak proběhne ve vodní tvrzi sídle vlastivědného muzea Jesenická koncert Jaromíra 99 a zároveň mohou návštěvníci v prostorách vodní tvrze zhlédnout i výstavu jeho děl.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách 14 až 18 a vítr bude slabý, proměnlivý anebo jižní a bude mít rychlost do 4 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Z Ostravy máme aktuálně nahlášenou dopravní nehodu autobusu a nákladního auta. Blokuje provoz v Porubské ulici. Policie už na místě nehodu vyšetřuje a zranění tam nejsou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A tady je Český rozhlas Ostrava, posloucháte sváteční pondělní dobré dopoledne, které právě začíná. A zdraví vás Vítek Goršanov, přeji vám hodně dobré nálady. Věřím, že když se podíváte ven, tak ta nálada vám přijde sama ta dobrá samozřejmě, protože máme krásné počasí, zatím pravda trochu chladno, ale před námi je nádherný sváteční sluneční den, tak si pojďme společně užít. Co vám nabídneme? Jako vždy po 9. hodině začneme pořadem Křížem krajem. Dnes vyrážíme na Opavsko, konkrétně na přehradu Kružberk. Ale pozor, Kružberk to není jenom přehrada a skály, ale také malá zoologická zahrada s různými domácími i exotickými zvířaty. No a my ji navštívíme právě dnes už za malou chvíli. Tak ať se vám ve sváteční dopoledne pěkně poslouchá.

0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: Velbloudy, ovečky nebo oslíky z Kružberku jste možná už někdy viděli a pohladili si je na mnoha hradních slavnostech nebo adventních trzích. Když ale zrovna v uvozovkách nepracují, spokojeně se pasou ve svých výbězích v malé a veřejnosti přístupné zoologické zahradě. S rodinou se o všechna zvířata stará paní Veronika Pašková a ta zavedla naši kolegyni redaktorku Českého rozhlasu Ostrava Romanu Kubicovou do nově upraveného vnitřního prostoru.
2: Už jsem chtěla zahájit hovor, ale krmení je určitě přednější, tak kdo pak si teď pochutnává na čerstvém senu?
3: Pochutnává si náš tady vlastně poslední odchov od naší krávy Jerseyky. Bík, který už skoro dospěl. No, hlásí se o slovo, když má hlad.
2: Titul nejzvědavějšího tvora by si tady vysloužil mýval severní, který dlouho nakukoval, což je to děláme, až ho to omrzelo a pozoruje nás povzdálí. To jsou takový lupiči místní, se říká.
3: No, říká, oni jsou strašně zvědaví, těma svýma pacičkama prakticky rozeberou cokoliv, na co přijdou. Tady nám začínají rozebírat i trochu omítku. Ta díky tomu vlastně jsou i pro naši českou přírodu jakože dost nebezpeční.
2: Slyšela jsem stesky myslivců, takže hlídáte je dobře, aby vám neutekli.
3: Ano, máme tady dvojí zabezpečení. My jsme vlastně jedno z mála míst, které může mít mývaly na dožití. Jsme vlastně takové záchytné místo, že když někdo najde nějakého mývala, může nám ho přinést, pokud nemáme plnou kapacitu a my buď ho tady necháme dožít, anebo ho humánně utratíme, protože v naší přírodě být nesmí.
2: To jsme se zastavili u mývalu, kterých, jak jsem se dozvěděla, máte aktuálně 6, takže rozhodně tady další nenoste. Zatím teda, aspoň.
3: Zatím, jako budeme informovat na našich webových stránkách i na dalších sociálních sítích, když budeme mít nějaké místo, samozřejmě lidé můžou volat, můžou se s náma poradit, ale momentálně máme kapacitu plnou. Ale do budoucna, pokud budeme chtít i rozšiřovat a budeme chtít rozšiřovat brzy, tak by bylo fajn, kdyby třeba lidé chtěli přispět na to rozšíření. Tím pádem vznikne pár dalších míst, kde ti mývalové můžou dožít a nemusí se hned utrácet.
2: Takže sledujte webové stránky a my zatím budeme sledovat další kotce, popojdeme. Byla jsem tady u vás na návštěvě, možná je to 7-8 let, ale tenhle prostor si nepamatuju. Byli jsme tenkrát spolu venku, dneska jsme se schovali před deštěm, takže venek pořád funguje.
3: Venek je prakticky stejný, tam akorát vlastně vyměňujeme nové ohrady za ty původní staré, které už dosluhovaly. Děláme to pěknější, jak pro ty zvířata, tak i pro ty lidi, různé posezení, nějaké květiny, které vysazujeme. A ten vnitřek tady vlastně vzniknul, dá se říct, 2-3 roky zpátky a vzniklo to právě z důvodu toho, že tady máme pár nepůvodních druhů, kteří jsou v tom unijním seznamu, které nemůžou být ve volné přírodě. Takže díky tomu tady vznikly tady tyhle ty voliéry, aby jsme je tady mohli mít na dožití. No.
2: Jak se tady má rád tento krásný oslík s poníkem, tak ti tady patří, ne?
3: Ti tady patří, no, ti tady jsou jakože s náma. Máme tady chovného nového hřebce, který na nás kouká a tím, že on momentálně nemůže být s kobylama, tak ho tady máme s poníkem, který ho toleruje.
2: Dobře, takže na něho chutě nemá a můžou spolu být.
3: No, jako, zkoušeli jsme to, jestli náhodou by z toho nebyla nějaká pěkná mulička malá, kterou bychom rádi tady měli taky na ukázku, že vlastně se dá křížit kůň s oslem, co z toho vzniká, jak to vypadá, ale problém je v tom, že oslí hřebci, oni na koňské kobyly nechcou skákat.
2: A naopak, takže, jako by to šlo?
3: Naopak by to šlo taky, ale nevím, jak to je s koňským hřebcem na oslí kobyly, tam taky jako asi by si skočil, ale tam z toho vzniká mezek a to je zvíře, které je většinou nepoužitelné, takže tam se to křížení moc nedoporučuje.
1: Říká Veronika Pašková, která spolu s rodinou provozuje v Kružberku malou zoo pro veřejnost. A docela hodně toho ví také o správné výchově zvířat. To ostatně uslyšíme hned po písničce. Poslouchejte i nadále.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A posloucháte sváteční dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava a v něm pořad Křížem krajem. Připomínám, že dnes jsme na návštěvě v Kružberku a redaktorka Romana Kubicová nás provází tamnější malou zoo. Projít si můžeme venkovní ohrady s ovečkami, kozami, prasátky, velbloudy, lamou nebo se schovat také do vnitřního prostoru, kde žijí třeba mívalové, liška anebo nutrie. No a momentálně také poník s oslíkem. Ti jsou miláčkové hlavně dětí, které tady v létě přijedou na tábor. Více prozradila chovatelka Veronika Pašková.
3: Poník tím, že je malinký, je roztomilý, tak děti hodně k ním tíhnou. Samozřejmě musí opatrně, protože přece jenom je to poník, má svoji hlavu, takže strašně rád kope. Když se mu něco nelíbí, taky se umí ohnat. Ale jako jo, děti ho mají rádi. A hřebec je hřebec, takže tam se na to musí dávat pozor. Právě tady tenhle ten hřebec u nás skončil i z toho důvodu, že původní majitel ho moc nezvládal. Trošičku ho rozmazlili, protože se k němu chovali prakticky jako k mazlíkovi a ne k hřebci. A tím, že osel sice vypadá roztomile, je menšího zrůstu, tady tenhle ten konkrétně hřebec, tak jo, vypadá, že je roztomilý, že můžeme dělat ťuťuňuňu, ale pořád je to hřebec, takže on samozřejmě jak dospěl, tak ukázal i svoji sílu, kterou ti osly opravdu mají. No a začal být nebezpečný jak okolí, tak i kobyle, které tam měli a zároveň tam chovali i jiná zvířata a často je napadal, takže přišel k nám, my už jsme si s ním poradili, teď už skrotnul a ve finále jako je i docela hodný. To jenom potřebuje mít ten svůj hřebčí řád, no.
4: Ano, takže jako výchova zvířat, to je taky docela věda.
3: No tak určitě, určitě. Každé zvíře, každé plemeno má svoje a tím prostě člověk se musí řídit.
4: Jdete na to zkušenostmi nebo jako studujete třeba i literaturu?
3: Studujeme určitě to, co nevíme, tak studujeme, zjišťujeme od různých dalších chovatelů, no a momentálně už v tom jsou i naše zkušenosti 13 let chovu.
4: A má teda nějaké jméno, tady konkrétně ti dva, ten oslík určitě, s tím poníkem?
3: Určitě, hřebeček se jmenuje Charlie a poník je Emilka.
4: Emilka. Dobře, tak od Emilky a Charlieho jsem viděla, že tady ještě někdo se nám ukazoval a ukazoval nám něco chlupatého. Stojím už tady dobře, nebo jdeme až k tomu poslednímu výběhu?
3: Liška! Jo, jo, jo, ona tak jakože kouká opatrně, co se děje, ale chtěla by blíž, ona za chvilku

0: přijde.
1: Aha. Jak to, že je taková černošedá? Mé představy, tady máme rezavky.
0: Protože to není liška obecná, je to liška stříbrná. Aha. A ta je taková černá s tím, že konečky těch chlupů mají stříbrné.
1: Je rovněž zvědavá, vy tady máte sama zvědavá plemena.
0: A tak my hlavně tady máme zvířata, které jsou kontaktní s tím, že my s nima často pracujeme, často s nima přicházíme do kontaktu, ochočujeme je. A navíc Eliška, ona je narozená v soukromém chovu u lidí, takže ona je zvyklá na lidi.
1: A kdybych ji tam strčila prst, co by se stalo?
0: No tak jako ona by kousnout nechtěla, ale samozřejmě přes pletivo prst, to je takové lákavé pro ty zvířata, takže by to chtěla vtáhnout dovnitř, což by jako zapříčinilo to, že by kousla. Jasně. Byť by jako třeba nechtěla ublížit. No.
1: Elišku necháme Eliškou, je nádherná. A postoupíme nakonec a tady to jsou nutrie?
0: Ano, je to nutrie říční, další nepůvodní zvíře, které vlastně nemá v Evropě co dělat. Takže taky tady máme na ukázku a na dožití.
1: Takže si tady o vás spokojeně žijí. Co mě ale velmi pobavilo, když jsem přijížděla, tak samozřejmě vy máte už docela početné stádo velbloudů a jeden z nich stál uprostřed cesty a vy jste ho musela zatlačit do zadku, aby trochu uhnul tomu autu. To se děje běžně?
0: Běžně se to děje, oni ti velbloudi jsou zvyklí na nás, oni nemají potřebu jako nikde nějak uhýbat tím, že tam kolem nich projíždí naše auta, tak jim to taky nějak nevadí, takže oni prostě počkají, buď to auto objede, anebo prostě budou teda muset uhnout. No.
1: A jak se jmenuje ten zvláště tvrdohlavý jedinec?
0: To je naše Jasmínka.
1: Dodává chovatelka Veronika Pašková. Z Kružberské minizoo Romana Kubicová, Český rozhlas.
2: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: A ještě pozvánka na zítřejší, tedy úterní vydání magazínu Křížem krajem. To se zatoulá do Národního zemědělského muzea v ostravských Dolních Vítkovicích, kde můžeme vidět novou obsáhlou výstavu s názvem Ostravská JZD. Připomíná kolektivizaci a ukazuje hospodaření družstev na Ostravsku po roce 1949. Takže když tam vyrazíme, tak se dozvíme třeba to, na čem družstva havarovala a prohlédneme si také techniku z přelomu 50. a 60. let. U zrodu výstavy byla naše kolegyně Petra Štrimplová, tak se těšte na zítřek.
2: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

Blíží se jedna významná kulturní událost v našem regionu. 35. ročník Mezinárodního divadelního festivalu Bez hranic přiveze na česko-polskou hranici do Těšínského divadla, do Českého Těšína, opravdu mimořádné divadelní zážitky, které spojuje téma lidské svobody, hledání pravdy, spravedlnosti a překonávání vnitřních a vnějších bariér. No a ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava budete moci dnes, zítra a ještě i ve středu vyhrávat volné vstupenky na jednotlivá velmi zajímavá divadelní představení. Takže pozorně poslouchejte a počkejte si na tu správnou rozhlasovou soutěžní výzvu a třeba ještě dnes dopoledne volné vstupenky vyhrajete. V našem programu nás za chvilku čekají také babské rady, ty se dnes zaměří na péči o naše rty. A ne jak docílit krásných a vláčných rtů s pomocí jenom toho, co máte po ruce doma v kuchyni. Hodit by se mohl třeba med, teplá voda nebo tvaroh. Tak to jsem sám zvědav. Babské rady už za malý okamžik. Krásné dopoledne.

0: Babské rady.
1: Krásné hladké rty mohou při chladnějším nebo větrném počasí trpět. Jak jim vrátit vláčnost i půvab? Naneste na rty včelí med a nechte ho působit ideálně 15 minut a poté jemně setřete. Vyzkoušet můžete i cukrový peeling, smíchejte lžičku medu a lžičku krystalového cukru. Směs krouživými pohyby jemně vmasírujte do rtů a poté opláchněte teplou vodou. Tím odstraníte šupinky odumřelé kůže. Místo umělých vazelín, které rty jenom mastí, ale nehydratují, zkuste použít čisté bambucké máslo, kvalitní kokosový nebo olivový olej. Pro rty je velmi prospěšná také tvarohová maska. Směs ze lžičky tučného vychlazeného tvarohu a pár kapek medu naneste na rty. Je to příjemně ochlazující a dokáže to sklidnit popraskanou a pnoucí kůže na rtech. Dá se říct, že suché a popraskané rty mohou signalizovat nedostatečný pitný režim i méně vitamínu B, zinku nebo železa.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Barka prožívá okamžiky štěstí. Rodina se konečně sešla u jednoho stolu. Chybí těhotná Halka, ale taky Leon s Beatou. Kde jsou a co plánují, ví jen Barčina sestra Žovka.
1: Nám se přihlásili do služby dva šikovní pomocníci. Psala si o nich v dopise, nadnese Barka. Nebýt jich, možná bys ani za námi nepřijela. Taková šťastná náhoda. No, ona to nebyla tak docela náhoda. On je to totiž Leon s Beatou.
0: Karin Lednická, Šikmý kostel, část třetí. Premiéra šestého dílu s Alenou Sasínovou Polarčik a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Chodíte rádi do divadla a rádi vidíte zajímavá divadelní představení, tak dobře poslouchejte, protože v těchto dnech začne 35. ročník Mezinárodního divadelního festivalu Bez hranic, který se koná v Těšínském divadle v Českém Těšíně, a my vám ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava budeme dnes, zítra a ve středu nabízet volné vstupenky na nejrůznější divadelní představení. Dnes tady máme dvě vstupenky na 5. října do divadla Těšínského divadla Český Těšín na představení Senzibil v podání Šumperského divadelního souboru. No a ta možnost tyto dvě volné vstupenky získat tady je pro vás právě teď.
1: Soutěžíme s Českým rozhlasem Ostrava. Volejte 596 112 266. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Tak já už v tuto chvíli někoho vítám na našich telefonních linkách. Hezké dopoledne. Dobrý den, kdo pak je tam? Tak, ještě jednou poprosím, kdo volá? Ano, teď vás slyšíme dobře. Paní Milada, slyšela jsem správně?
2: Ano, ano.
0: Paní Milado, vítejte v našem vysílání. Tak víte co, my vám teď dáme dvě volné vstupenky na divadelní představení a vy už nemusíte vůbec nic, představte si to. To jsme hodní, že jo?
2: No, to se hodí. No.
0: Takže si udělíte čas na 5. října. Vyrazíte s někým vám milým a blízkým na představení Senzibil v podání Šumperského divadelního souboru a to se koná v rámci 35. ročníku Mezinárodního divadelního festivalu Bez hranic. Tak já popřeji hezký divadelní zážitek. Koho vezmete sebou, schválně?
2: No, manžela určitě.
0: Takže ho zdravíme a přejeme vám oběma krásný svátečný den. Mějte se pěkně.
2: Naschledanou.
0: Naslyšenou.

Každý ráno a činasky na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Chce se spíš říct hezké sváteční dopoledne, přeci jenom máme už 4 minuty před 10. hodinou. Za malou chvilku tady budou další aktuální zprávy, ve kterých vás pozveme hned na 2 zajímavé akce, které se právě dnes odehrávají v Ostravě. Tak pokud ještě nemáte naplánovaný sváteční den, rozhodně poslouchejte už za malou chvilku. Do 10. hodiny nám zaspívá ještě Dalibor Janda, no a Vítek Goršanov ze studia vám popřeje krásný sváteční den.

0: Naši další poradnu věnujeme pěstounské péči. Pozvání přijala poradkyně a terapeutka z Ostravského centra pro rodinu a sociální péči Marie Chrástková. Ta se věnuje právě doprovázení pěstounských rodin. K poslechu zve Romana Kubicová.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Dny otevřených dveří i tradiční jarmark nabízí sváteční den v Ostravě. Rožnov pod Radhoštěm v síni slávy připomene tamní slavné sportovce. Basketbalisté Ostravy o jediný koš prohráli na hřišti Olomoucka. Dnes bude slunečno, teploty kolem 22 stupňů. Zprávy má Lenka Blažejová, přeji hezké dopoledne. Den české státnosti dnes oslaví také lidé v Ostravě. Den otevřených dveří pořádá magistrát i krajský úřad. Přívozem projede svatý Václav na koni na tradičním jarmarku a pokračují také svatováclavské pivní slavnosti v městské části Ostrava Jih. Akce má i charitativní rozměr, dodává mluvčí obvodu David Věžník.
2: Součástí bude také charitativní čepování. Letos vybíráme peníze pro Radovana a Týnku, což jsou 9letá dvojčátka, která trpí spinální svalovou atrofií, a budeme jim vybírat peníze například na novou dodávku nebo na pečovatelské služby.
0: Velké obchody a supermarkety v Česku zůstaly dnes zavřené. Den české státnosti totiž patří mezi svátky, kdy prodejny s plochou nad 200 metrů čtverečních nesmí otevřít. Výjimku mají například lékárny anebo obchody na čerpacích stanicích, letištích a nádražích. Velké obchody zůstanou zavřené i o příštím státní svátku 28. října. Sportovní hala v Rožnově pod Radhoštěm má novou stálou výstavu věnovanou úspěšným místním sportovcům. Město získalo halu do svého majetku před 2 lety. Teď v ní otevřelo sportovní galerii, která všechny oceněné připomene, říká mluvčí Rožnova Petra Graclíková.
3: Je tam galerie, kde vlastně budou vystaveni všichni sportovci roku, kteří získali své ocenění, a je to takový motivační faktor i pro ty všechny sportovce, které máme v Rožnově, že o nich víme, že jsme rádi, že sportují a reprezentují město Rožnov pod Radhoštěm nejenom v České republice, ale třeba i ve světě.
0: Česko má před sebou týden s jasným počasím a vysokými teplotami, které mohou vystoupat až na letních 25 stupňů Celsia. Pršet nemá. Slunečné počasí může pouze místy narušovat čerstvý vítr, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Babí léto potrvá minimálně do příštího víkendu. Nejteplejším dnem bude úterý s maximy okolo 25 stupňů. Mírně se ochladí až o víkendu. Charakter počasí zůstane s velkou pravděpodobností i nadále stabilní. Stabilní jen s větší oblačností. Pršet nebude ani na začátku 2. říjnového týdne. Sport. Basketbalisté Olomoucka slaví první výhru v nové sezóně Národní basketbalové ligy. Ve třetím kole přehráli do té doby neporažený tým NH Ostrava 77-76. Po návratu ze zámoří zářil Američan Lem Autry, který odehrál skoro 38 minut, a jeho přínos vyzdvihl i trenér Matěj Musil.
4: Samozřejmě ty jeho statistiky nejsou vynechatelné, to je prostě pan hráč, a i přesto, že s náma chyběl téměř přes měsíc, tak přijde a má 21 bodů, 8 do skoku, 6 asistencí, což i přes jeho věk jsou prostě brutální čísla. Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách 14 až 18. A vítr bude slabý, proměnlivý anebo jižní a bude mít rychlost do 4 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D1 exit 370 u Starého Bohumína. Dejte pozor, je tam vysypaný náklad kartonu a lepenky a hrozí nehoda.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Slyšeli jsme další aktuální zprávy v podání Lenky Blažejové, no a krátce po 10. hodině pokračuje dopolední sváteční vysílání Českého rozhlasu Ostrava. I dnes ve svátek máme pro vás po 10. hodině tradiční moravskoslezský rozhlasový kvíz. Protože je pondělí, tak bychom si mohli říct, že tento týden budete až do pátku možnost mít vyhrávat detektivky, tedy knížky s detektivním příběhem. A dnešek nebude výjimkou. Já tady mám teď pro vás knihu Angely Mars Larsonové Zlámané kosti. Tak název zní strašidelně, asi to bude hodně napínavá kniha a tu dnes můžete vyhrát, ale ještě ne, až uslyšíte tu správnou rozhlasovou výzvu. Třeba to bude po písničkách od kapely Olympic nebo Miroš Birky. Tak přeji dobrý poslech a krásný sváteční den.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Také je to tady naše pravidelná soutěž Moravskoslezský rozhlasový kvíz je právě teď tady a někdo nám jako první volá. Halo, halo, kdo tam?
2: Dobrý den, tady Jana z Heřmanic.
1: Dobrý den, Jano, zdravíme vás do Heřmanic. Které Heřmanice to jsou, v Ostravě nebo na Novojčínsku?
2: Jo, na Slezské.
1: Na Slezské, čili tady jste v Ostravě.
2: Ano.
1: Tak zdravíme vás. My tady tu soutěž koncipujeme jako takové povídání a poznávání o tom, co zajímavého je tady u nás v Moravskoslezském kraji. A já mám teď pro vás jednu zapeklitou otázku, ale ještě předtím vám řeknu, o co soutěžíte, abych vás namotivoval. Dneska je to detektivka Zlámané kosti, čili krásná knížka. No a vy byste možná mohla vědět odpověď na tuto dnešní sváteční otázku. V centru Ostravy mezi Černou Loukou a Slezsko-ostravským hradem, asi víte, kde to je. Nalezneme soutok dvou řek. Jedna přitéká z Beskydských zadních hor, ta druhá pramení pod Prašivou. Soutok kterých dvou řek tedy najdeme v tomto místě v centru Ostravy?
2: Lučina, Ostravice.
1: Byste mě ani nenechala říct ty možnosti. Já jsem si říkal třeba, že byste se mohla nechat splést jednou z možností Ostravice a Odra. Ale vy jste prostě nekompromisní, skvělé. Ano, Lande.
2: Jo, děkuju.
1: Paní Jano, já vám blahopřeji, získáváte krásnou knížku Anžely Mersnové Zlámané kosti, tak ať se vám líbí a přeji vám krásný sváteční den. Jak s ním naložíte? Vyrážíte někam, třeba v Ostravě nebo jinde?
2: Ne, já to mám dneska pracovně, nějaké záclony, nějaké okna a podobné další, ale slunko na to navnadilo, tak budu tady se realizovat doma.
1: A dobrá nálada u toho nebude chybět určitě.
2: Jo, dobře hrajete.
1: Tak to jsme rádi, díky moc, krásný den, mějte se a blahopřeji.
2: Děkuji moc.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Naším pondělním hostem bude horoleskyně Alžběta Roth. Teprve druhá Češka, která zdolala himalájskou 8000 Manáslu. Jak se na svůj výstup dívá s ročním odstupem? Co všechno jí hora stále učí a o čem sní? O tom povypráví Kateřině Huberové.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dnes je pondělí 28. září, státní svátek, taky den volna pro mnohé z vás, milí posluchači. Třeba přemýšlíte nad tím, kam vyrazit. Máme pro vás na vlnách Českého rozhlasu Ostrava hned několik zajímavých tipů. Třeba na historickou akci se můžete vydat na hrad Sovinec na Bruntálsko. Pokračuje tam už třetím dnem akce s názvem Přízrak z temné věže. Celodenní program zahrnuje šermířské klání a pověsti, dobové tance, rytířská vystoupení, kejklíř a žonglérskou show a také sokolnické ukázky z výcviku ptáků. Pokud rádi zahradničíte, tak se běžte podívat na zahrádkářskou výstavu Podzim na zahradě do Kravař. Najdete ji v tamním farním sále a kromě výpěstků tam vystavují i květinové aranžma. Přístupná bude do 17 hodin. V Opavě si dnes můžete prohlédnout dominikánský klášter spolu s kostelem svatého Václava. Zájemce provede Petra Kaňová z Národního památkového ústavu a ve svém výkladu se zaměří na stavební historii těchto budov. Budete moci nahlédnout i do míst, kam se běžný návštěvník nepodívá. Prohlídka začíná v někdejším refektáři v 15:30. No a v Ostravě v místní části jich pokračují svatováclavské pivní slavnosti. Areál se otevírá v pravé poledne, no a hudební část programu dnes zahrne například vystoupení skupiny Desmod. Návštěvníci uvidí také ohňovou show. Tak věřím, že vás čekají hezké zážitky.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co pod

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím? A já jen krčil rameny.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

O výtvarném umění si budeme už za malý okamžik povídat ve svátečním Dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Maloval hlavně témata spojená s ostravským a nelehkým hornickým životem. Přesto se v jeho tvorbě najde také obraz nahé ženy. Akt od šenovského malíře Viléma Vinče nově zdobí Šenovské muzeum a bude součástí chystané expozice. My o něm uslyšíme v našem vysílání už za malý okamžik. Ještě předtím nám zaspívá Anna Zagorová písničku Benjamín.

0: Nahá kráska je vymalována na obrazu, který nově získalo do svých sbírek Šenovské muzeum v Šenově. Autorem je místní rodák a slavný malíř a grafik Vilém Vinše. Obraz si spolu s ředitelkou knihovny a Šenovského muzea Simonou Slavíkovou prohlédla i naše kolegyně, redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová.
1: To je novinka. My spolu s ředitelkou Šenovského muzea a knihovny Simonou Slavíkovou stojíme vlastně v expozici stále a koukáme ke dveřím, protože nad těmi visí obraz.
2: Je to krásný obraz, akt a překvapivě je dílem akademického malíře národního umělce Šenováka Viléma Vinše, který je víceméně znám svými obrazy horníků a toho prostředí našeho kraje a těžkého života tady. Tohle je akt malovaný někdy v 30. letech. Je moc krásný. My jsme ho pro muzeum zakoupili a jsme velmi rádi, že jsme tuhle možnost měli. A těšíme se, že se nám podaří také v letošním roce udělat stálou expozici k dílu Viléma Vinše a že obraz bude moci být součástí.
1: Když zmiňujeme teda to téma, ten akt, jak se teda obnažená dívka, paní slečna vloudila do té tvorby mezi ty horníky a prostě těžký život zobrazovaný tady.
2: No, když si vezmeme tu dobu, kdy pravděpodobně ten obraz vznikl, tak to bylo v době, kdy pan Vinše byl ještě mladým mužem, takže asi proto ta tematika byla jiná, než potom doba poválečná, ty jeho zážitky v koncentračním táboře a podobně. Takže tohle to zas byl úplně jiný takový mladiství pohled na svět.
1: Taková bezstarostná můza. A my to trošičku popíšeme, protože to je vlastně dívka nebo žena tak ležerně položená na pohovku. Pohovka je, tak mě připomíná meloun. Průhovaná no, jako meloun.
2: Je to takové sofa zvláštní tím potahem, to je pravda, je tam i krásná kytice a je to takové, víte, takové krásné, není to nic nějakého vulgárního nebo něčeho takového prudce, erotického, je to takový něžný akt.
1: No a kde se vyloupl tento obraz z jeho vlastně rané tvorby?
2: Přišla nám nabídka od jedné paní, kterou nebudu jmenovat, že by ráda, že má v dědictví obraz od Viléma Vinše a že by nám ho ráda prodala. Ale protože já tedy, nebo my tady nejsme nikdo takovým odborníkem, tak jsme ho nechali odborně nacenit panem Pavlíňákem z Ostravy, který je odborník a poté jsme teda se s paní dohodli, že si můžeme dovolit obraz koupit a jsme strašně rádi, že ho máme ve sbírkách.
1: No a byla zmínka o té připravované, to bude stálá expozice z díla Vinše, tak povězme k tomu něco bližšího.
2: No, já bych začala trošičku ze široka. Je pravda, že v Šenovském kostele katolickém Prozřetelnosti Boží došlo k výměně pana faráře a nový pan farář Rak je otevřen spolupráci s naším muzeem, proto zpátky do našeho kostela Prozřetelnosti Boží se vrací portréty skrbenských z hřiště, kteří mimo jiné kostel postavili a tím pádem se uvolní prostory v evangelické kapli na Sedlácích, kde doteď tato expozice byla a po dohodě s paní farářkou Firlovou, kteréž církvi kaple patří, tam budeme dělat expozici věnovanou šenovskému akademickému malíři Vilému Vinše, kterou by už mohli návštěvníci zhlédnout 18. října, kdy bude v 11 hodin dopoledne slavnostní mše každoroční k výročí postavení kaple.
1: Z Šenova Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Taky se někdy divíte při sběru jablek teď na podzim, že je většina z nich podjobaná, lidově řečeno, nebo mají nějaký flíček, nebo nám hní přímo na stromě. Co s tím? No, já myslím, že bychom mohli tuhle otázku položit našemu zahradníkovi a kutilovi, tělem i duší Arturovi Kubicovi, a ten zapátral a zjistil pro vás zajímavé informace. Dnešní vydání pořadu Dvakrát měř a jednou řeš se právě zaměří na hnící jablka na stromech. Už za malou chvilku.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Hníjí vám občas jablíčka už na stromech? No tak stane se. A máte hnilobu na více stromech? Tak to už by mohl být velký problém, ale jenom na první pohled. Záleží totiž na tom, jestli je rok suchý nebo vlhký. Když je hodně deštivo, pak je více hníjících plodů. Ovšem hniloba plodů může být klasická monilióza, což je častá houbová choroba, která napadá zrající plody a způsobuje jejich hnědnutí a hnilobu. Původcem je houba z rodu lízenka, tedy monilinia. Hnití plodu zabráníte postřikem proti houbovitým onemocněním a také kontrolou jablíček, tedy probírkou plodů na stromech. Pokud rostou příliš blízko sebe, ty plody jsou na sebe namačkané, tak je jasné, že si hnilobu začnou předávat. Houbovitost se bude rozvíjet a to není dobré, musíte je probrat. Navíc je účinné prořezávat koruny stromů, aby tam lépe proudil vzduch, vítr a nedrželo se vlhko. A co je důležité, musíte právě v tomto období důsledně odstraňovat spadané listí a hníjící plody, to aby se choroba nedržela v blízkosti stromů ve velkém měřítku. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Policejní a hasičské odbory chtějí přidat do platů 10%. U Hlučínského jezera přibudou další atrakce a odpočinková místa. Lidé si dnes mohou prohlédnout dominikánský klášter a kostel svatého Václava v Opavě. Bude slunečno, teploty do 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Hezké sváteční dopoledne. Odbory nesouhlasí s ohlášeným zvýšením platů policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby o 2600 až 2900 korun a s rozdělením přidání do tarifu a odměn. Požadují zvýšení základu výdělku od ledna o 10%. Na svém webu to uvedla Odborová unie bezpečnostních složek. V úterý chce o tom jednat s vedením ministerstva vnitra. Hlučínské jezero na Opavsku bude mít nové vybavení pro návštěvníky. Organizace Sport a kultura Hlučín využije zisk ze vstupného v letní sezóně. Díky vyšší návštěvnosti vydělala nad rámec rozpočtu 4 miliony korun.
2: Kolem jezera přibudou další zastíněná odpočinková místa, cykloboxy a cyklostojany. V plánu je rekonstrukce víceúčelového hřiště a taky nové herní atrakce pro děti. Chystá se už i prodej permanentek na další sezónu v příštím roce. Martin Knitl, Český rozhlas.
1: Zastupitelé v Rožnově pod Radhoštěm schválili novou koncepci bydlení. Developeři kvůli ní budou muset k novým domům vybudovat taky parkování, chodníky a zeleň. Město navíc příští rok vypíše dotaci pro bytová družstva. Komu má pomoct, vysvětluje mluvčí města Petra Graclíková.
3: Bytovky, které mají třeba 4 patra, můžou díky dotaci vybudovat výtahy ve svých domech, tak aby ty domy byly bezbariérové, protože populace stárne, tak aby se mohly bezpečně a jednoduše dostat domů, ale zároveň třeba i pro rodiny s dětma, aby se s kočárkama bezpečně a pohodlně dostali do svých pater.
1: Lidé si dnes mohou v Opavě prohlédnout dominikánský klášter a kostel svatého Václava. Zájemce provede Petra Kaniová z Národního památkového ústavu a ve svém výkladu se zaměří na stavební historii těchto budov. Lidé nahlédnou i do míst, kam se běžný návštěvník nepodívá. Prohlídka začne v někdejším refektáři v 15.30. U příležitosti státního svátku se dnes můžou zájemci podívat taky do jeskyní v Moravském Krasu a v Mikulově, které jsou běžně v pondělí zavřené. Prohlédnou si tak jeskyni na Turoldu v Mikulově, anebo se projedou na lodi punkevními jeskyněmi a podívají se do propasti Macocha. Podrobnosti doplní mluvčí zprávy jeskyní České republiky Pavel Gejdoš.
4: Teď v posledních letech se snažíme co nejvíce vycházet lidem vstříc, když jsou státní svátky, v případě třeba 17. listopadu a podobně, se snažit odevírat jeskyně, kdy to jenom trochu jde, aby jsme vyšli návštěvníkům vstříc. Kromě v podstatě punkevních jeskyní v Moravském Krasu většina je zavřená v pondělky, ale takhle byla škoda nechat zavřenou.
0: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách 14 až 18.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dejte aktuálně velký pozor na omezený provoz na silnici 1/56 přes Bílou v Beskydech. Opravuje se tam vodorovné dopravní značení a jsou tam vozidla údržby.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Naladěn máte stále Český rozhlas Ostrava. Zdraví vás Vítek Goršanov. Je tady sváteční dopoledne a to by mohl být i sváteční host Českého rozhlasu Ostrava. Pravidelná rubrika vždy v pondělí, ve středu a v pátek po 11. hodině. A dnes bude tím hostem Alžběta Rot, milovnice hor, která v loni vystoupala na svou první 8000 Manáslu. Proč byl pro ní výstup zklamáním a nejdřív z něj neměla radost a jak to vnímá rok poté? O vysokých nárocích, perfekcionismu, o cestě k sobě, o tom, co jí hora naučila, tak o tom si s ní bude povídat kolegyně Kateřina Huberová. Host Českého rozhlasu Ostrava zavítá k nám do studia už za malý okamžik a já přeji krásný poslech a příjemné sváteční dopoledne.

0: Českého rozhlasu Ostrava.
1: Přívětivé dopoledne ze studia Českého rozhlasu Ostrava. Zdraví vás Kateřina Huberová a rozhodně na to nejsem sama, protože máme dopoledne, čas po 11. hodině, tak tady musím zákonitě sedět s nějakým zajímavým hostem. Já řeknu horoleskyně Alžběta Roth, dobrý den.
2: Dobrý den, a já bych to neřekla.
1: Já bych to řekla, když už jste na tu osmitisícovku vylezla, takže rozhodně milovnice kopců.
2: Milovnice kopců, ano, ale to slovo horolezec pro mě má prostě takovou jako obrovskou sílu. Přistupuji k němu jako s pokorou a vlastně nevím, jestli se kvalifikuji a myslím si teda, že ne. Já sama bych se tak ještě neoznačila, ale doufám, že třeba jednou jo.
1: Dobře, a když teda člověk vyleze na kolik měla hora duchů mimochodem?
2: Manáslu má 8156, to je takovýho.
1: Je to vysoký.
2: Je to vysoký, ale pořád si myslím, že jakoby ten způsob, jakým jsem vylezla, ta cesta, kterou jsem lezla, ještě neznamená, že jsem horolezec. Mm. Ale samozřejmě, ale jako nevím, co to, jak se to jako pozná.
1: Já jsem k tomu chtěla dojít, kde je ta kvalifikace, no nebo podle čeho?
2: To nevím, ale já se tak prostě ještě necítím.
1: Nebudu vám to rozporovat, dobře, to je váš pocit v mých očích, když někdo vyleze na jakýkoliv takhle vysoký kopec, tak prostě už horolezcem je, protože musí překonat, a teď se můžeme dostat k tomu, co všechno, protože se najednou sám dostane ze svého komfortu do podmínek, které tady prostě nenasimulujeme. Jak se vám to stalo vůbec? Kde začíná tenhle příběh?
2: Sama jsem nad tím trošku jako hloubala a snažila jsem se přijít, kde vlastně pramení ta moje touha po takových kopcích. Jestli začala tady v dětství, kdy jsme s rodiči pravidelně chodili na Javorový, a nebo jestli to přišlo až později, ale odpověď nemám. Pravda je, že mám prostě hory ráda. Vždycky jsem toužila v nich trávit hodně času, ale přišlo to tak nějak postupně, to objevování těch vysokých kopců. První zážitek z Alp mám ostatně až někde v 18. A s partou kamarádů jsme vyrazili na absolutně jako amatérský výlet. Ta touha vylézt vyšší kopce prostě přišla až tak nějak později s tím, jak jsem objevovala to, co moje tělo a moje hlava vlastně sama jako dokáže. No.
1: Já vás teď zasadím do těch prostor, ve kterých se normálně vyskytujete. Rodačka jste z Bohumína, žijete v Praze.
2: Ano.
1: Občas sem zavítáte, takže proto jsem vás odchytila. Tak tohle to je spojení vlastně různých světů. Jste v obou světech hodně doma?
2: Myslíte jako hory a město? Jo, když jsem v horách, tak toužím po dobrém flat white z dobré kavárny, ale naopak, když jsem ve městě, tak moje srdce touží jít do hor a v ostatně každá příležitost, která se naskytne, tak vyrážím.
1: Mně se povedlo, aniž jste to i vy tušila, naše natáčení načasovat ve chvíli, kdy máte přesně rok od toho výstupu na den.
2: Je to tak?
1: Takže vy máte dneska výročí.
2: Ano.
1: Hele, po tom roce, co všechno je jinak uvnitř, když se člověk za tím zážitkem ohlédne?
2: Spoustu věcí. A zpracovat ten zážitek byla vlastně docela dlouhá cesta pro mě. Abych to jako vysvětlila, tak musím jít trošku zpátky k tomu, jaký jsem se vlastně stanovila cíl. A mojím cílem bylo vyjít na 8000 bez kyslíku. To se z různých důvodů, možná se k tomu pak tady dostaneme, nepovedlo. A pro mě to bylo obrovské zklamání. Já vlastně ten výstup na ten kopec jsem nijak neoslavila, já jsem ho probrečela. Já jsem byla nešťastná z toho, jak jsem zklamala sama sebe, možná i okolí. Mě to hrozně dlouhou dobu trvalo to zpracovat, pochopit, že síla nemusí být vždycky v tom být silný, v tom jako fyzickém slova smyslu, ale že síla může být třeba i v tom umět vyhodnotit správně situaci a rozhodnout se nějak. Dlouhou dobu mi trvalo přijít na to, že ten cíl, který jsem si stanovila, vyjít na 8000 bez kyslíku, a možná nebyl plně správně stanovený cíl, že jsem si měla stanovit cíl stát se lepším člověkem, stát se lepším, teďka v uvozovkách, horolezcem, něco se naučit, a že to jsou věci, které jsem si splnila, a že vlastně díky tomu, že jsem na ten kopec šla, to ve mně otevřelo spoustu otázek, jako velmi niterních duchovních otázek, proč vlastně některé věci dělám. Celý ten rok vlastně jsem to nějakým způsobem zpracovávala. Už to jako nevnímám jako zklamání, ale vlastně to vnímám jako skvělou věc, která se mi stala. To mě strašně hodně naučilo.
1: Já myslím, že se mi úplně nechtě povedl i skvělý timing, protože kdybychom si o tom zážitku vyprávěli čerstvě po tom vašem výstupu, tak to povídání má vlastně asi úplně jiný obsah.
2: Úplně.
1: No tak to jsem moc ráda, že se to děje tak, jak se to děje. Mm-hmm. Že teď ve studiu Českého rozhlasu Ostrava můžu sedět s Alžbětou Roth. Pro mě je to horolezkyně, můj dnešní host.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Já si povídám dnes s mladou neohroženou ženou Alžbětou Roth, která se před rokem vypravila na jednu z 8000, protože, a to je teď ta otázka, protože proč?
1: No to já kdybych věděla.
2: Samozřejmě se nabízí takové to krásné Maloryho, když se ho zeptali, proč jde na Everest, tak on odpověděl, protože tam je. Ale já jsem na 8000 šla jako vlastně z celé řady důvodů. Jinak to bylo o tom otestovat si nějaké vlastní limity, poznat sebe sama, poznat svoje tělo, svoji hlavu. Ale jako asi ten největší důvod je ten, že mě to prostě fakt baví. Já se v těch horách cítím šťastná, baví mě každý jeden okamžik, byť samozřejmě ne všechny jsou skvělé, ale to je to místo, kde já se cítím šťastná a proto se tam vracím.
0: Tak teď půjdeme tu cestu znovu s vámi, jo? Proč jste se rozhodla pro tuhle konkrétní horu?
2: Protože je to klasický začátečnický kopec pro lidi jako jsem já, kteří možná sice už vyšli nějaké vyšší hory, ale nemají nějaký extra technický skill a proto ostatně je Manáslu jako velmi oblíbený kopec a proudí tam velké množství lezců.
0: Asi jste nelezla sama?
2: Byla jsem tam s šerpou Angelu, který mi dělal doprovod.
0: No a teďka si teda stanovíte ten cíl, který postupně jsme vyhodnotili, nebyl asi úplně správně stanovený, nicméně jste se rozhodla, že to vystoupáte bez kyslíku. Já bych potřebovala pochopit vlastně proč, si tyhle lidi tyhle výzvy dávají, protože i když je to teda fakt o zdraví, i když je to o život, i když to vlastně není nutný, proč?
2: Asi jsme trošku padlí na hlavu, ale pro mě to bylo o tom, že já jsem se vlastně věřila, že to jako zvládnu. Byť jsem k tomu jako přistupovala samozřejmě s velkou pokorou a s respektem. A to, že se to pak nepovedlo, je věc druhá. Proč lidi jako lezou bez kyslíku, tak je to samozřejmě obtížnější, než lézt s kyslíkem a je to prostě ta ultimátní výzva.
0: Ale víte, že tam riskujete život?
2: No jasně, proto jsem ten kyslík sebou pořád měla a protože jsem v riziko nějaké výškové nemoci chtěla eliminovat tím, že tam pořád se mnou ten kyslík bude pro případ nouze.
0: Takže došlo k nouzi.
2: Asi by se to tak dalo říct. Nebylo mi úplně dobře, zhruba v 7700 metrech, kam jsem došla teda bez kyslíku, se u mě začaly projevovat nějaké prvotní symptomy výškové nemoci. A začala jsem lehce zvracet a já jsem si to teda tím pádem vyhodnotila, jakože je teda čas si vzít ten kyslík a neriskovat dál.
0: Rozhodně můžu říct, že tímhle studiem prošlo celkem dost hodně významných horolezců, těch, kteří mají nazbírané třeba všechny, kteří tam zažili své malé smrti a tak dál. Všichni do jednoho se ve výsledku nakonec ale shodnou v tom, že to největší hrdinství, největší síla, a vy o té síle teď mluvíte taky, je to třeba otočit. Nejít dál. Prostě to zbalit.
2: Ano, určitě, protože to ego je obrovské, že jo? A ego tam touží prostě potom jít dál a je strašně těžké mu říct, kámo, teďka jako to asi nepůjde. Já jsem jako hrozně tvrdohlavý člověk a vím to o sobě a proto jsem i jako dopředu měla vlastně stanovené ústupové taktiky, bych to tak

0: pekla. V té výšce je člověk trošku jako
1: jinde.
0: Mozek není prokysličený a nefunguje dobře, takže tam nahoře už to jako nikdo nevymyslí. Tak proto jsem si už dopředu tady stanovila nějaké scénáře, co budu dělat, když se stane něco, a toho jsem se pak držela. Takže jedna z těch mých ústupových taktik bylo, že jsem si řekla dopředu, když začneš zvracet, tak už prostě nebudeš o tom dále přemýšlet. Prostě v té chvíli si vezmeš kyslík. Hotovo. Takže v té chvíli, kdy už se to jako reálně stalo, tak já jsem už pak nedebatovala se sebou, protože to ego v té chvíli by mě jako taky možná nepustilo. No. Jediné, co jsem měla v hlavě, bylo, že jsem to teda jako pokazila.
1: Fakt?
0: A šla jsem dál a byla jsem vlastně naštvaná sama na sebe. Ani vlastně ten vrcholový moment jsem si moc neužila. Jednak teda tím, že jsem měla tu kyslíkovou masku, tak jsem měla absolutně zamlžené brýle. Já nosím dioptrické brýle, nenosím čočky, takže bez těch brýlí vidím úplné kulové. A měla jsem je zamlžené, ještě tam bylo mrzlo, takže se mi na něm dělaly takové ty kytičky. Takže jsem jednou za čas těma zasoplenýma rukavicema utřela ty brýle, pak se to zase zamrzlo, takže já jsem vůbec nic neviděla. A říkala jsem si akorát, no to máš za to prostě, že máš tu blbou kyslíkovou masku na sobě, to je prostě karma. Takhle jsem to v tu chvíli fakt jako vnímala, no.
1: No tak vy jste si to teda užila jako sama no, se sebou tady v tomhle tom.
0: Ano.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Když se snáší déšť, s tmou se k

0: Tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava jsme trošku v horách, tedy velmi teoreticky sedíme hezky v teple u stolu s Alžbětou Roth. Je to žena, která ty hory k životu potřebuje a povídáme si o tom asi nejzásadnějším horském zážitku, který má za sebou. Přesně na den je to rok, kdy vylezla na 8000 má náslu Hora duchů. Jsou tam?
1: Duchové ne, ale vlastně je to příznačné, že Hora duchů ve mně vlastně spustila nějakou duchovní cestu.
0: A to mě právě zajímá. Takže máme za sebou takové sebemrskací kolečko toho, kdy člověk vyleze na tu vysokou horu, nemá z toho vůbec žádnou radost, sleze dolů, přijímá gratulace, o to víc ho to naštve, protože má pocit, že není dost dobrý. A kdy se to zlomilo?
1: Nebyl asi jeden okamžik, spíše to bylo nějaké postupné uvědomování si toho, že i přesto za to stálo a že vlastně mě to něco hrozně naučilo. To je vlastně mnohem více hodnotné, než to někde se dotknout nějaké vlaječky na vrcholu.
0: Co vás to naučilo? Už to máte definováno?
1: Naučilo mě to, že moje hodnota možná není v tom splnit
0: výkonu.
1: Splnit nějaký cíl. Není to tak jednoznačné, vždycky se k tomu jako vrátím, prostě v té hlavě to mám někde zakořeněné, ale snažím se si to více o sama o sobě uvědomovat. Naučilo mě to přemýšlet o věcech možná trošku jinak, z jiné perspektivy a jsem vlastně za to fakt jako hrozně ráda. Ostatně jako celá ta cesta ve mně otevřela i spoustu jako dalších otázek. Ještě i předtím, než jsem tam vůbec odjížděla, tak jsem hodně řešila nějakou moji motivaci, proč to dělám, kde je nějaká hranice toho, co jsem vlastně ochotná podstoupit a jaké riziko chci podstoupit, a otevřelo to samozřejmě otázku života a smrti. S mou terapeutkou, kdy jsme řešili vlastně tyhle ty otázky a díky tomu, že jsem tam jela, jsem vlastně měla možnost tuhle svoji část prozkoumat, takže Manaslu byla pro mě, pro můj život vlastně velmi jako důležitým milníkem. Pardon, jako jestli si někdo naladil, že tady budeme mluvit o hrdinství a horolezectví a o horách, tak vlastně může být trošku zklamán, protože jsme se jako zabrousili do úplně jiné části tady toho chození na hory, ale chození na hory prostě není jenom o tom fyzičnu, je to i o té nějaké mentální stránce.
0: Ta mě zajímá mnohem víc. Tenhle hovor může být zase inspirací pro nás zkusit o tom životě přemýšlet jinak, aniž bychom k tomu potřebovali ten kopec. Jo? Ne každý je schopen na něj vylézt.
1: Ten kopec může být jenom jako nějaká metafora pro něco jiného.
0: Pravda ale je, že spousta vašich stejně potřefených jiných kolegů o té konečnosti mluví vlastně úplně jinak, než mnozí my, kteří nejdem tak naproti. Vy jí naproti chodíte. Já si pamatuju, jak jsem tady před pár lety seděla s Janou Kolouchovou a najednou už není. A ona mluvila s naprostým srovnáním o tom, že všichni jsou si vědomi toho, že nemusí dojet domů. Tak mě zajímá to přijetí této skutečnosti.
1: Nechtěla bych asi říct, že jsem to jako 100% přijala tady tuhle skutečnost a spíše se snažím s tím nějak pracovat, ale my jsme jako třeba před odjezdem jsme s mojí terapeutkou vymysleli něco, čemu jsme říkali politika čistého stolu, takže jsem měla takový jako plán, že fakt jako by si všechny obejdu a že vyřeším všechny jako materiální věci, že budu mít sepsanou tady instruktáž prostě pro můj pohřeb. A vlastně mi to jako velmi, velmi, velmi pomohlo k tomu přistupovat takhle prakticky. Přemýšlela jsem i nad tím, že napíšu nějaký dopis, ale to k tomu jsem se nikdy jako neodhodlala. To bylo nějaké moc složité. Ale jako úplně o přijetí té konečnosti bych jako mluvit nechtěla, protože pořád já jsem jako velmi opatrná. Ty rizika se velmi uvědomuju, snažím se s nima pracovat. Samozřejmě jsou jako nějaká, která můžu ovlivnit, některá nemůžu ovlivnit. Když na mě spadne šuter, tak prostě to se nedá tím nic dělat. Ale jsou věci, které ovlivnit můžu. Budu mít sebou patřičné léky nebo extra rukavice, nebo třeba, že budu mít sebou toho šerpu, díky kterému nebudu se v tom kopci pohybovat sama, v případě potíží mi pomůže. Je to i pro mě i o té práci s tím rizikem a vědomně si uvědomovat to, co se může stát, co se nemůže stát a co pro to můžu udělat vlastně dopředu.
0: Přemýšlím, jaká byla Alžběta jako malá. Jestli tam něco z toho, co teďka dělá jako velká, jestli už se tam tak trošku objevovalo?
1: Já si myslím, že jako umanutá jsem asi byla vždycky. Nelehce se vzdávám.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte Český rozhlas Ostrava a jsme v horách. Povídáme si o vášni Alžběty Rod, to je můj dnešní host. Když teda se vyskytujete v té Praze a potřebujete utéct, kam utíkáte?
1: Já mám velké štěstí, že bydlím kousek od lesa, kousek od Prokopského údolí, tak tam moje cesty vedou v podstatě každý den a když to jde, tak aspoň kousek za Prahu někam do Brd.
0: Není to člověku najednou malý, když má za sebou tu velkou horu?
1: Ne, vůbec, tam je krásně.
0: Co člověk cítí? Protože na jednu stranu vnímám, že vy potřebujete mít kolem sebe jako trochu živo, takovou nějakou neposednost nebo nepokoj, nevím, jak to pojmenovat, ale něco takového z toho září.
1: Něco takového tam je, no.
0: Ale ve chvíli, kdy je člověk v těch horách a je tam vlastně sám se sebou, tak tohle to všechno prostě musí vypnout, nebo to musí strašně obtěžovat, ten nepokoj. Takže ten proces toho bejt sám se sebou mě zajímá.
1: No je to těžké, já jako nejsem příjemný člověk pro společnost a ani sama pro sebe.
0: Ne, mě bavíte.
1: Ne, moje hlava prostě neustále jede a je tam plán A, plán B1, B2, B3 a prostě pořád jako nad něčím přemýšlím, pořád ta hlava jede a je strašně těžké jí zastavit a zpomalit a třeba si jen užít ten konkrétní okamžik a to pak častokrát přijde až pak zpětně, no.
0: Vaše civilní povolání je něco, co jste mi sice řekla, ale já už jsem to stihla zapomenout.
1: Já jsem projekťák.
0: Projekťák, ano. No, takže to mi nic neříká.
1: Jo. No, to je právě člověk, který nic moc neumí, ale organizuje ostatní, aby dělali věci, které oni umí, aby se něco stalo. Takže...
0: Čili proto tabulky.
1: Ano,
0: v hlavě.
1: Tabulky v hlavě a plány. To vlastně se pro to civilní povolání docela hodí.
0: No a dokázala byste z toho normálně vystoupit? Jako představte si, že plán selže, že prostě, anebo že není možný plán mít. Tak jako co to udělá s Alžbětou?
1: No snažím se právě o to, aby se nesesypala, protože ty plány jsou jako důležitý a snažím se naučit to umět improvizovat. No.
0: V těch horách to musí člověk vlastně zažívat neustále. Myslím si, že to je spousta situací, kde najednou musí člověk zaimprovizovat, že tam se to vlastně naplánovat úplně nedá.
1: No nedá, ale zároveň už třeba někdy máte zkušenost s tím, jak se něco vyřešilo, třeba tím, že si to tom přečtete, nebo že to sám zažijete. Takže i když se něco jako nepodaří nebo zhroutí, tak máte nějaký hrníček, do kterého můžete šáhnout.
0: No a kam se chystáte příště?
1: Byla bych ráda, kdybych se mi podařilo se znova podívat na nějakou 8000, ale která to bude a kdy, to ještě nevím.
0: Když už teda jako potom se začne konkretizovat takováhle představa, bavím se teď obecně úplně, tak co to obnáší? Já si představuju sama sebe s tím, že tak já bych si vylezla ráda na nějaký kopec. No a co mám dělat?
1: No, tak to jsem byla já před pár lety, taky jsem bych jako ráda chtěla jít na nějaký kopec, vůbec jsem nevěděla, jak na to, ale dneska už to naštěstí vím, koho mám oslovit a komu napsat, zaplatit spoustu peněz a je to.
0: Chystala jste se na to nějak speciálně?
1: Už asi jste pochopila, že jsem plánovací typ a tabulkový, takže přesně. Já jsem to měla samozřejmě naplánovaný. Já jsem se připravovala jako samozřejmě fyzicky, nějaký silový trénink, běhání, tak mít natrénované takové to, že je spoustu hodin člověk aktivní, ale nebyla to jenom fyzická příprava. O té se mluví často, ale vlastně to je jenom díleček z té skládačky. Další jako forma té přípravy je nějaká logistika, věci připravené a těch věcí fakt není málo.
0: Ale to je něco pro vás, ne?
1: No, to právě není pro mě. Byť už jsem to dělala tolikrát a mám na to samozřejmě tabulku. Tak prostě zbalit se je pro mě ten největší pain. Můj manžel musí odejít z domu na 3 dny, protože já jsem na facku, já prostě něco zabalím, odškrtnu si to v té tabulce, ale pak to stejně všechno vytáhnu, odškrtnu to znova, fakt jsem příšerná, jsem z toho strašně nervózní, že něco zapomenu. Pak je tam ta mentální příprava, o tom jsme se bavili, nějaké práce s rizikem a s vlastní hlavou, ale součástí té mentální přípravy třeba pro mě byly i nějaké vizualizace, že jsem si představovala sebe samu v těch různých situacích, takže vlastně, když já jsem vůbec do toho Nepálu odjela, tak já už jsem na ten kopec vyšla 10krát. Já jsem si představovala to, jak se zapínám za fixní lano a šroubuju karabinu. Mně to pomáhá, chci to dopředu představit a prožít vlastně i tu emoci, která je s tím spojená, pak už vlastně...
0: Už to pro vás není nové.
1: Už to není nové, už vlastně to je v poho.
0: Děkuju za váš čas, moc mě bavil s Alžbětou Roc, to byl můj dnešní host, děkuju vám.
1: Já taky, mějte se hezky, nashledanou.
2: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

jako laň lesa v nemízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

0: Naši další poradnu věnujeme pěstounské péči. Pozvání přijala poradkyně a terapeutka z Ostravského centra pro rodinu a sociální péči Marie Chrástková. Ta se věnuje právě doprovázení pěstounských rodin. K poslechu zve Romana Kubicová.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
2: A dobré dopoledne, to sváteční s datem 28. září. Na vlnách Českého rozhlasu Ostrava pomalu, ale jistě končí. Připraveni jsou ještě Petr Muk, Naďa Urbánková a kapela Elán. No a pak už tady budou další aktuální zprávy, no a po nich sváteční polední hudební pošta. Takže budeme hrát všem oslavencům. Těšte se, krásný sváteční den.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma, česká značka s nápady.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vláda se v tomto týdnu vrátí k regulaci ceny benzínu a nafty. Povodí Odry opraví koryto řeky Lučiny poškozené těžbou uhlí ve Slezské Ostravě. Domů pro slabozraké a nevidomé v Opavě je přesně 30 let. Dnešek bude jasný a naměříme do 23 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Od čtvrtka začnou v Česku platit vládní regulace cen pohonných hmot. Kabinet k nim přistoupil kvůli stále rostoucím cenám. Marže obchodníků od začátku října zastropuje na 2,50 Kč za litr. Každý pracovní den pak bude určovat maximální přípustnou cenu paliv. Stejně jako na jaře taky sníží spotřební daň na naftu. Česká asociace petrolejářského průmyslu upozorňuje, že situace se zásobou paliv je už teď napjatá. Potvrzuje mluvčí asociace Václav Loula.
2: Akceptujeme toto rozhodnutí a k vyhodnocování máme určitý čas. Naší prioritou je, abychom, pokud to nebude srovnané s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním trhu.
0: Opatření budou zatím platit do konce října. Na jaře příštího roku začne povodí Odry v Ostravě s obnovou řeky Lučiny. Říční koryto v minulosti poškodila těžba černého uhlí ve Slezské Ostravě. Náklady na obnovu toku i břehů ve výši 130 milionů korun zaplatí Ministerstvo průmyslu a obchodu z programu určeného na nápravu důlních škod. Podle ředitele povodí Odry Miroslava Janoviaka bude řeka opět zdravá v druhé polovině roku 2028.
3: Ta řeka tím, že byla zatížena důlní činností, tak my jí zdáváme vlastně znovu její život, tvar a uvádíme ji k tomu, aby fungovala opět 100%. Vyčistí se koryto, zpřístupní se svahy, bermy, tím samozřejmě, jak se to koryto zvětší, tak bude i průtočnější.
0: Lidé si dnes nenakoupí v supermarketech a dalších prodejnách s plochou nad 200 metrů čtverečních. Ty musí být dnes v den české státnosti zavřené. Zákonem o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě se ale nemusí řídit například obchody na nádražích nebo letištích. Zákaz neplatí ani pro lékárny nebo čerpací stanice. Opavská charita dnes slaví 30 let domu svatého Cyrila a Metoděje v městské části Vlaštovičky. V roce 1996 otevřela v bývalém ženském klášteře domov pro zrakově postižené a nevidomé. Vznikla tak unikátní sociální služba, která klientům pomáhá se zapojením do běžného života. Jak potvrdila vedoucí domu Zuzana Janků, součástí odpoledních oslav bude například neviditelná realita.
4: Umožňuje vyzkoušet si třeba nalít si vodu poslepu, vyzkouší si různé poslechové hry. Dále se můžou návštěvníci těšit na zvukovou střelbu a nejrůznější aktivity pro děti. Můžou si vyzkoušet jízdu na dvojkole, zahrát si showdown, popřípadě šupec.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude v Moravskoslezském kraji slunečno s teplotami do 23 stupňů. V noci čekejte jasno, kránu výjimečně mlhy. Nejnižší noční teploty 10 až 6 stupňů, při uklidnění větru až kolem 3 a ojedinělé přízemní mrazíky. Zítra přes den pak bude opět jasno a ráno ojedinělé mlhy. Nejvyšší denní teploty mezi 19 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Kunině na silnici číslo 57 se srazilo osobní auto s motorkou. Právě se to tam vyšetřuje, počítejte proto s omezením provozu. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné sváteční poledne a dobrou chuť k obědu. Ze studia Českého rozhlasu Ostrava vás po Tereze Hájkové zdraví také Vítek Goršanov. A posloucháte vysílání, které je plné hezkých písniček a ty další budete vybírat vy, protože začíná sváteční polední hudební pošta. Dnes přejeme Václavům a Václavám k svátku a všem vám, kdo máte narozeniny, zahraje vám a zaspívá Lešek Semelkanu a pak už to bude na vás, milí posluchači. Pošlete písničku vašemu oslavenci či oslavenky a zavolejte na telefon 59 611 22 66. Přeji krásný poslech a krásný sluníčkový den.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A neb hrajeme o Slovenců. Paní Jarmila se dovolala jako první dnes do sváteční polední hudební pošty. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den, pane Vítku, zdravíme vás a všechny posluchače. Dnes mají svátek Václavové a my máme dva dědeček našich vnuček, Václav Pěkník z Kozlovic a jeho syn Venca z Dobratic. Oběma přejeme i za jejich rodiny všechno nejlepší, hodně štěstí, lásky, rodinné pohody a hlavně to zdravíčko. To přeji všichni Stalmachovi, připojují se Zbyněk s Katkou, vnučky Kristinka a Vendulka s přítelem Tomášem. Zdravíme také, zítra mají svátek ještě Michalové. A já bych chtěla popřát Mišovi Revendovi z Ostravy Bartovic a Mišovi Stalmachovi z Fritku. Taky všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, rodinné pohody přejí teta a strejda z Vyšnil Hod. Děkuji vám moc, pane Vítku, za vybraní písničky a mějte se hezky. Naschledanou.
1: Také krásný sváteční den i vám, paní Jarmilo, naslyšenou. Tak panům oslavencům, Vaškům a Michalům budou hrát a zpívat Poniem, tak věřím, že se jim písnička bude líbit.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: A do sváteční hudební pošty se dovolala také paní Líba. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. Dneska má svátek Václav, pan Václav v Dragonsku. Zítra je Michala, tak pan Michal Glesler z Kuja a Michal Duda z Chulneku. A ještě narozeniny slaví paní Vlasta Čagalová z Bílovce. Všem oslavencům přeju ze srdce hodně štěstí, zdraví, pěkný den a všechno nejlepší. Tak se mějte krásně, nashledanou, Líba a Iluš.
1: Děkujeme, paní Líbo, za pěkné přání. Zdravíme do Kujav a zdravíme všechny oslavence, budou jim zpívat čtyři tenoři.

0: hlásí se hudební cyklus Zpěvem k srdci. V říjnové edici uvítám orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráž s primášem Dominikem Orságem. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska, Slovenska i Ukrajiny se k orchestru přidají i zajímaví solisté a skvělý dívčí sbor. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 27. října v 19 hodin 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte sváteční hudební poštu, hrajeme vám na přání. Paní Julii, teď zdravím, dobrý den.
3: Zdravím vás, pane redaktore, a všechny posluchače, co tento oblíbený pořad poslouchají. Dnes posílám písničku do kravas omyl do jaktaře pro mého bratra Františka Ručku, který se v sobotu dožil krásných 84 let. Bratře, přeji ti všechno nejlepší, hodně lásky, pohody, spokojenosti, dobrého zdraví a krásných dní v životě a k tomu Boží požehnání, ať tě Matka Boží chrání. Ti přeje sestra s celou rozvědkou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A paní Maruška na telefonu, krásný sváteční den.
2: Ještě jednou dobrý den, pane redaktore, a všichni posluchači. Dnes bychom chtěli popřát k svátku panu Vaškovi Bohačíkovi z Lichnova u Krnova. Milý Vašku, vše nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, radost dětí a vnoučatek. Panenka Maria Cilinská, ať vás všechny opatruje. To ti přeje za manželku Janu, syna Tomáše, dceru Haníčku s rodinou, vnoučatka posílají pusinku a všechny švagry a švagrové s rodinama. To ze srdce přeje švagrová Maruš. Vám, pane redaktore, přeji krásný den, děkuji za vyhledání písničky a někdy naslyšenou.
1: Budeme se těšit a děkujeme za zavolání, paní Maruško, naslyšenou. No a panu oslavenci bude hrát a zpívat Veselá trojka. Zdravíme do Lichnova na Bruntál.

0: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A do sváteční hudební pošty se dovolala také paní Anna. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den, já vás všechny zdravím v redakci. Jste moc hodní. Prosila bych tu písničku zahrát našemu panu Ernestovi Morčinkovi z Dolného Žukova. Z našeho už malého klubu seniorů v Dolné Žukově. Zrovna dneska má své pěkné 88. narozeniny. Milý Ernesto, přejeme ti hlavně zdraví. Měj radost z rodinky, staraj se o tebe, přivezou tě na náš malý klub seniorů a my jsme všichni rádi, že jsi ještě s námi. I tvoje Maruška z Nebička na tebe volá, že je spokojená, že jsi u nás. Prosím vás, zahrejte mu tu písničku, ať se má dobře, ať je zdravý. A vám moc děkuju za pěkné vyžízení.
1: Nemáte zač, paní Anno, děkujeme za zavolání pana Ernesta, zdravíme a s vámi se loučíme, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Danou.
1: Panu Ernestovi bude hrát a zpívat Keramička.

0: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.
1: A z Jesenicka do hudební pošty zavolal také pan Milan. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Vítku. Tak, včera jsem se nedovolal a moje dcera milovaná měla svátek. Takže tímto titulem bych chtěl dneska popřát hodně štěstí, zdraví, lásky od všech nejbližších, že mám všichni strašně moc rádi. Ať je hodně dlouho mezi náma a my s ní všichni v pohodě. Jo? A chtěl bych písničku od Francesca Napoli, Bala Bala, kterou miluje. Vám děkuji za vydání písničky a zas někdy naslyšenou.
1: Budeme se těšit, zdravíme dceru, Francesco Napoli je připraven. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.

0: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A pokračujeme dalším písničkovým přáním ve sváteční hudební poště. Pan Karel zavolal, vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den, pěkně přeji vám i posluchačům.
2: Povídejte.
3: Já bych chtěl poslat blahopřání do krásné obce Šeřovic svatému muži a hodnému muži Joškovi Jedemlovi. Dnešním dnem dní se dožil krásného životního ročí 70 let. Já vím, že Joško, jsi svatý, může si vymodlit v kostele všechno, ale přesto my ti přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, rodinné pohody a ti ten výkon dobrý v kostele pořád dobře vydrží a slouží ti dlouho a dlouho zdraví. To ti přejí bývalí sousedé Urbančíkovi Arnošt, Alenka, Karel, Ruženka a Pepík. Měj se moc hezky a Joško, vydrž, máme tě moc rádi. Hezký den a děkuji.
2: Děkujeme, pane Karle, zdravíme pana oslavence. Zahraje a zaspívá mu Straňanka, směs písní Jaromíra Vejvody.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A před námi je poslední písničkové přání ve sváteční polední hudební poště a pan Max, kterého vítám ve vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den, já zdravím všechny posluchači tohoto radia. Dneska mají svátek všichni Václavové. A jeden Václav je v Kobeřici, Václav Fus. Václave, krásu hledej v květech, moudrost v knihách, lásku v lidech, najdeš štěstí v životě, všechno nejlepší k tvému svátku přeje tata s celou rodinou. Děkuji za vyhledání písničky a nashledanou.
1: Budeme se těšit zase příště, pane Maxi, naslyšenou. Zdravíme pana Václava. Mistříňanka je připravená mu k svátku zahrát a zaspívat kyjovskou směs.

Kapela Mistříňanka ukončila sváteční polední hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Pokud jste se nedovolali, budete mít dnes ještě šanci. A to po 17. hodině v hudební poště sváteční. Nebo chcete-li v ostravské rozhlasové rodince. Takže rozhodně poslouchejte a poslouchejte i nadále vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Už za malou chvilku tady budou další aktuální zprávy. No a po nich pořad osobnosti Česka. Dnešním hostem Oskara Hesse bude chirurg Tomáš Šebek. Tak přeji dobrý poslech a krásný den.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Řidičský průkaz letos v Moravskoslezském kraji propadne 25 tisícům lidí. Ve Valašském Meziříčí pokračují opravy silnic. Ode dneška dělníci pracují ve Smetanově ulici. Den otevřených dveří ostravského magistrátu nabídne ochutnávku středověku. Taky zítra bude slunečno a naměříme až 23 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Přes 25 tisíc lidí v Moravskoslezském kraji si musí do konce roku vyměnit řidičský průkaz. Jen na Ostravsku se to týká více než 6 tisíc řidičů. Úřady doporučují podat si elektronickou žádost přes portál dopravy.
5: O výměnu řidičského průkazu s končící platností mohou řidiči požádat zdarma, a to už 90 dní před skončením platnosti dokladu. Elektronická žádost podaná přes portál dopravy má už předvyplněné údaje. Doklady si mohou lidé vyzvednout buď na úřadech nebo v zásilkových boxech. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
4: V Česku bude tento týden babí léto. Meteorologové očekávají teploty okolo 25 stupňů Celsia. Bude zároveň jasno a bez deště. Místy může slunečné počasí narušit vítr. Nejteplejší den má být podle Českého hydrometeorologického ústavu úterý. Lehce by se mohlo ochladit o víkendu. Mlhy budou spíše výjimečně. Babí léto ale podle meteorologů potrvá minimálně do příštího víkendu. Ve Valašském Meziříčí pokračují opravy místních silnic. Radnice v minulých dnech opravila Točnu a část silnic na Štěpánově. Ode dneška se dělníci přesunuli do Smetanovy ulice, říká mluvčí města Veronika Macková.
6: Dnes frezujeme Smetanovu ulici. Jedná se o úsek od ulice u nemocnice po Šafaříkovu. Městská hromadná doprava jede podle jízdního řádu pouze s malým zpožděním. Když dělníci dnes práce nedokončí, budou pokračovat zítra.
4: V havířovských částech Dolní Suchá a Šumbark vznikne nová optická síť. Lidem zajistí rychlejší připojení k internetu. Telekomunikační společnost získala na výstavbu vysokorychlostní sítě dotaci Ministerstva průmyslu a obchodu, aby pokryla takzvaná bílá místa, tedy lokality, kde takové připojení chybí. Na Prokešově náměstí v Ostravě se dnes lidé vrátí v čase do dob přemyslovců. Magistrát pořádá den otevřených dveří. Před novou radnicí se tak objeví rytíři, pážata, alchymisté nebo kejklíři. Dobovou atmosféru doplní středověká hudba v podání souboru Calata a modní přehlídka historických kostýmů. Součástí programu jsou tradičně i komentované prohlídky radnice, dodává mluvčí města Petr Havránek.
7: Mezi velice zajímavá místa patří ku příkladu sál zastupitelstva města, síň rady města nebo třeba pracovna pana primátora, která je vlastně téměř v originálním stavu ze 30. let. Návštěvníky budeme po radnici provázet především my, pracovníci odboru kancelář primátora v historických středověkých kostýmech.
0: Počasí.
4: V noci bude v Moravskoslezském kraji jasno s nejnižšími teplotami mezi 10 a 6 stupni. Ojedinělé přízemní mrazíky. Zítra přes den čekejte opět jasnou oblohu a ráno ojedinělé mlhy. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů, na horách do 18.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: Žádné nehody v tuto chvíli hlášené nemáme. Pokud víte o problémech na cestách, volejte na linku 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázali. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek. Dobrý den, Tomáši.
2: Dobrý den, Oskare.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Tomáš Šebek je český chirurg, autor knih a účastník 6 zahraničních misí s organizací Lékaři bez hranic. Vystudoval všeobecné lékařství na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy a od roku 2002 se věnuje chirurgii. Jeho mise ho zavedly na zemětřesení zdevastované Haiti, do afgánského Kunduzu, na pomezí Sudánu a Jižního Sudánu a naposledy do válečného Jemenu. Založil Think Tank ministr zdraví, který usiluje o prodloužení doby prožité ve zdraví o 5 let. Kromě 4 reportážních knih o misích napsal i autobiografickou zpověď Objektivní nález, ve které otevřeně popsal své nelehké dětství a ve které píše o svých malých i větších životních chybách. Ještě jednou, Tomáši, dobrý den.
2: Taky ještě jednou dobrý den a moc děkuji za pozvání.
1: Já moc díky, že jste sem dorazil do studia. Jak vypadala vaše první zkušenost s válečnou medicínou a proč jste se vlastně rozhodl odcestovat do takových dálek? Proč jste se nerozhodl zůstat tady jako ve vaší ordinaci v klídku, v teple? Proč vás to jako táhlo takhle do dálky?
2: Mě baví život, baví mě zkoumat věci, baví mě se věci nový učit a velmi často se stane, že prostě kolem prochází nějaká náhoda a mě zajímá jí prozkoumat. Neznamená to, že bych nebyl schopný se na cokoliv koncentrovat a prostě naskakoval na první dobrou na cokoliv, co se kolem mihne, ale tady mi to přišlo jako strašně zajímavá příležitost. Už jako medikovi se mi líbilo, jak funguje humanitární medicína, že to je vlastně trošku jiná medicína než ta už dneska hodně technicistní, malinko i odosobněná od toho člověka, že jsem vlastně chtěl poznat, jak to dělal ten doktor Schweitzer. To je taková jako jedna knížka nebo modla. Myslím si, že většiny doktorů prostě přečíst si, jak vypadá africká medicína o století zpátky, takový jako, že to musíte prostě přečíst. Tak to mě zajímalo a to, jak vypadala pak válečná medicína vlastně na první pohled, když jsem dorazil Haiti, bylo zemětřesení a dvakrát jsem tam byl, ale a pak Afghánistán rok 13-15, to byla frontová linie, tak to bylo vlastně hrozný překvapení a pocit, že jsem vlastně tam jako marnej, že vlastně já o válce nic nevím a jak já tam budu vlastně v tom týmu platnej. Takže to byla taková směsice překvapení, obav, jestli to zvládnu a teď nemyslím ve smyslu, jestli to dám já, ale jestli vlastně budu opravdu jako schopnej pomoct těm lidem být součástí kvalifikovaného týmu lidí, kteří v rámci lékařů bez hranic fungují.
1: No ale tam přece člověk musí jako počítat s nějakým nebezpečím určitě na té frontě a přece jenom člověk musí mít nějakou touhu po nějakým větším dobrodružstvím, než která ho čeká v běžné ordinaci. Vy jste, nebál jste se? Že přijdete o život, že se zraníte, vaše rodina se o vás nebála? Mně to přijde...
2: To je dobrý, co říkáte.
1: Extrémní jako prostředí.
2: Vlastně. Možná hlavně ta otázka, jestli se vlastně o mě nebála rodina. Tehdy mi to vůbec nedocházelo, že se možná jako, že ti hrdinové jsou ti, kteří zůstávají a kteří s vám to umožní odjet a kteří se o vás jako nesmírně bojí. Já nemůžu říct, že bych se nebál, to bych patřil do kategorie magor a myslím, že by mě ta organizace neakceptovala, protože prostě všichni musíme mít nějaký základní put sebezáchovy a prostě věc Lékaři bez hranic není jako primárně otázka hrdinství nebo dobrodružství. Naopak je jedna z věcí, která platí v chirurgii jako svaté pravidlo. V momentě, kdy se chirurg pasuje jako do role dobrodruha, tak by měl ten skalpel odložit, vydechnout, předat někomu, kdo prostě dělá svoji práci rutině a bez toho nadměrného adrenalínu. Vždycky tam trošku adrenalín je. Vždycky se člověk obává a nějaké nebezpečí vám hrozí, ale ta organizace má prostě tak skvěle postavené principy. Principiálně postavená na neutralitě, principiálně je nezávislá a to samo o sobě už je jako obrovská záruka toho, že nejste cílem, že tam fungujete vlastně neviditelně pro civilní populaci a všichni chápou, co děláte. My to vysvětlujeme opakovaně a to je, dá se říct, pak srovnatelné riziko, jakože vás klepne pepka v domácích podmínkách, nebo že vás prostě přejede auto. Statisticky to fakt vychází jako velmi obdobně.
1: A vy tam popisujete v těch knížkách, že pracujete normálně v tričkách Lékaře bez hranic, že tam nemáte neprůstřelné vesty. to je jako bezpečnější štít než neprůstřelná vesta?
2: No, za svými pacienty nebo do nemocnice se pohybujeme prostě standardní sériově vyráběnou Toyotou, někdy jako v horším technickém stavu, než v jakém si dovedete vůbec představit vozidlo. Rozhodně ne neopancéřovaný a rozhodně nevyužíváme ochrany třeba ozbrojené stráže a podobně. Právě ta identifikace, to vysvětlování všem zúčastněným stranám toho konfliktu a konkrétně na tom místě, kde fungujeme, pro mě v tomhle případě v tom severoafgánském Kunduzu, znamená ta jistota bezpečí. Tenhle člověk oblečený do tohohle trička, tohle logo znám, oni tady fungují jako Lékaři bez hranic. Pro nás nemocnice, která měla spát 400 tisíc obyvatel, naprosto klíčová pro každého občana, pro každého vojáka, pro kohokoliv, vlastně z kterékoliv zúčastněné strany, známka nebo taková jakoby jistota. Že se o ně někdo postará v případě, že budou potřebovat naše služby a my si nevybíráme podle politiky, my si nevybíráme podle barvy pleti, podle náboženství, my prostě děláme svoji práci, poskytujeme vysoce kvalifikovanou lékařskou péči.
1: Já si to nedokážu úplně jako přesně představit, ale kdybyste měl popsat ten den Lékaře bez hranic, jak to třeba na té frontě přímo jako vypadalo, když vám tam, vy tam asi není žádný přesný harmonogram, kdy jak co začíná, kdy jak co končí.
2: Naopak, tam je právě přesný harmonogram, aha, zejména třeba těch přesunů, protože všichni ví, že Lékaři bez hranic jezdí v 8 hodin ráno do práce, 3 třeba Toyoty, které vezou ten lékařský tým napříč městem, kde je roztažená frontová linie, a stejně tak se v 17.00 budou přesně na minutu vracet. Takže spoustu věcí je tam naopak jako daných velmi přesně z toho důvodu, aby to prostě měli ty všichni aktéři zafixovaní.
1: Ale ten konflikt je přece jakoby proměnej, nebo ty nálety, útoky, to jako tam se nečeká nějaký přesný čas, to jakoby nemůžete ovlivnit úplně. Jako...
2: No a můžeme, tím, že to jako vysvětlujeme, tak se může stát, že projíždíte prostě barikádou, která je uprostřed silnice, kde na každé straně barikády je jedna z těch stran, z těch účastníků, a oni vám třeba 7.58 zastaví střelbu, rozeberou vám tu barikádu, nechají vás projet, v 8.02 tu barikádu zavřou a v 8.03 prostě začnou ve vzdálenosti, kde už jste třeba 400-500 metrů jako od toho místa, tak začnou po sobě znovu střílet. Tak takhle vlastně funguje to, co my vysvětlujeme, čím jsme, a že nejsme pro nikoho nebezpečím, že naopak se prostě snažíme pomoci, jak můžeme. Takže naopak ta přesnost dává určitou jako míru jistoty. No a jak jsem říkal, hlavně komunikace, identifikace, vysvětlovat do nekonečna všem stranám. V tom válečném Kunduzu to byla komunikace s Talibanem na jedné straně, na druhé straně s koaličními jednotkami, na třetí straně s místní komunitou, protože Afghánistán je v podstatě kmenové uspořádání, a pak ještě spousty dalších desítek aktérů. Všem to vlastně vysvětlujete, děláte dny otevřených dveří v té nemocnici pro všechny strany, aby viděli, jakou péči poskytujete, a že nestraníte nikomu, když tam přijde jako pacient a zachovává pravidla, je neozbrojený, je civilně oblečený, tak prostě poskytneme péči komukoliv.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek.
2: Chystáte se ještě někam? Co Ukrajina? Byl jste tam nebo chtěl jste tam jet?
3: Když vypuknul ten konflikt, tak vlastně Lékaři bez hranic zase zmobilizovali svoje síly, včetně toho půlu vlastně potenciálních kolegů. Ten obrovský tlak, který vlastně na vás jako vyvíjíte vy sám, mě přinutil, abych se asi 14 dní potom jako nabídnul. To bylo ještě v situaci, kdy prostě jsme tady fakt hodně řešili, jestli tam nedojde třeba k použití jaderných zbraní a podobně. To už je trošku jiná liga, když se rozhodujete, a naštěstí mě tam nepotřebovali, naštěstí tam vlastně dneska nemáme týmy, které by primárně zajišťovaly chod těch nemocnic, protože Ukrajinci jsou schopni si to zajistit sami, podporujeme je materiálně. A jestli ještě někdy někam vyjedu, tak já pevně věřím a doufám, že ano, jenom už nebudu v životě opakovat tu stejnou chybu, že bych se třeba doma tak úplně neptal, nebo že bych si neuvědomoval, jak je to vlastně pro ty, kteří zůstanou jako těžký, takže když dostanu povolení, tak bych ještě výhledově určitě vyjel. A pokud mě ta organizace bude ještě chtít.
2: Vy ty vaše mise v těch knížkách popisujete velmi zajímavě s humorem, ale v rozhovorech vyprávíte o tom, že psaní té poslední knihy Objektivní nález, která má podtitul Moje nejtěžší mise, byla jako zdaleka nejtěžší. To psaní o té minulosti, bylo to opravdu tak, že to bylo pro vás těžší než operace v Kunduzu v Afghánistánu?
3: I technicky to bylo složitější než třeba ty předchozí knížky, protože tam je to vlastně reportážní forma, jak tady zaznělo, a to je pro moji zejména krátkodobou paměť docela fajn, protože prostě přes den si uděláte poznámky a večer napíšete kapitolu a takhle vznikaly ty 4 knížky, zatímco tady se musíte prostě vrátit do hluboké minulosti a vzpomenout si i na věci, které už teď dávno chtěl třeba zapomenout, aby to prostě bylo objektivní, když už se člověk jako pokouší o subjektivní popis situace. Není to úplně autobiografie, i když má asi tyhle prvky, je to primárně autohanopis. Já jsem prostě chtěl jako na rovinu říct, že zdaleka nejsem nejlepší, že spíš naopak. A

0: ale máte v sobě hodně toho Hyda, ale vlastně v těch rozhovorech mi přijdete, že vlastně říkáte, ale já jsem ten Hyde, já jsem jako ten špatňák, jako já jsem udělal spoustu špatných věcí a já kdyby, jako mám pocit, že mám to vlastně jako nevěřím, zvláštně, že má to takovou zvláštně jako správňáckou auru, tak doufám, že v té knížce se dostanu k tomu, že to tak jako by není úplně, protože mně přijde, že děláte vlastně všechno správně. A zeptám se, ta knížka, byla to pro vás terapie? Bylo to na vás jako terapeuticky?
1: Myslím, že terapie bylo to, co tomu předcházelo, že ta knížka vznikla zhruba 2-3 roky a bylo tam spoustu jako hodně složitých rozhovorů v nejužší rodině, který jsem vlastně jako konečně inicioval a chtěl jsem si nechat na rovinu říct, co všechno jsem v životě neudělal dobře, když to řeknu slušně. Když se vrátím o krok zpátky, uvidíte, jestli mě ještě někam nepozvete, tak si myslím, že jste v té knížce našel přesně to, co jste tam hledal. Já vlastně jako nechci kolem sebe žádnou gloriolu. Jste-li lékař v České republice, odjedete na misi z Lékaři bez hranic, lidé vás automaticky vnímají jako vlastně někoho jako pozitivního, ale ano, všichni jsme lidé.
0: Hrdinu.
1: Děláme chyby. No a mě tohle to vlastně jako nevyhovuje a myslím si, že jsem to vlastně v té své předchozí tvorbě, byť jsem se primárně snažil popisovat práci svých kolegů v tomhle ohledu, živil nebo přehnal. A mně to není sympatický. Já nechci stát na piedestálu na pódiu. Já chci sedět mezi těma ostatníma, kteří se možná můžou cítit jako ne tak skvěle, jako já na tom pódiu domnělé. A pomoct jim, aby se sami dostali na to pódium, aby tam mohli na rovinu říct, tyjo, já jsem udělal prostě v životě fakt jako složitý chyby. Nejsem na to pyšná, ale začal jsem tím, že se s nima začínám třeba zaobírat já, brát, nebo o tom s někým jako mluvím. Přecházím i do té roviny, že třeba, když jsme zmínili terapii, že to je jedna z věcí, kterou v Čechách potřebujeme mít, jako zejména u mužů, jako mít tu odvahu si říct o pomoc, včetně prostě odborné pomoci. A to je taky jako motivem té knížky. Takže tam je spoustu špatných příkladů. Přeji vám dobré čtení.
0: Já se na to moc těším. Moc se na to těším.
1: A myslím, že jako definitivně zmizí ta gloriola, já se budu cítit lépe a třeba si prostě budeme na základě toho moc jako upřímněji povídat.
0: Vy tam píšete v té knížce, že jste se narodil do rodiny násilníka a alkoholičky. Jak vy osobně jste se s takovým zázemím popral tenkrát?
1: Našel jsem si alternativní svět. Já jsem dodnes Indián, je to v té knížce, ale samozřejmě víc jsem toho Indiána prožíval v dětství nebo před prahem dospělosti, ale hodnoty jako svoboda, určitá ochota kdykoliv se postavit proti proudu, tisíckrát hlavou narazit do zdi, což je možná až třeba nějaká známka punku nebo něco, to mi tam vlastně zůstalo a tenhle ten snový svět do určité míry mi hodně pomáhal, ve kterém jsem byl hlavně se svým bráchou o 2 roky mladším, tak mi pomáhal projít tím dětstvím prostě trošku jinak, než třeba kdybych ho neměl.
0: A v současné době vracíte se třeba k tomu dětství v terapiích? Je to pro vás důležitý téma ještě, nebo už máte pocit, že to je zpracovaný, teď můžu řešit hlavně jakoby svoje děti a jejich problémy a moje dětství už tak trošku šlo stranou?
1: Řeším primárně svoje děti a svoje problémy, nikoliv jejich, to bych si netroufal, ale
0: nebo těch mladších.
1: Ale to dětství za mě až tak nebylo jako zásadní, za mě to byl prostě 2 rodiče v něm a to byl rozhodně důvod, proč jsem kdysi vlastně tu terapii poprvé navštívil, protože jsem si chtěl vlastně srovnat svůj pohled, skalibrovat si mířidla na svoje rodiče.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek. Vy jste založil think tank Ministr zdraví. Jako Jára Cimrman, neexistující osoba, která má za cíl prodloužit dobu, kterou Češi prožijí ve zdraví. Z 60 na 67 let. Mě zajímá, jak tohle docílíme? Obrovský cíl?
2: Budeme kopírovat. Jára Cimrman nekopíroval. Jára Cimrman byl mistr slepých uliček. To je jedna z věcí, která vlastně, já mám moc rád Cimrmana, a je to jedna z věcí, která mě vždycky pomáhala překonat velmi složitý úskalí v biznise, protože částečně podnikám v tom, jak vlastně nastavit dobře občanskou angažovanost ve smyslu neziskové organizace, think tanku a tak dále, ale já vlastně jako nechci být společně s kolegy mistrem těch slepých uliček, stačí dobře kopírovat okolní premianty. Když se podíváte po Evropě, tak zjistíte, že jsou tady země, kde se lidé dožívají v průměru výrazně více let strávených ve zdraví než my, což je těch 62. My se snažíme o 5 let, třeba těch 67 jsou tací, zejména severaně, kteří třeba dosahují 70 a více let strávených ve zdraví. A není to nějak jako složitý. Je to primárně o tom, že měníte mindset. Nemáme tady kapitolu zdravotnictví, který spravuje baráky, platy, léky a tak dále. Někde na konci je pacient, ale máme tady kapitolu zdraví, že si myslím, že zdravotnictví, my jsme jedna z mála zemí, která má institut ministr zdravotnictví. Jo, že všude je to health, ne jako...
1: Jasně, health center, healthcare.
2: Healthcare, jasně. Ministry of healthcare. Jasně. Tak my máme ministry of healthcare, všude mají ministry of health. Mm. Takže vlastně kategorie zdraví mít na prvním místě. Aha. K tomu se pojí prevence, k tomu se pojí digitalizace, mimo jiné, to jsou dva ze tří pilířů, které my řešíme, a třetí je neméně pragmatický, a to jsou prachy, dobře nainvestované, právě třeba směrem do té prevence. Takže od útlého věku třeba bojovat s alkoholem u dětí, reklama, která na ně míří, ještě jsou nedospělé, energetické nápoje, stravovací návyky a tak dále, a tak dále. Můžeme se podívat na druhou stranu populace, to znamená k seniorům. I těm můžete pomocí jakoby minimálně evropských benchmarků přinést do toho systému něco, co je prodlouží, pardon, nějakých metrik nebo postupů nebo systémových změn, které jim třeba prodlouží život ve zdraví, i kdyby o týden nebo o měsíc. To je pořád jako obrovská hodnota. Takže se snažíme napříč celou populací přinášet, jsme think tank, data, analytiku, data, které postupně jako překlápíme až do roviny zákonných norem. Pro nás je prostě zajímavý změnit české zákony, které ve zdravotnictví působí tak, aby lidé, aby populace z toho profitovala a opravdu jsme byli zdravější. Protože my sice umřeme v 80 letech jako průměr populace v Evropě, ale hrozně nás to bolí. V Čechách 18 let, těch 62, kde skončí zdraví v průměru, do těch 80 umíráme. Bolí nás to na těle, na duši, a stojí to strašlivý jako úsilí toho systému a musí se na to vydělávat. Za chvilku už na to jako nebude mít kdo vydělávat. Kromě toho si myslím, že zdraví výrazně ovlivňuje to, jak třeba volíte, jakou chcete prostě, jaký chcete ekosystém obsadit. Takže to je taková velká jakoby vize, kterou jsme materializovali, 4 roky fungujeme, asi 80 expertů, a myslím, že už máme docela fajn hmatatelný výsledky.
1: To mě přijde jako skvělý projekt. To bych rád podpořil, rád bych se o tom dozvěděl víc. A vaše vize je teda opravdu prevence, prevence, prevence, ale já mám trošku zkušenosti, že lidi v určitém věku už přestávají být malinko pružní. Jak názorově, tak jsou takový trošku jakoby kamenný, a mně přijde, že motivovat je k nějaký větší změně je čím dál tím těžší v tady tom věku. Jak vy motivujete člověka, který to vůbec nezajímá, který ho prostě nezajímá vlastní zdraví, což mě teda taky přijde jako absurdní vlastně, protože nic víc nemáme. Takže pro mě to, co vy děláte, je smysluplný, ale znám tady, můžu vyjmenovat 5 lidí teďkon hned, který řeknu, a proč, mě to nezajímá, já prostě jako, mě to nezajímá prostě. Tak jak je motivujete k tomuhle?
2: Mě to nezajímá je obrovská příležitost české populace. Já si myslím, že to v zásadě nezajímá 11 milionů občanů. A teď se stačí zamyslet nad tím, co by ty lidi mohlo skutečně motivovat. Je výborná otázka. A já tady nehledám vzdušné zámky společně s kolegama. My jsme naprosto pragmatičtí, a proto ten třetí pilíř je financování. Představte si, že budete mít jako zaměstnanec nebo jako podnikatel třeba úlevu na zdravotním pojištění, když se k sobě budete jako pěkně chovat a bude to měřitelný. Představte si, že budete mít prostě třeba komerční připojištění, který vám bude umožňovat v tom systému jako který je do určitý míry fakt jako socialistický. Jo? Oni všichni si myslí, že mají všechno, ve výsledku nikdo nemáme nic v dnešním jako soudobém zdravotnictví. Tak když budete mít možnost si třeba vybrat, aby to bylo jako legální, aby tady nefungovala šedá ekonomika. Takže já si třeba osobně myslím naprosto pragmaticky, že přes prachy můžete motivovat lidi k tomu, aby se o svoje zdraví starali úplně stejně jako o hypotéku, o auto, o zaměstnání, o svoje děti. Jo? To dokážete dostat do té hlavní motivace a tou cestou, nikoli cílem, můžou být peníze. Proto financování je jedna z věcí, kterou prostě řešíme, aby ty prostředky byly vynaloženy správně. Proto ten směr k té prevenci podpořené těma financema, když se to chytře postaví a je to transparentní a legální, tak může být ta změna a je to zase něco, co jsme si vlastně přinesli ze zahraničí. To jsou zahraniční funkční modely, které by tady šly implementovat.
1: Jak vy se staráte o své zdraví? Já vím, že máte tu šebek High Five, že máte.
2: To je takové moje jako oblíbené, já ho nechtěl tady použít.
1: Ne, ale použijte chcete, to, tak... já to tady chci.
2: Dobře, tak v tom případě prostě nedojídat talíř. Jo?
1: Nedojídat
2: talíř.
1: Nechat
2: tam 20%, za chvilku si nakládáte o 20% méně, protože se stane prostě vaším zvykem. Stejně tak dobře spát 8,5 hodiny a aby tam bylo 5 spánkových cyklů.
1: Mírně jak zkontrolovat vystavovat...
2: Na to už potřebujete ten měřič.
1: Máte 3, že jo?
2: Já jich mám někdy 17. Standardních nosím 5. Třeba prsten, který mě hrozně vadí přes den a jako chirurg ho ani nemůžu mít, tak nechávám jenom na noc a to je třeba za mě ten hlavně měřič, který využívám na spánek. Tak na to už potřebujete měřič, ale alespoň jako Češi se nedopřeju ani těch 8,5 hodiny. Tak bavme se jenom o tom absolutním čísle a ne třeba o kvalitě, ale jenom o té délce. Tak kdybychom prostě všichni spali 8,5 hodiny, jak bychom se měli, jak bychom si prodloužili život ve zdraví. Tak to jsou 3 z těch 5, přidám pohyb, což nemusí být vůbec žádný vrcholový sport nebo 10 denně jako zaběhat. To jsou za mě 2 kapky potu na čele, když jsem ušel kus po městě 30 minut ostrou chůzí. Vystoupil jsem 3 zastávky prostě MHD a došel jsem to pěšky. To úplně stačí. No a ta poslední, možná nejpodstatnější, to je za mě palec nahoru a to je pěstování vztahů. Vlastně máte-li kolem sebe jako síť, která vám co zasejete, to na stáří, jako když najdete, být součástí nějakého systému v klubu zahrádkářů, svých kamarádů, vrstevníků, kolegů a pak hlavně rodiny. To je tak zásadní jako diferenciace mezi tím, jestli se dožijete dlouhého života ve zdraví nebo ne, že to bych vlastně dal na první místo. A je to ta kategorie, tam to byly 4 fyzické, tak tohle je duševní zdraví.
1: Teď jsou strašně trendy doplňky stravy. Mám pocit, že to je obrovský boom několik let. Vy sám, jaký na to máte názor a užíváte nějaký doplňky zdraví?
2: Jak přijde 1. září, tak vytáhnu prostě takovou dřevěnou krabici a nasypu tam dětem. A samozřejmě jako, ale pozor, je potřeba prostě k tomu přistupovat racionálně. My nemáme v České republice tolik slunných dnů, aby jsme si mohli dovolit prostě strávit, chceme-li se prostě někde doplnit, tak bez vitamínu D, to má smysl. Ale většina dneska užívaných potravinových doplňků, když to hodně odlehčím a jsou na to odborné studie, tak vám zařídí jednu věc, budete mít hodně drahou moč. Většinu těch věcí to tělo prostě vyloučí, aniž by to vstřebalo, a většinu těch věcí, které si kupujeme v domnění, že děláme něco pro zdraví, vlastně to tělo neumí použít a jenom jsme vyhodili peníze. Takže bych doporučil jako výrazně vybírat a být poučený v tom. Uvedl jsem třeba ten vitamin D v zimních měsících. To fakt má smysl. Ale brát prostě denně 20 jako tablet, dobře to rozmyslete.
1: 4 děti, chirurgie, podnikání, mise, psaní. To je strašně moc věcí, strašně pestrej a zajímavý život. Kde na ten život berete energii?
2: Použiju Cimrmana, mě to baví.
1: Vás to baví. Ale...
2: jak to říká Uhlobaron, mě to baví a to, že mám to privilegium si takhle pestrý život užívat, je díky tomu, že mám kolem sebe skvělý lidi. Počínaje rodinou a zdaleka nekonče prostě dalšími mými kolegy v práci, kamarády a tak dále. Já vlastně nic moc v životě neumím, ale baví mě se obklopovat výbornýma lidma a občas jim třeba vnuknout nějakou myšlenku, vizi, která zase je baví třeba materializovat. Tak v takovýmhle nějakým jako ekosystému já se pohybuju a myslím si, že základem toho, že mě život baví, je, že ho žiju s ostatníma.
1: Myslím si, že to je krásný závěr. Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas. Dorazil jsem do studia a přeju nám všem, ať se nám podaří ten život prodloužit ve zdraví o 5 let.
2: Já moc za to děkuju a ministr zdraví také.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Správci povodí spolu s městem Ostrava do 2 let zpřístupní řeku Lučinu. Rožnov pod Radhoštěm má novou koncepci bydlení a pravidla pro developery. 14 osobností dnes dostane v Senátu stříbrné pamětní medaile. Zítřejší počasí bude slunečné a naměříme do 23 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Zarostlé břehy a zanesené koryto řeky Lučiny v Ostravě bude do 2 let minulostí. Povodí Odry a město Ostrava společně získali 130 milionů korun od státu na nápravu důlních škod. Lučinu v minulých 10 letech poškodily poklesy terénu. Škody v říčním korytu napraví povodí. Město se podle mluvčí Gabriely Pokorné postará o zpřístupnění břehů.
2: Břehy řeky Lučiny jsou zarostlé a těžko přístupné. V polovině příštího roku je město chce začít proměňovat tak, aby se kolem vody dalo pohodlně procházet. Plánují jsou taky pobytové galerie, sedací schody k vodě či herní prvky pro děti.
0: Zastupitelé v Rožnově pod Radhoštěm schválili novou koncepci bydlení. Developeři kvůli ní budou muset k novým domům vybudovat taky parkování, chodníky a zeleň. Město navíc příští rok vypíše dotaci pro bytová družstva. Komu má pomoct, vysvětluje mluvčí města Petra Graclíková.
3: Bytovky, které mají třeba 4 patra, můžou díky dotaci vybudovat výtahy ve svých domech, tak aby ty domy byly bezbariérové, protože populace stárne, tak aby se mohly bezpečně a jednoduše dostat domů, ale zároveň třeba i pro rodiny s dětma, aby se s kočárkama bezpečně a pohodlně dostali do svých pater.
0: Obchody nad 200 metrů čtverečních musí dnes zůstat zavřené. Prodej na Den české státnosti jim zakazuje zákon. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy si zákazníci na omezení otevírací doby nezvykli ani po 10 letech. Existuje navíc řada výjimek, pokračuje Prouza.
4: Můžou mít otevřeno obchody, které jsou na nádražích nebo na letišti a samozřejmě všechny ty malé obchůdky, které jsou třeba součástí benzínových pump. Ale třeba v nákupních centrech to znamená, že budou mít zavření úplně všichni, protože nákupním centru se nevyplatí fungovat, když je půlka obchodu otevřená a půlka zavřená.
0: Podle Prouzy obchodníci s potravinami přijdou kvůli omezení o jednotky procent z tržby. Dodává, že například prodejny nábytku ale tratí víc, protože zákazníci odloží nákupy třeba na další prodloužený víkend až za několik měsíců. Senát dnes u příležitosti Dne české státnosti tradičně rozdá stříbrné pamětní medaile. Předseda horní komory Miloš Vystrčil z ODS jich letos má udělit 14. Ocenění každoročně dostávají například vědci, umělci, sportovci anebo další veřejně činné osobnosti. Loni mezi nimi byli například válečný reportér Vojtěch Boháč, herec a režisér Jiří Mádl anebo kněz Ladislav Herián.
1: Počasí.
0: V noci bude v Moravskoslezském kraji jasno, k ránu výjimečně mlhy. Nejnižší noční teploty 10 až 6 stupňů, při uklidnění větru až kolem 3 a ojediněle přízemní mrazíky. Zítra přes den pak čekejte opět jasnou oblohu a ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší denní teploty mezi 19 a 23 stupni, na horách naměříte maximálně 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na Bruntálsku na silnici 445 u obce Dolní Moravice se srazilo osobní auto s motorkou. Právě teď tam probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přeji vám krásné odpoledne, sváteční odpoledne. Máme 4 minuty po 14. hodině z ostravského studia Českého rozhlasu vás už ráda zdraví od mikrofonu za všechny. Také Iveta Radamová, no a zvu vás k tomu našemu dnešnímu odpolednímu vysílání a začneme na Novojičínsku. Tam totiž bude svatováclavská jízda historických vozidel a přímo na místě máme i našeho regionálního stopaře, redaktorku Českého rozhlasu Ostrava Petru Pivkovou. Kovářovou a za malou chvíli se s ní spojíme. Chybět nebude řidičská abeceda, dnes se dovíte nebo si připomeneme, jak velký odstup bychom měli mít za autem, které jede před námi. Bude to samozřejmě více, včetně informací o počasí ve 14 hodin a 45 minut. A co muzika? Hana Zagorová, Rangers, to znamená, že si dáme i písničky, které nestárnou. V nabídce vidím třeba i Marka Ztraceného nebo kapelu Olympic. Tak krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A dnes míříme přímo do terénu na Novojičínsko. Konkrétně Masarykovo náměstí v Novém Jičíně se právě mění v přehlídku automobilových veteránů. Vrcholí tady totiž svatováclavská jízda historických vozidel, která dnes odstartovala v Kunině a pokračovala přes Bílovec a také Albrechtičky. Historické vozy teď přijíždějí do cíle, kde na ně ovšem čekají milovníci starých automobilů a také redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková. Petro, dobré odpoledne. Tak jaké automobilové skvosty mohou návštěvníci na tom zmíněném náměstí obdivovat?
2: Krásné odpoledne. No já musím říct, že těch vozů, které tady už jsou zaparkovány, kolem kterých chodí obdivovatelé, je opravdu neskutečné množství. A právě před chvilkou jsem se bavila i s předsedou klubu historických vozidel Nového Jičína, panem Ivo Rotkem, že jsou tady vozy vlastně až do roku 90, protože už to jsou veteráni, což mě trošičku překvapilo v rámci mého věku, tak už jsem taky asi veterán, pokud by se to bralo na vozy, ale ty jsou opravdu nádherné, krásné a ta jízda dneska určitě stála za to. Jak jsem říkala, bavila jsem se s panem Rotkem. Dobrý den, pane Rotko, řekněte mi, tak o čem byla ta dnešní jízda, nebo jak to probíhalo?
3: Dobrý den, tak já bych chtěl pozdravit všechny posluchače od Českého rozhlasu Ostrava. A my samozřejmě máme v Novém Jičíně klub historických vozidel a jednou za rok děláme takovou akci pro veřejnost, kdy vlastně je takzvaná svatováclavská jízda a tam samozřejmě je projížďka naším Moravskoslezským krajem, návštěva všech, samozřejmě uplatňujeme tu návštěvu těch muzeí a zámku. No a samozřejmě já bych ještě podotkl, že nejstarší vozidlo tady vyjelo byl rok 1927, Tatra 11 roku 1927. No a samozřejmě cílem této akce je, aby ti veteranisty, které v České republice je strašně mnoho, si užili ty krásné dny, než poslední, podzimní. A samozřejmě, aby taky ukázali těm návštěvníkům, divákům vlastně tu techniku, která byla, jo, na které se třeba učili jezdit, nebo eventuálně měli doma. No a samozřejmě pak je tam to hlavní taky návštěva těch našich zámků a muzeí. No a my jsme dneska vyjeli, asi byla prezentace od 8 do 10 hodin a start byl v 10 hodin na zámku Kunín, kde tam máme výborné zázemí díky paní starostce a podobně. Takže vyjeli jsme z Kunína, kde byla prohlídka zámku, byly tam růže pro hraběnku, vynikající výstava. No a pak jsme jeli do Bílovce, kde je zámek, který je v provozu asi 5-6 let. To samozřejmě mohli ti návštěvníci ty nové expozice prohlídnout. No a pak jsme jeli samozřejmě v pravé poledne, jsme vyjížděli po Ostravské ulici až do Jistebníku, přes Jistebník kolem Jistebnických rybníků a do Albrechtiček na motokary. Tam zájemci se mohli provést motokarama, no a pak jsme jeli samozřejmě zpátky do Nového Jičína na naše krásné náměstí a tady je vlastně ukončení akce. V 15 hodin za nějakou malou chvíli budou předány poháry a bude tato akce zakončena.
2: A my jsme se bavili o tom, že máte dnes celkem velkou účast těch vozidel, protože to počasí přilákalo i ty, co ještě nebyli přihlášeni. Kolik tak zhruba aut se té letošní jízdy zúčastnilo?
3: No upřímně řečeno úplně přesný počet nevím, protože jsem vlastně pořád v jednom kole, ale je tady dneska je teda rekordní účast a myslím, že je nějakých 120 vozidel a nějakých 30 nebo 40 motocyklů, takže je zhruba 150 posádek a celkově účastníků je asi 300.
2: No tak já doufám, že si to všichni užili, i vy, že jste si užil ten dnešek. A ještě tady vás čeká vyhlášení a samozřejmě tady kochání se všech těmito nádhernými vozy. Přeju, ať to ještě dneska všechno klapne a hlavně hodně zdaru do toho příštího roku.
3: Děkuji a chtěl bych pozdravit všechny posluchači Českého rozhlasu Ostrava. Děkuji za pozornost.
2: Děkujeme moc. No tak pokud byste měli zájem ještě teď a jste v Novém Jičíně, tak přijďte na náměstí, protože vozy tady jsou a určitě do třetí hodiny budou, anebo, nebo do čtvrté dokonce budou, no a nebo potom zase příští rok.
1: Tu šanci samozřejmě máte přímo na místě na Masarykově náměstí v Novém Jičíně. Byla také redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková, která nám to vše zprostředkovala. Petro, díky moc a loučím se. Krásné sváteční odpoledne všem přeji.
2: Díky moc a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Marka Ztraceného jste poslouchali v Dobrém odpoledni Českého rozhlasu Ostrava. Teď si pojďme dát další díl naší řidičské abecedy a osvěžit si tak s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. I celý tento týden vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si řekneme něco víc o tom, jak velký odstup bychom si měli držet za autem, které jede před námi. Slovo má už Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Možná to znáte, jedete za někým, kdo si drží svoje tempo a vy přemýšlíte, jak daleko za ním vlastně máte být, aby byla jízda bezpečná a zároveň plynulá. Odstup je jedna z nejdůležitějších věcí na silnici, ale často se řídí spíš pocitem než pravidly. Takže jednoduchá otázka zní, jak velký odstup mám držet za autem přede mnou? Odpověď nám vysvětlí plukovník Jan Straka.
3: Já jako řidič bych si měl nechávat od toho vozidla bezpečnou vzdálenost, abych byl schopen zastavit vozidlo v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení toho vozidla, které jede přede mnou.
2: Co to ale znamená v praxi?
3: Na silnicích pro motorová vozidla nebo na dálnicích si můžu pomoct takzvaným pravidlem 2 vteřin. Vezmu si nějakou překážku, sloup, značku. Měl bych být tak daleko při té své rychlosti, abych tím stejným místem projel za 2 vteřiny od toho vozidla přede mnou.
2: U nás v redakci Zelené vlny se často setkáváme s pohledem na vozidla, kde se tyto rozestupy tak úplně neplní. Jaké jsou vaše zkušenosti ze silnic?
3: Praxe je taková, že se to spíše nedodržuje. Řidiči spoléhají na to, že budou schopni zastavit. Nicméně v poměrně velkém procentu případů se jim to nepodaří.
2: Je to číslo 2 sekund jiné, pokud jsou zhoršené podmínky pro jízdu?
3: Ty 2 vteřiny by měly pokrýt úplně všechno. Já jako řidič bych měl přizpůsobit svoji rychlost povětrnostním podmínkám, stavu komunikace, svým schopnostem a záleží na mě, jestli já jsem schopen to vozidlo ovládat tak, abych byl schopen zastavit.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a zítra si také na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava řekneme něco víc o záchranářské uličce.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hezké odpoledne vám všem, posloucháte Český rozhlas Ostrava, už míříme do lázní, jsou postavené na kopci a patří k nejmladším lázním v zemi. Sanatoria Klimkovice byly slavnostně otevřeny před 32 lety a dodnes udivují neobvyklým architektonickým řešením. Čím více se přibližujete k lázeňským budovám, tím přibývá zdobných prvků. Proč je na fasádě spousta vlnek nebo ozdob ve tvaru jehlanu? I o tom si mluvčí sanatorií Klimkovice s Lucií Špačkovou povídala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Iva Havlíčková.
1: My stojíme před budovou sanatorií Klimkovice. Jak dlouho tedy lázně stojí?
2: Jsou to vůbec nejmladší lázně v České republice. Mají teprve 30-letou historii, 32-letou historii. A my zrovna stojíme v místech, kde kdysi stával les a ten musel bohužel, nebo bohudík, ustoupit právě lázeňskému areálu a na něj potom navázali pole. Takže celé lázně vznikly na zelené louce a důvod byl možná takový pro někoho překvapivý, ale původně měli nahradit historické lázně Darkov v Karviné, pod kterými se našlo poměrně velké množství černého uhlí a obávali se toho, že ta rozšiřující těžba ty lázně ohrozí, takže se hledalo místo pro nové lázně a vlastně dlouho se tomu projektu a těmto lázním říkal Nový Darkov. A možná jako taková zajímavost je, že na úplných začátcích, kdy investorem byla Česká pojišťovna, mám takový pocit, tak tam měla kapitál, ale neměla to lázeňské know-how, takže vlastně s tím, jak se to dělají, vypomáhali tehdy zaměstnanci toho Darkova.
1: Říká Lucie Špačková, mluvčí sanatorií Klimkovice, no my ty lázně obejdeme kolem dokola, budeme se dnes hlavně věnovat tomu, co je v okolí lázní, lázeňskému parku, kde tedy nechodí jenom místní pacienti, lidé, kteří se tady přicházejí léčit, hlavně s pohybovými problémy, ale i výletníci.
2: Ano, je to tak, ten park je sám osobně krásný, protože jsme na poměrně vyvýšeném místě, jsme více než 300 metrů nad mořem, takže i ty výhledy jsou v jedné části parku opravdu úchvatné, vidíte prakticky na celé Beskydy, ale nebudeme předbíhat, tam se dostaneme.
1: A jak přemýšlel architekt, když tvořil tady tu budovu lázní?
2: No, lázně vznikly na počátku 90. let, takže někomu může připadat, že je to hodně divoké, že to jsou takové divoké 90. A i já sama se přiznám, že když jsem viděla tu architekturu poprvé, tak jsem si říkala, že se pěkně vyřádili architekti, ale ono to má mnohem hlubší význam a symboliku. Najdete tady několik symbolů a pak už se na ty lázně začnete dívat jinak. Prakticky všude vidíte vlnky. Na fasádě i na oknech. A ty symbolizují to nejcennější, co tady je pod zemí, což bylo kdysi dávno třetihorní pravěké moře. A vlastně to je ten léčivý zdroj, kterým se tady v Klimkovicích léčí. Je to ta jodobromová solánka, kvůli které lázně vznikly právě tady. Dalším takovým prvkem, vidíte nahoře ty jehlany.
1: Takové špice.
2: Ano, špice, no. Tak to je právě ten symbol toho drahokamu. Ten jehlan je tady napříč celým lázeňským areálem, uvidíte ho na oknech, nad lázeňskou kolonádou je dokonce ten jehlan prosklený nad bazénem. Podívejte se v dálce na tu dětskou léčebnu, tam ten žlutý jehlan, tak to je všechno ten drahokam, ta jodobromová solanka, kterou tady léčíme. A pak, když se přemístíme o kousek dál, tak ještě uvidíme právě takový oblouk, který nám bude symbolizovat ty těžebné věže, což je ta historie toho černého uhlí, která je tady s historií našeho kraje neodmyslitelně spjatá.
0: Říká prozatím v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Ostrava mluvčí Klimkovických lázní Lucie Špačková. No a už za chvíli budeme v prohlídce lázeňského komplexu pokračovat hned po písničce.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: sanatoriích Klimkovice se pacienti dostávají zpět do kondice, a to už 32 let. Původně měli nahradit lázně Darkov na Karvinsku, jejichž existence byla ohrožena těžbou uhlí. Ovšem lázeňský komplex v Klimkovicích stojí na kopci a kromě zdraví tam najdete i zajímavou architekturu. Sanatoria Klimkovice si za doprovodu jejich mluvčí Lucie Špačkové prohlédla i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Iva Havlíčková.
1: Tady zatím míjíme tedy dětskou léčebnu z levé strany, budovu pro dospělé s bazénem máme po pravé ruce.
2: Ano, ano, blížíme se teďka na takové vyvýšené místo, právě v takový koridor, který nám, nebo nevím, jestli to nazvat lázeňskou jako promenádou, možná jo, to taková venkovní kolonáda, která nám spojuje ten dětský areál s tím dospělým, a je tady odsud opravdu pěkný výhled a uvidíme teď ty oblouky, o kterých jsem mluvila, které naznačují ty těžební věže. Vidíte prosklený jehlan, který je nad tou vnitřní kolonádou, tak to je zase symbol toho drahokamu, a občas lidé s oblibou říkají, že tady není ani jedno okno stejné. Je tady spousta různých tvarů. No a ty vlnky, podívejte, nejsou nejenom na té fasádě, ale i tvary těch oken jsou vlnkovité, pak je to samozřejmě trošičku nepraktické pro tu údržbu. Když vám se něco rozbije, tak je docela složité a obtížné najít vhodný díl.
1: Všechno musí být na míru potom.
2: Ano, musí být na míru, přesně tak.
1: No nicméně z té strany je vidět, že je lázeňská budova docela velká.
2: Koukněte, procházíme kolem toho bazénu, kde vlastně máme tu dobromovou salenku, tak tady úplně nejvíc vidíte, že je vlnkovatá střecha, jednotlivá okna, na fasádě jsou vlnky.
1: Tady modré zase, vlnky,
2: modré
1: ano.
2: Vlnky, ano. Prostě vlnky a moře, kam se všude podíváš. Možná důležitá věc, ty lázně vlastně stojí na té dobromové solance, a co je zajímavé, tak vždycky ten léčivý pramen se nachází přímo pod těmi lázněmi. Ale tady v Klimkovicích to tak není, protože jodobromová solanka se sem přivádí 12 km dlouhým potrubím z Polanky nad Odrou. A ten důvod je vlastně praktický, protože když se hledala ta náhrada za ty lázně, za ty historické lázně Darkov, tak se dělali nejprve průzkumné vrty, kde se ta jodobromová solanka nachází. Vyšlo z toho několik lokalit, asi 6, a nakonec se zvolil tady Hýlov v Klimkovicích, protože měl takovou strategickou polohu v tom Poodří, kde ta jodobromová solanka je. Jednak jsme na kopci, je to asi 300 metrů nad mořem a leží západně od Ostravy, to znamená, že tady hodně fouká a ty větry vanou správným směrem, západním nebo severozápadním, takže veškeré to průmyslové znečištění jde pryč a tady ta kvalita ovzduší je opravdu dobrá. A navíc tohleto místo má nejvíce sluníčka, nejvíce slunečního svitu. A zároveň nebylo samozřejmě daleko od té dobromové solanky, takže nakonec vyhrál tady Hýlov a bylo to proto, že vlastně spojil tu dostupnost té jodobromové solanky zároveň s tou výhodnou polohou.
1: Budova je nějak, jste říkala, založená hodně do hloubky.
2: Tady to podloží, kde stojíme u té dospělé části, tak to je na takovém hodně tekutém pískovcovém podkladu, čili tady ty piloty a ty sloupy musely jít hodně do země, údajně až 12 metrů hluboko. Zatímco když jsme byli výše, tak u té dětské léčebny to už tak není. Ale tady v těchto místech potom uvnitř té lázeňské kolonády jsou poměrně vysoké sloupy a to jsou právě sloupy, které potom pokračují do země až 12 metrů hluboko.
1: Tak taková informace pro návštěvníky lázní. Zajímavost sloupy dodává Lucie Špačková, mluvčí sanatorií z Klimkovic, Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Naši další poradnu věnujeme pěstounské péči. Pozvání přijala poradkyně a terapeutka z Ostravského centra pro rodinu a sociální péči Marie Chrástková. Ta se věnuje právě doprovázení pěstounských rodin. K poslechu zve Romana Kubicová.
3: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: se má.
1: Krásné sváteční odpoledne, to dnešní opravdu krásné, i co se počasí týká, jak to vypadá v celém kraji a jak to bude vypadat v dalších dnech, to vše probereme teď na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava s Marií Glofákovou z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, kterou už vítám v našem vysílání. Hezké odpoledne přeji.
2: Dobré odpoledne.
1: Je takto krásně jako v Ostravě v celém kraji?
2: V celém kraji je slunečno, modrá obloha. Teploty se pohybují aktuálně nejčastěji mezi 20 až 23 stupni Celsia a vítr fouká jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Takové je pondělí, co nás čeká dále, jaká je předpověď pro noc a zítřek?
2: Předpověď bude pořád stejná, je nadále nebude prakticky žádná oblačnost, jenom kráno se výjimečně můžou vytvořit mrhy v nějakých úzkých údolích, v okolí vodních ploch nebo vodních toků. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 10 až 6 stupni Celsia a při uklidnění větru mohou klesnout až na hodnoty kolem 3 stupňů Celsia a v tom případě se mohou výjimečně vyskytnout i přízemní mrazíky. Vítr bude foukat jenom slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu. Zítra očekáváme i nadále jasno, ráno ještě ojediněle s přetrvávajícími mlhami, ale opravdu jenom výjimečně. Nejvyšší teploty budou podobné jako dnes, nejčastěji mezi 20 až 23 stupni Celsia.
1: Takový bude zítřek, tedy úterý, co středa a čtvrtek. Vypadá to podobně?
2: Vypadá to velmi podobně. Středa bude jasná nebo skoro jasná. Ráno opět výjimečně s možností mlh. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat nejčastěji mezi 10 až 6 stupni Celsia a při uklidnění větru kolem 3 stupňů Celsia a výjimečně se mohou vyskytnout přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni Celsia. Ve čtvrtek bude zpočátku jasno, postupně bude částečně přibývat vysoké průsvitné oblačnosti, takže pořád modrou oblohu uvidíme, ale už na ní budou takové ty bílé čmouhy. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 12 až 8 stupni Celsia a při bezvětří mohou klesnout až na hodnoty kolem 5 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat nejčastěji mezi 20 až 24 stupni Celsia. Vítr bude slabý, proměnlivý, přechodně zesílí na mírný jižní mezi 2 až 6 metry za sekundu, hlavně na Opavsku, Krnovsku, Bruntálsku. V pátek to bude podobné, ale bude více oblačnosti.
1: Prostě krásné počasí, krásné podzimní počasí nás čeká v těch dalších dnech, babí léto před námi. Co nás ale čeká za chvíli, určitě další muzika, ale mezi tím určitě jsem moc ráda, že můžu poděkovat za aktuální předpověď počasí pro ty následující dny Marii Glofákové z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a přeji hezké sváteční odpoledne.
2: Hezké odpoledne, naslyšenou.
1: Naslyšenou. No a teď už Petr Muk.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Vláda bude znovu regulovat ceny benzínu i nafty. Od kdy? Řekneme za chvíli, podrobnosti za 4 minuty. V 15 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava je pro vás bude mít Tereza Hájková, která celé dnešní odpoledne zprávy také připravuje.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 15 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Vláda bude znovu regulovat ceny benzínu a nafty. Opatření začnou platit ve čtvrtek. Lidé se mohou objednat na očkování proti covidu do Havířovské nemocnice. Zemřel dlouholetý spolupracovník Českého rozhlasu Ostrava Jiří Týftrunk, bylo mu 75 let. Taky zítra bude slunečno a naměříme až 23 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Vláda se od čtvrtka vrací k regulaci cen pohonných hmot. Kvůli stále rostoucím cenám budou marže obchodníků zastropované na 2 korunách a 50 haléřích za litr. Sníží se taky spotřební daň na naftu. A ministerstvo financí bude každý pracovní den určovat nejvyšší přípustnou cenu benzínu a nafty. Vláda taky rozhodla o zavedení sektorové daně na rafinerie. Ta bude platit v letošním a příštím roce. O opatřeních rozhodla vláda minulý týden. Zatím budou podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO platit do konce října.
4: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
2: Podle opozice plošná opatření pomáhají i lidem, kteří to nepotřebují, a to na úkor státního rozpočtu. Zdanění rafinérií navíc podle nich může vést k vyšším cenám. Havířovská nemocnice bude očkovat proti COVID-19. Lidé si musí svůj termín rezervovat dopředu. Očkování je podle lékařů jedním z účinných způsobů, jak snížit riziko závažného průběhu nemoci.
5: Zdravotníci budou očkovat ve 2 termínech, 15. a 22. října v odběrovém centru nemocnice. Zájemci se mohou objednat telefonicky na čísle uvedené na stránkách zdravotnického zařízení. Z Havířova Natálie Janešková, Český rozhlas.
2: Po dlouhé nemoci zemřel včera hudební publicista a dlouholetý spolupracovník Českého rozhlasu Ostrava Jiří Týftrunk. Bylo mu 75 let. Byl chodící encyklopedií vědomostí z oblasti zahraniční i domácí populární hudby. Do povědomí rozhlasových posluchačů se zapsal mimo jiné pořadem Oldies a neb Historie z černých drážek. Opavská charita dnes slaví 30 let domu svatého Cyrila a Metoděje v městské části Vlaštovičky. V roce 1996 otevřela v bývalém ženském klášteře domov pro zrakově postižené a nevidomé. Vznikla tak unikátní sociální služba, která klientům pomáhá se zapojením do běžného života. Jak potvrdila vedoucí domu Zuzana Janků, součástí odpoledních oslav je například neviditelná realita.
6: Umožňuje vyzkoušet si třeba nalít si vodu poslepu, vyzkouší si různé poslechové hry. Dále se můžou návštěvníci těšit na zvukovou střelbu a nejrůznější aktivity pro děti. Můžou si vyzkoušet jízdu na dvojkole, zahrát si showdown, popřípadě šupec.
3: Počasí.
2: V noci bude v regionu jasno, k ránu výjimečně mlhy. Nejnižší noční teploty 10 až 6 stupňů, při uklidnění větru až kolem 3 a ojediněle přízemní mrazíky. Zítra přes den pak čekejte opět jasnou oblohu a ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů, na horách naměříte do 18.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Ostravě jihu v ulici Rudná před křížením s ulicí Plzeňskou ve směru na Porubu se srazila 2 osobní auta, dejte tam pozor. A pokud víte o dalších dopravních problémech, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Z
0: Přeji vám krásné sváteční odpoledne. Máme 4 minuty po 15. hodině a na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava vás už je za chvíli pozveme do Rýmařova, konkrétně do jedné galerie. V polovině hodiny se dovíte třeba i to, jak vypadá současné zemědělství v Poodří a co všechno dokáží místní farmáři i producenti. Přímo na místo se vydá náš regionální stopář, redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková. Zprostředkuje nám atmosféru a dovíte se mnoho zajímavostí v druhé půlce hodiny. Samozřejmě chybět nemůže ani příjemná muzika. V nabídce vidím Xindla X, Michala Tučného a za chvíli i Karla Gotta nebo Václava Neckáře. Tak krásné odpoledne.

0: Hezké odpoledne, slíbila jsem, že navštívíme Rýmařovskou galerii a tak se tam právě teď ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava můžeme vydat. Marie Korovská jméno, které přitahuje do Rýmařova odborníky umění z celého světa. Povoláním textilní a zemědělská dělnice se do pohraničí přistěhovala z moravského Slovácka a našla se takzvaně v malování. Malovat začala až ve 52 letech. I přes handicap pravé ruky. No a co by naivní malířka i básnířka si získala věhlas? Do Rýmařova se proto vydala i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová.
1: Galerie Marie Korovské v Rýmařovské Mlýnské ulici. Osoba nejpovolanější František Orsák, který návštěvníka umí provést ať už životem nebo vlastně tvorbou, která obklopuje nás ve výstavní místnosti. Je to vlastně prostor, který Marie Korovská obývala.
2: Takže nacházíme se v té největší expozici, jako bývalý obývák. A tady bych chtěl upozornit, že tady jsou originální malby, jsou to kresby a malby syntetickým emailem na sololit, sklo, nábytek i stěny svého domu. Takže tohle všechno tady vidíme.
1: Jak hodně si představit za života Marie Korovské, protože ona toho produkovala spoustu, jak hodně byl ten její domeček, který obývala tady v Rýmařově, vyzdobený, ověšený těmi obrazy, malbami?
2: Takže tyhle záležitosti můžeme vidět na různých fotografiích, to, co se v současné době digitalizuje, ty staré negativy. Je pravda, že Marie měla vyzdobený domek ještě daleko víc, než to, co tady vidíte.
1: Tak.
2: Opravdu to bylo málo místa na té stěně, aby nebyla vyzdobená. Spousta lidí si myslela, že v tom přízemí malovala i pozdí, což mohu vyvrátit, protože malovala, ale byly to svitky, které byly přilepeny zřejmě tak, jak se dělalo lepidlo z mouky.
1: Aha.
2: Takže splynuli s tou zdí a vypadala to jako kresba na zdi.
1: Do omítky, ale nebyla.
2: Nebyla to, bylo. Takže tyhle věci potom v té době, když ten dům byl 20 let opuštěný a všechno to tady bylo devastované, tak jsme teda sundali a je to depozitáři jako důkaz, co tady bylo. Takže tady můžete vidět ty předměty, jak jsem říkal, že malovala. Ona vlastně pomalovala úplně všechno.
1: Ano.
2: Vidíte třeba PFK, které posílala, jsou to takové typické její podmalby na skle.
1: Mm-hmm.
2: Tady vidíte, já tomu říkám black and white, že pomalované konev na vodu nebo vědro.
1: Ano.
2: Tady vidíte další, taková krabice, kde ona samozřejmě měla takové věci, které ráda malovala. A zejména to jsou teda všude přítomné oči, slunce. Takže vidíte, těch důkazů je tady spousta, co se týká slunce. Můžete se rozlíhnout,
1: ano, ano, ano.
2: Vidíte slunce, které je tady nad tou skříní. No.
1: A vy jste zmiňoval tady pár těch předmětů, to vlastně byly předměty normálně užitné z běžného provozu toho domu.
2: Ano.
1: A pak jste zmiňoval ty oči a to je velmi důležitý motiv nebo téma. Ano. A my ho vidíme teď i na vlastně nové pamětní desce, která je na fasádě při vstupu do galerie. Je tam motiv těch očí.
2: Ta pamětní deska se slavnostně tady vyvěsila, tady za účasti i rodáku přímo z Korytné u Uherského Brodu, kde se narodila.
1: Pane Orságu, když se rozhlédnu, neskutečná barevnost v těch malbách. Vy máte vypozorované, že třeba na některé ty barvy ona sázela více. Zmiňoval jste ta slunce. Ta jsou samozřejmě, dejme tomu, v těch jasnějších, zářivějších barvách, ale je nějaký ten odstín, který
2: takže
1: byl typický?
2: Expresivně barevné obrazy se vyznačují směsí různými barvami a obzvláště jí byla přijatelná barva žlutá a červená.
1: Mm-hmm.
2: Samozřejmě záleží podle tématu, co bylo. Tady vidíte třeba fantastický svět flóry nebo podmořského světa,
1: ano.
2: Takže vidíte tady naproti, měl jsem tady přítelkyni z Havajských ostrovů, s kterou jsme dávali dohromady námět tvorby a ona říkala, to není možné, ta ženská musela být u nás na ostrově.
1: V jiném životě.
2: Viděla tady spousta obrazů, které vlastně vychází z její fantazie a z jejich snů. Takže ona často nazývá své díla, například jeden její originální obraz, který je v galerii na výstavu v Paříži, se jmenuje Sen moře. Je to kombinovaná kresba. Například tady, když vidíte ty vlčí máky, což často ona taky malovala, tak to je prostor, který mě spousta lidí potvrdilo, že tady je v tomto místě cítí pozitivní energii.
1: My se spolu díváme na velký vlastně takový ústřední obraz, který visí nad komodou a jsou tam čtyři obrovské červené květy vlčích máků.
2: Takže
1: a tady nám má být
2: tady,
1: dobře.
2: Tady je víceméně jako v celém domě genealogie, je tady spousta lidí, kteří jsou senzitivní, tak si tady najdou, ale tady už mě to potvrdilo spousta lidí v tomto prostoru, kde já stojím a před tím obrazem, že cítí tu pozitivní energii.
1: No tak to je vábnička.
0: No a do Rýmařovské galerie se společně s Františkem Orságem vrátíme i s redaktorkou Českého rozhlasu Ostrava Petrou Štrimplovou už po písničce.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: A v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava se vracíme do galerie. Galerie Marie Kodovské, ta byla v Rýmařově otevřena v roce 2015 a u jejího zrodu stál František Orsák, který o ní dodnes pečuje a expozicí provází. Domek nově zdobí také nedávno odhalená pamětní deska. Tvorba Marie Kodovské je specifická. Poezii se prý vypisovala ze svého nelehkého životního osudu a prostřednictvím obrazů vytvářela nový, krásný svět. To vše zaujalo i redaktorku Českého rozhlasu Ostrava Petru Štrimplovou, tak to chtěla prozkoumat.
1: My od vlčích máků se...
2: Můžeme se posunout dál.
1: Posuneme dál. Tak jsme v další místnosti.
2: Tady jsme v bývalé kuchyni. Vlastně z toho původního stavu se tady nezachovalo nic, ale máme tady postavené i kachlové kamna, které tady historicky byly, protože vedle asi o tři domky bylo kamnářství Moravčík, který tady ještě za první republiky stavěl kamna v celém Rýmařově.
1: Ano, ano.
2: Ale bohužel tak, jak to tady chodilo, jak se centrálně začalo vytápět, všichni houfně bourali kachlový kamna.
1: Tady ty jsou zrovna krásně modré, tak zase to nějaký nádech
2: ladí to, ladí to prakticky tady do toho kontextu, tady výstavy trvalé, takže se nacházíme, kde jsou podmalby na skle. Tady bych mohl vypíchnout jakýkoliv obrázek, ale často uvádím obrázek. Její verš Muza kominíku zrodila se sazí, proto andulička na knoflíček sází. Toto je důležité, proto vidíte teda ten andělíček, takže sedí na komíně, takhle ano. Vypadal její rodné dom, ve kterém se narodila v Korytné v Uherském Brodu. Ona často maluje, tady ho dala na tu podmalbu na skle jako perokresbu, ale máme ho barevní a často se k tomu vrací. To bychom našli, kdybychom pokračovali dál.
1: Opakující se motiv. Takže vlastně tady si člověk uvědomí, že nebyla jen malířka, ale i básnířka, že ano. Spousta děl té tvorby je doprovázena ano. Těmi verši.
2: Zvláštnosti jsou u ní slova, věty či verše, které jsou součástí obrazu. Taky každému připomínám, aby se do toho obrazu zahleděli a přečetli si, co tam ona píše. Buď je to její verš, anebo je to národní píseň, tak jak vidíte, třeba píseň U studánky seděla, krásná perokresba, příroda, měsíc a všechno, jak to tam je. I ten kapr, jako ty, jak skáče z té vody.
1: Je tam, vidím ho, v letu, kapr v letu.
2: Tady, když přijdou odborníci, když tady byla návštěva, vlastně jak probíhá Arbrit film v Olomouci, přijelo tady 12 lidí, francouzský režisér, studovali ty obrazy, ale to jsou odborníci, znalci a byli tady dvě hodiny a byli nadšení ze všeho, to i já nevnímám, protože já nejsem takový odborník, protože moje povolání, já jsem byl profesně zemědělec.
1: Tak teď jste zrovna v umění.
2: Takže tak... Tady mám vlastně všechno, protože ta Marie Kodovská vlastně v době, když přijela do pohraničí v roce 46, tak pracovala do té doby v zemědělství, což mě taky imponuje, protože pracovalo v té době, kdy ještě se dělalo hodně ručně a nebylo té techniky. A takže mám tady i jednu expozici, která se věnuje i tady těm zaniklým řemeslům tady v oblasti Rýmařovska.
1: Tak, připomeneme, že vlastně ona tvořila pouze jednou rukou, protože o tu druhou přišla a my připomeneme ten kontext.
2: Takže Marie vlastně se jí stala nehoda v raném dětství, kdy si zkrátka s kamarádkama hráli na slepou bábu a někdo již duchnul na rozpalená kamna, tak od té doby vlastně tu ruku má ochrnutou. Takže musela vlastně se přeorientovat na to, aby všechno stvořila tou levou rukou. Takže všechno, co tady vidíte, bylo jednak vytvořeno ve zdech tohoto domku, kde bydlela celou tu dobu, no a všechno vytvořila levou rukou. Sama ráda říkala, že ta levá ruka je blíž k srdci, takže takhle se na to dívala. Ona se s tím nechtěným handicapem vyrovnala, takže zvládla to s obdivem.

0: hovorilo o trpělivosti a o žernatosti.
1: František Orsák, Galerie Marie Kodovské, z Rýmařova Petra Štrimplová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: polko půjdeš spát. Holuby odlítly, přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: V naší čtvrteční rozhlasové lékárně bude řeč o podzimních virózách, tedy o akutních virových onemocněních dýchacích cest, které se projevují horečkou, únavou, bolestí svalů i hlavy a kašlem. Dá se jim účinně předcházet? Jak spolehlivé je očkování a pro koho je vhodné? A jak nebezpečné mohou být? I na to se budu ptát. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
2: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Je to tak a teď už míříme hezky na Novojičínsko. Zemědělská technika, regionální produkty, ale i ukázky toho, jak se dnes hospodaří v to poodří. To všechno nabízí dnešní odpoledne v Bartošovicích právě na Novojičínsku. Přímo mezi návštěvníky nechybí ani redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková, kterou už zdravím. Petro, dobré odpoledne, tak co tě tam zatím nejvíc zaujalo?
2: Krásné odpoledne. Já musím říct, že tady je to takové jako na zaujetí úplně všechno, protože je tady opravdu spoustu stánků, spoustu lidí, spoustu zajímavé techniky a myslím si, že si organizátoři s tím letošním ročníkem opravdu dali záležet a navíc si domluvili i krásné počasí, takže toho využili i všichni návštěvníci, kteří přišli a jak jsem se tady s dámami, které k organizátorkám patří, bavila, tak jich letos bylo celkem dost. Je to tak?
3: Ano.
2: Řeknete mi, co všechno tady mohli lidé dnes vidět a co všechno jste si nachystali?
3: Na letošní ročník jsme si nachystali výstavu zemědělské techniky, výstavu hospodářského zvířectva, domácího zvířectva, aktivity pro děti, jako je pískoviště ze zrní, senoviště, agility, fotokoutek a prodej regionálních výrobců, kterých se letošním ročníku zúčastnilo 19.
2: My jsme se bavili o tom, že je toho více než loni všeho a že jste dokonce letos měli i soutěž o nejlepší chleba, je to tak?
3: Soutěž v pečení chlebu, letos se nám je to soutěž po pěti letech, kterou jsme znova obnovili. Přihlásilo se nám 8 soutěžících a je to vlastně soutěž, které se účastní lidi, co pečou pro radost. Nesmí to být vlastně
2: žádný profesionál, musí to být jenom amatér, je to tak?
3: Ano.
2: A co mohli dostat nebo vyhrát za to, že upekli ten nejlepší chleba? Odnesou si něco dobrého tady z dnešní prezentace?
3: Cenu jsme stvořili z výrobku regionální značky Moravské Kravařsko a dále dostali poukázky a hodnotné dary.
2: Je to 12. ročník, plánujete i 13.
4: Po letošní hojné účasti určitě.
2: A kdy se na něj mohou lidé těšit?
4: Opět jako tradičně na svátek svatého Václava 28. září.
2: No tak já přeju, ať i ten příští rok bude tak skvělý jako ten letošní. Ať to všechno zvládnete a všichni se dobře baví. Děkuju moc.
3: My taky děkujeme.
2: Tak pokud jste to letos nestihli se sem přijet podívat, tak příští rok určitě musíte, protože to stojí za to.
1: Do Bartošovic na Novojičínsku nás pozvala ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava redaktorka Petra Pivková. Petro, díky a loučím se. Naslyšenou. Hezké odpoledne.
2: Děkuji moc. Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.
5: Hlásí se hudební cyklus Zpěvem k srdci. V říjnové edici uvítám orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš s primášem Dominikem Orságem. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska, Slovenska i Ukrajiny se k orchestru přidají i zajímaví solisté a skvělý dívčí sbor. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci Doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 27. října v 19 hodin 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

karton na obovek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že vzduch obsahuje tolik vodních par, že by stačily zatopit celou země kouly? V atmosféře země je neustále přítomné takové množství vodní páry, že kdyby všechna v jednom okamžiku skondenzovala a rovnoměrně se rozprostřela po povrchu planety, vytvořila by tenkou vrstvu vody o výšce zhruba několika centimetrů. Okamžitá zásoba atmosférické vody se neustále mění podle teploty, proudění vzduchu a intenzity výparu z oceánů, jezer i pevniny. Teplejší vzduch dokáže pojmout více vodní páry a proto se většina této zásoby nachází v nižších vrstvách atmosféry a v oblastech s vyšší teplotou, zejména v tropech. V chladnějších podmínkách je množství vodní páry výrazně menší. Vodní pára soustavně koluje v rámci hydrologického cyklu, odpařuje se z povrchu, kondenzuje v oblacích a vrací se zpět ve formě srážek. Právě tento nepřetržitý oběh je klíčový pro vznik počasí i rozložení srážek na Zemi. I když je množství vodní páry v atmosféře relativně malé ve srovnání s oceány, jeho dynamika má zásadní vliv na klima a každodenní počasí.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Přes 25 tisíc lidí v Moravskoslezském kraji si musí do konce roku vyměnit řidičský průkaz. Kolik jich je na Ostravsku? Nejen informace k tomuto tématu přidáme za chvíli. Za chvíli, to znamená za 5 minut, v 16 hodin v aktuálních zprávách v Českého rozhlasu Ostrava. Mezi 16. a 17. vás čeká pondělní humoriáda a pozvání do té dnešní sváteční přijala Pavlína Filipovská. Tak příjemný poslech.
1: Český rozhlas Ostrava.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Řidičský průkaz letos v Moravskoslezském kraji propadne 25 tisícům lidí. U průmyslového areálu v Bohumíně vznikne nový přechod. V Rožnově pod Radhoštěm se o víkendu lidé učili hrát na fujaru. Taky zítra čekejte slunečné počasí a teploty do 23 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Terezou Hájkovou. Vítejte. Přes 25 tisíc lidí v Moravskoslezském kraji si musí do konce roku vyměnit řidičský průkaz. Jen na Ostravsku se to týká více než 6 tisíc řidičů. Úřady doporučují podat si elektronickou žádost přes portál dopravy.
2: O výměnu řidičského průkazu s končící platností mohou řidiči požádat zdarma, a to už 90 dní před skončením platnosti dokladu. Elektronická žádost podaná přes portál dopravy má už předvyplněné údaje. Doklady si mohou lidé vyzvednout buď na úřadech nebo v zásilkových boxech. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
0: Bohumín rozšiřuje nasvětlení přechodů na dalších místech. Práce teď pokračují v ulicích Československé armády, Bezručová a Ostravská. Radnice zároveň připravuje nový přechod v Revoluční ulici, který propojí firemní parkoviště s vrátnicí v průmyslovém areálu, potvrdila mluvčí městského úřadu Jana Končítková.
3: Do konce října přibudou speciální svítidla v Bezručově ulici u Hobby Marketu, v Ostravské ulici v Pudlově nedaleko bývalé pošty a ve Vrbici u čerpací stanice.
0: Evropská unie uvalila sankce vůči 10 lidem a 17 subjektům kvůli nezákonným deportacím dětí z Ukrajiny do Ruska. Na seznamu jsou mimo jiné organizace zodpovědné za dětské a sportovní tábory v Rusku a na okupovaných územích na Ukrajině. Lidem, které Rada EU přidala na unijní sankční seznam, zmrazila 27 finanční aktiva a nesmějí cestovat na území 27. V Rožnově pod Radhoštěm se o víkendu lidé učili hrát na fujaru. Tradiční slovenský nástroj si mohli vyzkoušet ve Valašském muzeu v přírodě. Účastníci se tam učili základní techniku hry a seznámili se taky s dalšími lidovými píšťalami. Tradiční slovenský pastýřský nástroj se tam vrátil po 10 letech.
4: Podle lektora Boba Rychlíka je důležité si uvědomit, že se do nástroje nefouká.
5: Do toho se nefouká, do toho se střílí. Jakoby. Vzpomeňte si, jako kluci speciálně. Jste byli malí a hráli jsme si na vojáky a stříleli jsme. A to je to nasazování toho tónu tím jazykem.
4: První tóny na fujaru zkoušela účastnice kurzu Simona Lukešová.
6: Mě ten nástroj fascinuje. Už jenom jak vypadá, už jenom jak je sestrojen, jak je, no prostě je to taková rarita.
4: Celkem se kurzu letos účastnilo 12 hráčů. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude v Moravskoslezském kraji jasno, k ránu výjimečně mlhy. Nejnižší noční teploty 10 až 6 stupňů, při uklidnění větru až kolem 3 a ojediněle přízemní mrazíky. Zítra přes den pak čekejte opět jasnou oblohu a ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů, na horách do 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Problémy aktuálně hlásíte z Karviné. Na třídě 17. listopadu srazilo osobní auto chodce. Právě tam zasahují záchranné složky. Počítejte proto s omezením provozu. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Humoriáda.
8: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Dobrý den, vítejte.
9: Dobrý den, jsem tu ráda, opět.
8: Kdo se s námi na hodinku zaplete, bude chtít každý den repete.
1: Humoriáda.

0: Posloucháte čerstvě odstartovanou humoriádu. Náš dnešní sváteční host Pavlína Filipovská je zde. Také se na to krásně oděla svátečně.
1: Ale já jsem vždycky čistoučka.
0: No to já.
1: Límeček vždycky vyžehlenej, to zase neříkejte.
0: Ale bílá košile, sáčko a partní. Krása. Mám se na co koukat, posluchače. A vy budete mít co poslouchat, protože Pavlína nám teď prozradí, jak se má, co dělá.
1: Já se mám dobře, vlastně, protože například v těchto prostorách mi zásadně vždycky je a bylo a bude, dá Bůh, dobře, protože já to tady mám takový druhý domov vlastně, protože rozhlas pro mě byl vždycky takovou velice milým vybočením z povinností a tak. Já se tu cítím svobodně a dobře a bohužel musím spoléhat na trpělivost posluchačů i vás, spolupracovníků, samozřejmě.
0: To zvládnem to, všechno spolu.
1: Tak dobře. Tak můžu se cítit dobře, jo? Jako vždycky. Tak,
0: jsme děkuji. Rádi, že jste ráda.
1: Ano.
0: A teď budeme rádi, když nám vyberete první výstup. Kdo to bude?
1: No, já bych měla jednoho fešáka hned. No je svátek, že jo, tak si na přilepšenou.
0: A nebude váš muž žárlit?
1: Ne, z toho už vyrost.
0: Dobře, tak můžem.
1: To odrost.
0: Tak můžem.
1: Já bych měla jednoho fešáka. Velice u žen úspěšnýho, obdivovanýho, aby řekla bych oblíbenýho, elegána Jana Rosáka. Co tomu říkáte?
0: No, já žárlím taky.
1: Jo. No, ale já za to nemůžu.
0: Ale souhlasím.
1: To je všeobecný takový pocit, že to patří prostě k dobrýmu vkusu.
0: Tak tady ho máte.
2: Takový doajen českých moderátorů. Honza Rosák.
3: Ahoj. Doajen.
2: No tak doajen, tak jako nemusí každý vědět, co je doajen. Doajen to je nejstarší člověk stáda, by se dalo říct.
3: V tom momentě, jak jsi to řekl, a já jsem tady byl nad tou židlí, tak jsem si začal sedat jak stařet. To ti tě tak determinuje
2: tak
3: úplně.
2: Ale, jako, já neznám mnoho jaksi starších a déle sloužících moderátorů, než si ty to zase, jako, buď upřímnej.
3: No, tak, ne, ten je mrtvý.
2: No vidíš, no. A jsme u toho.
3: Ne, moc jich to, no.
2: Dobře, Honzo, já musím říct, samozřejmě, víte, my se známe s Honzou strašně dlouho. Dalo by se říct, že o sobě i mnoho víme a i naše rodiny se tak jako potkávají, ale co já jsem doteďka o tobě nevěděl, to jsem někde nalistoval, že ty jsi původně chtěl nebo měl být právník, že jsi studoval právnickou jako školu, jako, a proč jsi to jako nedodělal, to, tě to přestalo bavit nebo tě vyhodili?
3: No, tak všechno dohromady. Mě to přestalo bavit, tak mě vyhodili. Ale já jsem tu školu nebo právnickou fakultu začal studovat vlastně až po vojně. Když jsem se přihlásil, jsem se na, jaksi v rámci ještě vojenské služby, já jsem dělal zkoušky taky v uniformě ještě.
2: A jako voják z povolání?
3: Ne, jako voják základní služby. Ale každopádně udělal jsem zkoušky přijímací teda a začal jsem studovat práva. A jak jsem je začal studovat, tak jsem zjistil, že jsem šlápnul vedle. Že mě to prostě nebavilo.
2: Nebavilo tě to?
3: Nebavilo to. Ty mě znáš, že jsem takový trošičku jaksi člověk veselé letory spíš a tohle to je suchá záležitost.
2: No, dneska už je u těch soudů sranda docela, to si možná trošku se ukvapil.
3: Mě ale nebavilo čekat, víš? Se dostanu k tomu soudu, no. To
2: ano.
3: A tak se pamatuju, že tehdy k tomu přispělo ještě to, že jsem s kamarády vyrazil učit se na zkoušky vlastně někam do jižních Čech. A skončili jsme na hradě Rožmberku, tam nám Kastelán, mimochodem kdysi filmový režisér Česmír Mlíkovský, nám nabídnul, jestli tam nechceme dělat průvodce. To se mi tak zalíbilo, že jsem úplně zapomněl na to, že mám jedna ty zkoušky a když jsem si na to vzpomněl, tak už bylo pozdě.
2: Ano.
3: Tak na skripta napadal prach, index jsem poslal zpátky a tím mě vyhodili.
2: A dělal jsi průvodce potom?
3: Dělal jsem průvodce.
2: Aha,
3: na hradě Rožmberku.
2: A jak jsi mluvil, na tom hradě mluvil a
3: to mě bavilo mnohem.
2: Slyšel jsi ten svůj hlas takovej sametovej, že jo?
3: Jak to víš?
2: No tak si to, představuju.
3: No je to
2: jak
3: tak.
2: Jak tam chodíš, jak se opájíš tím hlasem a řekl si, ne? A tady vzniklo někde to rozhodnutí, půjdu někam něco hlásit, ne?
3: No, tak trošičku možná, ale ještě jsem dělal zkoušky na damu taky.
2: O tom jsem nechtěl mluvit, že vím, že to je tvoje slabý místo, tak to řekni, jak tě nevzali na damu. Klidně to tady řekni, no.
3: No nevzali, no. Nevzali, no. Však oni to
2: potom... Na čem to zmrzlo teda?
3: Oni to litovali potom.
2: No. Napsali ti omluvnej dopis.
3: Ne, jo? Bohužel ne, ale já jsem si to aspoň tak představoval, že toho lituju.
2: Na čem to zmrzlo?
3: Zmrzlo to na, v podstatě na mě, no. No, zjistili asi, že nemám asi tolik talentu.
2: Prostě. A co jsi tam říkal, nějaký monolog?
3: No samozřejmě, jako každý, že jo? No. Ale já dostal jsem se do toho dalšího kola, do toho druhého kola. Potom
2: to už... je vícekolový, jako na damu, to, jako no. Zkouši, jo?
3: Ty se nedělal nikdy?
2: Ne, nikdy.
3: Ne? A nechtěl jsi?
2: Já jsem nechtěl být herec, jako ty. A vidíš, a dělám to.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jan Rosák u Karla Šípa. Jan Rosák příští rok 80 oslaví. Toto letí.
1: No, letí to, ale já o tom vím víc než Rosák.
0: Dobře, zůstáváme s Janem Rosákem, anebo budeme mít Vladimíra Dvořáka, samozřejmě i s Jiřinou Bohdalovou. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.
5: Zítra mám

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Z dnešní humoriády ve svátek vás zdraví Pavlína Filipovská a Pavel Kučera a pojďte si zahlasovat, přidat své hlasy pro Jana Rosáka nebo Vladimíra Dvořáka. Dobré odpoledne.
4: Je dobré odpoledne. Stane, nech vás staví, já běžím odpotny, peču si bramborák. Nestačil jsem o to otočit, tak budu mít bramborákovej trhanec.
3: Doufám, že se to nespálí.
4: Jsem rád, že jsem to stihnul, paní Pavlínu. Chválím, brána dobře, abych pokračoval Rosákem.
3: Děkujeme a přejeme dobrou chuť.
5: Dobré chutnání, trošku závidím.
3: Cítím to až sem.
5: Jo. Já ráda bramboráček.
3: Já taky.
5: A právě i když se trošku připálí, to je prej nezdravý, ale vidíte, že mě to vlastně svědčí.
3: Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, zdravím, tady Petr ze Zdolny, toho času z Lohačovic volám a poslouchám se z internetu, takže ze spožděním, takže nevím, jestli jsou ve vysílání.
3: Teď jste ve vysílání s námi, ano.
6: Chci pozdravit Pavla, ale i tu kočku naproti vás.
3: Mhm.
5: Děkuju za ten titul. Děkuju, dobrý den.
6: Dobrý, a také ostatní posluchače a hlavně taky Patrika, už jsem odlu neslyšel.
3: No tak Patrik má dovolenou, musí si odpočinout, načerpat nové síly.
6: Tak to je, tak jak já v Lohačovicích.
3: Že jo.
6: Nepotkáme se tady nahoru s Pavlem, s Patrikem?
3: To si myslím, že nevím.
6: Dobře.
3: Tak děkuju, nashledanou. Ano.
6: Hlasuju mezi?
3: Rosák nebo Dvořák, Rosák. Tak to se zkrátím.
6: No to je právě. Mm-hmm. Pavle, vy to děláte tak těžký. To je ještě.
3: Já ne.
5: On to šikovně takhle narafičí, vidíte, a ty si s tím musíte poradit sám.
3: No, tak co?
6: Tak toho Rosáka necháme.
3: Máme zapsáno. Děkujeme, tak. Užijte si Luhačovice. Naschledanou. Dobré odpoledne.
7: Ano, dobrý den, jsem ve vysílání, prosím.
3: Ano, prosím.
7: Ano, dobrý den, přeji. Zdravím paní Pavlínku.
5: Děkuji vám, dobrý den.
3: Zdravíme.
7: A prosím pěkně, já bych chtěla tu, no ne, pana Rosáka si vezmu, pana Rosáka. A pane Pavlíku, prosím vás pěkně, já bych chtěla, já vím, že nesmím, ale já bych se chtěla zeptat na to temné letopisí, jako na ten, na tu knihu, a já to denně poslouchám, já to nikdy nestačím zapsat to číslo, přestože mám ekonomiku, to je strašný v těch 75 letech.
3: Tak to já vám asi neporadím v tuto chvíli.
7: Nepomůžete, neznáte to číslo, tak já tam budu muset zítra do studia zavolat.
3: No.
7: Jo, a ještě paní Pavlínko,
5: ano.
7: Obdivuju vaši dcerku Pavlínku, že ona to všechno, tu hrůzu, já nechci říct to smetiště, že ona to všechno vydrží.
5: Mluvíte mi ze srdce. Já se na ní dívám a vždycky zatínám palce samozřejmě, protože co ona nacpe do hlavy, já nevím. Teď ona pokulhávala celou dobu, co chodila do školy, tak s matematikou to nebylo. Prostě.
3: Ale já vím, po kom to má. Jo? Tu hlavu dobrou.
5: Jo?
3: No.
5: Vy nějakou vidíte tady?
3: Přesně tu.
5: Děkuju,
7: ano,
5: ale
7: ano.
5: Není to tak.
3: Tak jo.
5: Prostě já to taky obdivuju vůbec, co nacpou ty moderátoři do hlavy a jak tomu aspoň zručně a šikovně dělají, že tomu rozumějí. Protože já osobně mnoha rétorům našim prvním, který máme jako vrcholným, nerozumím, co mi

0: Tak Pepanos, prosím.
1: Vládcem, pane, kdyby jim nebyl Saturn, mohl by jim být Mars. Ale Mars jim zcela určitě nebude, ledaže by jim byl Merkur, ale o tom pochybuji. Já si myslím, že vládcem panny je Venuše. Venuše pana.
2: Jasně, Venuše.
0: Jasně, jasně, Merkur.
3: Ten muž, ten baron Prášil s tím koněm, zase jak si z té ryby vyšel. Na konci, víte, zase byl...
4: Jak to, v jaké podobě, prosím?
3: Byl prostě na konci zase zní, jak si výjel. Je to krátké vysvětlení, ale věřte.
5: Mně nezbývá, než souhlasit.
0: Co měl Josef Abraham v pouzdře na housle? A proč?
2: Počkejte, to je taková otázka. Já vím, že jsou to filmy víceméně komediálního rázu, že jo? Takže ono... To bývalo vždycky, že se, jak se říká, ve futrálu na housle se nosili housle.
4: Jo. Už několikrát se stalo, že tam nebyli, ale...
2: Nebyli, no, ale copak to se nepatří. Ale, kváž to zase tolik strandy tady není, ale... vám jde o taky, co je v tom...
4: Co tam měl Josef Abraham?
2: No, Abraham, jo, já si tak už to... Mně to nejde tak rychle, že jo? S tím myšlením už se na čeka mačkají ty choroby, to věku a to.
6: Já už futrál.
4: Josef Abraham a proč?
2: Co měl v tom poustře? Já o to přemýšlím.
7: A pak něco žertovní.
2: No ne.
4: Není lekrace.
2: Žertovný už je dneska všecko.
8: 15 děleno 9, počítejte se mnou, to je 1,6 perioda, že jo? Počet zdravých donošenců v jedné rodině, to je 2 zdravého donošence.
0: Průměrně.
8: Průměrně, takže 1,6 perioda dělíme dvěma, dostaneme, počítejte se mnou, 0,83 perioda. Zaokrouhlíme směrem dolů, to je 1,7 a 0,8 je... 2,5, tedy 2,5 kilogramu.
9: Čím se liší pavouk od mouchy? Tak pavouk má moc nohou. Asi 8-10. Moucha nikoli. Pavouk mouchu miluje. Moucha nikoli. Pavouk nemá krk, zatímco moucha...
10: Pravý dveře jsou, když... Pepiku?
11: Panty jsou.
10: Ačkej, panty. Panty do toho nemotej. Když dveře já jdu dopředu...
11: Zapomeneš zavřít.
12: Humoriáda. Tak tolik vzpomínka na legendární televizní pořad Videostop. A teď budeme vzpomínat na jinou legendu. A to je pan Jiří Suchý, 95. To bude na tom dortu 1. října, už ve čtvrtek. A vy jste spolu zažili hodně věcí, Pavlíno.
13: Ano, hodně. Hodně. A já se s tím nemůžu pořád smířit. Je to možný, že to je dobře spočítaný?
12: Asi já si myslím, jo, že ano.
13: Protože teď jsou na to i přístroje, že všechno spočítají. Protože Jiří Suchý je pro mě člověk, který byl vždycky dobře naladěný, velice slušný, šarmantní, takhle on prostě nestárnul. On se tím životem prodíral, někdy i ztěžka, ale obdivu hodně chytře, inteligentně a já bych řekla, že i geniálně. Mm-hmm. Můžu přehánět, protože ta čísla, která teď slyším ve spojitosti s ním, s jeho osobou, mě přijdou tak neskutečná, že klidně ho můžu prohlásit za geniálního baviče, slušného mužského a šarmantního kolegu.
12: Tak to říká Pavlína Filipovská o Jiřím Suchém a teď je tu budeme mít společně v písničce Betty.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Tak tolik taková předgratulace k těm velikým půlkulatinám pana Suchého. No a my popojedeme dál v naší humoriádě. Pavlína Filipovská je na řadě s dalším výběrem. Co to bude?
2: No pro mě teď ta nabídka je velice lákavá a je lehký výběr. Je tam jméno Jaroslav Šterco.
1: No jo.
2: Víte, tak noblesního kolegu hned tak už nepotkám. Určitě už nepotkám, s tím jsem se smířila. On byl nesmírně vzdělaný člověk, s ním byla radost si povídat a ještě větší radost byla s ním se smát. A na jevišti před lidma, kterým se to líbilo, no to byla báseň.
1: Tak my si Jaroslava Štercla připomeneme v gratulaci zelenáčům společně s Antonínem Pokorným.
3: Cizinče, váš úsměv se mi nelíbí.
4: To je blbý. To je blbý z toho jednoduchého důvodu, já ti řeknu proč. Poněvadž pokud jde o úsměv, tak to, když by se mě lidi nesmáli, tak jsem ztracený. Já jsem z toho celý leta živ. Teď už tak ne, že jo, poněvadž teď už se začínám živit poctivě, ale já jenom chci, když už tady jdeme gratulovat.
5: Ano, zelenáčům.
4: Jubileum. Já znám Honzo Vyčítala, já znám dřív než zelenáče, že jo.
5: Ano.
4: Takže on byl vlastně u zrodu, on byl taková, to dalo by se říct, otec, že jo. Vlastně
5: jako ani, Trumpové jste se.
4: Jako Trumpové, no tak ne, jako Trumpové, to on už byl výtvarník, že jo, takový zajetej výtvarník, jo, jak se říká.
5: On ho zajel?
4: On se pak naboural sám, ale...
5: Já jsem koukal, že je nějaký nabouraný tuhle.
4: Ale on mi dělal moc hezký plakát, první plakát vlastně, který dělal, vlastně dva plakáty, že jo, dva plakáty.
5: Máš ho tady, ten plakát?
4: Ten tady právě mám, já bych chtěl rád dokázal, půjdem se podívat, ne, zůstanem tady já. Oni ho okážou sami, ale jo. On to dělal perfektně teda tohleto, že jo. No a pak byl vlastně u zrodu zelenáčů, ano, protože bych říct spíš takový otec, který vlastně nevlastní otec, že jo.
5: Nevlastní otec, spiritus.
4: Spíš pěstoun.
5: Agens.
4: Cože?
5: Ne, jak to nechme to. Já viděl,
4: jak tě uvidíš jako trempíři, no to začneš tát spiritus.
5: Jardo, ale Honza, to ty nevíš, jo. Ten hrál právě, dělal klasiku, hrál v opeře, jako teda v muzikálu v Rusalce dělal. Vynikající roli služil.
4: To bych nevěřil, že
5: no,
4: jsi tohle toho odvážil.
5: Ježibabu tam dělal nádherně.
4: Tak ne Rusalku.
5: Ne, Rusalku tu dělal Šimek.
4: To máme jak jest.
5: Hele, a to, on to již ty vlasy, teď on, jako, on je slepej, on má 19 dioptrí a on říká R. A to tam bylo pár, on tam zpívá tohleto, čurý moje fok. Jardo, to byla nádhera, jako ovšem, aby to nebylo zase tak ošklivý, tak hezkýho tam dali Hoffmana, víš, aby to, a ten hrál
4: princ.
5: Prince.
4: Princ Hujeja.
5: Ne, hop, jo. Hele, a ten Hoffman, ten tam zpívá tohleto, tam se stala tahle věc, on tam zpívá tohleto, nezhasni. A u světel byl Štýbr. Ajaj, a Štýbr, to ještě, on nemá IQ, on má IA. A on byl u světel, pak on svítí hlavou, víš, jako, teď má čepici, teď má.
4: Jo, proto já koukám, jestli tady není.
5: A on svítí hlavou a on jak zpívá, nezhasně, tam měl vejšero, aby ten měsíček měl možnost, nezhasně, a oni říkali, zhasně, to už Štýbr, a ona zase, nezhasně, a on zase, a lidi už říkali, zhasně, a on zblbnul a vlesl na to jeviště a povídá, to se vaši musíte dohodnout, no ten režisér vomzel. Ten Mondel, pa, hoši, tohle mi neudělá, to je klasika, to, a nemůžete to hrát v těch monterkách, oni to hrali džína, víš? To musíte hrát v toaletách, a vyšitel povídá, Rusalku na sociálním zařízení nehraju.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak zelenáče, o kterých byla řeč alias Greenhorns, uslyšíme už za okamžik s Janem Vyčítalem v písni. A vy můžete hlasovat dál, jestli chcete Jaroslava Štercla, anebo nastoupí dvojice neméně známá Jiří Krampol, Miloslav Šimek a mistr světa v plivání žvíkaček na dálku. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: A kdo z toho milionu se ozve právě teď na našem telefonu 731 800 900, aby přidal své hlasy pro Jaroslava Štercla anebo dvojici Krampol Šimek? To se dozvíme. Pavlína Filipovská už je napnutá, kdože nám to teď vyhraje. Dobrý den. Haló.
3: No, zdravím vás, pane Pavle, paní Pavlínko, také zdravím. Volá
4: děkujeme.
3: Ano.
2: Ano.
3: A já bych si přála pana Krampola.
2: Máme zapsáno.
3: Pane.
2: Jano.
3: Děkuji vám.
2: Mějte se hezky, naslyšenou.
3: Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne, kdo je tady?
5: Dobrý den, tady Petra z Líšně a já bych chtěla pana Štercla a chtěla bych moc pozdravit paní Pavlinku a chtěla bych se jí zeptat, jestli nemá nějakou humornou vzpomínku na její tety, sestry tatínka. Protože můj strýc u jedné z nich bydlel, když studoval akademii výtvarnou, tak u ní bydlel na bytě. A moje maminka, protože oni ho přijeli navštívit, tak má na ně vzpomínku a říkala, že to bylo neskutečný a že oni měli vyřídilku ještě stokrát větší než ten tatínek, jak ho znám teda v televizi.
2: Tak zkusíme si rozpomenout.
4: No, já nemusím moc rozpomínávat. Ne. Protože já si tu dobu, kdy měla teta tohodletoho pěknýho podnájemníka, moc milýho kluka, jo, hocha jako květ, tak na to já si pamatuju, já jsem byla dívka tak pomaloučku dorůstávající, takže jsem si všímala, jestli ten kluk je pěkný a má čistý nechty. A bylo to hezký, příjemný společenství a teta dobře vařila a on rád jet. Já to byla radost se koukat na toho mladého kluka, no takhle. To, já jsem to vnímala jen tak povrchově, no bylo mi nějakých 7, 8, ale už jsem tomu pomalu začala rozumět, proč.
2: Malá princezna pozorovala, no
4: ano, jo. No jistě, do čeho dorůstám vlastně, ano.
2: Tak
4: ano. Takže na ty doby vzpomínám a děkuju vám za vzpomínku.
2: Petro, jste
5: no,
2: tam ještě?
5: Ráda, ano. Že teda, ano, tak mě úplně překvapil, protože já jsem si myslela, že jste možná nebyla vůbec na světě, když on tam bydlel. A to by mě zajímalo, jestli máte nějaký obraz, nebo jestli oni mají. Že on má teda v Hodoníně, jsou ty obrazy, on potom tam bydlel dlouhý leta, takže...
4: No jo, tak
5: ten obraz to mají.
4: Já nevím, jestli bych to podle toho obrazu dneska poznala v Hodoníně, ale musím říct, že vzpomínky mám moc krásný a děkuji vám za tu vaši.
2: Petro, A nebo B, zkusme ještě.
5: Já jsem říkala pan Štercl.
2: Jo, je to tam. Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
4: Děkujeme.
2: Tak a jdeme dál, musíme, čas běží, dobré odpoledne, kdo je tady?
6: Dobrý den, tady Jarda, já vás tam taky zdravím a taky bych chtěl Štercla.
2: Jardo, chcete Jardu, to je jasné, mějte se hezky.
6: Ano.
2: Uvidíme, jak nám to dopadne.
6: No, tam, jako často tam nebejvá, proto ho chci.
2: A občas se nám objeví, tak jo, poslouchejte dál.
6: Není to moc.
2: Dobře, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
7: Dobré odpoledne, Pavlínku, bože, na začátku zdravím vás a srdečně zdravím, Pavlínku.
4: Děkuji.
7: Děkuji za vaše krásné vzpomínky a vyprávění, to ráda to poslouchám od každého, kdo tam je. A chtěla bych pana Štercla a přeju vám krásný zbytek dne a hezký podzem.
2: Dobře.
7: Bude slunečný.
4: Děkujeme.
7: Děkuji.
2: Tak, máme zapsáno, máme i sečteno a výsledek zní, Jarda může pokračovat.
8: Samozřejmě tedy, že motorismus nejsou sami radovánky, že ano, tedy na motoristu čekají všelijaká nebezpečenství. Všelijaký úklady, řekněme taková řidičská zkouška, to je nebezpečná záležitost. Řidičská zkouška, to je nebezpečná věc. Já jsem dostal zrovna u řidičský zkoušek jakou záludnou otázku, prej, jak prej nejrychleji a nejbezpečněji zastavíte své motorové vozidlo. Když jsem jim řekl, že v první pražský zastavárně, tak tomu nechtěli věřit. Ale v zapalování jsem obstál, teda. Mě chytla mašina na šup. 3 hodiny to nemohli uhasit. 4 sbory na to. Já dokonce, když jsem se na zkušební jízdě zastavil před troskama, tak nikdo nechtěl věřit, že jsem ten hrad nerozboural. Já? Dneska jezdím, říkám. No nervy, nervy. Nervy. Motorista musí mít nervy. Motorista nesmí ztratit nervy, ani když přijde pro svíčku do mototechny a oni ho pošlou do chemodrogy. Hlavně nervy. No co je ta všecko platné? Žijeme ve století motorismu. Všude se to jeví, všude je to znát, všude se to jeví. To už například i v literatuře. Kdyby byl dneska motorista bez takový beletrie, jako řekněme, ty první pomoc při havárii, nebo pro samouky, jak si zřídím motorové vozidlo. To znám jednoho, ten si ho tak zřídil, že ho půl roku nedal dohromady. Říkám, všude se to jeví, všude je to znát. Jenom zajímavá věc, jak taková lidová píseň vzdoruje útlaku motorismu. To je zajímavá věc. Jak sice tedy motor vytlačil koníčka ze silnice, ale zajímavá věc, že z lidový písně ho nedovede dostat. To je zajímavý. Ovšem tedy už není daleká ta doba, kdy mlánec, který před léty zpíval, řekněme, koupím já si koně vraný, no co dneska koně vraný. Na co dneska koně? On si dneska klidně zpívá. Na ČZ-ku si vyskočím, z vejfuku zakouří se. A ta moje za nejmilejší na tandem posadí se. A nebo ty chvilky, když řekněme před léty, takový mládec zpívával, dejme tomu. Já mám koně, vraný koně, no na co dneska koně? Na co koně? On když je má, tak je má jenom v haubně. On si dneska klidně zpívá. Já mám jávu v novým hávu, je to jáva má. Když já jí dám voleje, předhoní i harleje. Je to nová 500, jáva vrchová. A nebo ty chvilky, ty časy, ta idyla, ta selánka, tak před léty, když mládenc teskňovával, když tenkrát ještě mládenci teskňovávali. Když takový mládenc zpívával, řekněme, už mě koně vyvádí, už mě koně sedlají. Dneska by mu tak někdo vyváděl koně. Dneska by se mu tak někdo vyváděl z Valachava. Dneska má možnost zaspívat si jenom už mě Z-ku vyvádějí. Co pak mě s ní vyvedou? Už má 6. generálku, nikde se ní nic nesvedou. Samozřejmě, když teskníval mládec, který panenka měla plný právo tesknit taky. A jsou ty chvilky, když taková panenka tesknívávala, že u panskýho dvora vorájí Vitoušeka, že má strakatý volky. Kde pak dneska volky? Kde pak dneska volky? Dneska taková panenka volky, nevolky teskní úplně jinak. Ta si zpívá jenom u státního dvora náš Vitoušek vorá. Novýho se to rama, na mě už nevolá, má rád jen traktora od rána do večera. Na mě už nevolá, má rád jen traktora od rána do večera. Ale abychom pořád neteskili, tedy nakonec přeci jenom něco veselějšího. Můj motorku, jenom ty mě pěkně nes, ale jenom ty mě, můj motorku, jenom ty mě pěkně nes, nebo tě dám do opravy, nebo tě dám do opravy, a pak se tě nedočkám.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Jaroslav Štercl, tentokrát v rozhlasové nahrávce. Přátelé, blížíme se do finále. Závěrečný souboj bude mezi těmi, kteří se k vám do uší a k srdéčkům a...
4: Vepsali.
2: Ano, ještě neprobojovali, takhle. Ale vepsali, v historii vepsali. Samozřejmě no, určitě. No. Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou nebo Jiří Krampol s Miloslavem Šimkem, teď proti sobě.
4: A teď jsme zvědaví.
2: SMS-kujte humor mezera A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900.
4: No tak pusu.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Tak přátelé, pojďte blíž k nám na telefon 731 800 900, ještě zahlasujte, přidejte hlasy pro Vladimíra Dvořáka s Jiřinou Podhalovou samozřejmě, anebo Jiřího Krampola s Miloslavem Šipkem. Na koho máte chuť a náladu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je posluchačka od Moravské Třebové. Zdravím vašeho drahého hosta.
3: Já nejsem drahý host, ale jsem šťastný host, že tu jsem.
2: A šťastný, ano. A dneska by se hodila písnička, včera neděle byla.
1: No.
2: A chtěla bych, je to slovo do pranice, co jste tam dali. Bčko.
1: Tak jste se nakonec rozhodla. Děkujeme. Mějte se taky. Hezký den.
3: Nashledanou.
1: Dobré odpoledne. Zdravíme. Haló, haló. No tak, povídejte.
4: Dobrý den, tady Martin a poprosím třikrát.
1: Ale co?
4: Dobrý den, tady Martin a poprosíme třikrát Ačko.
1: Takže Ačko, děkujeme. A mějte se hezky. Dobré odpoledne. Haló, haló.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Slyšíme se.
1: Slyšíme se, hlasujeme se.
5: Ano, tady Pepa z Žace a já bych se chtěl pana Krampola a zdravím paní Pavlínu.
3: Děkuji.
1: Díky moc, naslyšenou.
3: Naschledanou.
1: Dobrý den, celý den.
6: Dobrý odpoledne, Kučera, Kladno. Zdravím vás oba dva ve studiu a dal bych si Simka.
1: Dobře, a křestní jméno vaše, pane?
6: Mílo.
1: Mílo, tak jo, děkujeme za váš hlas, naslyšenou.
6: Já taky, mějte se hezky, naschle.
1: Naschledanou. Tak přátelé, bylo to velmi napínavé.
3: No.
1: Příznivci těch i těch byli doslova takřka vyrovnaní, ale ano. Jeden musí vyhrát. Takže tady máme téma Důchod a guláš z Televarieté s Vladimírem Dvořákem a Jiřinou Bohdalovou.
7: Jestli vy to nevidíte moc černě. Důchody se u nás zvyšujou pořád. A ve srovnání s jinými zeměmi jsou přímo bohatýrský. Víte, kolik má důchodce Gorbačov?
8: Já bych to nevěděl.
7: Přepočteno přes dolary 1600 korun.
8: Dejte pokoj. Takový velký člověk a tak malej důchod.
7: No,
8: tak on si vypíše, on píše hodně, jo?
7: Jo, on píše.
8: A on taky, helejte se, když on jde ulicí okolo těch výkladních skříní, on není vystavený tolika svodům jako my tady.
7: No to ne, to ne. Oni teď prej tam přikázali, že v každém uzenářství po zavření musí viset jeden bust.
8: A proč?
7: No to, aby si to lidi nepletli, že tam prodávají kachlíky, víte?
8: A jo, já už jsem to pochopil. Hlejte, ale jak jste řekla, bust, no. Já dostal chuťky, já bych si něco dál.
7: Víte, já mám všechny dva banány.
8: Banány, prosím vás, banány. To už dneska nechci ani dítě do školy na svačinu. Banány. Na každém rohu za pár korun. Jo, bejvaly doby, není to tak dlouho, tak 3 roky.
7: No.
8: Kdy jsme byli na nejlepší cestě do Guinnessovy knihy rekordů přes banány. Až tady v tomhle prostoru byl celosvětově největší počet dětí na jeden banán. Ale to už dávno neplatí, prosím vás, banány. Ne. Já bych si dal nejradši, kdyby to šlo, takovej dobrý maďarský guláš.
7: Yeah.
8: Takovej maďarský guláš, naďmároš guláš.
7: A jaký to je?
8: No to je hodně ostrý guláš a ještě se do něj přidávají houby s octem. Mimochodem, když jsme u guláše,
7: no.
8: Už jsem vám povídal tu anekdotu o gulášový polivce, já ji mám strašně rád.
7: Nepovídal, povídejte.
8: Tak to takhle jedna gulášová polívka pozřená leží v žaludku. Jo, a je jí tam fajn, je tam teploučko, jo, tak si tam hoví. A najednou ale něco vyruší, sprška, taková čirá tekutina a gulášová polívka si říká, hele, to je vodka. A za chvíli druhá vodka, za chvíli třetí vodka, pak chvíli nic.
7: Ne.
8: A zase sprcha, ale něco černýho.
7: Magy.
8: Fernetstock. Za chvíli zase Fernetstock, pak ještě jeden. A gulášová polívka říká, nahoře bude asi nějaký mejdan. To se tam honem musím jít podívat.
1: Tak a my se podíváme na hodiny a vidíme, že nám to zase uteklo v dobré společnosti s Pavlínou Filipovskou.
3: Mně to uteklo krásně, ale bohužel moc rychle.
1: Tak příště to dohoníme zase. Děkujeme za návštěvu, krásný podzim.
3: Já děkuji za pozvání, krásný podzim a vůbec mějme se rádi a bude nám krásně. Zkusíme to, jo?
1: Souhlasí je i Pavel Kučera. Dobrý poslech Českého rozhlasu.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Vláda se v tomto týdnu vrátí k regulaci ceny benzínu a nafty. Povodí Odry napraví koryto řeky Lučiny poškozené těžbou uhlí ve Slezské Ostravě. Jiříkov na Bruntálsku chystá opravu kaple v místní části Křížov. Zítřejší počasí bude slunečné s teplotami do 23 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Od čtvrtka začnou v Česku platit vládní regulace cen pohonných hmot. Kabinet k nim přistoupil kvůli stále rostoucím cenám. Marže obchodníků od začátku října zastropuje na 2,50 Kč za litr. Každý pracovní den pak bude určovat maximální přípustnou cenu paliv. Stejně jako na jaře taky sníží spotřební daň na naftu. Mluvčí České asociace petrolejářského průmyslu Václav Loula upozorňuje, že situace se zásobou paliv je už teď napjatá a opatření by ji mohlo ještě zhoršit.
5: Akceptujeme toto rozhodnutí a k vyhodnocování máme určitý čas. Naší prioritou je, abychom, pokud to nebude srovnáno s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním trhu.
4: Opatření budou zatím platit do konce října. Na jaře příštího roku začne povodí Odry v Ostravě s obnovou řeky Lučiny. Říční koryto v minulosti poškodila těžba černého uhlí ve Slezské Ostravě. Náklady na obnovu toku i břehů ve výši 130 milionů korun zaplatí Ministerstvo průmyslu a obchodu z programu určeného na nápravu důlních škod. Podle ředitele povodí Odry Miroslava Janoviaka bude řeka opět zdravá v druhé polovině roku 2028.
6: Ta řeka tím, že byla zatížena důlní činností, tak my zdáváme vlastně znovu její život, tvar a uvádíme ji k tomu, aby fungovala opět 100%. Vyčistí se koryto, zpřístupní se svahy, bermy. Tím samozřejmě, jak se to koryto zvětší, tak bude i průtočnější.
4: Ministři obrany zemí Evropské unie se shodli, že 27 musí rychleji a efektivněji posilovat svou obranyschopnost, aby splnila cíle stanovené pro rok 2030. Po dnešním jednání to řekla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Ze zprávy Evropské obranné agentury vyplývá, že unie nezbrojí dostatečně rychle ani efektivně. Radnice v Jiříkově na Bruntálsku opraví kapli Františka Xaverského z 18. století. Památka se má proměnit v galerii a kulturní centrum. Obec už má hotovou studii využití a začíná pracovat na projektové dokumentaci. Podle referentky jiříkovské radnice Martiny Zatloukalové samotné stavební práce ale nezačnou dřív než v roce 2029.
7: Ten veřejný prostor v obci Křížov není skoro žádný, a proto se obec rozhodla tu kapli opravit a využít právě pro tu veřejnost. Fungování té kaple pro veřejnost už jsme si otestovali, udělali jsme zde koncert a přišlo spousta lidí.
0: Počasí.
4: V noci bude v regionu jasno, k ránu výjimečně mlhy. Nejnižší noční teploty 10 až 6 stupňů, při uklidnění větru až kolem 3 a ojediněle i přízemní mrazíky. Zítra přes den pak čekejte opět jasnou oblohu, ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší denní teploty mezi 19 a 23 stupni Celsia. Na horách naměříte maximálně 18.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: V Albrechticích na Karvinsku v ulici Pardubická havarovalo osobní auto s motorkou. Právě teď tam probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Projíždějte opatrně. A pokud víte o dalších dopravních problémech, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Přeji vám krásné sváteční odpoledne. Máme 4,5 minuty po 17. hodině a v tom dnešním svátečním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Ostrava můžu slíbit naší ostravskou rozhlasovou rodinku anebo prostě hodinu písniček na přání už od tohoto okamžiku. Nejprve budu předávat přání písemná a do 18. hodiny určitě nám zůstane i čas na vaše přání telefonická. Přeji příjemný poslech a krásné odpoledne s námi.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: A kdo dnes slaví svátek, má Václav nebo Václava, tak samozřejmě vše nejlepší k svátku, všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 28. září. A jen připomenu, že dnes slavíme státní svátek, Den české státnosti. Ostravská rozhlasová rodinka nebo podvečerní hudební pošta, to vše je před námi dnes mezi 17. a 18. hodinou a přidávám první přání. Dobrý den, prosím o hudební gratulaci pro členku MKS Karviná z ulice v Áleji. Tou dnešní oslavenkyní, která slaví krásné narozeniny, je paní Irena Dolejší. Přejeme všechno nejlepší, hodně radosti, štěstí, lásky, pohody, ať se jí v životě daří. Za MKS, tedy Městský klub seniorů, Jaroslav Kempný.

jsem přátelství, pravé přátelství. Je jenom několik takových slov, jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: přátelství. Přátelství, to je někdy víc než láska. Je to víra v to, že ruka svírá pevně jinou dlaň.
1: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
2: Milá redakce, moc vás prosíme o směs spolek Karla Vacka. V naší rodině totiž máme dnes hned tři oslavence. 28. září slaví svátek Václavové. A my máme rovnou několik generací Václavů. A tak bychom rádi popřáli Václavu Nováčkovi nejstaršímu, střednímu i tomu nejmladšímu. Jen to nejlepší. K dnešním meninám přejeme hodně zdraví, štěstí, radosti a pohody. To přeje celá rodina.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Dobrý den, milá redakce, prosíme o písničku k svátku 28.9. V tento den slaví své jmeniny náš vnuk Václav. Milý Vašíku, přejeme ti hodně úspěchů ve škole, hodně radosti, štěstí a samozřejmě, ať se ti daří také ve fotbale. Máme tě všichni moc rádi, tak všechno jen to nejlepší přeje babička a děda.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A také hodina písniček na vaše přání. Ta písemná jsem předala, tak pojďme věnovat teď pozornost těm telefonickým. 59 611 22 66. To už je telefonní linka k nám do ostravského studia Českého rozhlasu a vy ji můžete využít.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A vítám paní Broňku v Ostravské rozhlasové rodince. Krásný podvečer přeji.
2: Vám také děkuji za hezké přivítání a chtěla bych tuto písničku poslat pro radost všem posluchačům Ostravské rozhlasové rodinky, všem holkám z Zaskovce a Lesních Albrechtic a paní Elišce s Arkoškem do Funeku a paní Věrce s Petrem do Frýdku. A vám přeji hezký návrat domů a za všechno ještě děkuji. Broňka s rodinou.
1: Tak, paní Broňko, čarovný kostelíček i s boršičankou, jak jste si přála, už posílám. Také děkuji a přeji krásný sváteční podvečer. Naslyšenou.
2: Děkuji za vše.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A také písničky na vaše teď už telefonická přání. Zdravím paní Boženku, hezký podvečer. Slyšíme se? Halo, halo.
2: Ano, ano.
1: Tak už jsme ve vysílání, vítám vás.
2: Děkuji. Dobrý den, paní redaktorko. Zdravím vás i celý skvělý Český rozhlas Ostrava.
1: Děkujeme.
2: Chtěla bych nechat zahrát své sestřence Božce Macečkové do Dežnova pod Radoštěv, do domova důchodců na Zahumení. V 91. narozeninám ji přejem hodně štěstí, pohodu a moře zdraví, ať je to ještě dlouho s námi. To jí přeje Božka ze Žubří s celou svou rodinu. A vám, paní redaktorko, děkuji a zase někde nashledanou.
1: Tak já ještě ráda popřeji oslavenkyni k těm 91. narozeninám. Hlavně hodně zdravíčka, ať se jí daří. A vám, paní Boženko, děkuji také za zavolání. Valašskou krajinu, jak jste si přála v podobě písničky, posílám a přeji hezký zbytek svátečního dne.
2: Děkuji vám, nashledanou.
1: Naslyšenou.

pěkná a milá. Pohlédni z Radhošťa dolů, vidíš najprv Černou horu. Pod ní je dědinka docela malinká. Jak v nízdečku mezi kopci, zdá se, že spinká.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dovolala se také paní Eliška, kterou můžu přivítat. Hezké sváteční odpoledne přeji.
2: Ano, hezké sváteční odpoledne, taky vám přejeme s Argoškem.
1: Děkuji.
2: Děkujeme za krásné přivítání, zdravím vás a celý váš kolektiv tam v té krásné budově v Ostravě.
1: Děkujeme.
2: Prosím. Takže nejdříve začnu přáním k svátku. Dneska má svátek nějaký Vašek Bem z Kujav. Je to moje bývalé dítě, které jsem měla v družině před mnoha lety. A už je z něho dospělý pán. Takže Vašku, my ti s Argoškem přejeme zdravíčko, štěstičko, pohodu, nikdy žádnou nehodu a k tomu všemu boží požehnání tobě, celé tvé rodině, tvé mamince a taky vašemu pejskovi. Ještě bych ti chtěla popřát, jestli budeš nadále pokračovat v tvé oblíbené práci, tak ti přeju hodně beznehodových kilometrů a na tu cestu životem ti posílám písničku. Další Vašek je Vašek z Klimkovic, tak Vašku tobě taky přeji zdraví a štěstí, boží požehnání, pevné zdraví taky Zdeničce, manželce a dceři, celé vaší rodině, abychom ještě dlouho mohli takhle být přátelé, jako jsme doteď. A dále písničku posílám samozřejmě rozhlasové rodince, a to Jarmilce a Kazimirovi do Třince a paní Emilce, Karlovi do Karvine, Broňce do Leskovce s rodinou, děkuji dneska za písničku, Švecovým a Pelikánovým do Fulneku, Trudce, Aničce, Zdeničce a Květušce, od Argoška největší pozdrav na Kamenec, potom paní Libušce do Lesních Albrechtic, paní Danieli do Nového Jičína, paní Danielo, čekám, ozvěte se, prosím, paní Marušce do Rožnova, Jarmily do Havířova, Jarmily do Ostravy, Aleně do Poruby, Naděnce do Slatiny a jejímu pejskovi Argonkovi, ten se jmenuje Argonek, a potom Aničce a Petrovi do Slezské Ostravy, Věrce a Petrovi do Fritku Misko, děkuju za písničku, a Marušce do Orlové. A písnička za odměnu je i pro vás, paní Vetko, děkuji za trpělivost a opatrujte se.
1: Děkuji, náklaďák už posílám i s Petrou Černockou a přeji vám také krásný sváteční podvečer.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Naším středečním hostem bude Radim Kolibík, který žije v několika světech. Je stolař a vedle toho vášnivý cestovatel, fotograf a průvodce. O posouvání hranic, zažívání nových věcí i o levném cestování bude rozhovor, který natočila Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A také vaše ostravská rozhlasová rodinka, do které se dovolala paní Daniela. Hezký podvečer vám přeji, vítejte.
3: Srdečně vás zdravím, paní Ivetko.
2: Děkuji.
3: A všechny posluchače. Chtěla bych popřát Elišce a Argoškovi hodně zdraví, lásky, štěstí a hodně úspěchů. A paní Eliško, až se mi zlepší zrak, potom to vyvidím s váma. Já na vás pořád myslím, to víte, že jo. A pak ještě chci pozdravit paní Marušku z Koryčanských Pasek, taky přeju hodně zdraví, lásky a božího požehnání. To je všechno, Ivetko, moc vám děkuju.
2: Rádo se stalo.
3: A mějte hezký den.
2: Vy také, krásný sváteční podvečer přeji,
3: ano,
2: naslyšenou.
3: Děkuju vám moc.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A ještě jednu písničku přidáme na telefonické přání. Vybírá ji paní Maruška. Pěkný podvečer.
2: Dobrý podvečer. Tady Maruška z Koryčanských Pasek. Já bych chtěla poděkovat té paní, co mě blahopřála, protože jsem to nezaslechla. Hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. Elisce s pejskem Argoškem přeju hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. Věrce s přítelem z Místku, Hance z Místku, hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. A Karlovi z Karviné. Hodně přá zdraví, štěstí a božího požehnání a všem, kdo nemá komu zahrát.
1: Tak to byla paní Daniela vám přála před malou chvíli a posílala písničku. Vy jste vybrala stovky mil, já písničku už posílám a také přeji krásný sváteční podvečer. Naslyšenou.
2: Děkuji moc, naschledanou.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Stopy případu vraždy vedou k vysoce postaveným policistům. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Může poctivost vyhrát nad bezohlednou mocí? Čestný soudce se utká s mocným průmyslníkem v premiérovém filmu Jménem italského lidu. A ČT Art uvede u příležitosti mimořádného životního jubilá Jiřího Suchého jednu z nejúspěšnějších her divadla Semafor – Kytice. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Je 18 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Více než 25 tisícům lidí v Moravskoslezském kraji končí letos platnost řidičského průkazu. Zájemci se mohou objednat na očkování proti covidu do Havířovské nemocnice. Odry pořídili novou kameru na víceúčelové hřiště. Zítra bude slunečno a naměříme až 23 stupňů. Dobrý podvečer vám přeje Tereza Hájková. Řidičský průkaz letos v Moravskoslezském kraji propadne 25 tisícům lidí. Jen na Ostravsku se to týká více než 6 tisíc řidičů. Úřady doporučují podat si elektronickou žádost přes portál dopravy, která má už předvyplněné údaje. U výměnu řidičského průkazu skončící platností mohou řidiči požádat zdarma, a to už 90 dní před skončením platnosti. Hotové doklady si pak mohou vyzvednout buď na úřadech, anebo v zásilkových boxech. Havířovská nemocnice bude očkovat proti COVID-19. Lidé si musí svůj termín rezervovat dopředu. Očkování je podle lékařů jedním z účinných způsobů, jak snížit riziko závažného průběhu nemoci.
3: Zdravotníci budou očkovat ve dvou termínech, 15. a 22. října v odběrovém centru nemocnice. Zájemci se mohou objednat telefonicky na čísle uvedené na stránkách zdravotnického zařízení. Z Havířova Natálie Janešková, Český rozhlas.
1: Spolek Milion chvilek vyzval lidi na demonstraci v Praze, aby přišli k nadcházejícím volbám a podpořili kandidáty do Senátu, kteří budou protiváhou k vládě Andreje Babiše z Hnutí ANO. Demonstranti zaplnili z velké části pražské staroměstské náměstí. Řečníci kritizovali například chaotická rozhodnutí premiéra anebo podceňování bezpečnostních hrozeb z Ruska. Oslovení ministři a poslanci Hnutí ANO na dotazy ohledně demonstrace nereagovali anebo ji nechtěli komentovat. Víceúčelové hřiště v Odrách bude nově hlídat bezpečnostní kamera. Radnice na její nákup vyčlenila 185 tisíc korun. Podle mluvčí města Lucie Kaspříkové se v místě dlouhodobě potýkali s vandalismem a právě nová kamera má výtržníky odradit.
4: Na hřišti bohužel opakovaně někdo vyvrací, vylamuje obrubníky ve svahu, stále častěji se tam objevují odpadky, plastové nápoje, obaly a další věci. A to i na tribuně, a dokonce i pod mřížemi, pod sedadly.
1: Kosmické lodě Starship společnosti SpaceX krátce po vzletu do vesmíru selhal jeden ze 6 motorů. S odvoláním na mluvčího společnosti o tom informovala agentura Reuters. Loď pokračuje v původním plánu cesty. Má 6x obletět Zemi a vypustit několik satelitů firmy Starlink.
2: Počasí.
1: V noci bude v Moravskoslezském kraji jasno, k ránu se výjimečně vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty 10 až 6 stupňů, při uklidnění větru až kolem 3 a ojedinělé přízemní mrazíky. Zítra přes den pak čekejte opět jasnou oblohu a po ránu ojedinělé mlhy. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů, na horách do 18.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Ostravě Přívoze v ulici Palackého srazilo osobní auto chodce. Právě tam zasahují záchranáři, projíždějte se zvýšenou opatrností. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přeji vám příjemný podvečer, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Za malou chvíli se vydáme třeba na Odersko a projdeme si rozhlednu Olšova. To s kolegyní Petrou Štrimplovou a druhá půlka hodiny bude patřit lidové muzice. Pondělnímu pořadu Muzikanti hrajte. Tak příjemný poslech a krásný podvečer s námi.

0: Také kapela Katapult v podvečerním vysílání Českého rozhlasu Ostrava, ale už míříme na Novojičínsko u Pohoře, místní části města Odry. Stojí na návrší rozhledna Olšová. Její tvar ten připomíná strážní věž, kterou mají Odry ve svém znaku. No a na jedné z letních toulek pořídila na vyhlídce reportáž s historičkou a průvodkyní po Odřím Evou Ševčíkovou, redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová.
1: No, závěrečné metry.
2: Ano.
1: Bychom asi měli zdokumentovat, ať tam posluchač slyší i
2: funění,
1: nějaké to funění a kroky, že to není úplně zadarmo, paní Ševčíková.
3: Rozhodně ne. Je potřeba vyvinout i nějaké úsilí, aby se dostavil ten dobrý pocit a pokud možno i krásný výhled do okolí.
1: Ty zážitky nás čekají tady za posledních 6 schodů a to už jsme nahoře. Rozhled na Pohoř. Na kraji osady Pohoř u Oder. Jak vysoko my můžeme být nad zemí? To není úplně závratná výška, no ale je to hezky vychytané místo.
3: Je to krásně vychytané místo. Já jsem teď viděla, jak tady proběhla srnka. Asi tady prchá před traktorem projíždějícím. A my se nacházíme ve výšce 13 metrů, z celkových 17 metrů, kterými tady tato rozhledna disponuje. Rozhledna Olšová Pohoř byla vlastně vybudována a otevřena veřejnosti v roce 2014. A tady se nám vlastně otevřely krásné výhledy jednak do Moravské brány, odkud vlastně po staletí tady proudili lidé, obchodníci, poutníci, vojska. Bylo to takový vlastně přístup tady do této oblasti a hned vlastně za ní se tyčí majestátně Beskydy. My je máme sice dneska v takovém lehkém oparu, ale máme je jako na dlani, vidíme je.
1: Dneska to není zadarmo, dneska je opravdu horký letní den, ale tady to zase pěkně profukuje.
3: Je to ano, z té vyhlídky. Hezky to tady fouká, takže si i tady i trošku odpočineme. No a na druhé straně při dobré viditelnosti bychom měli spatřit i jeseníky, ale dneska nám není úplně dopřáno, dneska jsou schovány.
1: Aspoň je to typ na výlet za horšího, za méně horkého počasí, s lepší dohledností a s menším oparem. No, tvar té rozhledny, ten vlastně je odkazem do historie.
3: Je to tak, protože když se na ní podíváme vlastně ze zdola, tak nám může připomínat strážní věž a skutečně tu strážní věž má připomínat a je to vlastně odkaz i na znak nedalekého města Odry, který právě tu strážní věž má jako svou symboliku.
0: Říká ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava průvodkyně po Odřím Eva Ševčíková. No a na rozhlednu u Pohoře se určitě vrátíme i po písničce.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: A vraťme se na Novojičínsko. A samozřejmě k rozhledně, ta má 64 schodů, vysoká je přes 17 metrů a vyhlídkovou plošinu má ve výšce 13 metrů. A právě na rozhlednu pohoř Olšová u Oder ve tvaru historické věže společně s historičkou Evou Ševčíkovou vystoupala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová a rozhlédla se do okolí.
1: Dřevěná konstrukce, je to, když si člověk představí, přemýšlím, v jakém tak dobrodružném filmu něco podobného mohlo být. Napadá mě Pán prstenů, takové podobné stavby na těch vrcholových horách měly.
2: Je to určitě pravda. Věřím tomu, že je to možná opravdu odkazem do historie, kdy vlastně i Odry jsou spojovány vlastně s tím, že to byla husitská bašta, a ve které vlastně pobýval i Zikmund Korybutovič, který byl vlastně aspirantem i na českého krále. Je možné, že vlastně tady toto byly vlastně nějaké opěrné body, odkud potom jak kdyby vyrážela ta vojska do okolí, a proto ty strážné věže měly jak kdyby v té krajině jak kdyby své opodstatnění.
1: A vy, protože děláte i z pozice historie a takové vlastivědy, děláte komentované výlety do Poodří, tak tuším, že Pohořská rozhledna je jednou ze zastávek tady, kde se s lidmi zastavujete.
2: Rozhodně na Pohoř, pokud mají poutníci, které takhle provázím ještě sílu, tak určitě vystoupáme a vlastně můžeme odsud vidět i kostel svatého Prokopa, který máme teď po levici, který je vlastně takovým symbolem Pohoře, a vlastně i svatý Prokop byl ochránce horníků a ten odkazuje vlastně i na dávnou historii tady tohoto kraje, kdy právě hornictví a těžba stříbra byla vlastně kdyby po staletí věc, která utvářela vlastně dějiny tady tohoto místa. A současně, a to je opět odkaz vlastně na tady tuto hornickou tradici, je součástí vlastně tato rozhledna i stříbrného chodníku, což je naučná stezka, a ten opět vlastně jak kdyby seznamuje návštěvníky s tím, čím tady vlastně se lidé živili a čím tady žili po staletí.
1: Tak pěkný cíl nějaké víkendové vycházky, zbíhá se tu spousta příběhů, spousta zatáček historie, obhlédnete pěkný kus krajiny a ještě uděláte něco pro svou fyzičku, i když ta rozhledna není zas až tak vysoká, ale než se sem člověk dostane, tak proputuje určité kilometry právě v té krajině a to je taky hezké.
2: Je to tak a ta krajina je opravdu líbezná a jak já ráda říkám, je to taková trošku čistička duše, když se rozhlédnete tady do okolí, tak to sepětí s tou přírodou je něco, co dnešnímu zrychlenému člověku dělá jedině dobře.
1: Z Pohořské rozhledny Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Barka prožívá okamžiky štěstí. Rodina se konečně sešla u jednoho stolu. Chybí těhotná Halka, ale taky Leon s Beatou. Kde jsou a co plánují, ví jen Barčina sestra Žovka.
1: Nám se přihlásili do služby dva šikovní pomocníci. Psala si o nich v dopise, nadnese Barka. Nebýt jich, možná bys ani za námi nepřijela. Taková šťastná náhoda. No, ona to nebyla tak docela náhoda. On je to totiž Leon s Beatou.
0: Karen Lednická, Šikmý kostel, část třetí. Premiéra 6. dílu s Alenou Sasínovou Polarčik a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Muzikanti, hrajte. Chvíle s lidovou písní.
2: Pěkný sváteční podvečer vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Vojtěch Dluhý a od mikrofonu Zdeněk Tofel. Úvodem pořadu Muzikanti hrajte se vydáme na moravskoslovenské pomezí i na slovenské Kysuce s muzikou souboru Ostravica s Frýdku Místku. Lirickou píseň Jak si můře trovu žalo v úpravě Jiřího Slavíka zaspívají Karla Sýkorová a Kateřina Škapová. A v titulu Išel som do domu se nám představí co by zpěvák a violový kontráž cymbalové muziky Ostravica doktor Jiří Vlkojan. Hudební úprava je dílem bývalého cymbalisty a uměleckého vedoucího cymbalové muziky Ostravica Vladislava Turka, původem z Oclavic. Kapela hraje s primáší Pepíkem Pavlánem a Jiřím Hajduškem.

Ve druhé třetině našeho pravidelného pořadu Muzikanti hrajte na vlnách Českého rozhlasu Ostrava si poslechneme na žánrovou sestavu Ensemble Flair. Prvně nechme zaznít stereofonní kompozici V klíně rodných hor, inspirovanou poezií Josefa Kalose. Playbackem navrstvený hlas Kláry Blaškové realizoval v našem studiu S1 v roku 2016 mistr zvuku Aleš Huber. A píseň Valach s cymbálem, tedy Janem Rokytou mladším, zhudebněnou báseň Josefa Kaluse, zaspívá Klára Blašková. Zahraje Ensemble Flair.

Po zhudebněných básních Josefa Kaluse v podání Kláry Blaškové a Ensemble Flair nabízím ještě píseň Ej lásko, lásko. Předkládaná varianta pochází ze zápisu Leoše Janáčka v obci v Norovi, poblíž Strážnice na Jižní Moravě. Tento snímek obdržel hlavní cenu soutěže Grand Prix Svetozára Strečiny Slovenského rozhlasu v Bratislavě, pořádané pod záštitou EBU, tedy Evropské vysílací unie, roku 2015. Zpívá Klára Blašková. Hraje nadžánrová sestava Ensemble Flair s primášem Petrem Valou a upravovatelem cymbalistou i kapelníkem Janem Rokitou mladším.

Závěrem pořadu Muzikanti hrajte se vydáme na Valašsko s cymbálovou muzikou Kašava. Vybíráme z jejich čtvrtého CDčka Zahrajtyně zahraj. Cymbálová muzika Kašava ze Zlína nahrála předkládané album v březnu roku 2014 v našem studiu S1 s hudebním režisérem Janem Rokytou mladším a mistrem zvuku Lubomírem Vírkem. Najdete zde písně především z Valašsko-Kloboucka. Prvně zazní milostná píseň Stávaj náš Valášku podání Lenky Mrlínové a cymbalové muziky Kašava. A v sérii Zbojnické z moravskoslovenského pomezí uslyšíme zpívat Martina Kubíčka, Petra Krále, Martina Peprníka a sbor muziky Kašava, která hraje s primášem Petrem Králem. Obě hudební úpravy jsou dílem bývalého primáše Kašavy Antonína Bařinky. Pěkný sváteční podvečer vám přijí z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Vojtěch Dluhý a od mikrofonu autor pořadu Zdeněk Tofel.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Od čtvrtka začnou platit vládní opatření na regulaci cen pohonných hmot. Správci povodí spolu s městem Ostrava do 2 let zpřístupní řeku Lučinu. U průmyslového areálu v Bohumíně vznikne nový přechod. Taky zítra čekejte slunečné počasí a teploty do 23 stupňů. Dobrý večer vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Tento týden začne znovu platit regulace cen pohonných hmot. Minulý týden o tom rozhodla vláda. Od 1. října budou zastropované marže obchodníků na 2 korunách a 50 haléřích za litr. Sníží se spotřební daň na naftu a ministerstvo financí bude každý všední den určovat maximální přípustné ceny. Jde o stejná opatření, která platila na jaře.
2: Kabinet také schválil mimořádnou sektorovou daň pro rafinerie. Platit má letos a příští rok. Ministrně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to obhajuje vysokými výnosy rafinérií.
3: Sektor, který profituje z globálního nárůstu rafinérských marží, které jsou podle nezávislých mezinárodních organizací na rekordních úrovních.
2: Podle šéfa opoziční ODS Martina Kupky může mít daň opačný efekt.
4: Může přinést další problémy, nejen právního charakteru. Ta rafinérie si to bude kompenzovat na zvýšených cenách.
2: Výnos daně by podle kabinetu mohl vykompenzovat ostatní opatření. Josefína Báčová, Český rozhlas.
0: Zarostlé břehy a zanesené koryto řeky Lučiny v Ostravě bude do 2 let minulostí. Povodí Odry a město Ostrava společně získali 130 milionů korun od státu na nápravu důlních škod. Lučinu v minulých 10 letech poškodily poklesy terénu. Škody v říčním korytu napraví povodí. Město se podle mluvčí Gabriely Pokorné postará o zpřístupnění břehů.
5: Břehy řeky Lučiny jsou zarostlé a těžko přístupné. V polovině příštího roku je město chce začít proměňovat tak, aby se kolem vody dalo pohodlně procházet. Plánují jsou taky pobytové galerie, sedací schody k vodě či herní prvky pro děti.
0: Bohumín rozšiřuje nasvětlení přechodu na dalších místech. Práce teď pokračují v ulicích Československé armády, Bezručova a Ostravská. Radnice zároveň připravuje nový přechod v Revoluční ulici, který propojí firemní parkoviště s vrátnicí v průmyslovém areálu, potvrdila mluvčí městského úřadu Jana Končítková.
6: Do konce října přibudou speciální svítidla v Bezručově ulici u Hobby Marketu, v Ostravské ulici v Pudlově nedaleko bývalé pošty a ve Vrbici u čerpací stanice.
0: Po dlouhé nemoci zemřel včera hudební publicista a dlouholetý spolupracovník Českého rozhlasu Ostrava Jiří Týftrunk. Bylo mu 75 let. Byl chodící encyklopedií vědomostí z oblasti zahraniční i domácí populární hudby. Do povědomí rozhlasových posluchačů se zapsal mimo jiné pořadem Oldies a neb historie z Černých drážek.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Moravskoslezském kraji jasno, jen ráno se ojediněle objeví mlhy. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů, na horách naměříte do 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor aktuálně ve Starém městě na Frýdecko-Místecku na dálnici D48 na 49,5 kilometru ve směru na Český Těšín stojí osobní auto s defektem. Šťastnou cestu přejeme.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Některá slova bývala nespisovná a teď už jsou spisovná. Čeština se proměňuje. Co takové slovo parta? Je spisovné? Ptá se nás posluchač.
2: Ano, to je přesně ten správný příklad, protože až v posledních desetiletích jde o slovo spisovné, tedy přesněji o slovo v té hovorové podvrstvě, spisovné vrstvy, a předtím se považovalo za slovo z obecné češtiny, dokonce mírně expresivní. Šlo o to, že buď jsme ho pojímali v tom úzkém významu, tedy parta, co si jako pracovní četa, pracovní oddíl, anebo v obecnějším, širším významu, tedy parta lidí, parta kamarádů, a tam už se to považovalo skutečně i za expresivní slovo.
1: Napadá mě, to bude z němčiny, možná ze slova partaj?
2: Přesně. Vlastně to částečně kopíruje i ten původní význam, protože jeden z významů v té němčině je nějaká skupina, která má stejný názor, například při diskusích. A samozřejmě základní význam je strana, ale my jsme to slovo převzali i ve fonetické shodné podobě partaj, a to opět nespisovně, v tom významu nájemník. A to je opět jeden z původních německých významů.
1: Ale třeba takový Partafíra, vedoucí pracovní skupiny z německého Parteiführer, to už bude asi nespisovné.
2: To zůstalo nespisovné patrně proto, že je to dneska už slovo v pasivní slovní zásobě.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že vzduch obsahuje tolik vodních par, že by stačily zatopit celou zeměkouli? V atmosféře Země je neustále přítomné takové množství vodní páry, že kdyby všechna v jednom okamžiku skondenzovala a rovnoměrně se rozprostřela po povrchu planety, vytvořila by tenkou vrstvu vody o výšce zhruba několika centimetrů. Okamžitá zásoba atmosférické vody se neustále mění podle teploty, proudění vzduchu a intenzity výparu z oceánů, jezer i pevniny. Teplejší vzduch dokáže pojmout více vodní páry a proto se většina této zásoby nachází v nižších vrstvách atmosféry a v oblastech s vyšší teplotou, zejména v tropech. V chladnějších podmínkách je množství vodní páry výrazně menší. Vodní pára soustavně koluje v rámci hydrologického cyklu, odpařuje se z povrchu, kondenzuje v oblacích a vrací se zpět ve formě srážek. Právě tento nepřetržitý oběh je klíčový pro vznik počasí i rozložení srážek na Zemi. I když je množství vodní páry v atmosféře relativně malé ve srovnání s oceány, jeho dynamika má zásadní vliv na klima a každodenní počasí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdě.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Voda v oblasti Odolena voda zůstává nepitná. Více než 25 tisíc lidí z Moravskoslezského kraje se musí do konce roku vyměnit řidičský průkaz. Univerzita Karlova chce přilákat do České republiky špičkové vědce ze zahraničí. A zítřejší počasí, podobně jako dnes, tedy převážně slunečno. Maxima opět kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil. Pěkný večer. Voda v okolí města Odolena voda dále není pitná. Na svém webu o tom informují středočeské vodárny. Obsah olova z tamního vodojemu je sice v limitu. Normu ale nesplnil ranní vzorek z vodojemu v Máslovicích. Vodárny proto dál nemají jistotu, že je voda v distribuční síti nezávadná. Klíčové nádrže jsou teď plněné pouze čistou vodou. V dalších dnech budou vodárny proplachovat potrubí, aby se olova zbavili. Lidé mohou vodu dál používat jako užitkovou, tedy například ke sprchování nebo na praní. Více než 25 tisíc lidí z Moravskoslezského kraje si musí do konce letošního roku vyměnit řidičský průkaz. Jen na Ostravsku se to týká více než 6 tisíc řidičů. Úřady doporučují podat si elektronickou žádost přes portál dopravy.
3: O výměnu řidičského průkazu s končící platností mohou řidiči požádat zdarma, a to už 90 dní před skončením platnosti dokladu. Elektronická žádost podaná přes portál dopravy má už předvyplněné údaje. Doklady si mohou lidé vyzvednout buď na úřadech nebo v zásilkových boxech. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
2: Univerzita Karlova chce přilákat špičkové vědce ze zahraničí. Nabízí jim také peníze na výzkum i vlastní vědecký tým. Do programu se mohou zapojit i Češi, kteří působí za hranicemi.
4: V prvním kole Univerzita Karlova vybere dva vědce. Každému nabídne zatím pětileté působení na univerzitě, popisuje její mluvčí Michaela Lagronová.
5: Chceme pro zkušené vědecké osobnosti díky programu vytvořit také zázemí, aby mohli zahájit výzkum, pomoci jim s relokací jejich rodin.
4: K tomu pomůže i 8 milionů korun na první 3 roky od nadace do Kellner Family Foundation, říká její výkonná ředitelka Tereza Bůšková.
6: Cílem je, aby se sem přinesl tedy nová témata do výzkumu a aby to sem přinesli lidi, kteří mají dlouhodobou zahraniční zkušenost.
4: Peníze mají vědcům pomoct vybudovat vlastní výzkumný tým a zázemí. Program není jen pro cizince. Hlásit se můžou i Češi teď působící v zahraničí. Podobně láká experty i České vysoké učení technické z Bacala Foundation. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes večer i v noci na úterý čekáme v České republice jasno nebo skoro jasno, ojediněle mlhy, nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 12 a 7 stupni, při sklidnění větru kolem 5, ojediněle i přízemní mrazíky. Zítra přes den bude převážně jasno, v Čechách přechodně i polojasno, zpočátku ještě ojediněle mlhy. Zítřejší maxima mezi 20 a 24 stupni. Vítr mírný od jihovýchodu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Míříme na Moravu, na dálnici D1 z Ostravy směrem do Polska. Na sjezdu na Hrušov havaroval motorkář. Nehoda je na exitu 365 pod dálnicí. Počítejte tam s omezením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už za několik málo minut vám nabídneme reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek. Dobrý den, Tomáši.
2: Dobrý den, Oskare.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Tomáš Šebek je český chirurg, autor knih a účastník 6 zahraničních misí s organizací Lékaři bez hranic. Vystudoval všeobecné lékařství na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy a od roku 2002 se věnuje chirurgii. Jeho mise ho zavedly na zemětřesením zdevastované Haiti do afgánského Kunduzu, na pomezí Sudánu a Jižního Sudánu a naposledy do válečného Jemenu. Založil Think Tank Ministr zdraví, který usiluje o prodloužení doby prožité ve zdraví o 5 let. Kromě 4 reportážních knih o misích napsal i autobiografickou zpověď Objektivní nález, ve které otevřeně popsal své nelehké dětství a ve které píše o svých malých i větších životních chybách. Ještě jednou, Tomáši, dobrý den.
2: Taky ještě jednou dobrý den a moc děkuji za pozvání.
1: Já moc díky, že jste sem dorazil do studia. Jak vypadala vaše první zkušenost s válečnou medicínou a proč jste se vlastně rozhodl odcestovat do takových dálek? Proč jste se nerozhodl zůstat tady jako ve vaší ordinaci v klídku v teple? Proč vás to jako táhlo takhle do dálky?
2: Mě baví život, baví mě zkoumat věci, baví mě se věci nový učit a velmi často se stane, že prostě kolem prochází nějaká náhoda a mě zajímá jí prozkoumat. Neznamená to, že bych nebyl schopný se na cokoliv koncentrovat a prostě naskakoval na první dobrou na cokoliv, co se kolem mihne, ale tady mi to přišlo jako strašně zajímavá příležitost. Už jako medikovi se mi líbilo, jak funguje humanitární medicína, že to je vlastně trošku jiná medicína než ta už dneska hodně technicistní, malinko i odosobněná od toho člověka, že jsem vlastně chtěl poznat, jak to dělal ten doktor Schweitzer. To je taková jako jedna knížka nebo modla. Myslím si, že většiny doktorů prostě přečíst si, jak vypadá africká medicína o století zpátky, takový jako, že to musíte prostě přečíst. Tak to mě zajímalo a to, jak vypadala pak válečná medicína vlastně na první pohled, když jsem dorazil Haiti, bylo zemětřesení a dvakrát jsem tam byl, ale a pak Afghánistán rok 13-15, to byla frontová linie, tak to bylo vlastně hrozný překvapení a pocit, že jsem vlastně tam jako marnej, že vlastně já o válce nic nevím a jak já tam budu vlastně v tom týmu platnej. Takže to byla taková směsice překvapení, obav, jestli to zvládnu a teď nemyslím ve smyslu, jestli to dám já, ale jestli vlastně budu opravdu jako schopnej pomoct těm lidem být součástí kvalifikovaného týmu lidí, kteří v rámci lékařů bez hranic fungují.
1: No ale tam přece člověk musí jako počítat s nějakým nebezpečím určitě na té frontě a přece jenom člověk musí mít nějakou touhu po nějakým větším dobrodružstvím, než která ho čeká v běžné ordinaci. Vy jste nebáste se? Že přijdete o život, že se zraníte, vaše rodina se o vás nebála, mně to přijde
2: to je dobrý, co říkáte,
1: extrémní jako prostředí.
2: Vlastně. Možná hlavně ta otázka, jestli se vlastně o mě nebála rodina. Tehdy mi to vůbec nedocházelo, že se možná jako, že ti hrdinové jsou ti, kteří zůstávají a kteří s vám to umožní odjet a kteří se o vás jako nesmírně bojí. Já nemůžu říct, že bych se nebál, to bych patřil do kategorie magor a myslím, že by mě ta organizace neakceptovala, protože prostě všichni musíme mít nějaký základní pod sebezáchovy a prostě věc Lékaři bez hranic není jako primárně otázka hrdinství nebo dobrodružství. Naopak je jedna z věcí, která platí v chirurgii jako svaté pravidlo. V momentě, kdy se chirurg pasuje jako do role dobrodruha, tak by měl ten skalpel odložit, vydechnout, předat někomu, kdo prostě dělá svoji práci rutině a bez toho nadměrného adrenalínu. Vždycky tam trošku adrenalín je. Vždycky se člověk obává a nějaké nebezpečí vám hrozí, ale ta organizace má prostě tak skvěle postavené principy, principiálně postavená na neutralitě, principiálně je nezávislá a to samo o sobě už je jako obrovská záruka toho, že nejste cílem, že tam fungujete vlastně neviditelně pro civilní populaci a všichni chápou, co děláte, my to vysvětlujeme opakovaně a to je, dá se říct, pak srovnatelné riziko, jakože vás klepne pepka v domácích podmínkách, nebo že vás prostě přejede auto. Statisticky to fakt vychází jako velmi obdobně.
1: A vy tam popisujete v těch knížkách, že pracujete normálně v tričkách Lékaře bez hranic, že tam nemáte neprůstřelné vesty. to je jako bezpečnější štít než neprůstřelná vesta?
2: No, za svými pacienty nebo do nemocnice se pohybujeme prostě standardní sériově vyráběnou Toyotou, někdy jako v horším technickém stavu, než v jakém si dovedete vůbec představit vozidlo. Rozhodně ne neopancéřovaný a rozhodně nevyužíváme ochrany třeba ozbrojené stráže a podobně. Právě ta identifikace, to vysvětlování všem zúčastněným stranám toho konfliktu a konkrétně na tom místě, kde fungujeme, pro mě v tomhle případě v tom severoafgánském Kunduzu, znamená ta jistota bezpečí. Tenhle člověk oblečený do tohohle trička, tohle logo znám, oni tady fungují jako Lékaři bez hranic. Pro nás nemocnice, která měla spát 400 tisíc obyvatel, naprosto klíčová pro každého občana, pro každého vojáka, pro kohokoliv, vlastně z kterékoliv zúčastněné strany, známka nebo taková jakoby jistota. Mm-hmm. Že se o ně někdo postará v případě, že budou potřebovat naše služby a my si nevybíráme podle politiky, my si nevybíráme podle barvy pleti, podle náboženství, my prostě děláme svoji práci, poskytujeme vysoce kvalifikovanou lékařskou péči.
1: Já si to nedokážu úplně jako přesně představit, ale kdybyste měl popsat ten den Lékaře bez hranic, jak to třeba na té frontě přímo jako vypadalo, když vám tam, by tam asi není žádný přesný harmonogram, kdy jak co začíná, kdy jak co končí.
2: Naopak, tam je právě přesný harmonogram, aha, zejména třeba těch přesunů, protože všichni ví, že Lékaři bez hranic jezdí v 8 hodin ráno do práce, 3 třeba Toyoty, které vezou ten lékařský tým napříč městem, kde je roztažená frontová linie, a stejně tak se v 17.00 budou přesně na minutu vracet. Takže spoustu věcí je tam naopak jako daných velmi přesně z toho důvodu, aby to prostě měli ty všichni aktéři zafixovaní.
1: Ale ten konflikt je přece jakoby proměnej, ne? Bo ty nálety, útoky, to jako tam se nečeká nějaký přesný čas. To jakoby nemůžete ovlivnit úplně. Jako...
2: No a můžeme. Tím, že to jako vysvětlujeme, tak se může stát, že projíždíte prostě barikádu, která je uprostřed silnice, kde na každé straně barikády je jedna z těch stran, z těch účastníků, a oni vám třeba 7.58 zastaví střelbu, rozeberou vám tu barikádu, nechají vás projet, v 8.02 tu barikádu zavřou a 8.03 prostě začnou ve vzdálenosti, kde už jste třeba 400-500 metrů jako od toho místa, tak začnou po sobě znovu střílet. Tak takhle vlastně funguje to, co my vysvětlujeme, čím jsme, a že nejsme pro nikoho nebezpečím, že naopak se prostě snažíme pomoci, jak můžeme. Takže naopak ta přesnost dává určitou jako míru jistoty. No a jak jsem říkal, hlavně komunikace, identifikace, vysvětlovat do nekonečna všem stranám. V tom válečném Kunduzu to byla komunikace s Talibanem na jedné straně, na druhé straně s koaličními jednotkami, na třetí straně s místní komunitou, protože Afghánistán je v podstatě kmenové uspořádání, a pak ještě spousty dalších desítek aktérů. Všem to vlastně vysvětlujete. Děláte dny otevřených dveří v té nemocnici pro všechny strany, aby viděli, jakou péči poskytujete, a že nestraníte nikomu, když tam přijde jako pacient a zachovává pravidla, je neozbrojený, je civilně oblečený, tak prostě poskytneme péči komukoliv.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek.
2: Chystáte se ještě někam? Co Ukrajina? Byl jste tam nebo chtěl jste tam jet?
3: Když vypuknul ten konflikt, tak vlastně Lékaři bez hranic zase zmobilizovali svoje síly, včetně toho půlu vlastně potenciálních kolegů. Ten obrovský tlak, který vlastně na vás jako vyvíjíte vy sám, mě přinutil, abych se asi 14 dní potom jako nabídnul. To bylo ještě v situaci, kdy prostě jsme tady fakt hodně řešili, jestli tam nedojde třeba k použití jaderných zbraní a podobně. To už je trošku jiná liga, když se rozhodujete, a naštěstí mě tam nepotřebovali, naštěstí tam vlastně dneska nemáme týmy, které by primárně zajišťovaly chod těch nemocnic, protože Ukrajinci jsou schopni si to zajistit sami, podporujeme je materiálně. A jestli ještě někdy někam vyjedu, tak já pevně věřím a doufám, že ano, jenom už nebudu v životě opakovat tu stejnou chybu, že bych se třeba doma tak úplně neptal, nebo že bych si neuvědomoval, jak je to vlastně pro ty, kteří zůstanou jako těžký, takže když dostanu povolení, tak bych ještě výhledově určitě vyjel. A pokud mě ta organizace bude ještě chtít.
2: Vy ty vaše mise v těch knížkách popisujete velmi zajímavě s humorem, ale v rozhovorech vyprávíte o tom, že psaní té poslední knihy Objektivní nález, která má podtitul Moje nejtěžší mise, byla jako zdaleka nejtěžší. To psaní o té minulosti, bylo to opravdu tak, že to bylo pro vás těžší než operace v Kunduzu v Afghánistánu?
3: I technicky to bylo složitější než třeba ty předchozí knížky, protože tam je to vlastně reportážní forma, jak tady zaznělo, a to je pro moji zejména krátkodobou paměť docela fajn, protože prostě přes den si uděláte poznámky a večer napíšete kapitolu a takhle vznikaly ty 4 knížky, zatímco tady se musíte prostě vrátit do hluboké minulosti a vzpomenout si i na věci, které už teda dávno chtěl třeba zapomenout, aby to prostě bylo objektivní, když už se člověk jako pokouší o subjektivní popis situace. Není to úplně autobiografie, i když má asi tyhle prvky, je to primárně autohanopis. Já jsem prostě chtěl jako na rovinu říct, že zdaleka nejsem nejlepší, že spíš naopak. A malinko dát čtenářce šanci třeba si říct, fajn, můžu vydechnout, nadechnout se a přiznat, že třeba v životě dělám nějakou chybu a tu chybu už dál jako neopakovat. Pro mě motivem napsání té knížky je sám si dobře uvědomit, že už nechci v životě opakovat furt dokola stejné chyby a dát třeba tuhle šanci někomu kolem sebe. A psal jsem ji hlavně pro svoje děti a zejména ty 2 starší, u kterých jsem prostě nefungoval jako dobrý otec, mimo jiné.
2: Vy na mě působíte jako trošku jako Jekyll a Hyde. Vy v těch rozhovorech vlastně působíte hodně jako Jekyll, ale máte v sobě hodně toho Hyda, ale vlastně v těch rozhovorech mi přijdete, že vlastně říkáte, ale já jsem ten Hyde, já jsem jako ten špatňák, jako já jsem udělal spoustu špatných věcí a já kdyby, jako mám pocit, že mám to vlastně jako nevěřím. Zvláštně, že má to takovou zvláštně jako správňáckou auru. Tak doufám, že v té knížce se dostanu k tomu, že to tak jako by není úplně, protože mně přijde, že děláte vlastně všechno správně. A zeptám se, ta knížka, byla to pro vás terapie? Bylo to na vás jako terapeuticky?
3: Myslím, že terapie bylo to, co tomu předcházelo, že ta knížka vznikla zhruba 2-3 roky a bylo tam spoustu jako hodně složitých rozhovorů v nejužší rodině, který jsem vlastně jako konečně inicioval a chtěl jsem si nechat na rovinu říct, co všechno jsem v životě neudělal dobře, když to řeknu slušně. Když se vrátím o krok zpátky, uvidíte, jestli mě ještě někam nepozvete, tak si myslím, že jste v té knížce našel přesně to, co jste tam hledal. Já vlastně jako nechci kolem sebe žádnou gloriolu. Jste-li lékař v České republice, odjedete na misi z Lékaři bez hranic, lidé vás automaticky vnímají jako vlastně někoho jako pozitivního, ale ano, všichni jsme lidé.
2: Hrdinu.
3: Děláme chyby. No a mě tohle to vlastně jako nevyhovuje a myslím si, že jsem to vlastně v té své předchozí tvorbě, byť jsem se primárně snažil popisovat práci svých kolegů v tomhle ohledu živil nebo přehnal a mně to není sympatický. Já nechci stát na piedestálu na pódiu, já chci sedět mezi těma ostatníma, kteří se možná můžou cítit jako ne tak skvěle, jako já na tom pódiu domnělé a pomoct jim, aby se sami dostali na to pódium, aby tam mohli na rovinu říct, jo, já jsem udělal prostě v životě fakt jako složitý chyby, nejsem na to pyšnej, pyšná, ale začal jsem tím, že se s nima začínám třeba zaobírat já, brát, nebo o tom s někým jako mluvím. Přecházím i do té roviny, že třeba, když jsme zmínili terapii, že to je jedna z věcí, kterou v Čechách potřebujeme mít, jako zejména u mužů. Jako mít tu odvahu si říct o pomoc, včetně prostě odborné pomoci. A to je taky jako motivem té knížky. Takže tam je spoustu špatných příkladů. Přeji vám dobré čtení.
2: Já se na to moc těším. Moc se na to těším.
3: A myslím, že jako definitivně zmizí ta glorie, já se budu cítit lépe a třeba si prostě budeme na základě toho moc jako upřímněji povídat.
2: Vy tam píšete v té knížce, že jste se narodil do rodiny násilníka a alkoholičky. Jak vy osobně jste se s takovým zázemím popral tenkrát?
3: Našel jsem si alternativní svět. Já jsem dodnes Indián. Je to v té knížce, ale samozřejmě víc jsem toho Indiána prožíval v dětství nebo před prahem dospělosti, ale hodnoty jako svoboda, určitá ochota kdykoliv se postavit proti proudu, tisíckrát hlavu narazit do zdi, což je možná až třeba nějaká známka punku nebo něco, to mi tam vlastně zůstalo a tenhle ten snový svět do určité míry mi hodně pomáhal, ve kterém jsem byl hlavně se svým bráchou o 2 roky mladším, tak mi pomáhal projít tím dětstvím prostě trošku jinak, než třeba kdybych ho neměl.
2: A v současné době vracíte se třeba k tomu dětství v terapiích? Je to pro vás důležitý téma ještě, nebo už máte pocit, že to je zpracovaný, teď můžu řešit hlavně jakoby svoje děti a jejich problémy a moje dětství už tak trošku šlo stranou?
3: Řeším primárně svoje děti a svoje problémy, nikoliv jejich, to bych si netroufal, ale...
2: Těch mladších,
3: to, jasně, ale to dětství za mě až tak nebylo jako zásadní, za mě to byl prostě 2 rodiče v něm a to byl rozhodně důvod, proč jsem kdysi vlastně tu terapii poprvé navštívil, protože jsem si chtěl vlastně srovnat svůj pohled, skalibrovat si mířidla na svoje rodiče.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek. Vy jste založil think tank Ministr zdraví. Jako Jára Cimrman, neexistující osoba, která má za cíl prodloužit dobu, kterou Češi prožijí ve zdraví. Z 60 na 67 let. Mě zajímá, jak tohle docílíme? Obrovský cíl?
2: Budeme kopírovat. Jára Cimrman nekopíroval. Jára Cimrman byl mistr slepých uliček. To je jedna z věcí, která vlastně, já mám moc rád Cimrmana a je to jedna z věcí, která mě vždycky pomáhala překonat velmi složitý úskalí v biznise, protože částečně podnikám v tom, jak vlastně nastavit dobře občanskou angažovanost ve smyslu neziskové organizace, think tanku a tak dále, ale já vlastně jako nechci být společně s kolegy mistrem těch slepých uliček, stačí dobře kopírovat okolní premianty. Když se podíváte po Evropě, tak zjistíte, že jsou tady země, kde se lidé dožívají v průměru výrazně více let strávených ve zdraví než my, což je těch 62. My se snažíme o 5 let, třeba těch 67, jsou tací země na severaně, kteří třeba dosahují 70 a více let strávených ve zdraví. A není to nějak jako složitý. Je to primárně o tom, že měníte mindset. Nemáme tady kapitolu zdravotnictví, který spravuje baráky, platy, léky a tak dále. Někde na konci je pacient, ale máme tady kapitolu zdraví, že si myslím, že zdravotnictví, my jsme jedna z mála zemí, která má institut ministr zdravotnictví. Jo, že všude je to health, ne jako...
1: Jasně, health center, healthcare.
2: Healthcare, jasně. Ministry of healthcare. Jasně. Tak my máme ministry of healthcare, všude mají ministry of health. Mm. Takže vlastně kategorie zdraví mít na prvním místě. Aha. K tomu se pojí prevence, k tomu se pojí digitalizace, mimo jiné, to jsou dva ze tří pilířů, které my řešíme a třetí je neméně pragmatický a to jsou prachy. Dobře nainvestované, právě třeba směrem do té prevence. Takže od útlého věku třeba bojovat s alkoholem u dětí, reklama, která na ně míří, ještě jsou nedospělé, energetické nápoje, stravovací návyky a tak dále, tak dále. Můžeme se podívat na druhou stranu populace, to znamená k seniorům. I těm můžete pomocí jakoby minimálně evropských benchmarků přinést do toho systému něco, co jim prodlouží nějakých metrik,

0: nebo postupů nebo systémových změn, které jim třeba prodlouží život ve zdraví, i kdyby o týden nebo o měsíc. To je pořád jako obrovská hodnota. Takže se snažíme napříč celou populací přinášet, jsme think tank, data, analytiku, data, které postupně jako překlápíme až do roviny zákonných norem. Pro nás je prostě zajímavý změnit české zákony, které ve zdravotnictví působí tak, aby lidé, aby populace z toho profitovala a opravdu jsme byli zdravější. Protože my sice umřeme v 80 letech jako průměr populace v Evropě, ale hrozně nás to bolí. V Čechách 18 let, těch 62, kde skončí zdraví v průměru, do těch 80 umíráme. Bolí nás to na těle, na duši a stojí to strašlivý jako úsilí toho systému a musí se na to vydělávat. Za chvilku už na to jako nebude mít kdo vydělávat. Kromě toho si myslím, že zdraví výrazně ovlivňuje to, jak třeba volíte, jakou chcete prostě, jaký chcete ekosystém obsadit. Takže to je taková velká jakoby vize, kterou jsme materializovali 4 roky, fungujeme asi 80 expertů a myslím, že už máme docela fajn hmatatelný výsledky.
1: To mi přijde jako skvělý projekt. To bych rád podpořil, rád bych se o tom dozvěděl víc. A vaše vize je teda opravdu prevence, ale já mám trošku zkušenosti, že lidi v určitém věku už přestávají být malinko pružní. Jak názorově, tak jsou takový trošku jakoby kamenný a mně přijde, že motivovat je k nějaký větší změně je čím dál tím těžší v tady tom věku. Jak vy motivujete člověka, který to vůbec nezajímá, který ho prostě nezajímá vlastní zdraví, což mě teda taky přijde jako absurdní vlastně, protože nic víc nemáme. Takže pro mě to, co vy děláte, je smysluplný, ale znám tady, můžu vyjmenovat 5 lidí teď hned, který řeknou, a proč, mě to nezajímá, já prostě jako, mě to nezajímá prostě. Tak jak je motivujete k tomuhle?
0: Mě to nezajímá, je obrovská příležitost české populace. Já si myslím, že to v zásadě nezajímá 11 milionů občanů. A teď se stačí zamyslet nad tím, co by ty lidi mohlo skutečně motivovat. To je výborná otázka. A já tady nehledám vzdušné zámky společně s kolegama. My jsme naprosto pragmatičtí a proto ten třetí pilíř je financování. Představte si, že budete mít jako zaměstnanec nebo jako podnikatel třeba úlevu na zdravotním pojištění, když se k sobě budete jako pěkně chovat a bude to měřitelný. Představte si, že budete mít prostě třeba komerční připojištění, který vám bude umožňovat v tom systému jako, který je do určitý míry fakt jako socialistický. Jo? Oni všichni si myslí, že mají všechno, ve výsledku nikdo nemáme nic v dnešním jako soudobém zdravotnictví. Tak když budete mít možnost si třeba vybrat, aby to bylo jako legální, aby tady nefungovala šedá ekonomika. Takže já si třeba osobně myslím naprosto pragmaticky, že přes prachy můžete motivovat lidi k tomu, aby se o svoje zdraví starali úplně stejně jako o hypotéku, o auto, o zaměstnání, o svoje děti. Jo? To dokážete dostat do té hlavní motivace a tou cestou, nikoli v cílem, můžou být peníze. Proto financování je jedna z věcí, kterou prostě řešíme, aby ty prostředky byly vynaloženy správně. Proto ten směr k té prevenci podpořené těma financema, když se to chytře postaví a je to transparentní a legální, tak může být ta změna a je to zase něco, co jsme si vlastně přinesli ze zahraničí. To jsou zahraniční funkční modely, které by tady šly implementovat.
1: Jak vy se staráte o své zdraví? Já vím, že máte tu šebek High Five, že jo, máte.
0: To je takové moje jako oblíbené, já ho nechtěl tady použít.
1: Ne, použijte to, tak... já to tady chci.
0: Dobře, tak v tom případě prostě nedojde talíř, jo?
1: Nedojde
0: nechat
1: talíř.
0: Tam 20%, za chvilku si nakládáte o 20% méně, protože se stane prostě vaším zvykem. Stejně tak dobře spát 8,5 hodiny a aby tam bylo 5 spánkových cyklů.
1: Mírně se vystavovat... Jak zkontrolovat pět
0: na to už potřebujete ten měřič.
1: Máte 3, že jo?
0: Já jich mám někdy 17. Standardních nosím 5. Třeba prsten, který mě hrozně vadí přes den a jako chirurg ho ani nemůžu mít, tak nechávám jenom na noc a to je třeba za mě ten hlavně měřič, který využívám na spánek. Tak na to už potřebujete měřič, ale alespoň jako Češi se nedopřejou ani těch 8,5 hodiny. Tak bavme se jenom o tom absolutním čísle a ne třeba o kvalitě, ale jenom o té délce. Tak kdybychom prostě všichni spali 8, 8,5 hodiny, jak bychom se měli? Jak bychom si prodloužili život ve zdraví. Tak to jsou 3 z těch 5, přidám pohyb, což nemusí být vůbec žádný vrcholový sport nebo 10 denně jako zaběhat. To jsou za mě 2 kapky potu na čele, když jsem ušel kus po městě 30 minut ostrou chůzí. Vystoupil jsem 3 zastávky prostě MHD a došel jsem to pěšky. To úplně stačí. No a ta poslední, možná nejpodstatnější, to je za mě palec nahoru a to je pěstování vztahů. Vlastně máte-li kolem sebe jako síť, která vám co zasejete, to na stáří, jako když najdete, být součástí nějakého systému v klubu zahrádkářů, svých kamarádů, vrstevníků, kolegů a pak hlavně rodiny. To je tak zásadní jako diferenciace mezi tím, jestli se dožijete dlouhého života ve zdraví nebo ne, že to bych vlastně dal na první místo. Hmm. A je to ta kategorie, tam to byly 4 fyzické, tak tohle je duševní zdraví.
1: Teď jsou strašně trendy doplňky stravy. Mám pocit, že to je obrovský boom několik let. Vy sám, jaký na to máte názor a užíváte nějaký doplňky zdraví?
0: Jak přijde 1. září, tak vytáhnu prostě takovou dřevěnou krabici a nasypu tam dětem. A samozřejmě, ale pozor, je potřeba prostě k tomu přistupovat racionálně. My nemáme v České republice tolik slunných dnů, aby jsme si mohli dovolit prostě strávit, chceme-li se prostě někde doplnit, tak bez vitamínu D. To má smysl. Ale většina dneska užívaných potravinových doplňků, když to hodně odlehčím a jsou na to odborné studie, tak vám zařídí jednu věc, budete mít hodně drahou moč. Většinu těch věcí to tělo prostě vyloučí, aniž by to vstřebalo, a většinu těch věcí, které si kupujeme v domnění, že děláme něco pro zdraví, vlastně to tělo neumí použít a jenom jsme vyhodili peníze. Takže bych doporučil jako výrazně vybírat a být poučený v tom. Uvedl jsem třeba ten vitamin D v zimních měsících. To fakt má smysl. Ale brát prostě denně 20 jako tablet, dobře to rozmyslete.
1: 4 děti, chirurgie, podnikání, mise, psaní. To je strašně moc věcí, strašně pestrej a zajímavý život. Kde na ten život berete energii?
0: Použiju Cimrmana, mě to baví.
1: Vás to baví. Ale...
0: jak to říká Uhlobaron, mě to baví a to, že mám to privilegium si takhle pestrý život užívat, je díky tomu, že mám kolem sebe skvělý lidi. Počínaje rodinou a zdaleka nekonče prostě dalšími mými kolegy v práci, kamarády a tak dále. Já vlastně nic moc v životě neumím, ale baví mě se obklopovat výbornýma lidma a občas jim třeba vnuknout nějakou myšlenku, vizi, která zase je baví třeba materializovat. Tak v takovémhle nějakém jako ekosystému já se pohybuju a myslím si, že základem toho, že mě život baví, je, že ho žiju s ostatníma.
1: Myslím si, že to je krásný závěr. Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas. Dorazil jsem do studia a přeju nám všem, ať se nám podaří ten život prodloužit ve zdraví o 5 let.
0: Já moc za to děkuju a ministr zdraví také.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Korunovační klenoty letos vidělo v Praze na Hradě méně lidí než loni. Tisíce lidí dorazili do Staré Boleslavy na tradiční národní svatováclavskou pouť. Hokejisté Zlína ve druhé nejvyšší soutěži prohráli na ledě Pardubic. A počasí zítra opět slunečno, maxima příjemná kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Na české korunovační klenoty se během posledních dvou týdnů přišlo podívat zhruba 36,5 tisíce lidí. Do Vladislavského sálu Pražského hradu tak dorazilo asi o 15 tisíc návštěvníků méně než loni. Informovala o tom v podvečer mluvčí zprávy Pražského hradu Natálie Máchová. Kromě koruny, žezla a jablka si zájemci mohli prohlédnout také korunovační roucho. První čtyři dny byly vyhrazené školám, upřesní Máchová.
2: I letos byl velký zájem ze strany škol. Podařilo se nám během 4 dnů výstavu ukázat téměř 9 000 studentů a pedagogů z celého Česka. Rovněž jsme rozšířili program pro nevidomé a slabozraké.
0: Korunovační klenoty se vrátí do katedrály svatého Víta zítra ráno. V 9 hodin se tam kvůli jejich uložení sejde všech 7 klíčníků, kromě prezidenta republiky Petra Pavla, také zástupci vlády, parlamentu, církve i hlavního města Prahy. Tisíce lidí dnes dopoledne dorazili do Staré Boleslavy na tradiční národní svatováclavskou pouť. Odkaz patrona české země si připomněli při poutní mši na Mariánském náměstí, kterou sloužil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
3: Putování je skvělá věc. Z Prahy do Staré Boleslavy přijel na kole třeba Levi Mašek.
4: Člověk přitom může na chvilku přestat myslet na takové ty věci, co by měl zrovna dělat. Může obrátit svoje soustředění dovnitř, na svoje nitro.
3: Arcibiskup Stanislav Přibyl při poutní mši zmínil, že křesťanská kultura může být společným jazykem i pro ateistickou společnost.
5: Člověk nemusí každou neděli stát v kostele, aby chápal, že milosrdenství je víc než pomsta, že moc má být službou a že odpuštění může přerušit řetěz nenávisti.
3: Svatý Václav podle něj při svých politických rozhodnutích dokázal vidět dál než jen k vlastní prestiži. Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Zarostlé břehy a zanesené koryto řeky Lučiny v Ostravě bude do 2 let minulostí. Povodí Odry a město Ostrava totiž společně získali 130 milionů korun od státu na nápravu důlních škod. Lučinu v minulých desetiletích poškodily poklesy terénu. Škody v říčním korytu napraví povodí. Město se podle mluvčí Gabriely Pokorné postará o zpřístupnění břehů.
6: Břehy řeky Lučiny jsou zarostlé a těžko přístupné. V polovině příštího roku je město chce začít proměňovat tak, aby se kolem vody dalo pohodlně procházet. Plánují jsou taky pobytové galerie, sedací schody k vodě či herní prvky pro děti.
1: Sport.
0: Hokejisté pardubického B týmu po kompletním 8. kole Maxa ligy drží vedení v tabulce. Východočeši porazili Zlín 6-4. Pro loňské finalisty druhé nejvyšší soutěže je to 5. porážka za sebou. Druhý v tabulce je o bod za Pardubicemi Vsetín, a to po vítězství 4-1 nad Táborem.
1: Počasí.
0: Dnes večera v noci na úterý čekáme v celé České republice převážně jasno nebo skoro jasno, pouze ojediněle se budou vytvářet mlhy. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 12 a 7 stupni, při sklidnění větru kolem 5 ojediněle také přízemní mrazíky. Zítra přes den bude převážně jasno, v Čechách přechodně i polojasno, zpočátku ještě ojedinělé mlhy. Maxima zítra odpoledne budou mezi 20 a 24 stupni. Mírný vítr od jihovýchodu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Hlavní silnice číslo 55 u Hodonína na trase Břeclav Strážnice zůstává neprůjezdná. Uzavírka je po nehodě 2 osobních vozidel a objížďka vede v obou směrech přes Hodonín. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Už za chvíli pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: Amaty Kraslice, český výrobce hudebních nástrojů, proslavený po celém světě.
1: Říká vám něco značka Amaty?
2: Hudební nástroje.
3: Já bych se teda skoro vsadil, jestli to nejsou nějaký hudební nástroje nebo něco takového, protože já když jsem chodil na hudebku, tak jsem měl jako malou flétnu a myslím si, že to bylo teda Amaty, ale nejsem si tím jistý.
4: Značka Amaty je boží, vyrábí bicí, flétny.
1: Myslíte si, že to jsou kvalitní nástroje?
4: Je to kvalitní značka, která se vyrovná jakýmkoliv zahraničním značkám.
5: Určitě to kvalitní značka, protože to je česká značka.
1: Máte doma něco od značky Amaty?
4: Mám doma bicí od značky Amaty.
6: No nevíš ta kytaru.
7: S touto značkou zkušenosti nemám, ale viděl jsem dokument, kde vlastně bylo řečený, že pan Havel, prezident Václav Havel, předal Clintonovi, když tady byl, saxofon právě od této firmy.
0: Výroba dechových hudebních nástrojů v závodě Amaty Denak je soustředěna do Kraslic a Hradce Králové. V obou těchto městech má výroba dlouhou tradici, každá z nich však prošla úplně jiným historickým vývojem. Město Kraslice můžeme pokládat za skutečnou kolébku výroby hudebních nástrojů u nás. Smyčcové nástroje se tu začaly vyrábět již na počátku 17. století. Prvním historicky potvrzeným hudebním nástrojařem byl Melchior Lorenz. Při jeho svatbě v roce 1631 ho zapsali do matriky jako Ein Geigenmacher, výrobce houslí. Počet mistrů houslařů vzrůstal, takže už v roce 1669 měli v Kraslicích vlastní houslařský cech. V 18. století začali krasličtí hudební nástrojaři vyrábět také hudební nástroje dechové, napřed dřevěné, pak i plechové. Rozvoj výroby byl tak velký, že se krasličtí pustili i do obchodování s hudebními nástroji. S nastávající oblibou dechových kapel roste poptávka po nástrojích samotných i jejich technické inovaci. Dosavadní způsob práce, kdy mnozí mistři doma vyráběli jednotlivé součástky a polotovary, z nichž teprve zkušení nástrojaři sestavovali hotové výrobky, už přestává stačit. Je čas přejít na tovární výrobu. Koncem 19. století pracovalo v Kraslicích už 11 továren, které zaměstnávaly 300 dělníků. Asi 500 jich byla zapojena do domácí výroby. Ve městě působilo také 16 obchodníků s hudebními nástroji.
1: Kde třeba začíná výroba takového lesního rohu?
8: Do současného podniku v Kraslicích se za Robertem Krobem vydala kolegyně Světlana Lavičková.
9: Tak výroba lesního rohu začíná už v přípravě materiálu, kde se musí nastříhat střihy a ty se přivezou sem na korpusárnu.
1: Říkáte nastříhat střihy, jako kdybyste tady střihli na frak.
9: Zní to tak? Na plech se narýsuje podle šablony ryska a ta se obstřihne nůžkama elektrickýma. Proto jako stříhárna. Tady se potom dál ten střih zpracovává, aby z toho už tady vlastně odtaď vyšel hotovej korpus na lesní roh.
1: Z čeho na ten frak lesních rohů stříháte?
9: Tak na ten, jak říkáte hezky, frak lesních rohů se používá mosazní plech.
1: Ten je už v té přípravně tak krásně naleštěný?
9: Ano, to už je od dodavatele takhle hezky zlatý.
1: Tak kde tady vzniká třeba ten lesní roh?
9: Nejdřív se přiveze střih sem, ten se musí ohnout a zaletovat, ale sem už to přijde vyklepaný, vykulacený a tady se to musí nahladit na formu, která tomu dá ten hezký tvar ozvučníku. Nejdřív se soustruží po tom vyhlazení a potom se smirkuje a pak to jde předleštit. Tady na té korpusárně se dělá korpus, neboli ten ozvučník. Korpus se tomu říkalo dříve.
1: Procházíme kolem držáků, na kterých jsou základy hudebních nástrojů. Já si vůbec netroufnu odhadnout, jaký.
9: Každý ten hudební nástroj má nějaký takový ozvučník, ale také na první pohled si netroufám říct, který to zrovna je.
1: Já bych řekla, že to jsou prostě mosazné trichtýře.
9: A, mosazné trichtýře, ano.
1: Když teď projdeme sem, tak tady se z těch, dobrý den, z těch trichtýřů dělají ty nástroje?
9: Tady se ten trichtýř, co se osoustruží, obrousí na soustruhu, tak tady se potom ještě brousí na brusných pásech, aby se potom mohlo leštit. Pracovní teď vlastně brousí jednotlivý díly lesního rohu, tak. Je to elektromotor, na který je uchycen brusný segment a brousí povrch dílku, který se vyrábí na jiném středisku.
1: Ale to vypadá, že brousí takové věšáčky zahnuté.
9: Věšáčky, to jsou tlakadla, ten hráč mačká tlakadla a těma se převádí ten pohyb na cylindrový strojiva potom.
1: Takže to už je důležitá součást.
9: No všechny součásti jsou důležitý, protože bez jednotlivých dílků by ten hudební nástroj nefungoval.
0: Výroba v Hradci Králové je přímým pokračováním firmy Červený, kterou založil geniální český vynálezce Václav František Červený, jeden z nejvýznamnějších výrobců žesťových hudebních nástrojů v Evropě. Jeho instrumenty byly ceněny, cituji, pro nedostižnou výtečnost v sestrojení, pro výbornou práci, velkolepý zvuk i rezonanci, jakož i pro neobyčejně lehké a čisté ozvání. Konec citátu. Václav František Červený se narodil 27. září 1819 na statku v Dubči u Běchovic. Rodina se brzy přestěhovala do Břežan u Českého Brodu na Kolínsku. Tam Václav František začal chodit do školy. Už tam si oblíbil hru na hudební nástroje. Začal klarinetem, pak přibral hornu, křídlovku a protože byl mimořádně zručný a dovedl opravit všecko, co se porouchalo, dal ho otec na radu pana učitele vyučit netradičnímu řemeslu – nástrojařině. Do dílny nástrojařského mistra Jana Adama Bauera, která sídlila v Praze na Můstku a těšila se v oboru výroby plechových dechových nástrojů velkému uznání, nastoupil Červený ve 13 letech. Ubytování mu poskytl pan mistr, ale stravu si musel vozit z domova, nebo mu ji rodiče posílali po formanech. První rok mu svěřili jenom pomocné práce v dílně a taky býval kruce paní mistrové. Pan mistr si ale nemohl nevšimnout, že je toho bystrý, šikovný, zvídavý a pilný, proto mu brzy začal zadávat i odbornější úkoly. K oboustranné spokojenosti. V 18 letech mladík vyrazil do světa na zkušenou. Putoval po Čechách, Moravě, Uhrách i Rakousku, sbíral zkušenosti v nástrojařských dílnách ve velkých městech a pak se vrátil do Prahy za mistrem Bauerem. Dlouho tam ale nepobyl. Mistr Bauer nechtěl mít v bývalém žákovi přímou konkurenci a tak mu poradil, aby si otevřel vlastní dílnu v Hradci Králové. A to se taky stalo. Psal se rok 1842. Tip na Hradec Králové nepadl náhodou. V té době to bylo pevnostní město s velkou vojenskou posádkou a další posádky ležely nedaleko, v Josefově a v Pardubicích. K vojenské posádce patří vojenská kapela, to je jasná věc, a ta potřebuje kvalitní hudební nástroje. Červený snad ještě ani nestihl svou první samostatnou dílnu pořádně otevřít a už se mu hrnuly zakázky. A tak musel rovnou najmout zaměstnance, dva vyučené nástrojaře, dva pomocníky a jednoho učně. Opravuje hudební nástroje a začíná s výrobou zcela nových. Z mnoha experimentálních dechových nástrojů pana Červeného jsou dnes už ceněné sběratelské kousky. Tuby, baskřídlovky a další instrumenty, jimž se tenkrát říkalo archaicky zpěvorohy. Václav František Červený získal 44 patentů, dalších 15 patentování nepřihlásil. Všechny se týkaly převratných novinek v oboru výroby hudebních nástrojů. Někdy šlo jen o drobné vylepšení, jindy o zcela nové nástroje. Kornon, labutí roh, baroxyton, tritonikon, armádní pozoun, harcovka, sokolovka, primovka, válcová mašina, zvonový trojec, poštovka, ruské rožky pro pěchotu se zvukovodkami nebo kontrabasová tuba. Tu se strojil jako vůbec první na světě. Co název, to češtinářské pohlazení.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Jak se liší nástroje, které vycházejí teď v 21. století od Cuť z Amáty, a nástroje, které vycházely tady z té fabriky, když začínala? A nebo je lesní roh jako lesní roh, fagot jako fagot, trubka jako trubka a vlastně nic se nezměnilo?
2: Já bych řekl, že se asi moc nezměnilo, akorát trošku třeba kvalitnější provedení, jiný materiály, že se zvolily, nebo jiná technologie při výrobě těch dílů, takže se zefektivnila výroba. Dříve se dělalo všechno ručně, pilovalo, řezalo, teď to dělají stroje, takže to jde všechno rychleji.
1: No ale stejně je tady vysoký podíl ruční práce.
2: Všechno se musí dodělat, dobrousit, ne že se dá plech a z toho vypadne nástroj. To jako takhle rychle to nejde.
1: Tady se to ohýbá.
2: Tady se to ohýbá a tvaruje v hydraulických formách. Všechno, co přijde vysoustružený, předbroušený, předleštěný, tak se vlastně lesní roh, protože je zahnutý, tak se musí do toho tvaru dostat. Ten rovný díl se ohne na ohýbačce, ten se zdeformuje.
1: Ten rovný díl toho trichtýře?
2: Rovný díl toho trichtýře. Ten se potom založí do hydraulické formy. Na jednom konci se ucpe, z druhé strany z toho většího roztrubu se dá píst. V hydraulickém lisu se tam natlačí vysoký tlak toho hydraulického oleje a tím se ten tvar hezky nafoukne na formu a tím je pěkně kulatý. A tady vlastně výroba končí a pak to jde zase na předleštění a potom už na montáž dalších dílů toho lesního rohu, aby se na to nakonec dalo hrát.
1: Dobrý den. Teď jsme přišli v okamžiku, kde se vyrábějí trubky tady.
2: Ano, vyrábí se z plechu, se smotá trubka a pak se to zaletuje a pak se dělají ty operace, o kterých jsme už před chvílí mluvili.
1: Takže tady zase ručně takovým malým kladívkem vzniká hodně dlouhý, úzký trichtýř zase.
2: Trichtýř, ano.
1: A tohle je z jakého materiálu? To je také mosaz?
2: Zatím jsme mluvili o mosazi. Tak tady to, protože je to červenější, tak je to tombak, tam je větší procento mědi, proto je to červenější odstín. Dále se používá ještě niklová mosaz, kde je příměs niklu, takže ta barva není zlatá, ale je stříbrná.
1: A na každý nástroj je jiný materiál?
2: Každý nástroj se může dělat provedení, co si zákazník přeje. Buď to se udělá z mosazy, z pakongu nebo z tombaku.
1: A zvuk těch jednotlivých materiálů je stejný?
2: Ta měď je měkčí než mosaz, takže ten jako asi měkčí zvuk, odhaduju, protože já nejsem hudebník. Tombak je tvrdší, takže má takovej ostřejší zvuk, spíš takový heavy metal, jak se říká, no? Že to je takový víc ostrý, no, bych řekl.
3: Když bylo Václavu Františkovi Červenému 24, přišel čas na ženění. Vyhlédl si dceru bohatého mlynáře, Josefu Angelínu Šípkovou. Nevěsta kromě výbavy obdržela věno 1200 zlatých. Novomanželé se mohli přestěhovat do prostornějšího bytu a rozšířit nástrojařskou dílnu. Červený se dokonce pustil i do stavby vlastní slévárny. Se stejnou vervou, jako Václav František vynalézal, mu Josefa Angelína rodila děti. Rok co rok přibyl do rodiny nový přírůstek. Celkem 12 dětí, z nichž 2 zemřely v útlém věku. Chod domácnosti ležel na Josefě, zatímco otec, jak to tenkrát chodilo, se dětem v útlém věku věnoval sporadicky. Většinu času trávil ve své dílně nebo na cestách. A pak se naplnili dny otce Václava Františka, starého pána Jana Červeného. Na smrtelné posteli žádal syna, aby dohlédl na bratra, o 6 let mladšího bouřliváka Františka. Václav se snažil tátovi vyhovět, svého bratra zaměstnal v dílně, ale uhlídat se mu ho nepodařilo. V 48. roce se František

0: Vystoupili jsme o patro výš a tady se to všechno dává dohromady.
1: Jsme na dílně vlastně, kde je velká lištírna, ruční lištírna a první montáž. Vyleští se co nejlíp, pak se to smontuje, sletuje, celý nástroj se doleští na ten vysoký lesk.
0: Ale tady už procházíme kolem spousty nástrojových polotovarů.
1: Sem se soustředí všechny ty díly, které patří na ten nástroj a tady to mistři nástrojaři dají dohromady už do podoby hotového nástroje. Ale ten nástroj se potom musí ještě dodělat tak, aby byl hratelný.
0: Z jednotlivých dílů se vyrobí nástroj, který už vypadá jako hotový, ale vlastně hotový není.
1: Ale ještě není hotový, protože ty strojiva se musí zaběhat a doštelovat, aby to prostě hrálo. Tak máme zrovna to štěstí, že se montujou lesní rohy. Přijde strojivo a tady pan Balada.
0: Strojivo, co je to strojivo?
1: Tady ten díl, kde se potom otáčí, kde pak budou klapky. Hráč, když zmáčkne klapku, tak tady ve strojivu se změní průchod toho vzduchu, takže se vlastně prodlouží vzduchový sloupec a tím se sníží tón.
0: No a kdy se konečně už přesvědčíme, jestli to hraje?
1: No, to bude až ve třetím patře, kam to přijde už nalakovaný, nebo nastříbřený, nebo podle povrchní úpravy, která se dělá. A tam teprve se to všechno rozběhá a odladí.
2: Koncem první poloviny 19. století ochromila chod prosperující firmy epidemie cholery. Několik dělníků nemoci podlehlo, zaučení nových potřebovalo čas. Přesto se Václav František Červený rozhodl nabídnout kolekci nástrojů na světovou výstavu v Londýně. Možné vystavovatele z českých zemí vybírala přísná komise. Ta vyjádřila s kvalitou červeného nástroju naprostou spokojenost a přidala své doporučení. Tehdy sice kolekce nezískala žádnou z cen, účast však červenému přinesla nedocenitelné zkušenosti. Od té doby svou práci na různých výstavách předvádí pravidelně. Nové zakázky se jen hrnou. Červený vyzbrojil svými nástroji královský bavorský 14. pěší pluk v Norimberku, hraje na ně španělská královská vojenská hudba, znějí na Kubě, na Ukrajině i v zakavkazském Rusku. Firma chrlí 400 nástrojů ročně, tedy víc než jeden denně. A to vše zvládá pouze s 11 zaměstnanci a 3 učni. Je třeba dílnu opět rozšířit. Červený proto s finanční podporou své manželky kupuje dům na Hradeckém Malém náměstí. Tam, na rozlehlém dvoře, vznikají nové výrobní prostory. Neustále zdokonaluje a vynalézá. Každý rok přichází s něčím novým.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Ve francouzských novinách z roku 1867 se píše.
2: Mezinárodní soutěž odhalila relativní méněcenost našich domácích francouzských vojenských hudeb. Je důležité pátrati, jaké jsou toho příčiny. Před nějakým časem prohlásil skromný pan Sachs, že bez jeho proslavených nástrojů není pro vojenské hudby žádné záchrany. Ve výstavním paláci za bouřlivých výkřiků opakovat a bravo aplaudovalo 25 000 posluchačů obdivuhodným cizím vojenským sborům, které byly naprosto bez vynálezů pana Sachse. Obecenstvo, umělci i sám císař Ludvík Napoleon III. Byli při produkci v Tillerii frapováni mohutností rakouských a pruských hudebních sborů, zvláštní krásou jejich tónů, krátce jejich zřejmou nadřazeností.
1: Dozajista na tom měl zásluhu Václav František Červený. Na jiné nástroje než na ty od něj totiž rakouští ani pruští vojenští muzikanti nehráli. A pan Sachs jistě nebyl rád. Belgičan Adolf Sachs, po němž se jmenuje jeho vynález saxofon, a Václav František Červený vedli po celý život odborné spory. Kapely francouzské armády jsou nejlepší v Evropě od té doby, co používají mých výborných nástrojů, prohlásil opravdu velice skromný pan Sachs.

0: tady už se vdechne nástroj život.
1: Tady jsme na středisku, kde se všechno rozchodí, aby to všechno běhalo tak, jak má. A potom dojde k tomu hlavnímu, ten nástroj přehrát, jestli ladí. Když tak by se musel potom doladit nějakým způsobem. To už ale umí ty mistři tady, co tady pracují, doladit nástroj.
0: Teď právě je tady nová trumpeta?
1: Je to křídlovka, má to vlastně cylindrové strojivo, jako má lesní roh. Takže za chvilku, až se pracovník připraví, tak uslyšíme.
0: Má dokonce na rukou bílé vlastně rukavice.
1: Ten nástroj poprvé vyloudí zvuk.
0: A proč má ty bílé rukavice?
1: No, aby to neosahal kvůli
0: otiskům prstů.
1: Otiskům prstů, tak. Protože vlastně třeba někdo má agresivní po.

0: Spokojenost s křídlovkou.
1: Pěkný zvuk.
0: Dobře hraje.
1: Jako všechny naše nástroje.
0: Tak a teď budeme svědky zase jedné premiéry. Poprvé se ozve z brusu nový saxofon.

0: Na takovýhle saxofon od vás samozřejmě hrál Bill Clinton v Redutě?
1: Tady vlastně dostal jako dárkem od nás, takže proč by za to nezahrál, že jo, když umí?
0: Ono by se řeklo, že Amati vyrábí jenom žestové nástroje, ale to vůbec není pravda.
1: Tady v Amati se vyrábí i klarinety, fagoty, kontrafagoty. To jsou vlastně dřevní nástroje, takže od plechu to má dost daleko.
0: To znamená, že když to přeženu, tak sem do továrny vyjede kmen a vyjede klarinet?
1: Takhle kmen přímo ne, ale kupují se přímo přířezy od firem, které se tím zabývají zpracováním toho dřeva a už to je předsušený trošku. Takže kmen by bylo moc mokrý, no. Tady se nedá vyrábět z mokrýho dřeva.
0: Jaký druh dřeva používá se třeba právě na ty klarinety?
1: To jsou ty černý nástroje, to je ten grenadil a potom fagoty se vyrábí z javorového dřeva vysokohorského, aby měl prostě dřevo stejnoměrné hustoty, aby měl ten zvuk dobrý.
0: Hovořili jsme o tom, že se v Amati vyrábějí i ty dřevěné nástroje, klarinety, no tak určitě nemůžeme vynechat i zvuk tohoto nástroje. Z brusu nového samozřejmě. A z čeho je vyrobený konkrétně třeba tenhle klarinet?
1: Tak klarinet vlastně, to se vyrábí, jak už jsem říkal, z grenadilu, to je vlastně jihovýchodní Afrika, to dřevo. Tvrdý dřevo, černý dřevo, takže se to akorát leští. Někdo říká, že klarinet je z ebenovýho dřeva, což je vlastně to samý jako grenadil.
2: Václav František Červený byl vlastencem v tom nejryzejším slova smyslu. Přátelil se s Janem Nerudou, Václavem Klimentem Klicperou či Františkem Škroupem. Právě Neruda v jednom ze svých fejetonů napsal: Červený vynalézá pořád něco. On vynalézá už přes 30 let, pokoje si nedá. Je to v tom jakási tvrdošíjnost, která se ostatně jeví také v tom, že netrpí a nestrpí, aby byl vedle něho někdo lepší. Ve Vídni překonal Vídeň, v Paříži překonal Paříž, kde byla v Evropě nějaká výstava, Červený vynikl na ní co první. Červený to je ten, co tvrdí muziku. Když Richard Wagner hledal nástroj, který by zahrál úvod jeho série Prsten Nibelungův, připsal do partitury jednoduše Tuba Červený.

Od roku 1876 se název firmy mění na Václav František Červený a synové. Otec si v ní ponechává rozhodující postavení. Hradeckou továrnu poctí osobní návštěvou císař František Josef I. a propůjčí jí titul CK dvorní dodavatel. A tak firma vyrábí Kaiser Bariton, Kaiser Euphonium a Kaiser Tubu. Prakticky beze změn a stejným způsobem se vyrábějí dodnes. A státní zakázky se jen hrnou. Červeného továrna už dávno není žádná dílnička. Je to průmyslová továrna s 10-hodinovou pracovní dobou od pondělí do soboty. Funguje v ní nemocenská pokladna, dělníci mají úrazové pojištění, do továrny pravidelně docházel závodní lékař. Dělníci se dokonce rozhodli, že nevyužijí nabídky na prvomájové pracovní volno. Prohlásili, že se nezúčastní žádných demonstrací, protože se na všem s panem majitelem vždycky domluví. Václav Červený a synové se rozhodli založit na oplátku pro zaměstnance penzijní fond. V továrně se nikdy nestávkovalo, pracovní úrazy byly zcela ojedinělé a prakticky žádná fluktuace. Václav František Červený zemřel v roce 1896. Rodovou tradici nesli nejen jeho děti, ale i příslušníci dalších generací. Jeho vnuk, doktor Jiří Červený, byl zakladatelem slavného kabaretu Červená sedma. Pravnučkou Václava Františka Červeného je světoznámá pěvkyně Soňa Červená. Během druhé světové války mnohé výrobny hudebních nástrojů zanikly. V září roku 1945 bylo v Kraslicích ustaveno družstvo výrobců a dalo si název Amaty. Po komunistickém puči byl podnik znárodněn a byly k němu připojeny některé další firmy s tradicí v oboru, včetně firmy Václav František Červený a synové. Kraslice se staly hlavním místem výroby dechových a bicích nástrojů v Česku. Po privatizaci v roce 1993 přibyl k názvu Amaty dodatek DENAK, zkratka pro dechové nástroje Kraslice.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Opatření vlády na regulaci cen pohonných hmot začnou platit tento týden. Hlavní silnici první třídy mezi Přerovem a Hulínem zítra uzavřou opravy. Hokejisté Sparty v dohrávce nejvyšší soutěže podlehli doma Karlovým Varům. A zítřejší počasí podobné tomu dnešnímu, tedy převážně slunečno, maxima kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný sváteční večer. Tento týden opět začne platit regulace cen pohonných hmot. Minulý týden o tom rozhodla vláda. Od začátku října budou zastropované marže obchodníků na 2,50 Kč na litr. Sníží se spotřební daň na naftu a ministerstvo financí bude každý všední den určovat maximální přípustné ceny. Jedná se o stejná opatření, která platila na jaře.
2: Kabinet také schválil mimořádnou sektorovou daň pro rafinerie. Platit má letos a příští rok. Ministerně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to obhajuje vysokými výnosy rafinérií.
3: Sektor, který profituje z globálního nárůstu rafinérských marží, které jsou podle nezávislých mezinárodních organizací na rekordních úrovních.
2: Podle šéfa opoziční ODS Martina Kupky může mít daň opačný efekt.
4: Může přinést další problémy, nejen právního charakteru. Ta rafinérie si to bude kompenzovat na zvýšených cenách.
2: Výnos daně by podle kabinetu mohl vykompenzovat ostatní opatření. Josefína Báčová, Český rozhlas.
0: Frekventovanou silnici první třídy mezi Přerovem a Hulínem zítra obsadí dělníci. Měsíc ji budou opravovat v úseku od Lověšic po nájezd na dálnici D1. V době prací bude silnice uzavřená, potvrdil to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
5: Oficiální objízdná trasa je stanovena přes Přestavlky a Horní Moštěnici. Zákaz vjezdu na stavbu urychlí práce a sníží celkové náklady, vyčíslené na podle smlouvy 44 milionů korun. S opravou jsme čekali až na otevření dálnice D1, která pojme většinu provozu.
0: V Plzni je velký zájem o komentované prohlídky fotbalového stadionu v Štruncových Sadech. První termíny letošní novinky byly rychle obsazené. Městská společnost Turismus Plzeň proto podle Heleny Mařanové připravuje další, a to na termíny, kdy fotbalisté domácí Viktorie hrají zápasy venku.
6: Na říjen připravujeme hned dva termíny, a to 18. a 28. října, a potom další série prohlídek se uskuteční 1. listopadu. V ten den se vždy těch prohlídek koná několik.
1: Sport.
0: Hokejisté pražské Sparty prohráli také druhý zápas na domácím ledě v této sezóně. V dohrávce 5. kola extraligy podlehli Karlovým Varům 0-1. Pražané přitom měli v utkání několik vyložených šancí, ale neproměnili je. To ale nebyl podle útočníka Jiřího Sekáče největší problém ve hře domácí Sparty.
7: Máme jako tutovky, ale myslím si, že nejsme dost zdraví a nejdeme dost do brány. Nechceme platit tu daň za cenu těch špinavých gólů. Čekáme, že nám to tam napadá z těch vyložených šancí, což jakmile se to nestane, tak to takhle, no.
0: Karlovy Vary se po výhře posunuli na 4. pozici, Sparta se naopak propadla na 7. místo. Už zítra Pražany čeká další extraligový zápas, tentokrát na ledě v Hradci Králové.
1: Počasí.
0: Dnes večera v noci na úterý čekáme v České republice převážně jasno nebo skoro jasno, ojediněle mlhy. Nejnižší teploty nad ránem budou většinou mezi 12 a 7 stupni, při sklidnění větru kolem 5, ojediněle také přízemní mrazíky. Zítra přes den bude velmi podobně jako dnes, tedy jasno, v Čechách přechodně až polojasno, zpočátku ještě ojediněle mlhy. Zítřejší maxima většinou mezi 20 a 24 stupni. Mírný vítr od jihovýchodu bude večer postupně slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy za sjezdem na Brandýs nad Labem se srazila dvě osobní vozidla. Nehoda je na 13. kilometru, jeďte opatrně, vytváří se tam kratší kolona. Stále také pozor na jihu Moravy, kde zůstává uzavřená silnice 55 u Hodonína na trase Břeclav Strážnice. Uzavírka je po nehodě dvou osobních vozidel, objížďka vede přes Hodonín. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak jsem tu zas v tom archivním rozhlasovém zákulisí, abych vám představil další hvězdu na pomyslném jevišti divadla pro vaše uši. A nebo víte co? Proč by to za mě pro jednou nemohl udělat někdo jiný, třeba Valdemar Matuška?
9: Paní Jarka Adamová, členka ABC, neboli městských divadel pražských. A moje přítelkyně.
10: Za to ti děkuji.
9: A ještě mám pro tebe růže.
10: Krásný. Budou se mi asi hodit.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vidím ji před sebou s neodmyslitelnou cigaretou a přísným pohledem, jako by říkala, na co se mě tenhle mladíček s mikrofonem může ptát. No, tak si pamatuju herečku Jaroslavu Adamovou, když jsem ji poznal poprvé, ponejprv kdysi při natáčení v pražském divadle ABC, už je to dávno. Nemohl jsem tenkrát dostat z hlavy nějakou její čarodějnici, z které šel strach, tak skvěle zahranou v televizní pohádce. A teď tu byla přede mnou a já, strémovaný, jsem jí měl zpovídat. No to se ví, moc mi to nešlo. To Miroslav Horníček jako celoživotní přítel a kamarád Jaroslavy Adamové jí byl svého času mnohem lepším společníkem.
2: No, já se tě musím přiznat, že dost nerada vzpomínám, jak dlouho koho znám, nebo co kdy bylo.
3: Tak to zapři.
2: Ne, tohle to nemůžu zapřít. Já to vím přesně, že tebe znám od roku... Mirku, 640.
3: To jsem tě vozil v kožárku ještě.
2: Ale děti, ty jsi strašně roztomilý, vůbec to není pravda. Bylo to, když si vzpomínáš, začal Pepek Šmída dělat divadlo v Mozarteu. A tam my jsme se poprvé potkali ve hře Bontempelliho,
3: Cenerentola,
2: neboli Popelka, tenkrát se to užíval se tento název. A tam jsme se poprvé setkali, ty jsi hrál prince a já jsem hrála tu Popelku. No tak to ale radši už to nepočítej, kolik.
3: Ne, já to nevím, já bych to ani nespočítal, i kdybych chtěl.
2: To jsem ráda, já taky ne.
3: Kterým roce si poprvé pocítila něco jako, jak bych to řekl, něco jako touhu hrát divadlo? Jako dítě?
2: Jako dítě nevím, ačkoliv zrovna tuhle nedávno jsem přišla na nějakou fotografii, protože Sokol třeba, já jsem byla Sokolka taky, víš. Sokol pořádal takový dětský představení a hrávali se tam pohádky. A já jsem zrovna nedávno přišla na takovou fotografii, nevím už o čem to bylo, ale tam jsem se poznala, že jsem tam hrála vodníka. Hrála jsem vodníka, měla jsem nějaký zelený hábity a takovýhle nějaký zelený a červený botičky a takovýhle věci. Ale myslím si, že tohle nebyl vůbec prvopočet toho, že bych snad uvažovala o divadle, protože tenkrát jsem to spíš brala opravdu jenom takovou hru a zábavu a tak. Ale přišlo to trošku později. Myslím, že až v té době, kdy mě začaly zajímat básničky. Mm-hmm. Takže takhle já jsem přišla nějak na to přes tu poezii.
3: Že jsi doma začala nahlas?
2: Já jsem si doma nahlas začala číst básničky a teď jsem si říkala, tohle to se mně líbí a jak bych to třeba, já nevím, mohla říct, nebo co to ve mně vzbuzuje emotivního. A myslím si, že tohle to byl skutečně spíš takovej prapůvod, ta četba těch básní. No a pak už jsem jednoho krásného dne, to už si taky nepamatuju, kolik mě mohlo být, možná tak kolem 14, 15, jsem řekla svojí mamince, že jestli by to šlo, že bych hrozně ráda chtěla jít k divadlu. A já, pokud jsem u toho divadla a pokud jsem se vůbec k němu dostala, tak musím říct, že za to děkuju jenom mojí matce. Protože moje matka asi mě moc milovala, nebo jestli to bylo dobře nebo špatně, já si myslím, že to bylo dobře. A ta byla ochotna udělat jako cokoliv pro to.
3: Prosím tě, kdo třeba v té době tě z hereček přilákal, přitáhl, okouzloval, inspiroval?
2: Já jsem možná ještě zapomněla říct, Mirku, to, že nevím, já už si, jak říkám, s číslama, já jsem na štíru, takže nemůžu říct přesně rok, ale vím, a možná, že to bylo ještě v té době, než jsem na tu konzervatoř šla, ale že jsem viděla v Národním představení, v Národním divadle představení Macbetha.
3: Scheinflugová.
2: A paní Scheinflugová hrála Lady Macbeth. Já dodneška tam vidím, takhle byly, já už myslím, nevím, jestli to dělal Hoffman, nebo kdo dělal výpravu, tam byly takový schody nějaký a dodneška vidím, jak paní Scheinflugová šla a říká ten monolog
3: o těch rukou,
2: o těch krvavých rukou a o těch, a já se na to takhle čuměla, říkala jsem, tohle bych chtěla jednou hrát. Tohle bych chtěla jednou hrát. Tak jak ti říkám, nevím přesně, jestli to bylo před tou konzervatoří, nebo už, když jsem chodila třeba do prvního ročníku, nebo něco takového, ale vím, že tohle to bylo jedno z prvních profesionálních představení, které na mě takhle nějak hrozně hluboce zapůsobilo, že si ho pamatuju do
3: té. A když jsi tady mluvila o herecké škole Emila Františka Buriana, zažila ty si Déčko předválečně ještě v těch jeho slavných představeních?
2: Já jsem viděla v Déčku Škola základ života. Pak jsem viděla Manon.
3: Takže ty jsi se vlastně díky mamince dostala na konzervatoř. Ne, že by si za tebe přimlouvala, jestli jsi se prosadila sama, ale pomohla ti.
2: No pomohla mě. Říkalo se to, teď budu asi trošku namyšlená, ale vždycky se říkalo, že ta Adaminka, že prostě prej to byl na té konzervatoři talent.
3: Ano, no vidíš, ano. Já to slyšel dřív, než jsem tě poznal, od Vlastíka Brodskýho.
2: No.
3: Takže já jsem sice ten pojem konzervatoř taky znal, ale nikdy bych to nebyl vyslovil. Já jsem dělal, samozřejmě voléta dřív to bylo u mě, že jo? Ale dělal jsem přijímačku na učitelský ústav. Nevzali mě. A já jsem v takové brožůrce přijímací zkoušky na odborné školy četl o přijímačkách na konzervatoř. A doma před rodičema jsem říkal, tady jsou taky hele, přijímačky na konzervatoř. No. Ale nikdy bych nebyl řekl, co kdybych to zkusil, nebo tak to by byl řev smíchu u nás, jo? To mám vyloučeno.
2: No vidíš, to je maminka nebo otec, na to měli asi jiný názor.
3: Úplně jiný názor, to byli obchodníci, živnostníci, já to přiznával i v dotaznicích tenkrát. Takže to mě vůbec nenapadlo. A teď bych se zeptal takhle, když jsi se stala posluchačkou konzervatoře, což se stává posluchačkám konzervatoře, nezměnila si třeba svůj názor na určité hodnoty, dejme tomu, že by si byla jenom řekla, tak, jak to hraje paní Scheinflugová, to bych zahrála taky. Víš, to v prvním ročníku konzervatoře tyhle pocity se dostavují.
2: No, Mirku, to jsi mě vůbec neměl tuhle tu otázku pokládat.
3: Já se ptám, promiň.
2: Nikdy v životě. Podívej se, my jsme potom jako konzervatoristi jsme statovávali v Národním divadle a my jsme věčně seděli v kulisách.
3: A dívali se
2: na pana Štěpánka, na pana Hegra, na paní Scheinflugovou, na všechny velký herce. Nikdy nezapomenu na ty osobnosti, pan Plachý, paní Íblová, pan Pešek a spousta ještě dalších a dalších těch lidí.
3: Jmenuješ tady pana Plachý a paní Íblovou. Já jsem v té době byl v Plzni u divadla první rok a najednou nám přišlo oznámení, že se hraje Jón Gabriel Borkman, a že přijede hostovat Jiří Plachý, paní Íblová a paní Helena Frýdlová.
2: Ano.
3: A ty menší role těch tehdy mladých obsadili námi z Plzně. Že jo? Hrála tam nějaká Vlasta Černohorská a já. No tak jsme prostě hráli. Já jsem hrál syna Jiřího Plachýho. Na jednu zkoušku jsme to dělali. Večer se to hrálo. Že? No, tak honem tam. A tam jsem poznal, co to je pedagog. Ten Plachý přišel samozřejmě sirku v puse, že? Zastrčenou takhle, zdvižený límec a jen tak usikával, ukazoval hlavou, kam tohleto. Paní Frýdlová byla velice nervózní, ta trpěla, jakmile jsme přešli špatně nebo něco, že pospíchá, že to nezvládneme do večera. Tak. Když to paní Íblová nás velice klidně a moudře vedla.
2: A takhle nás vedla na té škole taky.
3: Jo.
2: To víš, mládí je svým způsobem ke stáří, nechci říct krutý, ale prostě ho tak nějakým způsobem ho koriguje. Nebo tak, taky jsme si říkali, když nás dělali jsme nějakou básničku Štědrý večer a ona vždycky trvala na tom verši a tady má být důraz a ten verš končí tady a druhý verš začíná tady. A taky jsme si říkali, starý, ježiš, co ona to. Jenomže, když člověk potom sám se dostane k tomu divadlu a sám taky svým způsobem dospívá a stárne, tak si vzpomíná na to, co ta pro mě vynikající profesorka paní Íblová v tom mládí znamenala. Co mě všechno naučila.
3: No já vzpomínám na ten den, na tu jedinou zkoušku na toho Borkmana. Ale řeknu ti, když nastal večer, jo, a když ten plachý na mě na jevišti kouk, tak jsem byl jako kuře před hadem najednou, protože on, jak dopolne byl ležerň a takový jako hostejný, by se řeklo, tak najednou večer se podíval tak, že já myslel, že upadl.
2: Ano.
3: A víš, co bylo zajímavé? Tam jsem poznal už rozdíly s odpuštěním mezi mladýma hercema. Ta kolegyně, která byla nadšená tím, že s náma bude hrát mistr Plachý a paní Íblová a Frýdlová, jo, tak ani jednou se nedívala ze zákulisí na ně. Hmm. Ta odešla. Ano. Já tam stál jak blbec přičarovaný.
2: No proto ti říkám, to jsme dělali my všichni, no ano, když jsme stáli v těch sufitách. Člověk hltal, jak to ten Štěpánek řekne. Jak to, já mám jednou moc pro mě milou vzpomínku, když jsem hrála, můžu-li to tak říct, s panem Štěpánkem. Myslím, že se to jmenovalo Člověk Odysseus a hrálo se to už za války. A tenkrát jsem tam dostala roli. Italský chlapec, to bylo napsané v programu. A měla jsem jenom v určitý situaci kleknout před panem Štěpánkem a říct mu, ty jsi Odysseus, náš král. Pan Štěpánek mě položil takhle ruku na hlavu. Já jsem se na něj podívala a on pravil, ty jsi mě poznal. A ve mně se rozlilo takový blaho, který cítím snad do dneška.
3: Ano, ano, ano.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Nejenom díky bohaté paměti rozhlasového archivu si dodnes můžeme vychutnávat herecké mistrovství paní Jaroslavy Adamové. Třeba takové námluvy Antona Pavloviče Čechova. To je vám oblíbený literárně dramatický kousek, který se věru neomrzí. Ať už ho sledujete na televizní obrazovce v režii Martina Friče, anebo si poslechnete tuhle následující zkrácenou rozhlasovou verzi, v níž excelují již zmíněná Jaroslava Adamová společně s Rudolfem Hrušinským a panem Ladislavem Peškem.
2: Ivane Vasiljeviči!
3: Stěpanovič.
2: To je překvapení, Ivane Vasiljeviči. Jak se máte?
3: Děkuji. A jak vy?
2: No, žijeme po lehoučku, jen tak, tak. A sedněte si.
3: Děkuji.
2: Však jsme si tuhle říkali, že od vás není hezké na sousedy tak zapomínat. Ale co pak, drahoušku? Co pak tak oficiálně ve fraku? V rukavičkách. Jedete někam?
3: Ale ne, ne, jen k vám, Stěpane Stěpanoviči.
2: A proč ve fraku?
3: Totiž, abyste rozuměl, vážený Stěpane Stěpanoviči, přijel jsem k vám, abych vás obtěžoval. Totiž mám k vám velkou prosbu, odpuste, jsem rozčílen, nevím skutečně, jak bych...
2: Oč běží, drahoušku?
3: Vážený Stěpanoviči, promiňte, Stěpane, skutečně se omlouvám, Stěpane Stěpanoviči, ale zkrátka a dobře, vy jediný mi můžete pomoci, i když samozřejmě jsem si nijak... Já vím, že vlastně nemám právo žádat vás o takovou
2: ale
3: věc.
2: Načtí okolky, drahoušku, mluvte k věci, o co jde?
3: Ano, hned, tedy jde o to, přišel jsem... požádat o ruku vaší dcery Natalie Stěpanovny.
2: Ivane Vasiljeviči, opakujte to ještě jednou.
3: Ano.
2: Slyšel jsem dobře?
3: Ano. Mám čest žádat vás o ruku.
2: Drahoušku. Jsem tak rád.

0: na ideál nebo na skutečnou lásku nikdy se neožení. Brrr, to je zima. Natalia Stěpanovna je výborná hospodyně. Není nehezká, má vzdělání, co bych chtěl víc. Mně už je 35 a hlavně potřebuji pravidelnou životosprávu. To moje srdce, jak se jen trochu rozčílím, už mi bije až v krku. V hlavě mi hučí dech, nemůžu popadnout a nejhorší to mám se spaním. Lehnu si, začnu usínat a najednou v levém boku něco mě sevře. Chňap. Tady. A tadyhle. Jakoby mě tam žhavým železem. Vyskočím z postele, běhám jako šílený po pokoji, nemůžu popadnout dech a jen si lehnu, začnu usínat. Zase mě to v boku. Chňap. A tak třeba 20krát.
1: Ivane Vasiljeviči?
0: Ne.
1: To jste vy. A papá povídá, jdi, přišel kupec se zbožím. Buďte zdrav, Ivane Vasiljeviči.
0: Ruku líbám, Natalio Stěpanovno.
1: Odpuste, jsem v zástěře, ale čistíme hrášek na sušení.
0: Aha.
1: Proč pak jste u nás tak dlouho nebyl?
0: Já jsem...
1: Sedněte si.
0: Děkuji.
1: Nechcete čaj?
0: Ne, děkuji vám.
1: Tak cigaretu. Tady jsou sirky.
0: No, děkuji, Natalio Stěpanovno, nebudu kouřit.
1: Co říkáte tomu počasí? Včera takový liják a dneska zase tak krásně.
0: No vidíte co.
1: Začali jste už kosit sena? Já už jsem začala a teď se bojím, aby mi to neschnilo. Asi jsem měla počkat, co říkáte.
0: No.
1: Ale probo, vy jste ve fraku? Co to znamená? Jdete snad na bál?
0: Ne.
1: Ale sluší vám to.
0: Ano.
1: A co pak, že jste se tak vystrojil?
0: Víte, Natalio Stěpanovno, jde o to. Rozhodl jsem se, prosím vás, vyslechněte mě. Možná, že se budete zlobit, ale já jsem...
1: Oč běží? No, no tak.
0: Budu stručný. Jistě víte, vážená Natalio Stěpanovno, že já již dávno, od samého dětství mám čest znát vaši rodinu. Moje nebožka tetička, po které, jak radšíte vědět, jsem zdědil statek, si vždycky hluboce vážila vašeho otce a nebožky maminky. Rod Lomovových a Čubukových vždy býval v nejpřátelštějších a možno dokonce říci v příbuzenských vztazích. K tomu ještě, jak radšíte vědět, se moje pozemky, promiňte, ale těsně dotýkají vašich. Radšíte-li se upamatovat, moje volí loučky hraničí s vaší březinou.
1: Ale odpusťte, že vás přeruším. Jaké moje volí loučky?
0: Moje volí loučky, prosím.
1: Volí loučky jsou přece naše.
0: Ne, prosím, vážená Natalio Stěpanovno, moje.
1: A odkdy jsou vaše?
0: Jak to, odkdy? Mluvím o těch volých loučkách, které vnikají klínem mezi vaši březinu a spálená blata.
1: No ano, ano, ano. A ty jsou naše.
0: Ale nikoliv, vy se mýlíte, vážená Natalio Stěpanovno, ty jsou moje.
1: Ale jak pak dlouho jsou vaše?
0: Jak dlouho? Pokud se pamatuji, byly vždycky naše.
1: Ale to nemyslíte vážně.
0: Ale v pozemkové knize je to černé na bílém. Volí loučky byly kdysi sporné, to je pravda, ale teď každý ví, že jsou moje. Je sice pravda, že babička mé tety propůjčila tyhle volí loučky na neurčitou dobu a bezplatně v užívání sedlákům dědečka vašeho otce za to, že pálili pro ní cihly. Sedláci dědečka vašeho otce užívali louček bezplatně asi 40 let, no a tak přivykli si počítat je jakoby za své. Potom však, když
1: ne,
0: se stav...
1: Ne, ne, ne, je to docela jinak, než říkáte. Můj dědeček i pradědeček byli přesvědčeni, že jejich pozemky sahají až ke spáleným blatům, což znamená, že volí loučky byly naše.
0: Ale...
1: A nemá smysl se o tom hádat.
0: Ukážu vám listinu, Natalio Stěpanovno, ve které je jasně...
1: Vy si ze mě děláte blázny? Nebo co? Drží mi pozemky víc,

0: než 300 let a najednou se nám oznámí, že nejsou naše. Ivane Vasiljeviči, odpusťte, ale já nevěřím vlastním uším. Víte, mně nejde o ty louky, jejich všeho všudy 5/10 stojí nějakých 300 rublů, ale mně jde o právo a spravedlnost, ne?
1: Vyslechněte mě, snažně vás prosím. Sedláci dědečka vašeho tatíčka, jak jsem už měl čest vám vyložit, pálili pro babičku mé tetičky cihly. Tetičina babička jim chtěla udělat radost.
0: Dědeček, babička, tetička, zkrátka a dobře, loučky jsou naše a hotovo.
1: Moje, prosím.
0: Ne, naše. A můžete si oblít třeba 10 fraků a mluvit 2 dny, loučky jsou naše. Naše, naše, naše, naše, ať se vám to líbí nebo ne. Ivane Vasiljeviči, já cizí nechci, ale svoje nedám.
1: Já, Natalio Stěpanovno, loučky nepotřebuji. Mně jde jenom o princip. Jestli dovolíte, daruji vám je.
0: Co jste to řekl? Já vám je mohu darovat, protože jsou moje, Ivane Vasiljeviči. Zatím jsme vás pokládali za dobrého souseda, přítele. V loni jsme vám půjčili mlátičku a sami jsme pak museli mlátit až v listopadu a vy s námi jednáte jako cikán na jarmarku. Chcete mi darovat můj vlastní pozemek? No dovolte, to přece není po sousedsku. Podle mého mínění je to drzost.
1: Tak podle vás jsem tedy lhář a podvodník. Milostivá, nikdy jsem si žádné cizí pozemky nepřivlastnil a nikomu nedovolím, aby mne z toho obviňoval. Volí loučky jsou moje.
0: To není pravda, naše.
1: Moje.
0: To není pravda. Ještě dneska pošlou naše lidi kosit na ty moje volí loučky.
1: Co prosím?
0: Ještě dneska tam budou naši chlapi.
1: Já je vyhodím.
0: Jen se opovažte.
1: Volí loučky jsou moje. Rozumíte?
0: Nekřičte,
1: moje.
0: Nekřičte, prosím, nekřičte.
1: Moje.
0: Můžete si křičet a chroptět zlostí u vás doma, ale tady prosím, abyste se choval slušně.
1: Kdybych, milostivá, neměl nemocné srdce, promluvil bych s vámi jinak. Volí loučky jsou moje.
0: Naše.
1: Moje.
0: Naše.
1: Moje.
2: Co je to? Papa? Co se to tu děje?
0: Papa, prosím tě, vysvětli tomuto pánovi, čí jsou volí loučky. Naše nebo jeho?
2: Drahoušku, loučky jsou naše.
1: Ale povolte, Stěpane Stěpanoviči, jak by mohly být vaše. Mějte aspoň vyrozum. Babička mé tetičky postoupila loučky v dočasné bezplatné užívání sedlákům vašeho dědečka. Sedláci užívali pozemku 40 let a zvykli si na ně jako na své. Když se ale objevil pravý stav...
2: Dovolte, drahoušku. Je pravda, že o loučky byl tehdy spor? Ano, ano. Ale teď každý ví, že jsou naše. Patrně jste neviděl mapy.
1: Ale já vám dokážu, že jsou moje.
2: Nedokážete.
1: Nikoliv, dokážu.
2: Drahoušku, nekřičte tak. Křičet to umí každý. Já nechci cizí, ale nevzdám se svého. A jestli nepřestanete, tak ty zatracené loučky dám radši mužíkům, než vám. Tak.
1: No, vy nemáte právo rozdávat cizí majetek. To nemůžete.
2: Já vím moc dobře, co můžu a co ne. Jsem dvakrát tak starý jako vy a prosím vás, abyste mě nepoučoval.
1: Vy si myslíte, že jsem idiot? Děláte si ze mě blázny, můj pozemek je najednou váš. Tohle dobří sousedé nedělají, Stěpane Stěpanoviči. Vy nejste soused, vy jste... uzurpátor.
2: Cože?
0: Co
2: jste to řekl?
0: Papa, hned pošli na volí loučky sekáče.
2: Co jste to řekl, pane?
0: Volí uzurpátor. Loučky jsou naše a já neustoupím. Ne a ne a ne a
1: tak
0: ne a ne.
1: Tak to uvidíme u soudu.
2: U soudu?
1: Ano, dokážu vám, že jsou moje.
2: Jenom mě žalujte. Klidně mě žalujte.
0: Klidně.
2: To jste celý vy, soudice. Jste pletichářská povaha.
0: Pletichářská
2: celý váš rod byl takový.
1: Prosím, abyste neurážel můj rod.
2: Ano, ano, sudiči.
0: Tak.
2: Jeden vedle druhého sudič.
0: U nás
1: byli sami čestní lidé.
0: Papa,
1: u nás se
0: to?
1: Nikdo nedostal před soud.
2: Ano.
1: Proto, Pro marnotratnost, jako váš dědeček.
2: U vás byli všichni blázni.
0: Ano, všichni, všichni.
2: A váš dědeček pil jako duha. A vaše teta utekla se stavitelem.
1: A vaše matka byla.
2: A váš otec byl karbaník.
0: A vaše teta drbna byla, vodu, vaše teta
1: vás,
0: drbna.
1: Prosím vás, vodu, já nemůžu dýchat. A vy jste lhář.
2: Já?
1: Moje srdce a podvodník.
0: To je ale ubohost.
1: Kde je můj klobouk?
0: Já nemůžu.
1: Já nemůžu. Uzurpátor.
0: To je přece ubohé, to je hnusné.
2: A podvodník.
1: A vy jste klobouk.
2: Ben?
1: Moje srdce. Já musím jít, kde jsou dveře. Já z toho umřu.
2: Nechci vás už tady nikdy vidět, ven.
0: Ven, ven a nashledanou u soudu.
1: To tedy uvidíte.
2: To uvidíme.
0: Něčem.
1: Strachák do zemí.
0: Zabere si cizí pozemek. A ještě se opováží nadávat.
2: Taková nula. Matoha. Aha, ještě se opováží přijít s nabídkou k sňatku.
0: Cože?
2: Udělá nabídku k sňatku.
0: Jakou nabídku k sňatku?
2: Jakou? Přijel proto, aby mě požádal o tvou ruku.
0: O mou ruku? Proč si to neřekl dřív?
2: Frak na sebe navlíknul. Taková klobása. Taková nicka.
0: Požádal o mou ruku. A já umřu. Vraťte ho. Vraťte.
2: Koho vrátit?
0: Rychle. Papa, mě je špatně. Ať se vrátí, prosím tě.
2: Co je? Co je
0: tím? Umírám, ať se hned vrátí.
2: Nezví.
0: Papa.
2: Nezví, už běžím.
0: Co jste mi to provedli? Vraťte ho, vraťte.
2: Nezví, už jde.
0: A kde, kde je, kde?
2: Hned tu bude, čert, aby ho vzal.
0: Papa.
2: Promluv si s ním sama. Já nesouhlasím. Já nechci.
0: Ať se hned vrátí.
2: Povídám ti, že už jde.
0: Ach,
2: já chudák.
1: Zdálo se mi, že mě voláte.
2: Tady ho máš. Promluv si s ním sama. Já jdu. Nechci s tím nic společného. Nic.
1: Moje srdce. Já nemůžu dýchat. Já nemůžu. Tady v boku mě to škubí.
0: Ivane Vasiljeviči, odpusťte. Křičeli jsme na sebe. Ivane Vasiljeviči, právě si uvědomuju. Volí loučky jsou skutečně vaše.
1: Strašně mi tluče srdce. Moje loučky. Před očima se mi dělají mžitky.
0: Vaše loučky, vaše. Sedněte si.
1: Ano. Děkuji.
0: Neměli jsme pravdu.
1: Já jenom z principu. Mně nejde o kus pozemku, ale o princip.
0: Právě, princip. Ale nechme toho, Ivane Vasiljeviči. A hovořme raději o něčem jiném.
1: A tím spíše, že mám v rukou důkazy. Babička mé tetičky odevzdala sedlákům dědečka.
0: Dost, vašeho, prosím. Nechme toho, prosím.
1: Vašeho.
0: Prosím. Mluvme o něčem jiném. No tak, proč jste vlastně přišel?

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Její herecký rejstřík sahal od vypjatě dramatických a tragických postav přes vytříbené umění konverzační dramatiky až ke komediálnímu herectví s darem groteskního nadhledu a ironie nebo sebeironie, psala o Jaroslavě Adamové divadelní kritika. No a herec Viktor Preiss připomněl, jak mu paní Adamová imponovala nejenom svým herectvím, ale i za každé situace jako dáma, náročná na své okolí, ale za všech okolností především sama na sebe. S Jaroslavou Adamovou se dnes v našem divadle rozloučíme povídkou Iktora Munro-Sakiho Šoková terapie. V příběhu, který je mimochodem výborným návodem na to, jak se vypořádat s indiskrétností vlastní matky, která svému synovi čte dopisy. Pěkný poslech a zase někdy naslyšenou.
2: Clovisi, nedovedeš si představit, jak poslední dobou trpím. Musím si teď dát velkou sklenku whisky. Vrchní.
3: Jakoliv já netrpím, přidám se k tobě.
4: Pánové si budou přát?
3: Dvě velké whisky. A mému příteli doneste laskavě jeden sachrův dort.
2: Clovisi.
3: Sladké uklidňuje.
4: Jistě, pánové. Hned, pánové.
2: Nevím, jestli mne dokáže uklidnit nějaký dort.
3: Určitě. Ovšem nepomůže ti. Možná, že ti ale pomohu já. Svěř se mi. Rád poslouchám příběhy mučedníků. Přesně tak totiž vypadáš.
2: Moje matka.
3: Tvoje maminka je zvláštní žena.
2: Strašná žena. Otevírá mi veškerou korespondenci.
3: No to je hrůza, ovšem vůbec mě to nepřekvapuje.
2: Takže nemohu přijímat dopisy od mladých žen.
3: Předpokládám, že ani od zralých žen.
2: Zralé ženy mne nezajímají.
3: No to je chyba.
4: Jeden sachr, dvakrát whisky.
2: Díky.
4: Prosím, pánové.
3: Říkám, že je to chyba, neboť zralé ženy už alespoň vědí, co chtějí. Nicméně v každém případě je škoda nedostávat dopisy od jakýchkoliv žen.
2: Přítelkyni Elí jsem věnoval přímo rozkošné kapesníčky a ona mi za ně chtěla písemně vyjádřit své díky. Ale pochopitelně nemohla. Má matka by zešílela.
3: Napadá mě hned několik řešení tvé zapeklité situace.
2: Povídej.
3: Chce to silnou náturu. Co kdyby sis pokaždé, když ti matka otevře nějaký dopis, lehl při večeři na jídelní stůl a předvedl záchvat? Mohl bys sebou cukat, vyválet se ve všech salátech a dortech, postolujících, včetně tvé matky, té především, bys házel kuřecí stehýnka a jiné pochutiny. Všechny bys také políval, především červeným vínem. Totiž nápoje v klíně sice vyvolávají momentální šok, ale červené víno ještě zůstává na památku.
2: Víš,
3: tvá matka by pravděpodobně zešílela. Kdyby ne, aspoň by to výrazně omezilo počet návštěv u vás v domě. Také tvá matka by nebyla zvána na tolik návštěv, což by jí společensky znemožňovalo a mnoha lidem by udělalo radost, že ji tak často nevidí. Zkrátka, určitě by to na ní mělo pozitivní vliv.
2: Obávám se, že bych nebyl schopen takového hereckého výkonu.
3: Jsi suchar, Berty.
2: Nemohl bys vymyslet něco méně extravagantního?
3: Měl bych i poetické řešení.
2: Jsem s ním.
3: Máš rád poezii, Berty?
2: No.
3: Znáš básníka Blakea? No, toho jeho básně o nevinnosti. Jistě ano, se ve škole některou učil.
2: Nemohu si vzpomenout.
3: Tak v nejhorším případě ti zapůjčím některou z jeho sbírek. A ty by se z básně mohl naučit naspamět?
2: Ale víš, že učení naspamět mi nikdy nešlo.
3: Tak se musíš překonat. Představ si, že bys pak uprostřed noci stál. Začal bys pobíhat podobně a některou z těch básní recitoval.
2: Myslíš, Clovisi, máš obrovskou fantazii, ale nemohl bys vymyslet něco rozumného. Nechci, aby má matka dospěla k závěru, že patřím do svěrací kazajky.
3: Rozumného. No. Tak dáme si ještě jednu whisky.
2: To je dobrý nápad.
3: Pane vrchní. A já budu přemýšlet.
5: Madam, je tu pošta.
6: Ano? A kdo pak mi píše?
5: Promiňte, madam, ale je to pošta pro pana Bertyho. Mám to odnést do jeho pracovny?
6: Dejte to sem. Předám mu to sama.
5: Prosím, madam.
6: No? No, co tu stojíte jako tvrdé i? Běžte si po své práci.
5: Už běžím, madam.
6: Co to
7: co to asi je? Jak to voní? Fuj. Ty dnešní moderní vůně jsou tak erotické. To nebude úřední dopis. Ne, ne, to nemohu nechat na Bertím. Chudáček by ještě. Bertie, carissimo, nevím, zdali budeš mít nervy to udělat. Bude to chtít pořádný kus odvahy. A nezapomeň na šperky. Je to jen detail, ale detaily mě zajímají. Tvoje Klotilda. Postscriptum, tvá matka se o mé existenci nesmí dovědět. Kdyby se tě ptala, přísahej, že jsi o mě v životě neslyšel. No, no to je děsné. Klotilda. Příšerné jméno. A ještě mu píše tvoje Klotilda. A ty šperky? Klotilda. Jaké šperky? Katastrofa? To se musí vyřešit. Hned? Bertie? Bertie? Aha, Bertie vlastně není doma. Já se tu o něj můžu zbláznit starostí a on si není doma. Ale až přijde, já mu to vytmavím. Tvoje Klotilda. Uvízl v osidlech dobrodružky. Politování hodná skutečnost.
5: Prosím, madam?
7: Jakmile přijde Bertie, pošlete ho hned za mnou.
5: Pan Bertie právě přišel a odkládá si v hale, madam.
7: Bertie?
8: Potřebuješ něco, mama?
7: Já? Nic.
8: Mama? Aha.
7: Ale ty potřebuješ můj výchovný vliv.
8: Stalo se něco?
7: Přišel ti dopis poněkud zvláštního charakteru.
8: Mama, zase mi čteš dopisy.
7: Dělám to jen pro tvé dobro. Že k tomuhle muselo dojít, Bertie. Kdo je to tvoje Klotilda?
8: Nevím, mama.
7: Nezapírej, vím vše. Klotildin dopis prozrazuje všechno.
8: V tom případě prozrazuje i kdo je ta Klotilda. Ostatně i já, když už o ní mluvíš, bych rád věděl, kdo to je. Zřejmě tě upoutala a to se u žen, které u mne projeví náznak zájmu, stává zřídka kdy.
7: Bertie?
8: Mama?
7: Kdo je tvoje Klotilda?
8: Jestli to takhle s tebou půjde dál, mama, doběhnu pro doktora. Pro nic za nic si mi kázala už mockrát, ale ještě nikdy si do hádky nezatahovala harem.
7: A co tento dopis?
8: Já jsem ho na rozdíl od tebe nečetl.
7: Dokud se nepřiznáš, nedostaneš u mého stolu večeři.
8: Vezmu si něco ve spíži.
7: Bertie!
8: Nemusím večeřet v jídelně. Najím se u sebe.
7: Bertie, kdo je tvoje Klotilda? Kdo je Klotilda?
8: Hezký večer, mama!
7: Bertie!

0: Madam, přišel další dopis pro pana Bertieho. Předpokládala jsem...
1: Jsem s ním.
0: ...že budete chtít...
1: Drahoušku Bertie?
0: Budete si ještě něco přát, madam?
1: Ne! Běžte! Tak si to skutečně udělal. Chudák Dagmar. Teď, když už je po ní, ji skoro lituji. Provedl jsi to výborně, ty rošťáku. Všechen personál si myslí, že to byla sebevražda a nebudou kolem toho řeči. Na šperky zatím nesahej až po vyšetřování. Klotilda. Ježíš Maria. Berti!
2: Voláš mě, mama?
1: Ty mi zaro, co jsi udělal Dagmar.
2: Dagmar? Nejdřív Klotildě a teď Dagmar?
1: Ježišmarja.
2: Kdo to bude příště? Geraldína?
1: Je v tobě skryté zvíře, Berti.
2: Caroline. Caroline by se do toho také mohla nějak šikovně připlést.
1: Jaká Caroline? Kdo je to zas Caroline?
2: Mama.
1: A co ty šperky? A co Dagmar? A co ta teorie o sebevraždě?
2: Nemám ti k tomu co říct, mimo to, že se ti v nejbližší době pokusím sehnat dobrého psychiatra.
1: Ježišmarja. Já jsem nešťastná žena.

0: co je zase?
1: Další dopis pro pana Bertýho. Myslím, že bude od stejné dámy jako ty předchozí, madam.
0: Dejte to sem. Máte zřejmě pravdu. Ale prosím vás, nechte mne o samotě. Chci být sama se svým neštěstím.
1: Prosím, madam.
0: Milý Bertie, doufám, že ti z těch fingovaných dopisů, které jsem ti posílal jménem vymyšlené Klotildy, nepřeskočilo v hlavě. Onehdy jsi mi říkal, že ti personál nebo někdo u vás doma strká nos do dopisu, a tak mě napadlo, že bych mohl poskytnout tomu, kdo je otevře, kousek vzrušující četby. Ten šok mu třeba prospěje. Tvůj Clovis Sangrail. Bertie! Bertie!
2: Ano, maminko?
0: Už ti zase přišel dopis.
2: A tentokrát mi ho dáš přečíst, maminečko?
0: Je to dopis od pana Sangraila.
2: Aha.
0: Byl to vtip.
2: Co byl vtip?
0: Ty dva dřívější dopisy. Psal je pan Sangrail a ne nějaká Klotilda. Kam jdeš, Bertie?
2: Musím dojít pro toho psychiatra. Mám o tebe vážné obavy, mama.
0: Bertie? Já žádného psychiatra nepotřebuji.
2: Nikdo se zdravým rozumem by nemohl uvěřit těm žvástům o vraždě, sebevraždě a špercích. A ty tu ječíš, div se nezboří dům.
0: A co jsem si o těch dopisech měla myslet?
2: Ty?
0: No ano.
2: Mama, měla by si o nich myslet, že já bych věděl, co si o nich mám myslet. Jestli tě těší rozčilovat se nad dopisy jiných, je to jen tvoje chyba. Já jdu pro psychiatra.
0: Bertie?
2: Ano, mama?
0: Ne, nechoď, prosím, pro psychiatra.
2: No, a dál, mama?
0: Já už ti nikdy žádný dopis neotevřu.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: I ve svátek je tu noční linka Českého rozhlasu. Pěkně vás zdraví Zdeněk Novák do celého Česka i za jeho hranice. Je to 95 roků, co otevřeli pražskou zoo v Troji. Mimochodem za jejím vznikem stál zoolog Jiří Janda. A tak jsem si řekl, že se vás zeptám, jaká zoologická zahrada vás láká? Která zoo u nás nebo v zahraničí je pro vás vůbec ta nejoblíbenější? Jestli tam vůbec chodíte a pokud ano, tak s kým? Jestli si pamatujete na svou první návštěvu zoologické zahrady? Zda tam máte zvířecí favority, za kterými se pravidelně vracíte? No a vůbec proberme vzpomínky, zážitky, které se vám vybaví, když řeknu zoologická zahrada. Nejen ta v Troji. Co s vašimi příspěvky? Přivítám je samozřejmě rád v živém vysílání na čísle 731 800 900 nebo na našem webu, kde je formulář, tam můžete napsat. A taky je tu e-mail linka@rozhlas.cz. Tak rozmýšlejte, za chvíli půjdeme na to a vidím, že příspěvků už je nepočítaně, tak třeba Jana Zírkova píše: dobrý večer, já to vezmu podle mého věku. Moje první zoo byl Lesopark v Chomutově, který se pyšní titulem největší zoo v republice. Potom safari zoo Dvůr Králové nad Labem, ve škole Liberecká a Pražská zoo, pak také Ústecká zoo a poslední zoo v Brně. Doufám, že ne poslední.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: A prvním hudebním hostem v dnešní noční lince je Leona Machálková.

0: 5 minut po 23. hodině. Přijměte ještě jednou pozdravení Zdeňka Nováka a nesmím to splést. Z pondělně úterní noční linky. Jak byl ten svátek, tak mnozí máme neděli, vidíte. 731 800 900, to je číslo do živého vysílání. Dnes na téma moje oblíbená zoologická zahrada. Pokud nějakou máte a chcete nám povyprávět, kde jste naposledy byli, kde se vám to líbilo, můžete samozřejmě, ať už nějaká česká, a nebo třeba i za hranicemi České republiky. Udělal jsem si takovou malou rešerši, co se týká zoologických. Hodně jich tady vidím v České republice, ale třeba jsem si našel, že v nedalekém Lipsku v zoologická zahrada mimořádně zajímavý komplex, kde jsou společně gorily, šimpanzi, bonobové a orangutani. Tak to jsem třeba vyhledal. Nebo v Görlitzu ve Zhořelci panda červená a manul. Panda červená je jeden z hlavních chovatelských druhů. No a píšete nám na našem webu, třeba jako paní Dana, srdečně zdravím noční linku, miluju zoo a kočkovité šelmy a opičky, pražská Troja, Olomouc, Svatý Kopeček, Dvůr Králové, fascinuje mě život zvířat, obdivuji jejich mateřské pudy. Tak a teď dáme prostor někomu, kdo telefonuje. Srdečně vás zdravím, vítejte.
1: Já vás tady Zdeničku.
0: Tak poprosím, slumte si přijímač, protože jsme ve velké ozvěně a nic bychom nerozuměli, tak.
1: Já jsem se narodila na vesnici, takže přes dvůr byl kravín, no takže zvířátka to se měla odehlížima, hlavně kočičky, to mě zůstalo do dnes. A děti, že? No děti a zvířátka, to nějak patří k sobě, že? Mm-hmm.
0: Tak jste měla takovou zoologickou zahradu doma a co nějaká ta oficiální? Udělala jste si někdy výlet?
1: Doma jsem nikdy zoologickou zahradu neměla.
0: Myslím ve vašem okolí, prostě taková domácí zvířata.
1: To, ano, tak to víte. V okolí, no tak jak na kravín v okolí, jak na vesnici, že kočičky, pejsky,
0: ano,
1: to
0: ano,
1: zoologicky
0: ano.
1: Moje.
0: Ano, a co nějaká zoologická?
1: První zoologická zahrada, to bych vám lála, to už tak moje paměť nesám daleko, ale byla jsem v zoologické zahradě v Lešné, tady teda v Lešné, tady u Žulína, tam se dokonce pracovala v kuchyni.
0: Fakt?
1: Jeden čas, takže jsem chodila okolo piče na Tibru. No potom jsem byla ve Dvoře Králové, jenom jednou a v Bratislavě. To byly tak ty tři, co jako určitě, že jsem je navštívila, ale to už je dávno. No líbilo se mě vždycky. Jenom jsem jako nemůžu pochopit. Máme tady pana starostu, je to velice sympatický a hodný člověk. A zřejmě bude dobrý starosta, protože já tady bydlím už 5 let a on je celou tu dobu je starostou.
0: Dobře, a jaká je tady souvislost se zoologickou zahradou?
1: Ne, ano, no, nesouvisí, ale souvisí to se zvířátkama. Mm-hmm.
0: Dobře, tak my vám moc děkujeme za tenhle příspěvek do noční linky. Zaslechl jsem tady Bratislava, zaslechl jsem, že jste pracovala v té zoologické zahradě v Lešné, no jinak v Bratislavě, tam vím, že mají hrošíky libérijské, vzácný malý příbuzný hrocha. Stál jsem před branami, ale nešel jsem dovnitř, je to tam v Mlýnské dolině, tak třeba někdy. A co vy a vaše oblíbená zoologická? Ozvěte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Spálený nás potěšil v noční lince. No a teď už otázka na pana Otu, jestli se nepletu v noční lince. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Vy zvoláte z Uherského Brodu, tak Zlínská, Brněnská nebo Olomoucká je ta nejoblíbenější ve vašem okolí, anebo úplně jiná?
1: Určitě Zlínská. Hmm. Já tam jezdím několikrát za rok na kole, já to mám 40 kilometrů. Tam se dá kolo odložit a za poplatek vám pohlídají.
0: Takže Zlín číslo jedna. Naposledy jste tam byl teď někdy?
1: Byl jsem tam v létě.
0: Rejnoky tam prý mají.
1: No, to nevím. To bych vám lhal.
0: Mořské rejnoky. Je to možná jediná expozice svého druhu v Evropě, jak jsem někde vyhledal, ale třeba máte jiného favorita ve Zlínské zoo?
1: Slony. Sloni se mně strašně líbí. No a potom tam je to udělané tak, že lví mají velký výběh a vždycky jsou úplně vzadu. A není možné si je prohlédnout.
0: Jo, tak to byste vytkl možná, že to je nešikovné. A jinak plusy Zlínské zoo, nalákejte nás, kteří jste tam třeba nikdy nebyli. Přiznám se, že tam jsem nebyl. Safari ve dvoře mám projítou skrz naskrz, nebo i tu pražskou, ano. Ale Zlínská nechám se rád nalákat od vás, pane Oto.
1: Zlínská, no co chcete, máte tam vodní zpěv, ptactvo, slony, žirafy. Je to hodně jako. A potom druhou neoblíbenější je v Bratislavě.
0: To jsem o tom před chvílí mluvil, že jsem stál před branami.
1: Ano, slyšel jsem. Tam mají nejlepší zmrzlinu, jakou jsem jedl.
0: Fakt? Točenou nebo ano. Kopečkovou?
1: Kopečkovou.
0: Vážně? V areálu, ano. Jo?
1: Byl tam, říká se mu Ital. Tak jestli tam ještě je.
0: No kdy pak jste tam byl v té bratislavské, přiznejte.
1: To je asi 2 roky.
0: Jo, tak to není tak dávno, tak by tam mohla tahle zmrzlina ještě být. Ještě by na ní bylo i teplo, kdybychom tam vyrazili v příštích dnech.
1: Jezdím teď do Bratislavě, bratrancovi, tak tam vždycky zajedeme podívat se, pak jedeme do Vídně.
0: No a Vídeňská zoo?
1: Vídeňskou zoo jsem neviděl.
0: Neviděl. Ta je u Schönbrunnu, tuším. Mě to taky moc fajn, no, taková malebná zoo. Když se tak podívám na to, kolik zoologických je v Česku, jako Praha, Zlín, Ostrava, Dvůr, Plzeň, Olomouc, Brno, Jihlava. My máme hodně zoologických zahrad. Kdo ví, jestli nejsme nějak unikátní?
1: Jenom nejhorší je, že člověk bez auta špatně cestuje. To je do Ostravy 3x přestupovat a to je...
0: Dobře.
1: Já na to nemám už ani zdraví.
0: No, ale jak jsem slyšel, tak jste cestovali, co se zoologických týče, v mnoha jste byl, tak vám přeju, ať to zvládnete na tom kole do té Zlínské zase někdy brzy, jo?
1: Ještě vám řeknu, že jezdím na kole do malé zoologické zahrady, ta je ve Zlíně a tam jsou pejsci, je tam útulek, tak si vždycky vezmu nějakého pejska a provedu si ho v ohradě a dám mu takovou svobodu.
0: Mikrozoo, psí mikrozoo.
1: Jsou tam výborní lidi.
0: Tak je pozdravujte od nás.
1: Ano, vidím.
0: Mějte se krásně.
1: Vy také.
0: Zatím nashledanou.
1: Zdravím všechny posluchače.
0: A my zdravíme vás, pane Oto. No tak to byl příspěvek z Uherského Brodu a za chvíli se taky začteme do vašich příspěvků, které jste nám poslali přes náš web rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Lucie Vondráčková nás potěšila. A vy mě těšíte, milí posluchači Noční linky, že jste hodně už před vysíláním psali, přispěli svými příspěvky. Tak pojďme se začíst do některých z nich. Už jsem tu zmiňoval paní Janu z Jirkova, paní Danu, paní Anna ze Severní Moravy. Zdraví všechny linkaře. V pražské zoo byla asi před 50 lety v době, kdy jezdili za tačkou do Prahy. Byl tam pracovně, potom, když jsme měli děti, jezdili jsme do Ostravy a menší zoo je v Lešné u Zlína. Je to tam menší, ale pěkné. Ano, slyšel jsem samou chválu právě na zlínskou zoologickou. No a je to tam prý i rodinné. Mějte se hezky, píše paní Anna. Děkujeme. Pak tu máme příspěvek od pana Petra z Kladna. Dobrý večer, moje oblíbená zoo je Liberecká a zoo v Děčíně. No, je to, myslím, nejstarší česká zoologická, ta v Liberci, jestli se nepletu. Alespoň v nějaké encyklopedii jsem si to přečetl. A co se týká té Liberecké zoo, tak tam je prý jeden z nejvýraznějších velkých savců v zoo, slon africký a taky lvi berberští by tam měli údajně být. Tak neznám všechny zoologické dopodrobné, jak jsem říkal, jsem doma hlavně v té, která je ve Dvoře Králové nad Labem, protože dnešní Noční linka je z Pardubic a tahle zoo je asi nejblíž a má velkou tradici. No, pojďme si přečíst další příspěvek, který tu máme od paní Ivy, anebo možná ještě předtím od pana Aleše, to je další příspěvek, ale rád zmíním, tak poslechněme si. Zoologické zahrady navštěvují tuzerát a protože jsem půl století prožil v Ostravě Černé, nejdůvěrněji znám právě zoo tamní. Randíval jsem tam i s prvními láskami, jenže v minulosti byla podstatně druhově pestřejší, což ale platí všeobecně o všech tuzemských zoo. Na druhou stranu ty kopky a klece stavěné důchodci v akcích Z nebyly důstojné ani pro zvířata, ta chovaná v zajetí, takže v tomto ohledu za 35 let jednoznačně plus. Díky motorizovanému otci jsem s rodiči a potom s vlastní rodinou navštívil i zoologické zahrady na Kopečku u Olomouce, v Lešné, v Brně nebo ve Dvoře Králové a samozřejmě v Praze. Žebříček popularity sestavovat nehodlám, ta pražská by zvítězila tak jako tak. Já rád navštěvuji místní zoologické zahrady, Děčín, Liberec, Ústí nad Labem, mimo sezonu, protože i zvířata preferují klid a pohodu. Tak mi jednou v zimě ve Dvoře Králové se stalo tohle, že jsem byl očitým svědkem páření nosorožčího páru. Kdyby mi v mrazu nevypověděl službu fotoaparát, byl bych s tímto videem na internetu neskutečně úspěšný. Jen té nosorožčí slečny mi bylo neskutečně líto, tolik metráků na zádech a navíc se samci ustavičně rozjížděli přední nohy. A kterou zahradu bych vybral v zahraničí, ptá se řečnicky pan Aleš. Hned odpovídá. Navštívil jsem Drážďany a Lipsko. Drážďanská je malá, ale milá a navíc je jediná v širokém okolí, kde je ke spatření medvídek koala. Jenže kdykoliv navštívím medvídek koala ve větvový blahovičníku spinka. Tak díky vám, pane Aleši, za tenhle příspěvek. Další určitě přijdou ještě na řadu, ale ještě předtím si určitě s někým popovídáme po telefonu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Pražská zoologická v Troji má dnes 95. narozeniny, proto téma naše oblíbená zoo.

0: sám.
1: To byla pohodička, kosmická pohodička v podání Michala Tučného a Zdeňka Rytíře v noční lince Českého rozhlasu dnes na téma oblíbené zoologické zahrady. Vysíláme z Pardubic, no Pardubický kraj nemá takovou tu klasickou velkou zoologickou. My pardubičtí musíme do dvora k sousedům do Královéhradeckého kraje. Máme tady menší zvěřinec, třeba tady v Pardubicích pohádková zahrada nebo na ranči Býtovany. Pak vím, že je něco u Vysokého Mýta, zahrada Harta. No jak to má paní Eva z Pardubic? Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Tady Eva Pardubice. Já nemohu spát, tak jsem si pustila rádio, no a zjistila jsem, že zrovna máte pořad.
1: Ano. O zoologických.
2: Ano, ano. O zoologických, protože já jsem se sem přestěhovala, bydlela jsem ve dvoře a pracovala jsem 10 roků zoologicky, ale to už je dlouho, protože už jsem v důchodě.
1: Co jste tam dělala?
2: No já jsem tam tenkrát dělala na ústředně, ne u zvířat, ale jelikož tenkrát nebyly ještě mobily, tak se muselo volat a chodili ke mně telefonovat a byl tam teda šrumec.
1: No to asi se nejčastěji ptali, ještě za pana, ano, promiňte.
2: Za pana Wagnera.
1: Ano, ano.
2: Ředitel, no.
1: No vy jste určitě přepojovala nejvíc dotazů nebo odpovídala, je otevřeno, dokolika?
2: Ano, ano. A hodně jsem posílala poštu do ciziny, do těch zoologických všude i u nás po republice, že jo, no, tak bylo to takový jednodušší. Teď to je všechno sama elektronika.
1: A paní Evo, když jste tam pracovala a přepojovala ty hovory, Kovářova kobyla chodila bosa, anebo jste si i dělala procházky po zoologické, když jste třeba měla přestávku dívat se na zvířata?
2: To víte, že jo, že jsem chodila a pozorovala jsem hlavně opice, protože ty, když tam stáli lidi a dívali se na ně, tak totiž ty opičáci vždycky vytrhli kus hlíny s trávou a hodili to na to obecenstvo, na ty lidi, co tam stáli. Tak jsme zažívali takovýhle různý ty s nima, no.
1: No, Safari Park, teď se tomu říká Safari Park Dvůr Králové nad Labem, tak zažívá opravdu expanzi. Tam je novinek, třeba ten pavilon pro tu nějaký v takovém koloniálním stylu. Prostě vždycky...
2: A nebo když tam je ten Halloween a takovýhle, že jo.
1: Každý rok tam něco přibude takového. Ano. A hlavně tam mají to safari, kde člověk může tím autobusem projíždět mezi zvířaty a být s nimi v kontaktu. No, nebo dokonce svým autem, že si tam může jako zajet v omezené míře samozřejmě. No dobře.
2: A řeknu vám, že teďka, když jsem v důchodě, tak prostě zase mám oblibu a koukám na tu zoologickou. Na Primě.
1: Jo, takhle, v televizi. No a co si zajed do nějaké zoologické?
2: A tak jo, tak byla jsem v různých zoologických, ale byli jsme v Praze, loni jsme byli v Praze teda, ale to byl největší vedro a byli tam kupy ledu, protože to se nedalo vydržet v těch kopcích.
1: No
2: jo?
1: Tam jsou ty kopce, no, ty no, ve dvoře nejsou, že jo?
2: Ne. Tam teda to byl zážitek.
1: No, ale vy máte asi stejně nejraději tu Královéhradeckou, co?
2: No, a taky jsme tam zažili Karla Gotta.
1: Kde?
2: Tam ve dvoře? Ve dvoře, no, na hotelu. I s děvčatama to ještě byli malí tenkrát taky, no.
1: Jo, jo, jo, tam jsou takové stylové domečky, nebo takový stylový
2: tam,
1: hotel.
2: Ano. A můžu vám říct, že tady jeden pan doktor se mě ptal, jak chodím a není možný se tam dostat, je tam strašný nával.
1: No, neustále, je to pravda. No a když byste teď měla říct zvíře číslo jedna, které prostě v každé zoologické vyhledáte a chcete ho pozorovat. Pan Ota, myslím, říkal, že sloni.
2: No tak ty jsou taky zážitky.

0: divný teda. Žirafy jsou dobrý, ale ty opice byly teda...
1: Jo. Jsou vám nejblíž. Jsou nám všem nejblíž, ty opice, víte. No, teď si ano, vzpomínám, ve dvoře Ptačí svět, tak je moc pěkný, no.
0: Ano, ano.
1: No,
0: je to tam všechno změněný, když tam jdu po kolika letech, tak vždycky už to je všechno zase
1: jinak. No hlavně je to tam rozlehlé teda, jako jo, ano, děláme ano. Úplně reklamu, jo, dvoru, tak nechci, abych byl obviněn z toho, že ho preferuju tady, ale je nejblíž, no, byl jsem tam nejvíc, no, jo, ale ano, tam, než se člověk dostane dozadu, vidíte,
0: no,
1: až k těm hrochům,
0: no,
1: to je
0: no.
1: Docela kus, no. Chce to i kondičku.
0: To je tam, ježiš, to jo.
1: Ale zase tam nejsou ty kopce jako v Praze, tam zase nám strápí ty kopce.
0: Někde... A já jsem chodila taky za ty pavilony o přestávce, tam jsem si sedla na stráně a koukala jsem dolů na ty zvířata. No.
1: Mm-hmm. V nějaké zahraniční zoologické jste byla, nebo ne?
0: Ne,
1: ne, ne, ne. To jste jenom vyřizovala tu poštu.
0: Poštu. Dcera tam taky pracovala, tak ta jezdila i do zahraničí, to jo.
1: Mm-hmm. S nějakým chovatelským programem, jo?
0: No, ona spíš dělala na ředitelství.
1: Jo, dokonce, v té vile.
0: No, jo, protože jako jazyky, že jo, tohle jasně, všechno. Jasně.
1: No, paní Evo z Pardubic, mohli bychom si povídat skoro tady jako přes ulici možná. Mějte se pěkně.
0: No, jo, to je pravda.
1: Díky, že jste zatelefonovala.
0: Já u vás. Byla jsem tam, když byl den otevřených dveří, tak jsem se tam byla a fotila jsem se tam s paní redaktorkou, jak se jmenuje, Jirko? Slezáková,
1: ano,
0: paní.
1: Je to tak? No, máte to zmáknuté jako tu zoologickou. Mějte se moc fajn, pozdravujte manžela. Nashledanou.
0: Děkuju moc, dobrou noc.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Už za chvíli bude v noční lince opět aktivní číslo 731 800 900, ale prosím o strpení, protože skutečně písemných příspěvků je hodně a nechci nikoho zanedbat, když už jste se s tím pěkně sepisovali a poslali jste to do noční linky, tak ať z toho všichni něco máme. Pan Mojmír nám napsal e-mail, poslouchá nás ve Svitavách. Když jsem bylo dítě a bylo jsem hodné, vzala mě maminka za odměnu do Brna, vyřídila svoje věci a pak jsme jeli šalinou do Bystrce do zoo. Měli tam tygry i jaguáry, ale mazlit se s nimi nedalo. Jiná zvířátka byla vstřícnější. Pak jsme navštívili Olomouc a tam také byla zoo. Pak jsem vyrostla a začal vydělávat a už jsem si cesty organizoval sám. Jestli pak víte, že zoo je i ve Stropkově? Byl jsem i v Lipsku, ve Vroclavi, v Budapešti, kde se dalo, ale bohužel jsem nebyl v Radosticích u Brna, kde mají sbírku různých rysů z Evropy i Kanady. Ani v útulku pod Kunětickou horou, o kterém jsem slyšel z vašeho rozhlasu. Škoda, ale teď mám vlastní kočku, leží mě na posteli a čeká, až za ní půjdu spát. Zdravíme, pane Mojmíre, a děkujeme za tenhle příspěvek. Podívejme se ještě na ty další. Pan Michal napsal, jednoznačně moje oblíbená zoo Lešná, Zlín, stále něco nového a Centrum pro lvy je parádní. Pan František napsal, dobrý večer. První návštěva zoo byla v Brně, další zoo jsem navštívil v Praze, taky v Lešné. Poslední zoo, které jsem navštívil, bylo v Liberci jako voják, tak to už je 64 roků. Z té zoo mám taky fotky, jak podávám opičce ruku. Od té doby jsem nebyl v žádné zoo. Děkuju. No a pan Láďa nám napsal tohle. Projel jsem asi dnes už více jak 100 zoo parků, zoo koutků, akvárií a podobně. A to je nejen v Evropě, ale i Asii a Africe. Když to srovnám, tak naše zoo mají dobrou kvalitu a to nejen výběhy, ale i co se týká chovaných druhů. Jasnou jedničkou u nás je Praha, která je dlouhodobě v top 10 zoo na světě. U nás se mi líbí hodně zoo Ostrava, Dvůr Králové nad Labem, Zlín, Plzeň, Jihlava. Zvířecími favority u mne jsou bažanti, kteří se v zoo chovají málo. V zahraničí je spousta výborných zoo, za mě jen ve zkratce, tak třeba Bazilej nebo Wroclaw, pak tady čtu i o akváriu v Monaku a zoo a tierpark v Berlíně a tak bych mohl pokračovat. Ještě tady těch zoologických pan Zláďa by psal mnohem víc, taky děkujeme i za tenhle obsáhlý příspěvek a za chvíli zase nějaký po telefonu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zoologické zahrady probíráme v noční lince Českého rozhlasu. Vzpomínám si, před pár týdny navštívil jsem Berlín, tam je moc pěkná zoologická, hned u stanice U-Bahn a S-Bahn Zoo, a tam je takový přilehlý dům, obchodní dům, myslím, že se jmenuje Bikini, a tam, když jdete do kavárny, tak to je prosklené a vidíte tam opičáky z té kavárny, ani nemusíte chodit do té zoologické. Co pan Zbyněk z Hradce Králové a zoologické zahrady? Dobrý večer.
1: No, dobrý večer. Z Pardubic to nemáte tak daleko k nám do Hradce Králové.
0: Ne, ale zoologickou tam nemáte.
1: Jo, máme.
0: V Hradci?
1: Ano, ve Stěžerách.
0: Jo, Stěžerská, je taková malá, park takový.
1: Malá, tam si děti za 5 korun koupíte dětem nějaké jablíčka nebo něco takového, můžou krmit zvířátka.
0: Mhm. Takže tam jste nejčastěji, tam jste byl naposledy?
1: No, já už teďko ne, ale dokud byly malí děti, tak jsme tam byli. Mě už je přes 70, tak teďko tam už nechodíme, jako. Ale dcera s vnoučkama, to ty tam chodí.
0: Už se tady na to koukám, protože přiznám se, no to je ostuda. Zoopark Stěžery, skutečně vidím tady na fotografii zebru, pak velblouda, nějaké želvy, pelikána, no, vypadá to dobře, papoušky tady jsem spatřil, chameleona, klokany, no, vypadá to zajímavě teda, to musím napravit. No a v které zoologické, když škrtneme zoopark Stěžery, jste ještě byl třeba, popište nám vaše zážitky.
1: Máme většinu těch zoologických, jako je to Liberec, Zlín, že jo, tohle to všechno, okolo takové to jsme projeli s dětma.
0: Jaká se vám zdála taková nejmalebnější, že jste si řekl, tak tahle je prostě nejlepší, tady se mě to fakt líbí?
1: To bylo Lišnov.
0: Kdeže?
1: No, Lišnov, jako Zlín, no.
0: Zlín, jo, Lešná myslíte.
1: No,
0: jo, Lešná. To hodně lidí říká teda, kdo zajel do Lešné ke Zlínu, že ho to naprosto šokovalo, jak to je báječná zoologická, že by to nečekal.
1: No.
0: Jo. V čem je to její kouzlo? Trošku mě taky nalákejte, protože se tam chystám. V čem vám přišla jako kouzelná?
1: No také, teďko se to tam už všechno jako rozšíruje, že jo. Nahoře na ty strání tam už udělali taky jako výběh nejhezčí, takový, u toho se hodně děti zastavili. Byla právě zase ten úsek těch opiček a to. A ten jeden opičák s nima soutěžil. Oni běželi na jednu stranu, on za nima, oni zase tam a on taky za nima. No.
0: Já jsem se dočetl, co se týká té zlínské zoologické, tak mě to potvrďte, že tam je prý ta zátoka rejnoků, je to pravda? To jsem jako našel.
1: Jo, je.
0: Že se je můžete prý i krmit a dotýkat se jich.
1: No.
0: Tak to je báječné. A pak taky největší expozice jaguárů v Evropě prý je ve Zlíně.
1: No, to tam ještě za nás nebylo. To tam udělali teprve.
0: No a na závěr, ano, pane Zbyňku, povězte, samozřejmě vy jako Hradečák to máte, co se týká těch velkých zoologických, nejblíž do dvora, do safari parku, tak dáte nějaké plusové body před ostatními posluchači?
1: Samozřejmě, tam to je nádherný.
0: Chválili jsme, že tam není žádný kopec, vidíte, že se tak člověk nezadýchá, ale o to je to rozlehlejší.
1: No je to, ale je to pěkný. A právě, jestli můžu, není to nic morbidního. Ale co se týká zoologické zahrady, já jsem jezdíval u ČSAR a jeden řidič, to byl takový vtipálek, a kamarád měl na sekretariátě svoji kamarádku, tak jsme to domluvili. A dali jsme mu dopis, že se má stavit u pana doktora Hrocha. No. A ať ho předá. No. A tak on potom tam jel taky a šel za ní a páčil. Já jsem nemohla mu to pomalu ani říct, když jsme si ho nechali zavolat, teď přijde, že jo. a že má odevzdat ten dopis panu doktorovi Hrochovi. A já jsem málem upadla smíchy a on na ní prý koukal a povídal, no a kde to má být? A volám mu povídat, no tam dole vedle těch výběhů, co jsou sloni a žirafy.
0: Jo, to je pravda, to je tam u žirav Hroši. Tam
1: no.
0: Pane Zbyňku, zdravím do Hradce Králové a děkuji, že jste se ozval do dnešní zoologické noční linky.
1: Jo, já jsem si právě to vzpomněl, jestli jste náhodou to nepominul, tohle to malý. Ale je to hezký, je to
0: jo, rád, jo, to jsem rád, že jste mě takhle doplnil, no, je to pravda. No. Tak nesmíme na stěžery zapomenout. Ať se daří.
1: Hezký den a
0: hezký týden.
1: Všem lidem pěkný počasí, aby mohli po těch zahradách jezdit.
0: Prý celý týden má být babí léto, tak uvidíme, třeba to klapne. Tak ať to, se daří, dobrou.
1: Pěkně, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Paní Vlastina z Krnova se dovolala před půlnocí do noční linky, tak vás zdravím. Jste tam?
1: Já vás taky zdravím.
0: Výborně.
1: Já by měla, strašně mám oblíbenou, to je, nevím, jestli to patří k zámku, ale v Kroměříži.
0: Aha, byla jste tam, jo.
1: To není těch zvířátek tolik, ale je tam to krásné. Nádherné, můžete se věnovat. Tak to, tam se mi líbí hrozně, tak ve Dvoře Králové, to je, to tak se musí nechat. A jsem tam jednu dobu bydlela, tak jsem tam chodila každý rok s dětma a s mnoušatkama, takže tam to mám. Tak v Olomouci, já už se ani nepamatuju, kde, toho bylo hodně.
0: Jo, Olomouc na Svatém Kopečku, tam je to malebné. Vy z Krnova to máte, no kousek, ale blízko do Ostravy. Tak co ostravská,
1: no,
0: zoologická?
1: Ostrava je krásná taky, no.
0: Tam prý je...
1: Taky jsme tam byli dvakrát.
0: Tam prý je akvaterarijní expozice jedna z nejvýraznějších.
1: No, tam jako...
0: Obojí živelníci.
1: Byl ten rybníček a ty opičky, jak tam byly, jak tam poskakovali. Tak mě už nic ani nezajímalo, hlavně když tam byly opičky.
0: Jo, děti,
1: to jsou moje nejmilejší
0: kamarádi. Jo, to je pravda. S opicemi je veselo, vidíte. A co, co pražská zoologická?
1: Jo, tak
0: dobře.
1: My jsme byli v Kroměříži a s bratránkem, mě pomáhá s dětma, jsem měla 4 děti, tak s dětma. No a teď on šel popředu se podívat, kde co je, a má jednou přijet a říká, vlastně tam nechod. Já říkám, proč, Mara, to se děje? No já ti to potom řeknu. Nepustám děti. Já říkám, ty nech toho, tak řekni, o co jde. No, protože se tam znala a bylo to pro ty děti, nebylo to tak hlušný a bylo to pěkný, tak jsem o to stála, že?
0: No a co tam
1: a
0: bylo?
1: Říkám, co tam je, co se tam děje? A oni, opisy láska, no.
0: Opičí lávka.
1: Opice tam milovali a tak on, aby jako to děti neviděli, tak nepojďte tam děti.
0: Dobře, tak paní Vlastino, děkujeme za váš příspěvek do noční linky.
1: Praze.
0: Jo, Praha.
1: Od rádia jsme jezdili všude, se dřív kázali.
0: To byly zájezdy.
1: Rádio, jo? Já jsem u toho už 62 roku.
0: Dobře, tak vám moc děkujeme za předpůlnoční příspěvek. Zdravíme do Krnova z Pardubic z dnešní noční linky. Dáme si další muziku a pak vstoupíme do druhé hodiny zoologické noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: právě byla půlnoc.
1: Noční linka.
0: Svatováclavský svátek je za námi, teď už je 29. září, do konce roku, spočítejme to, zbývá 93 dní. Svátek má Michal, tak přeju všechno dobré, jméno hebrejského původu znamená, kdo je jako Bůh. A pranostika říká nocli chladná před Michalem, tuhá zima přijde cvalem a narozeniny slaví třeba herec Michal Dlouhý, takže má dnes dvojitou oslavu. Pěkně vás vítám u poslechu druhé hodiny noční linky na téma zoologické zahrady, protože právě včera bylo 95 let od otevření pražské zoo v Troji. A tak si povídáme o zvířátkách, o zoologických, o safari parcích a tak dále. Třeba nám teď napsala paní Dana z Blatné. Díky za úžasné téma, zdravím všechny zvířátkomily. Jsem kočkomilka a nejblíže mám Hlubokou. A krokodilí farmu v Protivíně, Praha Zoo a Ústí nad Labem i dvůr znám z minulých let. Milují dokumentální firmy z přírody. Zdravím a jsem s vámi. Tak děkujeme. No a někdo z vás bude s námi i v éteru už za malou chvíli, tak zavolejte.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: 731 800 900, to je číslo k nám, pro další hodinu opět aktivní. No a jestli chcete ještě třeba, nemáte zájem telefonovat, napsat příspěvek, tak buď na linka@rozhlas.cz anebo na formuláři rozhlas.cz/linka. To jsou cesty k nám, sem do noční linky. Teď Petra Janu. Žijí.

0: Noční linka na téma zoologické zahrady. Často jezdím po dálnici D11 a tam je vždycky cedule Zoo chleby. A tak jsem se našel, co tam mají, prý opice. Tam se specializují na několik zajímavých druhů primátů. A taky klokani by tam měly být, australské druhy, tamní kolekce. No tak dobře, teď už to víme. Co paní Eva Zbroumova, jak ona to má se zoologickými zahradami? Vítejte v noční lince.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý.
1: No, já chci říct takhle. Já jsem v zoologické zahradě. Praze, v Liberci i v tom Dvoře Královým. Ale teďka poslední dobou, to je asi 3 roky, jsme byli tady hned za hranicema v Polsku. Nevím, jak se to tam jmenovalo. Je tam taková menší, malá zoologická, taková, není to nějaký veliký, ale co mě tam zaujalo, mají tam lemury. A ty lemuři mají, no jak mají ten výběh a to, tak tam pouštějí tam po skupinkách lidí k těm lemurům. Prodávají k tomu, může si člověk koupit kelímek s krmením a mezi těma lemurama, když to tak, to jsou tak úžasné zvířata. Oni po vás skáčou, oni vám hupnou na záda, na rameno.
0: Nebála jste se, jo?
1: Ne,
0: že vám rozcuchají účes.
1: Ne. No ale tak milí, příjemný. A ty patřičky mají tak měkouky, jo. Žádný drápky, no. Já na to nemůžu zapomenout.
0: To já jsem si to tady našel, paní Evo. To bude asi ta zoolačna, nebo tak nějak se to čte.
1: No je to tady blízko.
0: Ano, u Andršpachu.
1: Meziměstský je přechod a
0: ano,
1: tam někde.
0: Svět lemurov tady píšou. Mají pěkné internetové stránky, tak je tady vidím opičáky. Dobře, takže za hranice všedních dní člověk vyrazí a setká se s lemury. Vím, že pak no. V Polsku je ve Vroclavi pěkná zoologická zahrada. No a kdybyste měla říct, která prostě je vaše nejoblíbenější? Kde se vám to nejvíc líbilo? Kde vás to nejvíc chytlo za srdce?
1: No, už je to hodně dlouho, tak já si myslím, ta pražská, že je nejpěknější. No, teďka v tom Dvoře Královým, co tam pan ten vozil ty zvířata a to,
0: Wagner,
1: tak to už jsme tam nějak nebyli. To už jsme tam nebyli. Tak jako, mě už je hodně roku, tak teďka už se pomíkám to. Ale i v tom Liberci to bylo pěkný, ale myslím ta pražská, že to je taková opravdu nejnej, no.
0: Děkuju vám, paní Evo Zbroumová.
1: A ještě jsem chtěla říct, ještě my i tady v Broumově
0: ano.
1: Máme takovou malou zoologickou, jmenuje se to Venet. A taky tam mají hodně zvířat.
0: Fakt, teda co my neobjevíme. Nemůžeme všechno vědět, ale vy jste odtamtud, tak to víte nejlíp. Farma Venec skutečně, koukám tady na to, oslíky tady vidím. No, jdu si to rozkliknout, abych se podíval, protože mám to blízko, nebo Dobroumova je odevšud daleko, jo, to je konec světa, ale je to tam krásné v romovském výběžku. No, tak si to tady jdu prohlížet, je to dvojité V pro posluchače, kdyby nevěděli, Farma Venet, a už si tady prohlížím, že teď už tam mají vystavené dýně, no vypadá to fajn.
1: Tak no,
0: děkujeme za tip.
1: Taky, no.
0: Děkujeme za tip. Takové komorní, člověk nemusí jít do obrovské zoologické pokaždé. Hlavně ty menší děti to neocení, vidíte. Ty desítky expozic a stačí jim třeba právě ten oslík nebo něco takového. Zdravíme Broumov, ať se daří.
1: Jo, děkuju.
0: Dobrou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ještě než si popovídáme, tak vám nabídneme nedvědy.

0: sebe. Pokračujeme vysílání Noční linky. Je dnes mezi zvířaty, protože naším tématem jsou zoologické zahrady. Když tedy včera bylo těch 95 let od otevření pražské zoo v Troji. Teď jsme ve spojení s paní Ivetou z Teplic, tak mi je jasné, kde asi skončíme. V Děčíně, v Ústí, v Chomutově, co? Paní Iveto, vítejte.
1: Ano, ano, máte pravdu. Dobrý večer, zdravím vás i všechny posluchače Noční linky. Zoologické zahrady mám ráda a začala bych jako v dětství, když jsme ze školou jezdili do zoologické zahrady do Prahy a také jsme byli jednou i v Liberci, tam jsme to hned spojili s botanickou zahradou,
0: jo.
1: Takže jsme i takhle měli takovéhle výlety. Potom, když jsem bydala ve svém prvním bytě v Chomutově, tak tam je chomutovský zoopark a mají tam taky hodně zvířat, je to i rozsáhlé, takže tam zase třeba mají ty opičky makaky, pak tam mají tuleně, nebo prostě oslíky a poníky, jo, takže všelaký zvířátka hezké, no, i tam jako můžete jako se zúčastnit krmení třeba toho tuleně. No a je tam třeba takový ten buhol v takovém rybníčku, jo, nebo i ty soby jsou tam.
0: Tam jsou zubři přijít teda.
1: No a tam třeba i to, jsem obdívala vždycky velbloudy tam taky mají. A protože já jsem to měla kousek, já jsem bydla tam na sídlišti Kamena a jen jsem přešla silnici a za chvíli jsem tam byla.
0: Jo.
1: A vždycky jsem tam chodila i obdivovat rysy, tam měly krásný dva veliký, jo, takže ty se mi strašně líbily. No, a
0: to mluvíte o Chomutově?
1: Ano, pořád o Chomutově,
0: ano, ano.
1: No. A měli tam jako i vodní ptactvo v velkém počtu a ty měli takový svůj ostrůvek, takže tam prostě všelijaké druhy, že jo, kačen a myslím, že i plameňáci, že tam taky jsou. No, takže je to takový jako zpestření, když třeba si odpoledne, že jo, v sobotu nebo v neděli vyrazíte, takže doporučuji taky.
0: Dobře, takže Chomutovskou no teda tak, máte nejvíc vyšlápnutou, jo?
1: No, tam jsem byla vícekrát a potom jako, že z Teplic to máme blízko do Ústí a tam jsem byla dvakrát. Zatím jednou jsem tady byla, když jsem se přistěhovala v roce 2010 jsem do Teplic, tak jsem pozvala kamarádku na návštěvu z Karlových Varů, no a jeli jsme se podívat právě i do té ústecké zoologické zahrady. Ta je trošku, že i do vršku, takže tak je taková rozsáhlejší. No a tam jako se nám taky líbily. I pak zase střenicí jsem tam a s dětmi, jako jsme tam taky byli. No, takže tam měli krásné žirafy, tak ty se nám hodně líbily i různé takové druhy těch opic. Ale pak se nám líbily takový ty roztomilý surikaty, to jsou takový roztomilý zvířátka. A i ty tučňáky tam mají takový ty menší, tak to jako se nám líbilo, nebo právě i ten orangután je tam taky zajímavý z těch opic.
0: Takže to je
1: no
0: Ústí.
1: Tak jsme navštívili i děčínskou zoologickou zahradu, ta je trošku menší.
0: Tam totiž mají grizzlyho, myslím, že tam mají.
1: Ano, to jsem chtěla říct, no, že právě mají zajímavost, že tam je velký grizzly medvěd. A zase mají tam i menší klokany, jako druh, jo, klokana, takový menší je. No, takže to je taky taková zajímavost, no, takže když máme rádi zvířata, tak máme kam chodit, no. Teď bych se jako chtěla podívat zase znovu třeba i jednou do té pražské, že jo, po těch letech toho dětí, že to už je všecko obnovené zase, že jo, ty výběhy a to.
0: Novinky a
1: no,
0: tak.
1: A no právě, je to už rozsáhlejší taky ještě víc, anebo do nějaké zoologické zahrady právě, jak tady jmenovali posluchači, jako na té Moravě, že tam mám v Ostravě kamarádku. A pro je i hezká v Plzni, no, takže i tam vlastně bych taky se chtěla ještě, no. Že
0: no žádná není šeredná, vidíte.
1: No, protože ty říkám, ty zvířata jsou roztomilí, i když musí být v těch klecích nebo v těch výbězích, ale prostě lidi je mají rádi. Akorát, hejte, teď jsem zaslechla letos, že někdo v té ústecké zoologické zahradě, to musím zmínit, nějaký vandalové házeli tam jabka nějak ve špendlíkama, jo, někam do výběhu, no a prostě tak takovýhle vylomeniny tam dělají, že chtějí vyloženě těm zvířatům ublížit, tak to jako se mi nelíbí, no, že takhle se chovají, jo, ta mládež, jo, nebo...
0: No to je neomluvitelné, nějaké, no, zvíře se prostě nemůže bránit.
1: No, že právě, no, že takhle je ohrožují na životě. jo, i vlastně krokodýlovi hodili nějaký kam cihlu nebo něco, jo, si přinesli asi, jo, nebo jestli tam někde bylo dostavěno. A normálně mu hodili na hlavu a oko mu jedno zničili, no. Takže tohle to jsem slyšela v rádiu, že hlásili, jo, takhle, že co se letos stalo v tom Ústí.
0: Tak snad to bylo na dlouhou dobu naposledy takový incident.
1: No, no, takže jako přeju jako všem prostě, kdo mají rádi zvířata, aby navštěvovali ty zoologické zahrady. Já jsem jednou dokonce z knihkupectví viděla takovou menší knížečku, kde byly prostě všechny vypsané ty zoologické zahrady u nás v republice, jo, a i prostě otvírací doby a jo, různý takový informace o těch zoologických zahradách. No, jenom jsem si ji prohlídla. Potom jsem asi já nevím, až za 14 dní zase šla do toho knihkupectví, chtěla jsem si ji koupit a už nebyla, no, takže to mě mrzelo, ale tak člověk si to dneska najde na tom internetu, no, všechno jako tak, že informace máme potom, že ho bude čerpat.
0: Děkujeme za pozvánky na sever Čech, do Děčína, Chomutova i Ústí.
1: Krásné, no, i ta Ústecká, jo, jo, i ten Chomutov, jsou to krásné zoologické, takže až někdo bude mít chuť se sem podívat do našeho kraje, takže...
0: Děkujeme, děkujeme. Paní Iveto, ať se vám daří a zeptám se, máte ráda Karla Gotta?
1: Mám ráda, no. A ještě můžu pozdravit paní Noru.
0: No, pozdravte, paní Noro, zdraví vás
1: že
0: paní Iveta.
1: Ano, mám ráda, když povídá a nevím, jestli už dneska byla.
0: Ne,
1: ale
0: nemyslím
1: si. Ale krásně mluví, jo, jak prostě, jak pohádku, jak ten příběh různý vypráví. A jenom jí chci sdělit, že já jsem v dětství taky měla špice bílýho pejska, jo, že ona taky jako měla, takže i já jsem tohleto zvířátko měla, no, tak jenom to jsem
0: sdělit. Paní Iveto, ptal jsem se, protože Karel Gott nás teď čeká a vy se mějte moc pěkně. Nashledanou.
1: Ano, mě taky, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Úterý 29. září. Posloucháte Noční linku z Pardubic. Dnes na téma zoologické zahrady. Zase nahlížím do toho, co jste nám napsali. Vždycky chci, aby zaznělo každé vaše zastavení u daného tématu. Tak teď třeba paní Jana, moc zajímavá slova tady vidím. Zdravím linkaře a ráda bych kromě zoologických zahrad připomněla oceanografické muzeum v Monaku. Tam je to perfektní. Ve velkém akváriu v suterénu je asi 4000 druhů ryb a paryb, včetně žraloků, a přes 200 čeledí bezobratlých. Zajímavá je ta budova, stojí na skále nad mořem na útesu 85 metrů vysokém. Také jsem dvakrát navštívila Mořský svět na pražském výstavišti, to je o mnoho menší, ale za návštěvu stojí. A také připomenu papilonie, motýlí domy třeba v Praze, Brně nebo Ostravě. Tuším, že i ve Vídni něco takového je. Snad nevadí, že jsem toto téma rozšířila, píše paní Jana. Ba naopak, to chválíme, že jste to zase vzala z jiného konce a tiše všichni závidíme, že jste v Monaku tuhle nádheru viděla, protože většina z nás tam asi nebyla. Tak co tu máme dál? Ještě se nám ozval pan Pavel. Byl jsem v několika zoo, a to i v té pražské Trojské, která byla pěkná. Byl jsem v Lešné, Brněnské, Jihlavské, byl jsem v zoo v Chomutově a ve Dvoře Králové. Všechny zahrady byly fajn, akorát nemám rád, když je to hodně do kopce nebo hodně roztažené, takže od jednoho výběhu jdete celkem dlouhou cestou, kde nic není, než narazíte na další výběh. Taky děkujeme, pane Pavle, i za váš příspěvek do Noční linky. No a za okamžik už se zase s někým z vás telefonicky spojíme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Za chvíli bude půl jedné. Buďte pozdravena, paní Jano v Plzni, která jste se dovolala do noční linky. Jsem rád, že to máme tak pestré. Západní Čech jsme to ještě neměli. Dobrý den.

0: tak od Plzně u Toma v Lecích, a nebo v Plasích je taky malá zoologická.
1: Ano.
0: A potom tady ještě máme nedaleko Šlovic, tak tam jsou ty koně, ale právě, že lidi tam nosí to pečivo. Mm-hmm. A to by prostě, ty koně prostě, jako co jsou tam ty volný, tak oni si vlastně sami, nebo jim tam prostě jako dovezou jako jídlo, ale prostě krmit je prostě tím pečivem, to je prostě nebezpečné.
1: Jasně,
0: prostě,
1: jasně, jsem rád, že jste to připomněla. No. Jinak, co se týká plzeňské zoo, ještě jsem se dočetl, že tam jsou komočtí varani.
0: Ano, taky, ano, máme komočtí varany a pak tady máme hrošíky, ještě zvěrasy, no prostě, no a měli jsme tady spoustu těch medvědů a vlastně pan, no, natočil vlastně
1: pan Chaloupek.
0: Pan Chaloupek, ano, ten natočil s těma medvídětama, který tady taky byli. No takže prostě máme tady jako krásnou a jako všechny zoologické zahrady, když jsou udržované a jako lidi se o ně a vlastně díky tomu, že opravdu ty lidi se o ty zvířátka jako starají a jako klobouk dolů, protože ono jako to taky není jako jednoduchý prostě se o ty zvířátka postarat, že je to vlastně celoročně, takže prostě je to jako náročný. Ale co se týče jako těch dalších zoologických zahrad,
1: ano,
0: tak už byla tady zmíněna Liberecká, Ústí, byli jsme i vlastně na, potom tady na jihu, Ohrada, jestli znáte, v jižních Čechách.
1: Ano.
0: A Hluboká je taky taková menší zoologická zahrada. Ale jako srdcovka, tak je Jihlavská zoologická zahrada.
1: Jak to, čím si to zasloužila, že té patří vaše srdce v Jihlavě?
0: No, my jako už jsme tam jako s vnučkama, ještě teďka se teda chystáme s tou druhou, ale s tou první jako jsme tam byli dvakrát. Prostě jsou tak, prostě ty menší zoologické zahrady jsou mnohem hezčí. Nemám proti pražské ani Dvoru Králové, ale prostě je to moc rozlehlý. Prostě je to jako náročnější. Ale tuhle ty menší zoologické zahrady, tak prostě, no, a nám se prostě strašně líbí právě hlavně v té Jihlavě.
1: Dobře, děkujeme za tip. Ještě mě napadá, když jste z té Plzně, tak kousek to máte do Německa, jestli jste i překročila někdy hranice do nějaké německé zoologické zahrady.
0: No, to spíš jako dcera, nebo tak ty jako spíš jako jezdí takhle mimo. Ty byly říkána na nějakých těch delfínek, nebo někde.
1: V Norimberku tady možná, že jo?
0: No, ano.
1: No, no, tam je nějaká delfíní laguna.
0: No, tak to vím, že jako ty spíš jezdí jako za hranice. Já už se takhle nevydávám, ale jako tohle to už jsme si jezdili. Akorát mě mrzí ještě Zlínská zoologická zahrada, tam bych se bývala chtěla podívat.
1: To každý chválí, ale že nečekal takovou krásu.
0: Tam jsme se ještě v Brně a v tom jsme taky, že na kopečku už jsme byli v Olomouci, ale jak jsme tak ještě tuhle ten kousek prostě nemáme projetej.
1: No tak ať na to dojde. Nenechte si to ujít.
0: Ještě bych se tam ráda právě podívala, takže jako tuhle ty ještě dvě zahrady mi jako tak nějak schází.
1: Držíme pěstě, ať výlet vyjde.
0: A u vás v Pardubicích, kromě koníčků, tam zoologickou nemáte?
1: Tady je pohádková zahrada, to je spíš takový výběh pro zvířata, tam se o ně starají. A pak Býtovany u Pardubic, no prostě Pardubický kraj nemá takovou tu v uvozovkách kamennou zoologickou zahradu.
0: Jo.
1: Ale my to máme kousek do Dvora Králové, k sousedům do Královéhradeckého kraje.
0: Ta
1: to vynahradí tou velikostí.
0: Ano, takže dáme slovo ještě dalším posluchačům, aby ještě mohli vyjádřit.
1: Ještě se někteří určitě ke slovu dostanou.
0: Opravdu, jako říkám, ty zoologické zahrady, když se opravdu o to ty lidi starají a udržujou, takže je to moc, jako jsou moc krásné.
1: Chválíme a zdravíme všechny provozovatele.
0: Zbytek noční služby.
1: Díky.
0: Mějte se hezky.
1: Vy taky.
0: Někdy zase naslyšenou.
1: Buďte pozdravena v Plzni, ať se daří. Dobrou.
0: Taky, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše

0: Díky vám, posluchačům Noční linky, už jsme procestovali celé Česko, dokonce jsme se vydali i třeba do Polska nebo na Slovensko. Naším dnešním tématem jsou zoologické zahrady a svůj příspěvek do diskuze má i paní Soňa Odkrnova, tak vás pěkně zdravím.
1: Já taky zdravím všechny a chtěla bych říct, byly tady nějaké příspěvky, procestovali hodně těch zoologických zahrad. Já teda kromě Ostravské, Zlínské a v Olomouci jsem nenavštívila, ale chtěla bych říct, že můj manžel byl velký chovatel exotických ptáků.
0: Ano.
1: A měl několik voliér a kromě toho měl i ty velké ary, párek těch velkých ar. A ty měli voliéru strašně vysoko a když ráno opravdu vyletěli a začali, oni říkají lidi, že začali řvát, jo, tak to se rozléhalo po celý, my jsme teda bydleli blízko u lesa, tak se to tak nějak rozlíhalo, ale pak si na to zvykli. Chodili tam na ty ptáky se dívat a i děti ze školy.
0: No to jsem se chtěla zeptat, neměl to jenom pro sebe, ale teda pořádal exkurze.
1: Pro ty děti, ano, chodili se tam i sousedí nebo tak nějak na to, ale pěkné na tom bylo to, že třeba ty ary, ty velký, oni se naučili sem tam nějaké slovo mluvit normálně. A my jsme psa, který se jmenoval Nero. A my vždycky na něho Nero, pojď sem, a oni to furt opakovali. Nero, Nero, jo.
0: A pes poznal?
1: Jo, a jednou přišli jako k naší bráně. Řeknu to tak, jak to je, byli to cigáni a sbírali to staré železo, že? A teď ti ptáci, oni byli fakt hlídači jak psi. A teď viděli někoho cizího u té brány, jak tam na nás volá, a oni, Nero, Nero, a ten jeden z těch černých říká, to není možné, jak oni ví, že já se jmenuju Fero.
0: Jo, takhle. Tak jste se všichni společně zasmáli.
1: Tak jo, no a nejvíc se teda naučí ti žací, ti se teda nejvíc naučí mluvit a nejenom, že třeba řeknou ahoj nebo tak, ale oni opravdu napodobijou ten tón tého hlasu. Jo, to, co slyšíjou, když se ráno vstalo, přešlo se, ty jsme měli teda vevnitř okolo nich, tak oni vždycky už, dobré ráno, jo.
0: No tak to byla zábava. No a povězte, paní Soňo, neprojevila třeba i někdy nějaká zoologická zahrada zájem o ty kousky od vašeho muže?
1: Jo, dneska už to vlastně už nemá nic, už to všechno prodal, zdravotní problémy a tak, takže už tady všechno, všechny ty...
0: A ostatním chovatelům prodal, nebo třeba zoologickým?
1: Chovatelům.
0: Chovatelům,
1: protože se jezdilo na burzu třeba, dejme tomu, do Přerova, jo, a vůbec ti známí, co tak chovali, takže se to všechno prodalo. A ještě jsem chtěla říct, jako největší takový zážitek, ne přímo ze zoologické, ale bylo to z Brazílie, kde vlastně on se chtěl jít podívat furt na ty ptáky, jak to tam žije, jak to tam je. Jo, takže prostě vidět ty zvířata, já nevím, třeba jsme tam půl hodiny čekali na lenochoda, který tam někde na stromě visel, až se pohne, jako jo, takže tady to a potom tady ti ptáci různí, tak já nevím, tukan a tady právě ty ary, který tam měli svoje zázemí, svoje budky a to už jsem jednou říkala, jak ten náš vedoucí toho zájezdu šel, ježišmarja, tam jsou ti velcí ptáci a prostě šel k těm jejím budkám a to jste měl vidět, jak ho prohnal, jo, tady ta ara, protože měli mláďata a jak jich porovnal. No,
0: dobře.
1: A my teda doma taky ty ary, pokud neměli, nezahnízdili, tak vám přiletěli na ruku, jo, nechali se krmit a tak. Hmm. Ale potom, jak měli vajíčka a vlastně sehnout ty mláďata, tam se nedalo pomalu vejít.
0: Jak tak bylo byli zlé, rozumíme.
1: Jak byli agresivní, jak se prostě, no, hlídali si, že jo, ty svoje, ty svoje mláďata. Takže tak jsem chtěla jenom takový...
0: Děkujeme, paní Soňo, zdravíme ke Krnovu a ať se vám daří, pozdravujte.
1: Vám taky a všem, ať se daří a ať ať cestují na ty zoologické zahrady a to, protože je to opravdu krásné se dívat na
0: jasné.
1: ty zvířata.
0: Tak jo, dobrou.
1: Dobrou noc nebo dobré ráno.
0: Ano.
1: A naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
4: Byl to Shane,
5: byl to Shane.
3: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýt tu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýv zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýv strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
4: Byl to Shane,
5: byl to Shane.
3: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýv. I když je člověk jako my, líp se umí být. Pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
4: Byl to Shane,
5: byl to Shane.
3: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
4: Byl to Shane,
5: byl to Shane.
3: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
4: Byl to Shane,
5: byl to Shane.
3: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
4: Byl to Shane,
5: byl to Shane.
3: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli 6 poctivej rána. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýdův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.
4: Byl to Shane,
5: byl to Shane.
3: Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si polohu, už stařík spí svůj sen, jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.
4: Byl to Shane, byl to Shane, byl to Shane.
0: Ladislavem Vodičkou jsme strávili uplynulých 5 minut, abychom si v zápětí popovídali s paní Marií od Hradce Králové, která vydržela na telefonu a už se slyšíme. Dobrý večer.
6: Dobrý večer, už vás slyším. Velice mě to překvapilo z zoologické zahrady, protože když byly děti malí, to už je 60 let, tak jsme měli v Královém dvoře strýčka, máminýho brata, a jezdili jsme tam. Častější byly návštěvy tam, jinak jsme byli v Pražský i v ty Liberecký. A jednou nás napadlo, protože děti měli doma morčata,
0: ano,
6: a my měli snad 20 malých morčátek. Tak jsem se tam dovolila optat, co s tím, protože my bychom to nezabili. Ježíši, toto přivezte. Představte si, že nám dali možnost odemykání brány bokem,
0: uh-huh,
6: a my tam kdykoliv mohli přijet a tou bránou si projít. Když byly morčátka, jsme je přivezli. A když jsme tam byli poprvé, tak já myslela, že jim to dáme zadarmo. A představte si, oni nám dali asi 300 korun tenkrát, což byly velké peníze, a úplně jsme z toho byli vedle. Takže jsme si tam jezdili sami, protože jsme zvířata milovali, teda naše děti milovali surikatky, to jako...
0: Jo, ty tam jsou, ty tam jsou.
6: Ano, to byla nádhera. No, to byla nádhera. A tak my jsme šli na kafe a děti si chodili po zoologické zahradě. Bylo to moc pěkný tenkrát.
0: A poslyšte, ta morčata skončila tam kde?
6: No, já nevím, oni mě to neřekli. Já jsem si myslela, jestli tím nekrmili něco.
0: No já taky právě, ale že byste dostali za to 300 korun za jedno.
6: No dostali jsme opravdu, my koukali, jak to my, prostě my to nezabili, nebo bychom to nezabili. A nevím, prosím vás, proč mě to zaplatili tenkrát. A už si nepamatuju, jak to bylo dál.
0: Že byste tam... třeba chtěli vidět později, jo? Nebo tak?
6: Ne. Když jsme je tam dál pak vozili, tak už vám nevím, jak to. Ale to jsme byli... nemůžu si vzpomenout na toho pana ředitele, i s tím jsme nakonec mluvili, co tam byl tehda.
0: Mm-hmm.
6: A tenkrát přijde s nějaký zvířata velký, ale nevím odkud, jestli... Ne, koně ne, ale bylo to něco jiného. Ale pak to mělo nějak slintavku a vím, že strejček vždycky říkal, on to tam zakoupil, nebo to, a ještě nám sem přivez slintavku. To je jediné, co si z toho pamatuju. Ale je to moc pěkný a jsem ráda, že jsem se dovolala. Jste moc hodnej a mějte se tam moc hezky.
0: No, moc vás zdravíme do Hradce nebo k Hradci z Pardubic a děkujeme za příspěvek plný morčat. Dobrou noc.
6: Dobrou noc, děkuju moc. Naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: teď máme v plánu popovídat si s paní Anou, která udělá tečku za dnešním tématem, tu telefonickou v noční lince. Vítejte.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Tak paní Ano, co máte na srdci, co se zoologických zahrad týče?
1: No tak mému srdci nejbližší jsou spíš ty zoologické zahrady, které jsou na Moravě. Konkrétně ta ostravská jako je velmi pěkná. A potom několikrát jsem navštívila Lešnou, vlastně to je u Zlína.
0: Ano, ano.
1: Ta se v průběhu let jako velmi jako spravila, jako, protože jsem byla několikrát jako v průběhu jako asi tak z těch 50 let. Potom rádi jsme jezdívali na Svatý Kopeček u Olomouce. No a velmi mě překvapila, když jsme byli na jižním Slovensku a do Budapešti je celkem blízko, až tak hodina cesty.
0: Takže Maďarska.
1: Tak jsme jezdívali do Budapešti. A tam je vlastně pěkný podmořský svět udělaný v rámci jako zoologické zahrady.
0: Dobře, tak jste to tak pěkně jako pojmenovala, co kde mají. Ta ostravská je vám teda nejblíž, kdybyste měla teď udělat reklamu, když jste od Ostravy, jo? Tak co byste tam doporučila v té ostravské vidět?
1: No já teď jsem tam další dobu nebyla, ale je tam jako nádherné, ale spíš jako než ta ostravská se mi líbí jako ta Lešná, ten, jako toho Zlína, jako, protože tam je ten zámeček, je tam jako, takže je to tam jako fakt jako je to tam jako nádherné, jako.
0: Dobře, no tak paní Ano, děkujeme za moravskou tečku v dnešní noční lince, nebo Slezskou tak trochu, mějte se pěkně.
1: Vy taky nastanou.
0: Dobrou noc. A ještě tady přečtu vzkaz od posluchačky Ivety. Zdravím všechny. Byla tu řeč snad o všech našich zoo, ale pro nás je jednička zoo Plzeň, i když jsme navštívili několik zoo v zahraničí. Slovensko, Polsko, Německo, Maďarsko, Španělsko. Nesmím ale zapomenout na žehošickou oboru bílých jelenů. Zoo Koutek u zámku Žleby a Chleby. Ve Chlebích se pomalu zoo neustále rozrůstám. Má jednu výhodu i pro děti, že mohou s těmi zvířátky být v přímém kontaktu. Dobrou noc. No tak děkujeme, paní Iveto, i za tenhle příspěvek. Musím říct, že teda těch písemných příspěvků, ne že byste nevolali, to jste volali celou dobu, ale těch písemných příspěvků dnes bylo hodně. Ani na jednu stránku monitoru v počítači se mi nevyšly, tak díky za to, že jste se takhle zúčastnili. Dali jste nám dobré tipy v dnešní noční lince, která míří do finále. Je to tak, nedá se svítit, ale vlastně už dnes po 23. nás čeká další noční linka, takže se těšte, dívám se na koho, na Janu Chládkovou a téma vztah na dálku, tak to je před námi už dnes po 23. Ať se vám daří, hezky se do té vlastně už nesváteční atmosféry, do toho úterka vyspěte a zase někdy naslyšenou v noční lince se moc rád těší Zdeněk Novák.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Když si procházím starší scénáře divadel pro vaše uši, pokaždé najdu něco, co mě překvapí. Tak třeba ten fakt, že jsme tu ani jeden večer ještě nevěnovali osobnosti rozhlasového režiséra, kterému po letech jeho práce v rádiu snad nikdo neřekl jinak než pohádkový režisér Karel Weinlich.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se v rozhlase řekne režisér Karel Weinlich, tak se vám ozvěnou ozve přes desítky a stovky pořadů, ale především pohádka. No a když se řekne pohádka pro ty nejmenší, je to zase Hajaja. A taky pan Vlastimil Brodský, který s těmi pohádkami na Dobrou noc v 60. letech v rozhlase začínal. V jednom z toboganů Tomáše Slámy se Karel Weinlich a Vlastimil Brodský potkali. No a řeč byla o všem možném, jak to tak bývá, když se potkají kamarádi po letech, ale taky o divadle, nebo o tom v rozhlase sice neviditelném, ale tak důležitém potlesku publika jako poděkování.
2: No, někdy ten potlesk je vlastně jediným opravdovým uspokojením. Nicméně, on není dán kvalitou mý práce jenom, on je dán i tou okolností, že v mém životním předkremačním stádiu pochopitelně mnoho lidí mi chce dát najevo, abych umíral aspoň s tím uspokojením, že mě mají rád.
3: No, je pravda, Vlastimile, že my jsme si řekli, že skoro slavnosti dneska uděláme to, že vy už jste tradicí našich Vánoc, jo? Po třetí, kdy vždycky vy říkáte, no musíme to stihnout, protože příští rok já už, jo, máte takový, že třeba budete někde jinde.
2: Já se velice omlouvám, že nikdy nedržím v tomhle smyslu slovo.
3: Ano, a já vám chci poděkovat za to, že ho nedržíte, prosím vás, klidně v tomhle pokračujte, ale ještě hodně dlouho bych potřeboval. Ale ono to je v zájmu české kultury, ten smích, jak jsme slyšeli, intenzivní jednoho jednotlivce, to je pan Karel Weinlich, toho si tady ještě podáme, nemyslete si, že sedíte v první řadě, nezaplatil jste, Karle, jo, za prvé, to je první věc. Jste zaměstnancem Českého rádia, vůbec mě zajímá, jestli, promiňte Vlastíku, já se ho rovnou zeptám, já jsem pak většinou překvapen, že se stává taková věc, platí, když, promiň, já tě budu týkat, platíš koncesionářské poplatky?
4: Já velice poctivě platím koncesionářské.
3: Režisér, který neumí hovořit, to je výborné.
4: To je naprosto, naprosto normální záležitost. Vážení přátelé a vážení posluchači, já jenom pokud sdílíte obavy o našeho milovaného Vlastíčka Brodského, tak já bych vám je rád rozptýlil, protože když jsme zhruba tak před 45 až 50 lety spolu točili první inscenaci, tak již tehdy se mnou loučil, říká, Kajínku, bylo to hezké, škoda, že to bylo naposled.
3: Promiňte, já ještě vlastně to jenom na dotvrzení toho, že teda doufám, že dalších 15 let tobogánu máme vystaráno o Vánocích. Já mám před sebou kazetu, kterou sama natočila Zuzana Maléřová. Ona tady sedí dokonce tu kazetu, dneska můžete mít k dispozici s podpisem Vlastimila Brodského. Tam se taky píše o téhle nezdolné energii Vlastimila Brodského. Jak ty to vidíš? Jako? Není to koketerie jenom, protože on na to dostává i mladý dívky a oni pak o něj rádi pečujou.
5: No, já řeknu taky osobní příběh, protože je to teda pouze 15 let starý příběh, ale to jsme se v podstatě seznámili a pan Brodský mě tehdy pozval na výlet do Hradce Králové, kde promítali Šormův film Farářův konec, který v té době nebylo možné nikde vidět. A my jsme se tam vypravili, cestou jsme se zastavili v krásné restauraci na oběd a kolem lidi nás pozorovali a my jsme byli takový tajemní, jako jaké, že city k sobě chováme a moc nás to bavilo, teda mě. A pan Brodský, já jsem mu ale pořád říkala pane Brodský a on mi říká, to je nepřijatelné. Až dorazíme do Hradce, najdeme si Zuzalko Prima Fleck a tam si potykáme. A ten Fleck našel a na místním hřbitově mi oznámil, že mi provždycky bude říkat Zuzalko a že on je Broďa.
3: Vy jste v tom rozhovoru dokonce, to byl tak nádherný intimní rozhovor v době, kdy všichni veselé historky z natáčení, tak Zuzana si, Zuzalka, nebo jak jste to říkala? Zuzalka si sedne s Vlastimilem a povídají si jen tak o životě a o trápení a Vlastimil, jeden z největších českých herců, říká, že vlastně nemá talent a že je jenom pouze pracovitý. Tak jak jste to Vlastimil dělal, že vaším životem prošly tak krásné ženy a tolik úspěšných věcí?
2: To bylo velice jednoduché. Samozřejmě, že mé záměry bývaly často, i abych je nazval, dejme tomu, hříšnými. Nicméně i případ mojí milované Zuzalky takhle počal, ovšem zase jsem dopad jako obvykle naprosto beznadějně. Já jenom, aby panu manželovi, aby pochopil eventuálně, že jsme se opravdu si potykali na tom hřbitově. No. Ale zas to bylo natolik mně blízké prostředí, že to bylo hezké.
3: Vy jste v tom jednom rozhovoru říkal a vyprávěl o svém tatínkovi a mamince, jak tatínek dělal na oko, že ta vaše práce ho celkem, že mu to je jedno a že tomu možná ani moc nevěří, těm hereckým úspěchům, ale jakmile začaly první filmy, takže chodil v tom městečku a díval se na to a lidi se ptal po skončení třeba určitého představení filmového, no tak co říkáte na toho Brodskýho a že on je hroznej, že jo, a že oni říkali, ne, je dobrý, a že on řekl, no jo, to je můj syn, jako, takže také se třeba někdy takhle díváte, nebo jakým způsobem se díváte na Teresku, na Marka, když vidíte, no, jak se jim umělecky daří?
2: Asi zcela jinak než se díval tatínek na mě, protože herectví bylo jeho nesplněným snem. On i hrál na Růživě ochotnické divadlo, občas dokonce v Ostravě se zúčastňoval i na tom zemském divadle, nebo já nevím, jak se tehdy jmenovalo, Ostravský velký divadlo, v nějakých menších rolích a tak byl posedlej herectvím, ale nikdy vlastně se neodvážil to dělat jinak než amatérskou zájmovou činnost. A, takže on ve mně pak nacházel takový splnění svého snu a svých představ o svém životě. Takže mi strašně fanděl a já se omlouvám, že neodpovídám hned na danou otázku, ale my jsme třeba bydleli s Horničkem na jedné chodbě, když se přestěhoval z Plzně, tak jsme bydleli na stejným baráku a měli jsme se velice rádi, byl to takový hezký ten. A maminka Hornička bydlela v opatru níž v Malý Garsonce. A když Mirek slavil jakýkoliv úspěch, tak paní Horničková vzala botu a kartáč na boty a stoupla si na chodbu a čekala, až půjde starý Brodský. A když táta šel do práce, do pojišťovny, tak on řekl dobrý den, milostivá paní Horničková řekla dobrý den, pane Brodský. A pak jenom tak jako mimo, když už tatínek jako byl na odchodu, tak špitla, Mirek teď bude hrát s Verichem. To dělalo s tatínkem strašný věci. A tím ovšem zkazila celý den. A tatínek jak si potřeboval nějak zachránit. Já jsem vždycky, když jsem dostal nějakou roli, tak jsem volal tatínkovi a když to byla pěkná role, tak tatínka to uspokojila a zase šel domů a čekal, až paní Horničková s tou botou bude na chodbě. A zase tak jenom mimochodem řekl, no, dobrý den, milostivá paní, ruku líbám, syn bude hrát hlavní roli ve filmu. A zase měla celý zkažený den paní Horničková. No a takhle se tam soupeřilo. Všem bylo to tím, že žádný z těchto dvou roztomilých lidí vlastně to nedělal jako profesi. A já jako profesionál na to koukám trošku s většími nároky na tu činnost hereckou mýho syna, ale to je sporadická, a i na činnost Teresky jako spíš tak nějak kritičtěji, takže já se vždycky bojím, že aby jim to vydrželo, pokud jim to jde. A nebo pokud jim to nejde, tak aby je to brzo přešlo, tato činnost.
3: Milí přátelé, pojďte v přímém přenosu pozdravit Vlastimila Brodského. Připomenu, že vysíláme z divadla U hasičů v přímém přenosu a naším hostem je pan Vlastimil Brodský.
6: Ano, takže já bych zaspívala takovou písničku, taky to má takové jako šmenc, řekla bych sváteční, jmenuje se Svatební. To já mám, kdyby náhodou jsem se, jo. Ještě nevím.

0: Petra Černocká, Jirka Pracný, přímý vánoční přenos tobogánu a zvu pana Karla Weinlicha, aby přišel doplnit tu naši malou rozhlasovou mini rodinku.
1: Děkuji.
0: Dobrý den. Karle, tam máš místečko vedle Petry. No, Karel Weinlich a Vlastimil Brodský oba získali cenu vlastně generálního ředitele Českého rozhlasu. A všimněte si, teď mě vzali židli, ale mě to nevadí. Já si sednu. Tak to jsem si to představil. Mistři, seďte. A řekněte mi, já jsem hovořil o tom lidském hlase v úvodu našeho dnešního pořadu. Pan Vlastimil Brodský propůjčil svůj hlas. Jenomže to není jeho propůjčil hlas. Slavné postavě pohádkové Hajaja. Co takové propůjčení hlasu znamená, když navíc toho dětského diváka si můžete jenom představit?
2: Já nevím, jestli já to budu umět říct tak, abych se nikoho nedotkl. Já si myslím, že je to propůjčení hlasu figurce, která se spopularizuje, je velice vděčná věc a má příznivou odezvu, která je uspokojující svým způsobem. Nicméně, když ta popularita narůstá, tak v tom začne být tak strašně velký nebezpečí, že jako v mém případě mě to vyřazovalo z možnosti pracovat v jiných uměleckých médiích. Byla taky jiná doba, než je dnešní, a často se stávalo, že jsem potkal režiséra, který říkal, čověče, já jsem měl pro tebe tak krásnou roli ve filmu, ale to víš, ono, kdyby se to hrálo odpoledne a ty jsi tam byl v nějaký roli, tak děti, který tam budou, nebo i dospělí, začnou řvát Hajaja a je ten film o něčem jiným. Mně se dokonce stalo, že jsme hráli Tylova Husa a já jsem hrál nějakého ošklivého mnicha, jezuitu na začátku a režisér mi říkal, prosím tě, zhanob se nějak, aby na odpoledním představení tě nikdo nepoznal. A já jsem opravdu byl jezuita, teda převlečený za někoho jiného ve svém exteriéru. A on říkal, ten režisér, podívej se, to dává celý smysl ty hře, čili ne, aby tam někdo začal řvát Hajaja. A já jsem se zhanobil, vylez na jeviště, na balkoně byla nějaká škola a skutečně celá škola začala řvát Hajaja, Hajaja. Takže ta hra taky byla o něčem jiném, než jsme zamýšleli. Tak v tom případě propůjčit hlas není příliš příjemné.
3: No, já to mohu jenom potvrdit. Já bych jenom poopravil jednu věc. Vlastík nepropůjčil jenom hlas, on oživil toho Hajaju. A byla to skutečně v té době prostě legenda. Legenda, která ho skutečně mohla stát tu hereckou kariéru. A vím, že z toho byly velké maléry. Vlastík s ním přišel odůvodněně, jako na to poukazoval. A byl dost velký problém teda toho Hajaju předat někomu jinému. Takže ono není vždy pravdou, že býti populární na nějaké figurce a tak populární, jako byl pan Brodský, je k dobru. Nehledě k tomu, že člověk by myslel, že ho ta děcka milovala, ale on by nám mohl povědět i historku, kdy do něj kopala.
2: No, ne, samozřejmě, že si mě představovali jako svého kamaráda, který je pravděpodobně tak velký jako oni, teda taky trpaslík. A stávalo se, že šla babička s dětma na druhé straně ulice a viděl jsem, že mluví o mně, protože na mě ukazuje prstem a řekla, helejte se děti, tamhle jde Hajaja. A ty děti se rozdářily, koukly se na mě a naprosto zhasly. Tím zklamáním, že tam jde starý dědek nějaký, který nesplňuje jejich představy. A jednou jsem šel na tramvaj a tam to už zase taková ta generace devítiletých. Tam mě skutečně někdo velice nakop vehementně do zadku a za ním běžela babička a z dálky už na mě volala, když on vás má tak rád.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Mezi ty asi nejoblíbenější zvukové kousky tady v divadle pro vaše uši patří povídky o Sherlocku Holmesovi. A to nejenom ty z toho základního Doyleova kánonu, ale i ty, které vznikaly na základě původních Sherlockiád. Třeba v rozhlasovém Meteoru, protože pokaždé s nějakou vědeckou záhadou nebo vědeckým problémem. A myslím si, že se ani nemusíte ptát, kdo byl tak často režisérem takových, jak by se řeklo, vědecko-populárních detektivek. Ano, správně, byl to zase Karel Weinlich.
5: Od té doby, co se odávám uklidňujícímu životu v lůně přírody, milí Watsone.
6: Očividně vám to prospívá.
5: Uvědomuji si, že jsem po něm vlastně často toužil za těch dlouhých let strávených v pochmurném Londýně.
6: To je pro mě novina. Vždycky jste mě rady odbýval tím, že je obecně nežádoucí, abyste z Londýna odjel, protože by v podsvětí zavládlo nezdravé rozjaření.
5: Bývalo.
6: Jsem proto rád, že jste se nechal přemluvit k této cestě na jih.
5: Je to příjemná a poučná cesta.
6: Mimochodem, kam vlastně jdeme?
5: K doktoru Dilimbertovi.
6: Kolega?
5: Ne zcela, zubní lékař.
6: Ale potíže?
5: Zapomněl jste, že můj chrup je už trvale bezbolestný. Je to entomolog amatér.
6: Včelas?
5: Nikolivěk, motýláš, unikátní sbírka. Vzácná příležitost vidět mnohé klenoty matky přírody, některé i živé.
6: Ale cože živé?
5: Ano, doktor je sběratel a chovatel, proto jsem s povděkem přijal nabídku pana prefekta Stulůz, že mi zprostředkuje návštěvu.
6: Odměna za úspěšné vyřešení případu s gótským rukopisem?
5: Zřejmě. A číslo 73. Milí Watsone, zdá se, že jsme na místě. Milý pane doktore, musím prohlásit, že jsem byl hrdý na své jakési opus magnum mého životního podzimu, na svou včelařskou příručku s přihlédnutím k oddělení královny.
6: Můj přítel pozoroval, co se děje v úle, se stejným zaujetím, jako kdysi pozoroval, co se děje v podsvětí.
5: Teprve tady však vidím, jakých nepatrných výsledků jsem se dopracoval ve srovnání s vámi. Úžasné.
7: Díky přeháníte však, milý pane Holmesi. Věnuji tomu všechen volný čas. A tady si vás ještě dovoluji upozornit na svůj nejvzácnější exponát. Brazilské motýly rodu Hilésia.
6: Vždyť oni za tím sklem létají.
7: No jistě, jsou živí.
5: Ale jak jste jim dokázal připravit stejné podmínky?
7: Po mnoha pokusech. Tahle populace čítá nejméně 100 dospělců. Přesně spočítat je, jak vidno, vyloučené.
6: A proč právě tyhle motýly?
7: Já vím, nezáří barvami, neohromují velikosti. Pan Holmes je však ocení. Jsou jedovatí.
6: Jedovatí motýly?
7: Ano. Mají po těle jedové chloupky spojené s jedovou žlázou.
5: Vím o pověstných ohnivých housenkách Tatoranas z čeledi Megalopygidae, které jsou jedovaté, ale...
7: U motýlů je to v skutku vzácnost. Má to jen několik druhů na světě. Hilésia pak zvláště intenzivně. Chemie je přece vaším koníčkem, pane Holmes.
5: Zajisté.
7: Pokouším se odhalit tajemství jedu Hilésia.
5: Zabíjí?
7: Nikoliv. Způsobuje nesnesitelné svědění, když se jedové chloupky zabodnou do kůže. V roce 1960 byl v Brazílii popsán případ, kdy velké hejno motýlů Hilésia vlétlo do jedné vesnice. Třeli se o stěny, záclony, oděvy i samotné lidi. A všichni obyvatelé onemocněli úpornou kožní vyrážkou.
6: Životu nebezpečný?
7: Naštěstí ne. Ale mohu vás z vlastní zkušenosti ujistit, že velmi nepříjemnou.
6: Ještě štěstí, že v Evropě se může člověk setkat s tímto roztomilým motýlem zřejmě jen u vás.
7: Zřejmě, ale nemyslete. Takový bourovčík dokáže u nás také pěkně potrápit.
6: Tak toho motýla neznám.
5: Je to housenka, milí Watsone. Taumatopea processiones, bourovčík toulavý, žije v dubových lesích.
7: Za času našich dědečků znemožnil úplně výlety Pařížanů do Buloňského lesa. Les byl zamořen jedovatými chloupky bourovčíků a ty způsobovaly záněty sliznic, očí a pokožky.
6: To je pozoruhodné. Řekl bych, že vaše zubní praxe je proti tomu koníčku dosti nudná.
7: Myslíte?
5: Pokud si vzpomínám, tak mé návštěvy u zubařů nebývaly nijak nudné, milý Watsone.
6: Nemyslel jsem na pacienty Holmesy.
7: Zrovna dnes jsem si na nudu rozhodně nemohl stěžovat. A přitom pořád vlastně nevím, oč tomu chlapíkovi šlo. Ostatně, vy jste přece, pane Holmesy, expert na záhady.
5: Záhada toť výzva. No,
7: snad pro vás.
5: Nechtěl byste být konkrétnější, pane doktore?
7: Beze všeho. Beze všeho vám to mohu vylíčit. Co vás trápí, pane...
8: Belezis. Vzadu vpravo stolička strašně bolí.
7: Podíváme se. Tahle? Sedmička vpravo dole. Ale těch kazů máte víc.
8: Musíte vrtat?
7: Trochu, ale nebude to bolet.
8: To určitě ne. Nepřišel jsem totiž kvůli ní.
7: Nerozumím. Co si tedy přejete, pane?
8: Dohodnout s vámi menší obchod.
7: Zmýlil jste se, nejsem obchodník, jsem zubní lékař.
8: Podívejte, jdu si pro jednu zdravotní kartu. Kartu mého přítele, který k vám léta chodil, teď ji potřebuje.
7: Nechápu.
8: No, chce jít na operaci, vsazování celých zubů, to jak se to, no...
7: Transplantáty, myslíte?
8: Jo, třeba. A potřebuje kartu.
7: No a proč, nepřišel sám?
8: Nemůže.
7: Jeho jméno, prosím?
8: Přítel si nepřeje být jmenován, kartu si vyberu sám. Diskrétně.
7: Chápete, pane, mou situaci?
8: 10 000 franků tady v obálce, za kartu, která patří stejně mýmu příteli.
7: Mýlíte se, ta karta patří mně. A bez souhlasu pacienta o tom odmítám vůbec jednat.
8: Bral bych tu nabídku vážně, doktore. Můj přítel dokáže být nepříjemný.
7: Pozdravujte svého přítele a věřte, že má ordinace je stále na tom místě, kam léta chodil. Poroučím se, pane.
5: Pozoruhodné, velmi pozoruhodné. Nemyslíte, Watsone?
7: Máte tušení, oč tu vlastně běží?
5: Jak vypadal ten člověk?
7: Nízký, zavalitý, hranatý, nepříjemný typ. A nejhorší je, že to tím zřejmě neskončil.
5: Ale?
7: Odpoledne volal znovu. Stolička prý nesnesitelně bolí, chce přijít znovu.
5: Odmítl jste?
7: Naléhavé případy neodmítám.
5: Kdy přijde?
7: Zítra v 17:30 odpoledne.
5: Vyjednal si ten termín?
7: Ano. Navrhoval jsem ráno, ale on chtěl až podvečer.
5: Věděl tedy, že bude posledním pacientem a v čekárně už nikdo nebude. Škoda. Myslel jsem, že bychom si ho tam s Watsonem prohlédli. Takhle by to bylo nápadné.
6: Proč třeba tu kartu neukradl? Při takovém nočním vloupání by nemusel ani zanechat stopy a vy byste si, pane kolego, ničeho nemusel ani všimnout.
7: To sotva. Má ordinace je v centru města, v prvním patře přímo pode mnou je velké klenotnictví. Jejich bezpečnostní systém zahrnuje i patron nad klenotnictvím. Bylo to pro mne výhodné a souhlasil jsem.

0: Byla prý to podivná složení na všelijakých odvarů, ale hlavní součástí tohoto hrozného, vždy smrtelného jedu prý byl zhuštěný výtažek z těl broučků rodu Zonabris. Víte o tom něco bližšího, doktore?
1: Nechápu, co má společného.
0: Vždycky mě znepokojovalo, že bych se s tím hrozným jedem sešel a nebyl na něj dobře připraven.
1: Ano, jeho součástí byl i alkaloid kantaridin, získaný z těl brouků rodu Zonabris. Kantaridin C10H12O4 je účinný i v nepatrných dávkách.
0: C10H12O4, vidíte, Watsone, jsem vám hluboce zavázán, milý doktore, konečně mám jasno.
2: Slíbil jste tu Red Holmesy?
0: To je přece tak prosté, milý Watsone. To snad nestojí ani za řeč. Dobře poslouchejte.
1: Hotovo? 2 hodiny nekousat. Za 2 dny přijdete znovu a dokončíme to.
3: Výborně. Přemýšlel jste o mém návrhu, doktore?
1: Nebylo třeba.
3: Tady v té obálce je 15 000, jsou vaše. Zcela diskrétně.
1: Obávám se, že jste mi dobře nerozuměl.
3: Doufal jsem, že to vyřídíme dohodou. Vaše chyba. Nehýbejte se. Tahle pistole má zatraceně lehkou spoušť.
1: Jak si přejete, pane?
3: Jděte ke stěně. Otočte se a nehýbat. Trochu si prohlédnu vaši kartotéku. No, že se mi... No. Můj přítel bude mít radost. Už si dělal kvůli té kartě starosti. Tak nashledanou, doktore.
1: Okamžik. Tu roušku taky potřebujete.
3: Jakou roušku?
1: Co jí máte kolem krku?
3: Zatraceně. Jak jste to tady uvázal?
1: Máte ji zasunutou až pod límcem košile.
3: Nelíbí se mi, jak jste podezřele klidnej, doktore.
1: I když by si mnoho pacientů snad teoreticky i přálo zastřelit své zubaře, máme ověřeno, že v praxi k tomu nedochází.
3: Jen aby vás ty legrácky nepřešly. S Bohem.
1: Přece naschledanou, pane.
0: Komisař Stangy tu bude každou chvíli a než se dostaví, můžeme se vrátit k našim Zonabrisům.
2: Zase?
0: Řekl byste, milý Watsone, že o nich věděl už starý dobrý Herodot.
2: Opravdu?
0: Zajisté. Už staří Řekové nazývali tyto strakaté majky Buprestos, což volně přeloženo znamená hubitel dobytka.
2: A jsou to snad ty majky?
0: Ano, ano, ano. Jsou to příbuzní těch majek, o nich je říkánka Majko, Majko, dej mi mastin na bolesti.
1: Zonabrisové však patří do skupiny puchýřníků, na rozdíl od obyčejných majek.
0: Správně. A pozoruhodné také je, že nejvíce jedu kantaridinu je prý u nich obsaženo v krovkách, daleko víc než v těle.
1: A, komisař, pojďte dále, pane komisaři.
4: Těší mě. Pánové, vždycky jsem si přál, abych alespoň jednou měl tu čest spolupracovat s tak slavným kolegou, jako je zde přítomný pan Holmes.
0: Potěšení je i na mé straně, pane komisaři.
4: A, můžete mi říci, pane Holmes...
0: Lépe vám to řekne pan doktor D'Lambert.
1: Před 2 dny mě navštívil muž, který chtěl ode mne získat kartu jednoho z mých pacientů. Nabízel mi za ní velkou částku.
4: Znáte dobře toho pacienta?
1: Nemám tušení, o koho jde. Muž nechtěl prozradit jeho jméno. Dnes mě ohrožoval revolverem a kartu si odnesl.
4: To je zvláštní, parbleu.
0: Vidíte, komisaři, stává se však, že policie nacházívá oběti, které lze jen těžko identifikovat, například ohořelé tělo. Nemáte podobný případ, pane komisaři?
4: Zvláštní, ale v skutku ano. Před 3 dny se v přístavu našla téměř z uhelna těla mrtvola.
0: A pokud byste tělo nemohli identifikovat, nezavedli byste patrně ani vyšetřování, vidíte?
4: Pravděpodobně.
1: Řekl bych, že to je jeden z mých pacientů. Vrah u něho zřejmě našel mou navštívenku s datem návštěvy. A abyste nedokázali tělo identifikovat podle chrupu, chtěl zničit i jeho kartu.
4: Parble. Jenže prověřovat všechny vaše pacienty, abychom zjistili, kdo je nezvěstný, to bude namáhavá práce, pokud si na nezvěstného vůbec vzpomenete.
0: Není třeba, pane komisaři. Vrah se přihlásí sám.
4: Cože?
1: Jsem entomologem amatérem, sbírám a také pěstuji exotické motýly. Mezi nimi i brazilské motýly Hylésia, jejich tělo je pokryto jedovými chloupky. Ty vyvolávají nesnesitelné svědění. Aha, pan Holmes mi poradil, abych takto označkoval vraha.
4: Parble, ale já stále nerozumím.
0: Roušku, na níž byly chloupky Hylésiu, uvázal pan doktor kolem krku onoho muže.

0: Ela jistě se přihlásí v nočních hodinách v některé marsejské nemocnici.
1: Montie, no to je případ. Pane Holmesi, vy si objednáte vraha na místo, kde my ho zatkneme. Není nutné ho honit.
0: Přizpůsobují metody svému věku, pane komisaři. Je to takto pro mne pohodlnější.
1: Pánové mě omluví, chápete, že mám naspěch. Těšilo mě.
2: Ještě okamžik, pane komisaři, kdybyste vzal laskavě sebou tuto mast.
1: Proč?
2: No trochu masti na bolesti od majek.
1: Oho.
2: Ten muž vám bude vděčen.
3: Proti hilézium se mi to velmi osvědčilo.
1: Já nevycházím z údivu, no to je případ. Je vidět, že jste byl v skutku nablízku, pane Holmesi, takže není třeba běhat za vrahem. No tohle jsou to božsky dokonalé metody. Kéž bychom se k ním dopracovali i my.
0: Okamžik, pane komisaři. Ano, trojka vpravo nahoře. Kas.
1: Oh, la, la.
0: Měl byste co nejdříve navštívit tady pana doktora.
1: Skutečně? Nedávno začal bolet.
3: Budu se těšit, pane komisaři.
1: Já taky, pane doktore. Pane Holmesi, skláním se před vašimi ďábelsky dokonalými metodami.
4: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby? Důkazů není, tajemné zločiny. Dál děsí metropoli, služební nadšení. Nestačí k zatčení a potom volá bezradný Scotland Yard.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Rozhlasový režisér Karel Weinlich, jak už řečeno, má těch pořadů v našem archivu opravdu nepočítaně. Však taky od mládí, než se stal tím proslaveným pohádkovým režisérem, tak se vyučil na rozhlasových hrách pro mládež, hodně pracoval s dětmi nebo členy Dismanova rozhlasového dětského souboru. A mezi tím vším si ale prim udržovali právě ty pohádky, ten zmíněný rozhlasový Hajaja. A nebyl to jen Vlastimil Brodský, kdo se k dětem vracel, co by vypravěč pohádek nejčastěji. Na své pozdější televizní úspěchy se už v rozhlase kdysi vyučila, a třeba i s Karlem Weinlichem, taky herečka Jiřina Bohdalová. A tak vám teď na závěr posílám jeden z pěkných důkazů jejich vzájemné spolupráce. Jedno z vyprávění o kocouru Damiánkovi z pera Václava Čtvrtka. Zůstavejte ve zdraví a brzy naslyšenou.
2: Vyčištěný kocourek Damián si řekl, že kocourek, na kterém není ani flíček, musí mít jen vážné myšlenky. Lehl si pod zelený strom a přemýšlel. Myslivcem být nemůžu, protože bych se vždycky strašně lekl, až by puška bouchla. Zahradníkem taky být nemůžu, protože kočky nejedí petržel. Králem taky ne, protože mám na hlavě uši a koruna by se mi tam už nevešla. A jo, budu hodinářem, povídá, protože se kočky rádi dívají, jak se kývá kyvadlo. A jde rovnou do dílny, kde se dělají hodiny. Dobrý den, Damiane, povídá vedoucí chronotechnický kocour Pérko. Já jsem celý pryč z těle hodinek. Ne a ne je dát dohromady. Damián si dal do oka sklíčko a mrkne do hodinek a trochu v nich něco postrčil drápkem a hodiny jdou. Zatímco se tohle dělo na jednom konci kočičího města, dostal na tom druhém konci kocour pastinák vedoucí myšotechny chřipku. Myšotechna je podnik, kde se vyrábějí pasti na myši. Když vedoucí kocouru pastinák onemocněl, výroba přestala. Mezi myšmi se to rozkřiklo a myši hned začaly být drzé. Všecko ven z děr a rovnou hurá na sýr a na uzený. A ani k tomu nepřikusovali chleba. Jeden šikula myšáček si dokonce vynalezl maličký hasáček a začal se s ním dobývat do ementálu. Tohle se dělo na druhém konci kočičího města, zatímco na tom prvním kocourek Damián si klidně dělal hodináře. Nejdřív vyrobíš 6 kusů hodin s kukačkou. Bude to na export do Mníšku pod Brdy, povídá vedoucí chronotechnický kocour Pérko a mne si packy. A budou v Mníšku pod Brdy kukat, jak umějí naše kukačky kukat. Dal Damiánovi 200 šroubků, 7 hrstí koleček, 6 domečků pro hodiny, 6 budek pro kukačky a 6 kukaček. Pak si čte noviny, co sem vítr zavál z druhého konce města. Ale každou chvíli ty noviny odloží a spráskne tlapky nad ušima. Krucajda! Myši vyhlásili válku sýru a uzenýmu a už se to hrne taky sem na nás. Lovecký kocour Konrád vystřílel všecky kočbroky. A bitevní kočka Pitypačka škobrtla tlapkou a ustoupila před myšmi do druhé ulice. Když Damián zaslechl slovo myši, cukl trochu levým uchem, ale jinak pilně montoval hodiny. Nakonec usadil do budek i 6 kukaček.
3: Tak, a teď to můžete klidně pověsit na zeď a spustit, pane vedoucí.
2: Vedoucí kocour Pérko odloží noviny, promázne 6 kukaččích hodin pírkem namočeným v oleji, nařídí to všecko na 12, aby se užilo kukání a spustí. Kukačky vylítly z budek a kukají jako v máji.
3: To je krása, učiněný koncert, povídá Pérko a vděčně se podíval na Damiana.
2: A v tom se lekl. Opravdu se polekal. Kocourek Damián se dívá na hodiny, zatíná všech 20 drápků do podlahy a takovým divným hláskem říká.
3: Pane vedoucí, prosím vás, zarazte ty kukačky. Já jsem mírnej, ale na ty kukačky budu muset skočit, protože jsem přece jenom kocour.
2: Chronotechnický kocour Pérko honem pozavíral hodinové kukačky do budek a smutně povídá.
3: Mě už dávno kukačky nerozčilujou. No jo, ale co budeme dělat? Kdo nám bude kukat v hodinách na export?
2: Byli z toho dost smutní oba. Skoro si ani nevšimli, že přišla Jepinka. Nesla králičí kůži.
4: To jsem ráda, že jsem tě zastihla, Damiáne, povídá.
2: Tadyhle ti nesu králičí kůži pro teplo. Kdyby někdo náhodou nechal v krámě pootevřené dveře. Dala kůži Damiánovi a odešla. Za chvíli po ní odešel taky vedoucí Pérko. Ale na prahu klopítl o myš. Už se to sem hrne z druhého konce města. Vedoucí chronotechnický kocour Pérko si toho nevšímá. Jde rovnou do telefonní budky.
3: Haló, je tam ředitelství? Povídá do sluchátka. Zapište si prosím, že u nás už nemůžeme vyrábět hodiny s kukačkou. Ano, konec.
2: A jde od telefonu a na prahu zasklopítne o myš a je samý smutek, protože kukací hodiny vždycky byly chloubou jeho závodu. Když vejde kocour Pérko do dílny, už ho vítá Damián.
3: Konec smutku a zármutku. No tak se přece zasmějte, pane vedoucí.
4: Není proč, zabručel Pérko.
3: Je proč, protože jsem to vynalezl, povídá Damián a ukázal tlapkou na zeď.
2: Visí tam 6 hodiny. Vypadají úplně jako ty kukací.
3: Za 7 koč vteřin to začne, pane vedoucí, povídá Damián a počítal na drápkách do 7.
2: V tomto v hodinách hrklo, dvířka se otevřela a ze 6 budek vyskočilo 6 kocourků a spustili.
3: Mňunk, mňunk, mňunk, mňunk, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau.
2: A bylo 12.
3: To je co?
2: Povídá kocourek Damián a čeká, že ho Pérko pochválí. Jenže chronotechnický vedoucí kocour Pérko se pořád smutněji dívá na 6 kocourků ušitých z králičí kůže, co vyskakují ze 6 budek.
3: No jo, ale kdo to koupí? Mňoukací hodiny, mňoukačky.
2: Uznal to i kocourek Damián a málem už ty 6 hodiny rozmontoval zpátky na šroubky a kolečka. Ale pak přece jenom poprosil.
3: Necháme jejít ještě koč 4 hodiny, ať se aspoň ještě jednou mňouknou. No, a tak jo,
2: mávl packou Pérko. Koč minuty utíkaly a zrovna koč vteřinu před koč 12:45 stojí najednou na prahu dílny myš. Stojí tam loupežník Šikula Myšáček, co vynalezl hasáček na ten ementál.
3: Tak jsem tu, povídá, a za mnou jich jde 100. Kam pak na nás, Damiane, na 100 myší.
2: Jenže v tom došla koč vteřinka, rozlítlo se 6 dvířek na 6 hodinách, vyskočilo z nich 6 kocourků a udělali mňunk. A všechny myši byly v tu chvíli pryč. Vedoucí Pérko a Damián se pak dali do díla. Vyrobili 517,603 hodin mňoukaček. Jedny si koupil lovecký kocour Konrád, jedny pyšná kočka Tereza, jedny mrňavá zlostná kočka Amálka, jedny účetní kocour Kobliha, jedny kočka domácí Zinaida, jedny umělecký kocour Kucbaba, jedny vedoucí chemické čistírny kocour Pozlátko, jedny učkoc Divizna, ale ten je hned rozvrtal. Jedny dostala zadarmo kočka Jepinka a kotě Žužlík jí pletlo, protože mňoukalo z kocourky. Bitevní kočka Pitypačka si pro mňoukačky nepřišla. Mňoukačky mňoukaly ve všech 3 ulicích kočičího města, dokud vedoucí myšotechny kocour Pastinák nevyšel z chřipky a nezačal znovu dělat pasti na myši. Pak taky Pérko zase začal vyrábět kukačky na export. Kocourek Damián se vrátil domů k Jepince. Přišli k ním na návštěvu všichni kocouři a kočky ze 3 kočičích ulic a ptali se.
3: Co budeš dělat teď, Damiane?
2: A kocourek Damián povídá.
3: Co bych dělal, kočičiny? Budu zas dál dělat kočičiny.
5: Znám kocourků moc a moc, mourky, zrsky, ťapky, vousky, ale tebe, Damiánku, máme jenom

kocour Damiánek a já malý chlapec Danek, dávno už tě znám. Ty rád děláš kočičiny a já zase klukoviny, přijdeš někdy k nám. Mě na půdě, v kufříčku na hračky, budem se kočkovat na zahradě, schovám se ti do ponožky. A kdybys mě celý den nenašel, přijdu se ti zdát, až budeš kočkovat.